dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, 1. 4. dubna a 2. 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurichová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vysarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuji z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem. Až

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor. Třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily, ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyspytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. S Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jméno Jana Robová, psáno se dvěma B, je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1973. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1977. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku. Chutí

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

0: Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.
1: Já přijdu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu Dave v listopadu 1975.

0: Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. S Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.
1: I když

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl jí Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: To je z toho
4: zdrudaná. My jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Pohodu si udělejte v této hodině. Udělat si k nám přišla i režisérka, taky naše členka Humoriády už od začátku, Jitka Němcová. Usmívá se na mě a promluví i na vás. Ahoj, Jitko.
6: Dobrý den, já se usmívám, protože dlouho jsem Patrika neviděla a nějak nám zhubnul, to bude tím jarem. Ale já vám něco řeknu k tomu jaru. Já jsem strašně naštvaná, protože já jdu, teď chodím s tím psem denně, že jo. Výjdu do toho parku a ty listy jsou krásný, nový, zelený,
5: šťavnatý,
6: voňavý, šťavnatý. Každý rok a já ne a ne a ne. Nic se neděje. Žádný nový listy, žádný šťavnatý, nic prostě. Ať mě to, jaro, toto.
0: Humoriáda.

0: Tak jo, co tedy dáme posluchačům k poslechu, Jitko Němcová?
1: Nějakou srandu by to chtěl, že jo? Takže,
0: no.
1: Tak co třeba nějaký, co třeba Pitkina?
0: A anekdoty. Jo. Dobře, jsou tady.
2: Říkám, potkáváme se jenom občas, ale Milan je opravdu nepřeberná studnice vtipů. Vždycky to potkám třeba po půl roce a řeknu, řekni mi nějaký novej, jo? A vždycky mě skácí nějak a vždycky má připravený. Kolik máš vtipů, ty se tím nějak systematicky zabýváš?
3: 300, který používám.
2: 300 vtipů, tak řekni, no, tak jako něco.
3: Jo, takhle letí chlap v letadle a spadne do pralesa. Teďka se zachrání, že, tak se vyndá mobil, že si zavolá vybitej. No tak nic, tak jde mezi těma liánama, přijde na takovou mítinu, tam metrový indiáni skáče okolo totému. Tak říká, ale prosím vás, nemáte nabíječku na ten mobil? A nemáte mobil, že bych si zavolal jako o pomoc? No to mi tady jako, zakřakle, jak se dorozumíte se světem? Říkám, no to my si, pane, vybubnuji jen takhle a stáme toho kopce, zase oni vybubnujou a dál a potom jako tak, no tak sakra, no tak mi vybubnujte o pomoc, tak se namaluju, že jo, začnu skákat bubeník a tak tam veme to, tam taradam, taradam, taradam, taradam, jo, za 10 minut z toho kopce, tam taradam, taradam, taradam, dí, říká, co říkaj? No, že jsme se probudnovali do hlasové schránky.
2: Milan Pitkin.
4: Američani pošlou průzkumníka do Ruska, vy, tak tam do nějaký tý stepy, že jo, a on je oblečený, hele, kamizolku, harmoniku, vodku u sebe a vysadil z vrtulníka, on to tam mydlí těma břízkama a potká bábu z nuší, ne, a říká, zdravstvuj, babuška. No, babuška mě už zaskazat, kde je z vokzál? A on, no, saka adin. Já to by skažu, že ty netrus. Říká, já že netrus, no, babuška, pasmatry. Vypije vodku, zahraje Váňo, Váňo, Ivane, že tam co je kozáčka. Říká, no, ty sprášiveš kakrus, piješ kakrus. No, já domáš, že ty netrus. Říká, já že ne, to nakopne babu, až jí upadne nuše, že jo. Zpátky do vrtulníku a na základnu a teďka tam pytli první bába, které mi potkala, hned věděla, že nesem Rus. A ty velice píše to a říká, ach jo, s váma s černochama jsou pořád jenom potíže. Jak se loví jeleni? No takhle půjde, půjčku, tady chlapi půjče, že jo? A půjdeš někam do té lověny a koupíš si knížku, příručku Lovíme jeleny, že jo? No tak si nalistuješ posed nebo zapase se, bum, a je po něm, viď? No ale teďka, jak se loví tykři? Asi
1: šprdel.
4: Když si ušetříš na zájezd do Malajzie, pušku samozřejmě se, a do baťou si musíš přibalit jehlici na pletení, dvě esa z karet a příručku Lovíme jeleny, jo. Jdeš tam, ale půjdeš někam na pajdlu, kus dozadu, že hele, ten tygr si tě vyčuchá, viď? Hele, skáče po tobě, ty vyndáš jehlici na pletení, píh ho do voka, těžiš. Voko, a ty mi dáš dvě esa z karet, ale pozor, velus, jako dvě esa jsou víc, jo? A on říkal, no to jsem teda z toho jelen. No pak mi dáš tu příručku, nalistuj, zapasne se to, no a je pojde.
0: Milan Pitkin, směská anekdot. Cestování do Malajzie, to nepodnikla tedy Jitka Němcová.
1: Ne.
0: Ta byla dlouho teď v Itálii, ty jsi užívala čas takhle na jihu.
1: Já jsem chtěla...
0: Ty jsi tam jela zavzpomínat na mladá léta.
1: To taky, ale chtěla jsem utíst tomu, jak je tomu jaru, který mě dělá depresi, že jo. Že jsem si říkala, to už tam už bude po jaru. Ale zavzpomínala jsem si samozřejmě... Před léto.
0: Ano.
1: A už jsem zavzpomínala jsem, protože jsem tam dlouho nebyla. Potřebovala jsem navštívit hlavně jednu kamarádku, která bydlí v Římě. A jela jsem tam, já jsem tam vezla dva studenty z FAMU, tam, kteří, jeden z nich dělá takovou práci o filmovém Římě, že jo, takže jsme chodili, kde se narodil Fellini a Scorsese a tak dále, a tak dále. A já jsem měla sebou samozřejmě perku, protože pak jsem pokračovala dál a oni pak odlítávali zpátky do Prahy.
0: Fenku českého Fouska připomínám.
1: Českého Fouska, ano. Bylo to tak, že já jsem zavolala, ty my si voláme s tou kamarádkou a já jsem jí neřekla, že přejedu do Říma. A já jsem zavolala, hele, prosím tě, já tam mám nějaký studenty, oni pro tebe mají knížku, kterou jsem ti po nich poslala, takže když tak, kdyby na tebe zazvonili, to, a oni se možná to vyprnou, ale kdyby na tebe zazvonili, jak jim otevře, já vem si to, oni tam teď studujou, chodí tam po těch filmařích a tak dál. Takže už jsem zaparkoval auto úplně do jejího baráku. Oni zazvonili, kluk s holkou, na D20. Mariana vyšla a říkala, já vám otevřu bránu, pojďte dál. A oni říkali, no my jsme tady autem, no tak tady na chvilku zaparkovat můžete. Oni to mají v centru, prostě takový dvůr, tam si někde nedá zaparkovat. Takže já jsem přikrčená tam najela. Oni vystoupili, ty dva mladí, jeden už byl venku, a najednou vyběhla...
0: Tý nekleplo.
1: Najednou vyběhla Perka. A ona nebyla schopná vůbec reagovat, protože ona říká, a tak kde máte tu knížku? Říká, no není to bohužel knížka, paní režisérka vám posílá psa. Víte, ona už se o něj nemůže starat. Ta byla úplně vyřízená. A já jsem, protože Perka se vrátila ke mně k autu, tak ona už začala koukat do tam. Já jsem vlastně 5 minut předtím mluvila jako s ní z Prahy.

pokračovat povídáním o tom, jak všechno přišel, anebo Jiří Krampol zase o tom, jak jeho rodina blbla. Povídka Šimka a Grossman nebo i Jiřího Krampola. Co vyberete? Je to na vás. 731 800 900, tedy pro ty, co volají přímo do studia, je tu SMS-kové číslo ještě 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A pro Milana Pitkina nebo Humor mezera B pro Jiřího Krampola. Je to jenom a jenom opravdu na vás. Rozhodněte. V pořadu Humoriáda.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda s Jitkou Němcovou a taky s vámi po telefonu, protože vy rozhodujete a vybíráte si teď mezi Milanem Pitkinem a Jiřím Krampolem.

0: Na telefonu je kdo? Kdo by chtěl hlasovat? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Pavel z Chocerad.
0: Ano.
1: Zdravím paní Jindku.
2: Dobrý den, zdravím Chocerady.
1: Dobrý den, ještě jednou. A já bych si určitě vybral Milana Pitkina.
0: Dobře. Tak...
1: A zkazuju paní Jindce, že voda už je na koupání.
2: Já vám děkuju.
0: Dobře, děkujeme. A šťastný dojezd také. Kdo teď je po telefonu ve spojení s Humoriádou?
3: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Němcová.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den i vám, Patriku, a volím pokračování.
0: Pana Pitkina, zapisuju, děkuju. Dalšímu dávám prostor.
4: Dobrý den, tady František Kralupy.
0: Ano.
4: Zdravím. Hlavně paní empatickou, paní Němcovou a Patriku vás, prosím vás, kdybyste mohli dát toho Pitkina, to nemá vadu.
0: Dobře.
4: A to se vždycky povede s váma. Díky, mějte se hezky, zdravím.
0: Taky se mějte. Já myslím, že se to povedlo vám, protože jste pro něj v té převaze hlasovali a Ačko vítězí. Tudíž Milan Pitkin, teď část toho povídání, jak jsem o všechno přišel.
5: Ale jak jsem byl to trošku opilit, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housky. Kdyby byly to Stradivárky za 2 miliony, houslisty hudečka, který měl na nahoře, na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. No, musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa píchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, no tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rošťáky mě je ukrad. No. A vy víte, co to je schánět? No, nový kola na starý MBčko. To není žádná legrace. No nakonec jsem je teda se sehnal a s kamarádem jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu No nakonec jsem tato auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz, malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostříli elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. Nakonec mi zavřeli vodu a zabetonil mi odpad, aby to neodtejkalo. A potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No tak jsem musel poprvé ve svém životě jít do práce. Našel jsem si mi místo vrátního v jedné toto továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou vomdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
6: Humoriáda.
0: S prací to nepřehánět. Dělá něco teď? Pracuje na něčem, Jitka Němcová? Nebo zaobíráš se něčím, prosím tě, co by ti vyplňovalo čas?
2: Vyplňuje, ale s tou prací, já si teda na starý kolena myslím, že prací se nedá vydělat peníze.
0: A máš teda doporučení jak?
2: No, hodit nohy na stůl a nic nedělat.
0: Jo, a tím se vydělají prachy?
2: Já myslím, že víc než v tou práci, je to šílený, ale ne, musí lidi dělat, co je baví. Jinak je to...
0: No někdy ta cesta k tomuto najít, to, co tě baví, je dlouhá. A někdo to třeba
2: má
0: se to tak nepovede. No?
2: Jo, ale to nevadí. Tak si najde něco vedle, aby ho to motivovalo k tomu, nebo aby zapomněl na to, že dělá nějakou blbost.
0: A co tebe na tom filmování nejvíc bavilo?
2: Filmování, no. Točení.
0: Přímo.
2: To bejt na place.
0: A co, jako dirigovat ty ostatní, no, sledovat, jak to vzniká?
2: Je to připadá si trošičku jako pán Bůh, malinko někdy, když máš 2000 lidí pod sebou a ty tím říkáš úplný blbosti v podstatě, co si tady v hlavě vymyslím, jakože pod vodou točit a oni, že půjdou zleva doprava, těch 10 000 lidí a zase doleva, zase. A teď si najednou říkáš, bože můj, oni to fakt dělají. A já nevím, když jsem si to teď před chvilkou vymyslela, jako, jak to dopadne, když to možná bude hrozný průšvih, jo. Ale je to krásný pocit, protože, no baví tě to, je to hra, jako když hraje šachy, no.
0: Ty ráda ovládáš lidi?
2: Ne. Ne.
0: Ne, filmuješ.
2: Filmuju ráda.
0: Jo. Je to, co tak v té hlavě a v tom mozku se odehrává? Jak ta radost z té práce se projeví?
2: Projeví se, jako ono, když točíš film, tak jako nejkrásnější na tom filmu je ta tvorba. Pak, když už sedíš v té střižně, pak když už děláš dokončovačky, pořád je to určitá tvorba, protože nastupuje jiných a jiný profese nastupují, ale ta tvorba je... To je absolutní radost.
0: Částečně tomu rozumím. Když člověk vyrazí třeba za posluchači a je tam s nimi a natáčí, tak to je to nejhezčí. Pak to samozřejmě zpracovává domů a dává tomu nějakou formu. I to člověk těší.
2: Ale pak už to si žije svým životem.
0: Ano, ano.
2: A ty už, pak už to je hotový a nazdar, čau. Jo. Ale ta tvorba je nejhezčí proces, který ti nikdo nemůže vzít. Ten tě neveme nikdo, protože to máš v té hlavě a myslíš na to, ono tě to spaluje někdy a někdy se nenávidíš a všechno možné, ale ty emoce tam jsou.
0: Říká Jitka Němcová.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, Seznam bohatý na jména, některá z nich teď vytáhne do éteru, jak se říká, Jitka Němcová, co to bude?
2: No ty mě tady honíš dneska teda opravdu, ale já myslím...
1: No do hodiny musíme vtěsnat co nejvíc.
2: Do hodiny musím, tak už jedeme, počkej. Já bych dala Ljubu Skořepovou.
1: Jo, dobře. Tak jako tehdy možná osmdesátnici ještě, co by hosta, sejdeme se na Cibulce, taky s Pepíkem Zímou a s Ivankou Devátou.
3: Je, Pepíčku, ale ten nádherný vtip, který jste říkal, já nám ho říkal v zákulisí a říkal, ten asi do vysílání říct nemůžu. Můžete.
4: Je to, proti lidskosti
5: je to
4: trošku.
3: Ne,
5: ne,
3: ne. Ten můžete potom vypadnit, Lubo.
4: No to je takový ze života, no na Vinohradském zbytově takhle hezky v neděli v podvečer, dvě babičky mají tam ty svoje dva dědečky vedle sebe v hrobečkách, no tak to tam poklízej, pomodlej se, kytičky udělej, urovnaj všechno, no a vnou se smráká, ta jedna povídá ty druhý, no tak Máňo, já už bych snad šla domů. A ta druhá jí říká, prosím tě, stojí ti to za to?
3: Ten je strašný, ale krásně, jak Luba mluvila o tom vylepšování a omlazování, já jsem slyšel, a ten je taky decentní, jak dáma si přeje v určitém věku a od manžela dostane návštěvu toho kosmetického omlazovacího salonu. Tak tam stráví skoro celý den, manžel na ní čeká před tím omlazovacím salonem, ona vyjde po té celodenní práci mnoha lékařů a tak jako rozářená a ten manžel se na ní podívá a říká, no tak co, no, aspoň jsi to zkusila.
6: Já znám tak jeden drastický, možná, že je známý, ale on se mně teda strašně líbí, jak si stará dáma pozve svý tři přítelkyně a dcera jí všechno připraví. Mami, tady je kafe, tady máte kousky v ledničce a víno a takhle a všecko. No a teďka přijdou, seděj a ona pak říká, ježiš, ani jsem vám kafe neudělal, udělá kafe. A zase seděj hodinu a pak říká, bože, já mám hlavu, teď kafe vám chci uvařit, druhý kafe, nebudu to uvařit, třetí kafe, no a oni odejdou a přijdou ven a říkají, ta je lakomání, kafe nám neudělá. A přijde domů ta dcera a říká, mami, ty tady máš to cukroví a víno, vy jste si to nedali. A ona říká, prosím tě, teď nepřišli.
5: Krásný.
3: Takže dnešní pořad Život začíná po 80. Začneme sexem a pak si budeme vyprávět vtipy o seniorech. To bych nečekal. Tahle sestava se mi líbí, to budeme pravidelně opakovat. Ještě nějaký fórek o seniorech? Napadá vás něco, když už jsme u toho? Když jsme tady v té čekárně? Prý, že sestra pravidelně vychází, ještě tady nebyla.
5: Není špatný, když člověk je někdo ne třeba v Praze úplně, aby šel ke vchodu nudistických těch.
3: Pláže.
5: A pak tam nemusí odejít, pak zase odejít, jako že si něco zapomněl. Ale ohromně to funguje, tohle.
3: A k čemu je to dobrý?
5: No, že vás vidějí, jak tam jdete.
3: Ano.
5: Že co tam budete dělat. Jo, a pak musíte říct, ježiš, já jsem něco zapomněl a jít domů. To já jsem dělala často tohle. A někdy jsem tam i zůstala.
3: Na nudistický
4: plat. A to já si pamatuju, to jsme byli spolu. Já jsem to do té doby taky jsem měl k tomu takový vztah podivnej, jo. Ale to jsem se nechal přemluvit, manželka už to znala. A tak jsem tam ležel na té pláži, docela se mi to zalíbilo, jo. Zvykl jsem si rychle, pak se mi podařilo usnout. A tak jsem hezky ležel, spal a když jsem se probudil, tak manželka mi říkala, člověče, to jsi měl vidět. Jak jsi tak spal, tak najednou... Tam byla taková, my jsme ji říkali, bláznivá francouzka. Taková, podív, tak vlasy měla takhle všechno, jak udělaný malá pani. A ta tam furt chodila po té pláži. A jak ty si tam tak ležel a spal, tak si takhle najednou stoupla nad tebe, úplně se rozkročila nad tebou, takhle se podívala dolů a povídala, tedy francouzsky, něco jako v tom smyslu, ale to se na to podívejme. No tak jo. To mě moc potěšilo.
3: Asi viděla princeznu se zlatou hvězdou a poznala vás.
4: Ovšem ve Francii to
3: ovšem ve Francii, samozřejmě. No, vypadá to, že ty historky začínají přituhovat malinko.
1: Ty jsi taky byla někdy na nuda pláži?
2: No to... určitě.
1: No určitě, ale no, samozřejmě... a s nima.
2: Ne, s nima ne, ale určitě to samozřejmě. Je to v podstatě normální, to jdeš. Blbý je, když potkáš svého profesora ze školy, že jo, tak mu říkáš, dobrý den, pane profesore, no. Je to takový divný, že máš, on nemá nic na sobě, ty nemáš nic na sobě.
1: A pak to ve škole pořád vidíš takhle,
2: pak
1: situaci.
2: Je to tak, jo. Ale myslím, že já jsem udělal jednou, bylo to v Bulharsku, zase to s Francouzem teda, byl tam takový docela hezký kluk, Francouz, moc hezký, ale on nějak byl malej, ale já jsem byla větší než on a mě ho bylo tak líto, že jsem ho zvedla. Jako, on byl takový smutný, jsem ho zvedla, on se tak urazil příšer, že jsem zvedla malýho Francouze, ale že bych z toho měla nějaké potěšení, ne zaprvé, já moc nechodím na to slunce, protože ono mě malinko, no prostě mě, na mě se to hned chytá. Hned se to na mě
1: jako
2: chytá.
1: Spálíš se.
2: Nespálím, ale prostě jsem taková přičmoudlá pak, no. A když to
1: že dáma, by se tě mohli splést prchlíky.
2: No samozřejmě. Takže já prostě, teď na starý koleno už vůbec ne, to nedoporučuji dámám, aby se opalovali, dávali ten obličej na sluníčko, to už pak můžou jít k indiánům, že jo, rovnou.
1: Když si dávali takové ty desky odrazové, aby ještě to šlo ze spora na ten krk.
2: To je strašný.
1: No, to jo, tak bylo.
2: Ale opravdu není to hezký, když je někdo starý. A
1: byla jsi na pláži třeba v Itálii, když tam byla?
2: No to já jsem musela na pláž, protože zaprvé jsem do té vody nevlezla, ta byla studená, ale to byl zájezd pro perku. Perka tam prostě běhala po pláži, koupala se v moři, já tam strčela prstiček, bylo to ledový, Perka proskakovala vlny, pak teda nějak si to neuměla uspořádat, takže vlna jí stáhla do moře víc, tak jsem pro ní já musela skočit, jenom jsem rychle odhodila mobil.
1: Nakonec se skoupala.
2: Nakonec jsem pro ní letěla, ona, a teď jí to vletělo do uší, to bylo zvláštní, co dělala, ona to nemohla z těch uší dostat, furt třásla tou hlavou, no dostala do držky od té nejstrašně, ale pak si dala pozor a pak už to uměla dokonale.
1: Jitka Němcová je náš dnešní host. Vybrala osazenstvo Luba Skořepová, Ivanka Devátá, Josef Zíma. Já teď vybírám Lubu Skořepovou a dám jí dohromady třeba s Milanem Nedělou, pokud budete chtít ve scénce. A nebo můžou přijít se scénkou o divadelních odbornicích Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožní. To je varianta B. Ačko Luba Skořepová, Milan Neděla, Bčko Luděk Sobota, Miloslav Šimek, Petr Nárožní. Kterou tu skupinku si vyberete? Hlasujte na telefonním čísle 731 800 900 anebo pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to váš čas, který taky rozhodne o tom, co budeme vysílat. Máte ještě pár minut k tomu, abyste přidali bod buď tedy Lubě Skořepové, Milanu Nedělovi, nebo Luďkovi Sobotovi, Miloslavu Šimkovi a Petru Nárožnému. Kdo nám volá do studia Humoriády v této chvíli? Vítejte u nás na telefonu.
2: Dobrý den, tady Honza z Choliny, já vás oba dva moc zdravím. Přeju vám krásný den a já bych prosím vás potřeboval Ačko.
1: Potřeboval byste Ačko, dobře. Luba Skořepová dostává bod s Milanem Nedělou. Kam půjde ten další?
3: Ano, hezké odpoledne slunečně. Přeji vám, Patriku, přeje Stanislava, posluchačka věrná. A srdečně zdravím paní Němcovou.
4: Dobrý den.
3: Mám je ráda.
4: Děkuju.
3: A přeji vám hodně zdraví a pohody. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, děkujeme moc. Mějte se pěkně. Kdo další? Povídejte.
5: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála Bčko.
1: Dobře, taky zapisuju. Další posluchač, posluchačka.
6: Dobrý den, tady Eva z Turnova. Já bych zdravím vás oba dva do studia. Přeji vám pěkný víkend i všem posluchačům a přeju Ačko.
1: Dobře, to se nám to střídá. Moc děkuju, tady je hlas pro Lubu Skořepovou. Ještě někdo?
7: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
1: Bčko, dobře, Davide, děkujeme všem, uzavírám hru, druhý souboj a o pár hlasů navrch. Změna, Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný, tedy divadelní odborníci právě teď.
8: Na naší pouti nikdo se nemusí rmoutit. To. A kdyby ho to napadlo, může hrát i divadlo. Být či nebýt, oč tu běží, Hamlet pozná jenom stěží, čaro škrtí Desdemonu. Robča líbá Julii a to všechno v režii divadelních odborníků.
9: Ano, je to pravda, vážení přátelé, je to skutečně tak, my jsme vzatí.
10: Ta kolega chce říct samozřejmě na slovo vzatý divadelní odborníci. Každého z vás, kdo se přihlásí, jsme ochotni zdarma za 5 minut přiučit divadelnímu řemeslu.
9: To znamená jevištní dikci, tak. Jevištnímu pohybu a tak silnému prožitku, že dotyční ani nebude vědět, čí je.
10: No tak přesněji řečeno, nebude vědět, jestli je figurou, kterou hraje, nebo figurou, kterou je. Prosím, je mezi vámi takový odvážlivé?
9: Ano, přátelé, za 5 minut každý z vás má možnost na tomto improvizovaném jevišti stát se Romem, Julií, Roxanou, Desdemonem, Desdemonou, Broukem, Pitlíkem a psem Baskervilským.
10: Tak no tak příležitosti je dost, hlásí se někdo dobrovolně.
9: Hlásí se někdo dobrovolně.
10: Nikdo.
9: No,
10: tak babilci, čekáte mě domů.
8: Prosím, já se hlásím. Já bych to rád zkusil.
10: Aspoň vy, mladíku, pojďte.
9: A to je dobrodruh, pojďte.
10: Vy máte odvahu, no to vítáme. Vy už jste zajímavý zjevem pro divadlo.
9: Chlapče, tak co? Máte občanský průkaz?
8: No zajisté mám, ale proč?
10: No kdybyste se do toho tak vžil, že byste tady ztratil totožnost.
8: No tak to snad ne,
9: Ne, to už se nám jednou stalo. No. Jednou jsme tady měli jednoho, ten se do toho tak vžil, že je kouzelník žito, že jsme ho sami museli vymlátit.
10: No vy jste jistě nechtěl dostat cepe.
8: No to bych jistě nechtěl.
9: No tak pozor na hlavu.
10: Tam už ženě byli, kolego. Všimněte si, tam je vymlácen.
9: To je hlava jako mlad. No, kolego, co byste zde doporučil adeptovi? To je adept.
10: No tak já se zeptám, o co má zájem. O co víte? O klasiku?
8: No tak tedy pokud se mohu jaksi veřejně projevit, tak já tíhnu spíše ke klasice.
9: Táhne vás to k...
8: Ano. Tíhne mě to ke klasice.
10: Zatížen klasikou.
9: Tíha vás, táhne ke klasice. Ano.
10: Já bych doporučil v tom případě Dostojevského.
8: No, to je, aha,
9: to je zajímavý
8: úkol.
9: To je náročný úkol. Máte na mysli přímo, kolego, máte na mysli přímo idiota?
10: Jo, dalo by se to tak říct. Myškina z idiota. Tak dal byste si myškina z idiota?
4: Volte. No ale já, pokud jsem informován, tak nejznámějším idiotem jste byl vždycky vy, že?
10: No tak to je pravda.
11: No jak to, kolego, jsem taky nebyl idiot k zahození, mě to přeci řekla většina režisérů.
10: No mám dojem, že ještě řekne.
11: No já jdu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Divadelní odborníci, těhle trojka, režírovala si někdy divadlo, Jitko?
12: Já jsem nechtěla nikdy režírovat divadlo. Já na to nemám citflajš, já nemám prostě, já jsem neklidná.
1: V čem je to jiný? Tam je taky tvůrčí proces,
12: je tam tvůrčí proces, ale sedíš na zadku.
1: Tobě se líbí pobíhat po
12: place. Já potřebuji běhat a nejsem silná v dialozích. A divadlo je o dialogu. Mm-hmm. Já jsem silná v obraze. To znamená, že já nepotřebuju to povídání, já potřebuju ty obrázky. Já to vidím všechno přes obrazy.
1: A tak ty dialogy někdo napíše, ne?
12: Ne, ty máš divadelní hru,
1: no.
12: A ty tam máš všechny, jenom na dialogy. Ale a prostě všechno je to ve slově, zatímco já jsem všechno v obraze. Já to místo toho slova to řeknu tím obrazem.
1: Byla by si šťastná v němém filmu?
12: Absolutně. Absolutně. Úplně. Jill a Jim film. Mm-hmm. Tam lidi mluví něco a odehrává se obraze úplně něco jiného. Je to moc krásný, protože oni říkají úplně něco jiného, než se v obraze odehrává. To je krásný příběh.
1: Dá se říct, že ti to slovo a dialogy vadí?
12: Já s nima neumím pracovat. Mm-hmm. Já prostě s nima neumím pracovat. Ne.
1: Prosím tě, jak tě mohli pustit ze školy?
12: Nemohli, protože jsem měla samý pětky, rozumíš? V diktátu.
1: Takže se tě zbavili. A to je jedno, pustej ji bez dialogu. Ona se nějak protluče. Jitka Němcová, náš dnešní host. A vyberte teď poslední ukázku. Tak pokud jste předtím byli pro Luďka Sobotu, Miloslava Šimka a Petra Nárožného, třeba jim dáte ještě další bod pro pokračování tohoto jejich představení z roku 78, anebo si necháme povídat o pletení z Hostince pod Gaštanom. Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček nabízím já ještě proti jako druhou variantu B do poslední ukázky. Souboj začíná právě teď na telefonním čísle 731 800 900 a taky v SMS-kové formě na číslo 90 011 04 posílejte textovky s heslem Humor mezera A nebo

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlý hlas pro variantu A nebo B v Humoriádě. Dobrý den, přejeme si Jitku Němcovou.
2: Ačko.
1: Ačko, dobře, zapisuju, to bylo pro rychlé stručné, což je fajn. Dobrý den, kdo dál?
3: Dobrý den, tady Petr Zezdounek, zdravím vás oba. Upozornil paní režisérku, že ochotníci jsou ve zónkách, když bude vybírat, a já bych chtěl k jeho pokračování těch.
1: Dobře, děkujeme moc. Děkujeme, ať se daří. No a já myslím, že máme rozhodnuto. Bude to pokračování, tak ještě se vrátíme za panem Šimkem, Sobotou a Nárožným.
4: No, tedy pokud bych vůbec mohl nějak zasáhnout se svým skromným podílem, já bych rád upozornil, že já mám zase připraveného, protože mojí velkou láskou, tak říkají od dětství, byl vždycky zde ten monolog z Raduza z Mahuleny. Zde, duj. Duj, vych se, boží silný orle,
5: říká Radus,
4: jen
5: že?
4: Vlas... Ano, Radus, vy to znáte?
5: No tady je to napsaný, Radus.
6: Ah, Radus je tam taky, samozřejmě, že to známe. Radus je hrál vždycky on, já jsem hrál tu jeho.
4: Vy?
6: Jak jsem se jmenoval? Jo, to Mahuleny.
4: Mahuleny? Posíšte, to muselo být ale těžké.
6: Ne, to bylo lehký, já jsem jí pojal jako chlapa.
4: Ach, tak.
6: To nebudeme rozbírat. Podívejte se, my bychom usedli, kdybyste domů. Protože vy to máte připraveno zjevně.
4: Já to mám.
6: A my jsme vlastně taková komise pro výběr hereckých adeptů.
5: Taková komise pro
6: výběr. Vy si to tady zarecitujete a my vás posoudíme, případně
4: ano.
6: Případně vyhodíme, že?
4: Já předpokládám, že si k tomu vždycky řeknete svoje.
5: No, samozřejmě,
4: že?
5: My už od toho jsme tady.
4: Ano, o toho jste zde.
6: Tak si spus.
4: Já si tedy spustím.
6: No jistě, je tady vedro, spuste si, co chcete.
4: Ano. Duj. Duj, vyš se, boží seniorle, jen vlasy moje rvě a berli dechu, kež...
5: Zastav, čověče.
6: Veliký příval slov. Musíme se dohodnout, aby byla taková komunikace. Vždycky, když my uděláme takhle... Stačí, kolegu, když ukazuju já sám. Vždycky, ano. Když my uděláme takhle, tak ty zavřeš otvor v hlavě, jo?
4: Tak.
6: Jste domluvený.
4: Ano.
6: Něco mu chceš říct ještě, kolego?
5: No, kolego, pokud by si stál o moje připomínky,
4: Já vám prosím, vysím na rtech, já vám vysím na rtech.
5: Tak dolů. To si nedovolu. No. Podívej se, chlapče.
6: Kolega už takhle je zatížen.
5: Já také. Podívej se, chlapče, jednu věc ti řeknu. A opravdu myslím to s tebou dobře. Jestli máš nějakou trému, já vidím, jak se třeseš jako vosika. Jako sulc se nám tady klepeš. Úplně to takhle děláte stolem. Podívej se, chlapče, na všechno nech bej, jestli si někdy nějaký problémy si měl. Jestli
6: v dětství, to nám se metá,
5: nějaký to. Spalničky v dětství nebo něco a furt na to nemůžeš zapomenout. Tak to nám se metá. Uvolni všecko, odhoď.
6: Ano, správně.
5: To si
6: sebereš. To si sebereš potom.
5: Teď už spust.
4: Já pokud bych mohl připodotknout, já do toho teď dám všecko.
5: No něco si můžeš nechat. To něco mál, nějaký peníze.
6: Aby jsme měli rezervu nějakou. No. Tak jenom.
4: Duj. Duj, vy jste boží silný orle. Jen vlasy moje rvě a ber mi dechu. Kéž zas mám síly toho větru a všechno.
5: On je jak divej. Podívej se, já to s tebou, chlapče, věř tomu, věř mi nebo ne, jestli ne, tak jo. Já to s tebou myslím jako tvůj táta.
4: Ano.
5: Věř tomu.
4: Ano.
5: A jako tvoje máma ti říká, chlapče,
4: ano.
5: Takhle ne.
4: Ano.
5: Takhle ano. Takhle ne.
0: Humoriáda.
1: A takhle vypadá konec Humoriády té dnešní a páteční. Jitko, děkuji moc za návštěvu.
7: Já vám taky děkuji, pane.
1: Zase příště.
7: Zase příště, mějte se hezky, děti.
1: Ano, užívejte si jaro, užívejte si jeho víkendu Hvězdné návraty a v příštím týdnu zase naslyšenou u Humoriády.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Silničáři omezili provoz v Brně Bosonohách. Tranzit musí jezdit přes Kohoutovice. Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku. Od ledna by se mohlo zvednout o 50 tisíc korun. Středoškolákům dnes začíná ústní část maturitních zkoušek. A dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne oblačno a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Řidiči musí od dneška počítat s komplikacemi při průjezdu brněnskými bosonohami. Silničáři v Pražské ulici vyměňují asfalt. Místní lidé projedou kivadlově na semafory. Šoféři, kteří pouze projíždí, mají využívat zhruba 8-kilometrovou objížďku přes Kohoutovice. Omezení potrvá zhruba 3 týdny. Výsledek podle starosty Bosonoh Martina Černého z KDU ČSL omezí hluk z provozu.
2: Dlouhodobě v městské části Bosonohách bojujeme s překračováním limitu hluku, to znamená pokládka tohohle tichého asfaltu zase tu situaci o trošičku sklidní a samozřejmě ta silnice je po zimě v katastrofickém stavu, takže budeme určitě všichni rádi, že zase bude pěkná a funkční.
0: Rodičovský příspěvek by se mohl zvednout o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes projedná vláda. Zvýšit se příspěvek má ze současných 350 na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat pak nově ze 700 na 800 tisíc. Vztahovat se bude na děti narozené po 1. lednu 2027. Pro státní kasu by navýšení znamenalo vyšší výdaje o 230 milionů korun. Pokračuje minister práce Aleš Juch. Chvilka znutí ano.
3: Tak jak jsme slíbili v programu prohlášení vlády z 350 na 400 tisíc korun a budeme o tom samozřejmě debatovat, ale mám pocit, že samozřejmě proto vláda bude hlasovat, protože je to domluveno i koaličně a jak jsem říkal, máme to v programu prohlášení vlády a my sliby plníme.
0: Vláda by se mohla zabývat taky výběrem nového náčelníka generálního štábu. Do funkce by měl nastoupit po současném generálovi Karlu Řehkovi, kterému 4leté funkční období skončí v létě. Na středních školách dnes začínají profilové části maturitních zkoušek. Jde o ústní zkoušky, jejíž podobu a termíny určují jednotlivé školy. Konat se můžou od 10. června. Tady do 10. června. Celkem letos podle rezortu školství maturuje přes 89 tisíc středoškoláků, z toho na Jižní Moravě 9200. Opravné termíny maturit budou v září. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes zdarma zpřístupní všechny areály i výstavy. Připojí se tak k Mezinárodnímu dni muzeí. Od 16 hodin potom pro návštěvníky zahájí výstavu fotografové Valašského muzea v přírodě, dodává mluvčí Pavlina Polášková.
4: Na snímcích 7 autorů návštěvníci uvidí, jak se po desetiletí proměňovala podoba muzea i okolní krajiny. Jejich fotografie zachycují každodenní život v muzeu, tradiční řemesla i přírodu Valašska. Snímky přitom nejsou jen archivním dokumentem, připomínají hodnoty, které mají v dnešním, rychle se měnícím světě stále svůj smysl.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dopoledne se bude postupně tvořit kupovitá oblačnost a přes den čekáme většinou oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Vád bude slabý, prominlivý vítr, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynule a hlášeno, nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo, je 5 minut po 5. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi na začátku nového týdne. Je pondělí 18. května 2026 a chybět nebudou samozřejmě písničky, to především ty, které nestárnou. O tom, že snadné žít, nás bude přesvědčovat kapela MIG 21, těšit se můžete také na setkání, a to doslova a do písmene. Legendární hit z roku 1980 zaspívají Hana Zagorová a Drupy. No a chystáme další písničky. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásný den vám všem, ať se vám hezky vstává, snídá i poslouchá.
1: Český rozhlas Brno.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Anna Zagorová, Drupy, rok 1980 a písnička Setkání. Tady je Český rozhlas Brno, je 18. května roku 2026 a dnes máme u nás v Českém rozhlase narozeniny. Pravidelnému rozhlasovému vysílání na území dnešní České republiky je 103 let. Dnes je také Mezinárodní den muzeí, připomíná se od roku 1978. Jeho cílem je upozornit na roli muzeí v rozvoji celé společnosti napříč celým světem. Před 154 lety se na svou první cestu do Jižní Afriky vydal proslulý český cestovatel Emil Holub, a to za podpory neméně slavného českého vlastence a mecenáše Vojtěcha Náprstka. V roce 1879 se narodil nejslavnější český zápasník Gustav Frištenský. Začal zápasit už jako řeznický tovaryš v Brně. Za 5 let amatérské kariéry vybojoval tisíce zápasů a ani jeden neprohrál. V roce 1903 se stal dokonce amatérským mistrem Evropy. Profesionálním mistrem Evropy se stal až v roce 1929 a považte, tehdy mu bylo už 50 let. 84. narozeniny dnes má Emilia Vašáriová, sestra herečky a političky Magdy Vašáriové. Určitě si ji vybavíte třeba ve filmech Pelíšky, Nestyda nebo Šťastný nový rok. V roce 1945 odešel na věčnost hudební vědec Vladimír Helfert. V Brně založil hudební archiv Moravského zemského muzea a jeho zásluhou také zazněla Smetanova Má vlast poprvé jako celek. Do konce války už bohužel nepřežil. Zemřel v Terezíně na tyfus. 73. narozeniny dnes oslaví Zdeněk Troška, k jeho divácky nejúspěšnějším patří jak jinak trilogie Slunce se nos 80. a počátku 90. let. Zhlédlo ho v kinech více než 8,5 milionu lidí. Oblíbené jsou i jeho pohádky Z pekla štěstí, Princezna Zemlejna nebo Nejkrásnější hádanka. A 44 let uplynulo dnes od úmrtí baletky, choreografky a spisovatelky Miry Holzbachové. Pocházela z Kroměříže a v době okupace působila v Anglii a v USA. Po návratu do vlasti pak pracovala na Ministerstvu kultury a po roce 48 se vrátila k taneční profesi. Za minutu bude 17:15, tady je Český rozhlas Brno. Dobré ráno přejeme.

0: počasí.
1: Předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno v 5 hodin a 18 minut. Jak to vypadá s teplotami? Rozpětí na jihu Moravy se momentálně pohybuje od 2 do 5 stupňů Celsia. 2 stupně jsou v tuto chvíli v Pohořelicích a 5 stupňů třeba v Lednici nebo ve Ždánicích. No a předpověď pro dnešek, ta slibuje ráno polojasno až jasno, během dopoledne postupně oblačno, ojediněle s přeháňkami. A teploty dnes vyšší ve srovnání se včerejškem, bude od 17 do 20 stupňů Celsia a k tomu vítr slabý proměnlivý do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky dnes dobré, bio na jedničce a slunce už je na obloze od 5. hodiny a 6. minuty a zapadne 4 minuty po půl deváté. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
2: Pondělí 18. května se těšte na mimořádné dobré rady, ve kterých se budeme starat o růže. Vysílat se chystáme přímo z Rozália, kde můžete obdivovat genofondovou kolekci 220 odrůd růží českých a moravských šlechtitelů. Mezi 10. a 12. hodinou se potkáme přímo v areálu Střední odborné školy zahradnické a Středního odborného učiliště v Rajhradu u Brna. Přijďte se podívat na vysílání zblízka a nechte si od odborníků poradit, jak na to, aby vaše růže byly ty nejkrásnější. Srdečně zve a na setkání se těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 23 minut. Jsme rádi, že jste s námi v pondělí 18. května. V sobotu brzy ráno zamířili strážníci do brněnské části Černá pole k muži, který prý rozazoval stojící koloběžky a přitom poškodil vozidla. Po příjezdu hlídka zjistila, že jedna z koloběžek dokonce leží na kapotě zaparkovaného auta. Muž, který po celé době působil, na místě už nebyl. Proto strážníci začali pátrat v okolí a z okna přilehlého domu je naštěstí svědkyně nasměrovala k domu, kde dotyčný bydlí. 42letého muže hlídka skutečně našla na chodbě. Kvůli jeho hlasitému vykřikování ho hlídka požádala, aby šli společně před dům, s čímž souhlasil. Jeho agresivita ale nestačila, začal strážníky urážet, odcházel z místa a navíc se pokusil jednoho z nich napadnout. Hlídka proto muže spoutala, následná dechová zkouška ukázala hodnotu 2,1 promile. Pro podezření z trestného činu hlídka přivolala republikové policisty, kteří si případ převzali. Alkohol hrál roli i v případu, který řešili hodonínští policisté. Na cyklostezce Mutěnka v Dubňanech policejní hlídka si tam všimla rychle jedoucí elektrokoloběžky s místem k sezení. Jejíž řidič nebezpečně kličkoval mezi cyklisty a následně pokračoval také po chodnících. Dechová zkouška prokázala 1,5 promile alkoholu. Jak policie píše na svém webu, další kontrolou zjistili, že elektrokoloběžka podléhající schvalovacímu procesu nebyla registrována, neměla registrační značku ani sjednané povinné ručení. Řidič navíc během jízdy neměl na hlavě ochrannou přilbu. Protože se jednalo o stroj schopný dosahovat rychlosti vyšší než 25 km za hodinu, vztahovala se na řidiče také povinnost vlastnit příslušné řidičské oprávnění. Muž však měl platný zákaz řízení. Kromě jiného se tedy bude zodpovídat zmaření úředního rozhodnutí. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 4 minuty. Dobré ráno.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Děti ze sociálně slabých rodin si dají oběd a svačinu ve školách na jihu Moravy díky dotaci. Celkově je v programu pro příští školní rok téměř 33 milionů korun. Jde o peníze z evropských dotací i z jihomoravského rozpočtu. Pokračování potravinové pomoci schválili jihomoravští radní. Lidé ve Znojmě se nově dostanou zdarma autobusem z nádraží do historického centra. Vedení města tak chce podpořit tamní podniky, u kterých se nedá parkovat zdarma, což prý některé zákazníky odrazuje. Vozy budou jezdit ve všední dny od rána do 17 hodin a v sobotu dopoledne v půlhodinových intervalech. Tak to by měly fungovat od konce května. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplacích zhruba 150 tisíc korun. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Český rozhlas komentovat nechtěl. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Většinu lidé využili ke koupi nemovitostí, zbytek potom na stavby a rekonstrukce. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme ráno ještě polojasno až jasno. Během dopoledne se bude postupně tvořit kupovitá oblačnost a přes den čekáme většinou oblačno a ojediněle přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na D2 na kilometru 37 ve směru na Brno. Na krajnici je tam odstavené nákladní vozidlo. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Hrála a zpívala vám slovenská kapela Tým je 5 hodin a 39 minut. Tady je pondělní Český rozhlas Brno. I děti s handicapem si můžou na brněnských Vinohradech hrát na novém bezbariérovém hřišti. Povrch je rovný, schody nahradily rampy u stolu a na kolotoči vznikla místa pro zaparkování vozíku. Hřiště se nachází v oblasti, kde žije mnoho lidí s pohybovým handicapem a původní hřiště nemohli využívat. Mezi nové herní prvky patří třeba vyvýšené pískoviště, na které handicapované děti dobře dosáhnou.
1: Pojď rychle!
2: Ještě rychleji?
1: Jo, ještě! Ještě!
3: Matyáš si poprvé v životě zkouší točení na dětském kolotoči. V brněnských Vinohradech totiž vzniklo bezbariérové dětské hřiště, kde si může hrát i na vozíku.
1: Jako, je to supravý!
3: Matyáše i další děti, které se sem přijeli podívat z brněnského centra Kocijanka, doprovází vychovatel Vojtěch Hercík.
4: Tohle je unikát, no, jako vidíme to poprvé. My jsme vděční za každé takové nové místo. A hlavně tam, kde se můžou jako naše děti třeba s nějakým handicapem potkávat s jinýma dětma, hrát si spolu. To je úplně ta nejlepší věc, co může být.
3: Hřiště se nachází v oblasti s bezbariérovými byty, kde žije mnoho lidí na vozíku. Cílem projektu bylo zpřístupnit prostor i jim. Po hřiště nás provází starostka městské části Brno Vinohrady, Jitka Ivičičová z Lidovců.
5: Mám zpětnou vazbu super od vozíčkářů dospělých, kteří říkali, škoda, že něco takového nebylo, když jsme byli malí. Já jsem tolik toužila jít na pískoviště a tady je pískoviště na nožce, kde může vozíčkář zajet pod něj a hrát si s pískem.
3: Dalším oblíbeným hracím prvkem jsou průčelí malých obchůdků.
6: Tam je pošta, tady je recyklovárna,
7: tady je, prosím vás,
6: benzínka, jako můžete stříhývat.
7: O ne, mám zase prázdno.
8: Tak si
3: na hřiště třeba i sklouzavka, ke které se dá vjet po rampě. Nechybí ani trampolína a houpačky. Nevědomé děti si mohou vyhrát třeba s potrubními telefony.
9: Halo, halo.
10: Halo, halo.
9: Slyšíme vás dobře.
3: Kolem hřiště by ještě měla přibýt zeleň a pohodlnější nájezdy. Z Brna Magdaléna Králová, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Aktuální předpověď počasí pro vás máme na vlnách Českého rozhlasu Brno přesně ve 6:45. Teploty po ránu dnes venku se pohybují mezi 2 a 4 stupni Celsia aktuálně, 2 stupně tedy nejchladněji v tuto chvíli třeba v Pohořelicích a 4 stupně pak na většině sledovaných míst. Předpověď počasí pro dnešek slibuje ráno polojasno až jasno, během dopoledne bude postupně oblačno, ojediněle s přeháňkami. Nejvyšší teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, rozptylové podmínky budou přes den dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 6 minut po 5 hodině, zapadne ve 20 hodin a 34 minuty. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 50 minut. Tradičně v tuto dobu na vás čeká seriál Co v učebnicích nebylo. A ani pondělí 18. května nebude výjimkou. Jestli pak víte, jaký sval v našem těle je ten nejsilnější, prozradí právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnský dopravní podnik omezil provoz v historickém centru města. Na řece Olšavě v Kunovicích na Uhersko-Hradisku se přemnožily nutrie. Myslivci začali s jejich populací redukovat. Na podporu veřejnoprávních médií vyrazili do ulic tisíce lidí po celém Česku. A dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne oblačno a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V hromadné dopravě v Brně od dneška platí 3 velké změny. Dopravní podnik kvůli velkému zájmu posílil provoz tramvají k Bohunické nemocnici a do Líšně. Na brněnské letiště zároveň přestal jezdit expresní autobusy, ale nahradila je nová trolejbusová linka. Na měsíc a půl je potom zrušený provoz tramvají přes náměstí Svobody v historickém centru města, říká mluvčí firmy Hana Tomaštíková.
2: Výluka souvisí s dokončováním opravy dlažby a instalací výsuvných sloupků, také s rekonstrukcí tramvajové trati. Samotná výluka skončí spolu s ukončením těchto prací. My předpokládáme, že to bude nejpozději na konci června.
0: V Kunovicích na Uhersko-Hradisku začali myslivci redukovat populaci nutrií. Radnice získala povolení k jejich odstřelu, protože přemnožení hlodavci poškozují hráze řeky Olšavy. To by do budoucna mohlo ohrozit protipovodňovou ochranu města. Hlodavci původem z Jižní Ameriky zároveň můžou být rizikem pro lidi. Přenáší nebezpečná infekční onemocnění nebo parazity. Pokračuje hospodář kunovických myslivců Luděk Hráček.
3: Střílíme to z malorážky, my to střílíme tady po vrchu od té cesty a 18 kusů máme odlovených. Já počítám, že tak ze 70 jich to bude, po celé Olšavě, ale tady dědina je nejvíc, no. My to pozorujeme tak ze 3 roky určitě jsou tu a bylo jich to pár a to se množí moc, rychle.
0: Tisíce lidí ve 12 krajských městech, včetně Brna, vyšli do ulic na podporu České televize a Českého rozhlasu. Protestovali proti návrhu zákona Ministerstva kultury, který chce změnit financování obou médií veřejné služby. Požadují jeho stažení.
4: Média nedáme! Média nedáme!
5: Skandovali lidé v Karlových Varech. Podobná hesla byla slyšet třeba i v Olomouci, Hradci Králové nebo Liberci. Na demonstraci do Ostravy dorazil například pan Pavel.
6: Já bych chtěl, aby zůstali nezávislé a aby nebyli pod vlivem jakékoliv vlády, která tu momentálně bude fungovat.
5: Návrh zákona počítá se zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování televize a rozhlasu pod státní rozpočet. Toho se obává i protestující z Plzně.
7: Je to něco, za co si platíme, aby to bylo nezávislé.
5: Akci po celém Česku zorganizoval v neděli odpoledne spolek Milion chvilek. Zhruba před 2 týdny se podobný protest konal v Praze. Lucie Špetová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Brněnští basketbalisté rozehráli semifinálovou sérii Národní basketbalové ligy vítězně. Na palubovce Pardubic vyhráli 85-82. Druhé utkání série hrané na 4 vítězství je na programu znovu v Pardubicích, a to od 17 hodin a 30 minut.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dopoledne se bude postupně tvořit kupovitá oblačnost a přes den čekáme většinou oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Vát bude slabý, proměnlivý vítr, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Osovou Bytýšku na kilometru 149,5 vyprošťují tam auto po noční nehodě. Je blokovaný odstavný a částečně i pravý pruh a vybočuje se tam tak opatrně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi. Je pondělí 18. května, svůj svátek neslaví dámy slečna paní Nataša, blahopřát budeme i s písničkou po 8. hodině. A z českých písniček i z těch zahraničních, které nestárnou, nabídneme už za chvíli Koukej se mnou si píseň Brouky, bude zpívat Petra Černocká, Na mojom poschodí už bude Petr Naď a další písničky chystáme. Pochutnejte si na snídani, užívejte nového týdne. Vypadá to, že během týdne bychom se mohli dočkat i vyšších teplot, takže to přejde do letnější podoby. Ať vás dobrá nálada a radost neopouští. Pavel Kašpar u mikrofonu. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 13 minut, zpíval vám Petr Naď. Myslivci začali v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku snižovat populaci nutrií. Město získalo povolení k jejich regulaci, protože přemnožení hlodavci poškozují hráze řeky Olšavy. Zároveň můžou být rizikem pro lidi, přináší totiž nebezpečná infekční onemocnění nebo parazity.
1: Střílíme to z malorážky.
2: Říká mi hospodář kunovických myslivců Luděk Hráček, se kterým stojíme na hrázi řeky Olšavy.
1: Loví se, když máme chvíli čas, tak to jdeme lovit. My to stříháme tady po vrchu od té cesty.
2: Je jich hodně těch nutrí?
1: Já počítám, že tak ze 70 jich tu bude.
2: Kolik se vám jich zatím podařilo?
1: 18. 18 kusů máme odlovených. My jsme střelili teďka 9,5 kg jedna měla.
2: Kde tak nejvíc se vlastně vyskytují ty nutrie?
1: Po celé Olšavě. Ale tady dědina je nejvíc, no. My to pozorujeme tak ze 3 roky určitě jsou tu. A bylo jich to pár a to se množí moc, rychle. Oni nám to povolili právě, že to můžeme střílet z té malorážky tady, no a tak musí být člověk opatrný na to, aby něco se nestalo.
2: A je to složité vlastně ulovit tu nutriu?
1: Řeknu vám to tak, musíte umět dobře střílet. Máme optiky, je na to mája, ale musíte dávat pozor, je to v dědině, takže opatrný musíte být. Velká bezpečnost musí být tady.
2: Tady u Olšavy je s námi i Martin Rolenc z odboru správy majetku a životního prostředí v Kunovicích. Jaké jsou ty důvody, proč se musí počty nutrií redukovat?
3: Je to nepůvodní živočich, který se k nám vlastně dostal jako kvůli chovu na kožešiny z Jižní Ameriky. Dostal se časem do volné přírody. Bohužel teda působí velmi negativně, protože v prvé řadě teda poškozuje břehy tím, že vyhledává potravu, buduje si samozřejmě nějaké nory, dokáže ty hráze poškodit velmi výrazně, což v našem případě v Kunovicích může samozřejmě narušit i funkci protipovodňových opatření.
2: Upozorňuje Martin Rolenc, který připomíná ještě jeden negativní vliv nutrií.
3: Roznáší nemoci, roznáší parazity, kteří se můžou přenášet jak na domácí mazlíčky, tak samozřejmě, že i na lidi. Takže opravdu tady ten druh je potřeba regulovat, už jenom díky tomu, že se opravdu tady dokáže velmi intenzivně množit, protože má 2-3 do roka mladé a ve vrhu je 4-7 zvířat.
2: Před více než 3 lety začali s nutriemi bojovat i v Uherském Hradišti, kde se tito hlodavci usadili na hrázích řeky Moravy.
4: Tady bylo kolem 30 kusů. My jsme za přísných bezpečnostních opatření celou tu skupinu eliminovali.
2: Podotýká lidovecký místostarosta města a myslivec Čestmír Bouda, podle kterého

0: To byla skutečně nadýchaná porce ranní pohody v podání Michela Bublého a Nelly Furtado v písničce Quando Quando. Je 6 hodin a 20 minut, tady je Český rozhlas Brno, neseme vám počasí.
1: Počasí.
0: Sledujeme, jak se vyvíjí teploty na jihu Moravy. Zatím se to rozpětí příliš nemění. Teploty mezi 2 a 5 stupni Celsia. 2 stupně v Pohořelicích, to je stále nejchladnější místo, a 5 stupňů Celsia v tuto chvíli v Lednici. Předpověď ta dnes slibuje ráno polojasno až jasno, během dopoledne postupně oblačno, ojediněle s přeháňkami. A nejvyšší teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky, ty budou přes den dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 6 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 34 minuty. Dobré ráno.

0: Lodě dopravního podniku brázdí vody Brněnské přehrady už 80 let. Hostem úterního dopoledního vysílání 19. května po 11. hodině bude provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Připomene historii elektrických lodí od počátku až do současnosti, popíše, jak se proměnila flotila na Brněnské přehradě a nabídne i zkušenosti a zážitky z pohledu kapitána. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
2: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát, že jsi mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 25 minut. Uklidit požářiště a vybudovat nové zázemí záchranné stanice. Takový úkol teď čeká provozovatele ptačího centra v Brněnské Slatině, které přesně před týdnem zachvátil požár. Ten způsobil statisícové škody a uhořelo při něm také 5 psů, které majitelé už nestihli zachránit. Stanici teď pomáhají přátelé i dobrovolníci společnými silami připravit na stavbu nového domku. Majitel ptačího centra Zdeněk Machař otevírá vstupní bránu a míří k místu, které před týdnem zničil požár. Od té doby se mu stále hlásí dobrovolníci, kteří se v reakci na neštěstí přihlásili s nabídkou pomoci. Je to armáda strašně hodných lidí se smyslem a cítěním pro zvířata. Více informací, včetně zajímavé reportáže, najdete v článku Šimona France na našem webu brno.rozhlas.cz a nebo také i rozhlas.cz.

0: 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Hromadné dopravě v Brně od dneška platí 3 velké změny. Dopravní podnik kvůli velkému zájmu posílil provoz tramvají k Bohunické nemocnici a do Líšně. Na brněnské letiště zároveň přestali jezdit expresní autobusy, nahradila je ale nová trolejbusová linka. Na měsíc a půl je potom zrušený provoz tramvají přes náměstí Svobody v historickém centru města. Více se tématu ve vysílání budeme věnovat krátce před 8 hodinou. Řidiči musí od dneška počítat s komplikacemi při průjezdu brněnskými bosonohami. Silničáři v Pražské ulici vyměňují asfalt. Místní lidé projedou kyvadlově na semafory. Šoféři, kteří pouze projíždí, mají využívat zhruba 8-kilometrovou objížďku přes Kohoutovice. Omezení potrvá zhruba 3 týdny. Zlínský kraj pokračuje v programu Obec v nouzi. Ten se dosud zaměřoval jen na obce s nízkým počtem obyvatel. Nově na rozvojové projekty mohou získat půjčku také větší sídla do 2000 obyvatel a rovněž samosprávy zapojené do memoranda k vodnímu dílu Vlachovice. Do programu, který je určený na mimořádně významné regionální nebo nadregionální projekty, hejtmanství vyčlenilo 40 milionů korun. Po útoku stáda krav ve východním Tyrolsku zemřela 67-letá žena. Její manžel utrpěl těžká zranění. Co přesně se stalo, teď policie vyšetřuje. Na pastvině bylo v době útoku několik desítek zvířat. K podobnému incidentu došlo v Rakousku i loni. Krávy zabily 85-letého muže z Vídně a zranili jeho manželku. Rakouská vláda vydala doporučení, aby se turisté drželi dál od horských pastvin a měli psy na vodítku. V případě útoku krav je ale mají pustit. A počasí na jihu Moravy čekáme ráno ještě polojasno až jasno. Během dopoledne se bude postupně tvořit kupovitá oblačnost a přes den čekáme většinou oblačno a ojedněle přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 je pomalý provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Pomalej se jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 210, zdržení do Brna k omezení asi 10 minut. Také na tahu 43 ze Svitav směr Brno před Lipůvkou naberete v koloně asi 10 minut a 10 minut navíc čekejte i na 50 na průjezdu Slavkovem směr Brno. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 38 minut. Někteří jste možná byli u toho osobně, jiní třeba neměli příležitost se za námi vypravit. V každém případě ti, kteří na sobotní den otevřených dveří v Českém rozhlase dorazili, dobře se bavili a z toho jsme měli samozřejmě velkou radost. Proto se za události ještě teď ohlédneme s šéfredaktorkou Julií Kalodovou, která svoje postřehy prozradila v rozhovoru s moderátorkou Sandrou Silnou.
1: My si budeme povídat o dni otevřených dveří v Českém rozhlase Brno. Možná jste někteří posluchači, posluchačky zavítali za námi, a tak prosím Julii, aby tady shrnula ten zážitek.
2: Já bych chtěla především z celého srdce všem poděkovat, kteří přišli. Bylo vás, počítali jsme to dole s naší paní Vrátnou, s Věrkou, bylo vás na 600, jsme to tak spočítali, a jsme moc rádi, že i v tom počasí deštivém jste si k nám našli cestu. Rádi jsme se s vámi setkali osobně, popovídali, pozdravili se, protože to je vždycky nejlepší, když se vidíme takhle z oči v oči, jak říká moje kamarádka. Takže 600 lidí zavítalo k nám a věřím, že si užili i posluchači to naše vysílání, které jsme mimořádně přesunuli dolů do našeho největšího nahrávacího studia, do Sedmičky, takže byla to výjimečná příležitost vidět, jak se dělá rádio naživo. No a my jsme dnem otevřených dveří ještě neskončili, udělali jsme si v sobotu tu mezi 16. a 18. 2 hodinky pauzu a potom jsme se tady vrhli do muzejní noci. Lépe řečeno, rádi jsme viděli zase ty davy a davy lidí nadšených podívat se na budovu, kde sídlí Český rozhlas Brno, a to jsme napočítali teda úctyhodných 3500 lidí k nám přišli v sobotní večer, takže jsme za to moc rádi.
1: To je úžasné. No a možná bychom měli připomenout, co se výjimečného v rámci dní otevřených dveří včera stalo.
2: Včera se stalo to, že jsme ukládali schránku se vzkazy posluchačů, se vzkazy rozhlasáků. Rozhodli jsme se, že oslavíme ty naše stovky, které šly po sobě, a tak to natrvalo, uchováme ty zprávy a tu vlastně to poselství rozhlasové a mezilidské, takže jsme uložili do zdí naší budovy schránku, která nesla všelijaké vzkazy, podpisové archy a další předměty, a klíč je uschován, nevíme, kde je, a někdo ho najde za desítky let.
1: No a protože jste zvyklí, milí posluchači a milé posluchačky, také na zodpovězení posluchačských dotazů, tak myslím, že Julie Kalodová pro nás má teď
2: ano,
1: i dotaz.
2: Já velice ráda vítám všechny dotazy, vzkazy nebo nějaké prostě otázky, které máte. Volal mi pan posluchač hned v pondělí, protože po minulém erku, minulý týden jsem tvrdila, že pokud si chcete pustit zpátky naše pořady na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, tak to jde jen 6 hodin. To jsem tvrdila já, ale pan posluchač zjistil, že to jde až 12 hodin zpětně. To znamená, když si najdete na internetu stránku můjrozhlas.cz, to je takový náš web, kde jsou všechny ty technologické zázraky, a tam můžete poslouchat zpětně, tak tam až 12 hodin. Ani my jsme to nevěděli, naši programátoři rozhlasoví si to zřejmě utajili, a vidím, že posluchači už jsou takto technologicky zdatní. Takže tím uvádím na pravou míru a děkuji moc za ten poznatek.
0: Pokud jste v sobotu nestihli den otevřených dveří v Českém rozhlase Brno, tak ještě připomenu, že další akce, kterou pořádáme a ke které se můžete připojit, bude už 31. května posluchačská pouť do Vranova. Podrobnější informace na našem webu brno.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Karel Gott zpíval ve 6:45, je tady předpověď počasí, sledujeme také, jak se vyvíjí teploty na jihu Moravy. Momentálně se pohybují v rozpětí od 2 do 5 stupňů Celsia, takže dnešní ráno díky jasné obloze je studenější, ale teploty přes den by mohly být celkem příjemné. Vypadá to podle předpovědi, že ráno bude polojasno až jasno, během dopoledne postupně oblačno, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 a 20 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, rozptylové podmínky budou přes den dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 6 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 34 minuty. Dobré ráno přejeme.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Petr Bende zpíval v 6 hodin a 50 minut na vlnách Českého rozhlasu Brno. Před sedmou je tu tradičně přehled očekávaných událostí dnešního dne. Co tedy sebou 18. květen přinese? Středoškolákům dnes začíná další část maturit, která se zjednodušeně označuje jako ústní zkouška. Po Brně od dneška jezdí dvě nové linky. Jedna tramvajová a druhá trolejbusová. Je to kvůli výlukám i změnám v provozu u brněnského letiště. Řidiči musí od dneška počítat také s komplikacemi při průjezdu brněnskou městskou částí Bosonohy. V Pražské ulici tam silničáři vyměňují asfalt. A na Univerzitě obrany se dnes koná setkání s americkým astronautem Andrewem Feustlem, který si na svou první misi do vesmíru sebou vzal výtisk Nerudových písní kosmických a také českou vlajku. Během druhé mise ji pak doprovázela postavička pohádkového krtečka. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 8 minut. Hezké ráno.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Děti v nouzi dostanou na obědy a svačiny v jihomoravských školách dotaci 33 milionů korun. Na zimním stadionu v Blansku začala oprava zázemí hokejistů. Středoškolákům začínají ústní maturity, skončí 10. června. A dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne oblačno a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova svítá David Hasman. Děti ze sociálně slabých rodin si dají oběd a svačinu ve školách na jihu Moravy díky dotaci. Celkově je v programu pro příští školní rok téměř 33 milionů korun. Jde o peníze z evropských dotací i z jihomoravského rozpočtu. Pokračování potravinové pomoci schválili jihomoravští radní. Podmínky přibližuje mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
4: O dotaci mohou žádat školy a školská zařízení. Týká se to mateřských, základních a středních škol, konzervatoří i zařízení školního stravování. Žádosti pro následující školní rok budou moci na jihu Moravy podávat od 23. června 2026 do 1. března 2027.
2: Řemeslníci začali opravovat část zázemí sportovců na zimním stadionu v Blansku. Hokejisté se dočkají nových toalet a sprch. Město využilo technologickou přestávku, kdy je stadion uzavřený. Podle mluvčí radnice Pavly Komárkové potrvá rekonstrukce několik týdnů.
5: Práce by měly skončit v druhé polovině července letošního roku, tak aby na to mohlo navázat plně soustředění, letní soustředění, které kluby nejen z Blanska, ale i ze širokého okolí celého Jihomoravského kraje v Blansku odehrávají přes hlavní letní prázdniny. Náklady se pohybují okolo 2,4 milionu korun bez DPH.
2: Na některých středních školách v Česku dnes začínají ústní maturity. Potrvají až do 10. června. Konkrétní termíny si určují ředitelé jednotlivých škol. Povinné jsou ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka. Ten ale některé školy uznávají i na základě mezinárodního jazykového certifikátu. Další maturitní předměty se liší podle typu školy. Jak to chodí na odborných školách, popsal předseda jejich asociace Tomáš Hlaváč.
6: Je to ta klasická maturita, kde jsou to vlastně ústní zkoušky, jak z češtiny, po případě z anglického jazyka, a k tomu opět jsou zase dvě zkoušky z odborných předmětů. Takže vlastně, když to sečteme, tak vlastně ti žáci mají 5 zkoušek plus ten didaktický test.
2: Zmiňovanou 5. zkouškou je na odborných školách praktická část. Brněnská muzejní noc letos přilákala 46 tisíc lidí, kteří se mohli podívat v netradičních hodinách do muzeí, galerií, knihoven, chrámu a dalších objektů. Včera o tom informovala Eva Karlčáková z Moravské galerie v Brně. Akce se uskutečnila v sobotu. Letošního ročníku se účastnilo 26 institucí, které připravily program na 52 místech. Loni na muzejní noc v Brně dorazilo bezmála 60 tisíc lidí. Letos ale bylo nepříznivé počasí. Navíc Česko hrálo utkání na hokejovém mistrovství světa.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy čekáme ráno polojasno až jasno. Během dopoledne se bude postupně tvořit kupovitá oblačnost a přes den čekáme většinou oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Plní se na D1 příjezd do Brna ve směru z Vyškova. Kolona je od sjezdu na Rousínov z kilometru 213 až do Brna do omezení asi na 20 minut. A plní se i konec D2 z Bratislavy. Před omezením u D1 kolona z 3. kilometru asi na 15 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 7 hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a naladili jste si nás na začátku nového týdne v pondělí 18. května 2026. A jakými písničkami začneme před soutěží, jak se u nás mluví? Meteor lásky, s tím přiletí do studia Věra Špinarová, Jak svět přichází o básníky, to bude Víťa Vávra, zhodou okolností někdejší manželský pár nám tady bude zpívat. No a pak už se vypravíme na Bučovicko pro dnešní soutěžní slovo a uhodnete-li, můžete vyhrát knížku Svět úžasné Báry, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Radioservis. Budeme vám držet palce, 726465200. Už za chvíli můžete zkusit své štěstí anebo vybrat některou z nabízených možností. Držíme vám palce. Pochutnejte si na snídani, hodně úspěchů ve škole, v práci, kamkoliv v tuto chvíli vyrážíte. Krásný celý týden přeje Pavel Kašpar.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut. Na řadě je soutěž Jak se u nás mluví. A za dnešním soutěžním slovem zamíříme na Bučovicko. Schválně, uhodnete, čemu se tam říká klumprt? To byste mohli tipnout, neuhodnout nebo možná znáte. Co je na Bučovicku klumprt? Zavolejte 726465200, linka sem k nám do studia a těšíme se na vaše tipy, jsem zvědav, s čím dneska přijdete. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady je Helena Kýl, zdravím vás.
0: Heleno, krásné ráno vám přeji, vítejte. Tak dnešní soutěžní slovo je z Bučovicka, což není tak daleko. Klumprt, co říkáte, Heleno, co by to tak mohlo být?
1: Prosím, ještě jednou.
0: Klumprt, takové zvláštně znějící slovo. Klumprt.
1: Asi tak slyšela jste to, ale přesně výraz bych asi těžko odhadla.
0: Dobře, tak nabídnu tři možnosti. Můžete vybírat. Klumprt na Bučovicku je buď za A stará věc, nebo za B je to guláš, a nebo za C je to kůlna. Tak co myslíte,
1: to,
0: Heleno?
1: Já bych řekla to Ačko podle toho, jak se to říkalo u nás.
0: Líbí se vám stará věc? No, tak já bych řekl, že děláte víc než dobře, protože právě ten klumprt to skutečně je. Je to ta stará věc. Gratuluju, tak dneska perfektní odhad. Takže u vás se používalo něco podobného. Znáte tady tohle slovo?
1: Ano, to slovo znám už od malička.
0: Perfektní. Tak gratuluju, knížka je vaše. Poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Děkujeme za zavolání a krásné ráno do Kyjova. Mějte se pěkně.
1: Všechny zdravím.
0: Děkujeme, nashledanou. 7 hodin a 14 minut, soutěžit budeme na vlnách Českého rozhlasu Brno. Zase zítra touhle dobou, těšte se. No a za chvíli už na vás čeká také aktuální počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 18 minut. Jak to vypadá s teplotami na jihu Moravy? To rozpětí se momentálně pohybuje mezi 4 a 7 stupni Celsia. 4 stupně jsou v Dyjákovicích a 7 stupňů, tedy zatím momentálně nejvyšší teplota v Lednici a také ve Ždánicích. Předpověď pro dnešek slibuje ráno polojasno až jasno, během dopoledne postupně oblačno, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty od 17 do 20 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu, rozptylové podmínky budou přes den dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 6 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 34 minuty. Dobré ráno.
2: Ve čtvrtek 21. května přivítáme v dobrém dopoledni muže, který se stará o jihomoravskou část svatojakubské poutní stezky. Roman Klekr s žebříkem každoročně trasu prochází a obnovuje symboly mušle, které poutníkům už po staletí ukazují směr. Jaký je zájem o zřizování razítkovacích bodů, co obnáší kontrola rozcestníků a jak náročné je zajistit dobrou průchodnost stezky? Vydejte se s námi na nejznámější pouť na světě po stopách svaté Jakuba. Na inspirativní setkání se těší a vás k poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 24 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. V jihomoravské metropoli dnes pokračuje festival Divadelní svět Brno. Mimo jiné od 19. hodiny nabídne v Mahence inscenaci Pražského národního divadla Heda Gablerová. O hodinu později pak začne představení hry Krkavci v podání Dejvického divadla v Redutě a v Huse na provázku přivítají a studio Rubín s hrou Korále okolo hrdla. I v tomto případě se začíná ve 20 hodin. Divadelní představení můžete navštívit také ve Znojmě, v tamním městském divadle od 18. hodiny uvádějí hru Hlídání. Jde o konverzační komedii, jejímiž hrdinkami jsou dvě kamarádky, kterým se po dlouhé době podařilo sejít bez dětí. Hrají Tereza Holubová a Marie Jurásková. Zastav se. Tak se jmenuje výstava obrazů Martiny Radilové, která je od včerejška k vidění v kavárně Pod obrazy v Brně na Zelném trhu. Jde o obrazy na pomezí snu a reality, plné klidu, emocí a tiché atmosféry a vy je můžete vidět až do 16. června. A ještě po čase připomenu, že pokud i vy pořádáte nějakou akci, na kterou byste chtěli pozvat ostatní, tak to udělejte prostřednictvím našeho formuláře na webu brno.rozhlas.cz v sekci kontakt. Pozvánku rádi zveřejníme. Za 5 minut bude půl, zprávy pro vás dnes připravuje David Hasman.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Znát pravidla hry již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil, kdo

0: a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým a touha dál.
1: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Přes náměstí Svobody v Brně od dneška nejezdí tramvaje. Výluka potrvá nejpozději do konce června. Je to kvůli opravě dlažby v historickém centru města i výměně kolejí. Dělníci uprostřed trati zároveň zřídí výsuvné sloupky, které mají zabránit nelegálnímu vjezdu aut do pěší zóny. Mladiství stále častěji užívají omamné látky podobné konopí. Potvrdili to pracovníci nízkoprahových center organizace Podané ruce v Blansku a ve Zlíně. Takzvané umělé kanabinoidy mohou být nebezpečnější než klasická marihuana, protože mají silnější a méně předvídatelné účinky. Podle zákona ale nespadají mezi zakázané návykové látky, takže k nim mají mladí lidé často snazší přístup. V moravskoslezské větvi sázkařské fotbalové kauzy se 13 z 18 obviněných přiznalo ke korupci a ovlivňování zápasů. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Například fotbalový brankář Lumír Číš vypověděl, že celkem dostal na úplacích 150 tisíc korun. Hráč Samuel Šigut přiznal policii jeden úplatek ve výši 20 až 30 tisíc. Ani jeden z nich to pro Český rozhlas komentovat nechtěl. Více než 60 přístřešků u autobusových zastávek v Prostějově dostane nový nátěr. Současnou zelenou barvu nahradí antracitová. Rozhodlo o tom vedení města. Důvodem je mimo jiné snaha o jednotný vizuální styl. Na čerstvý nátěr cestující na zastávkách upozorní cedule. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dopoledne se bude postupně tvořit kupovitá oblačnost a přes den čekáme většinou oblačno ojediněle přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 se plní příjezd do Brna ve směru z Vyškova. Fronta je od sjezdu na Rousínov z kilometru 213 až do Brna do omezení na 20 minut. A nehoda omezuje provoz v okřížkách na Třebíčsku. V Masarykově ulici osobní vozidlo srazilo cyklistu. Na místě zasahují záchranáři. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

řekněte mamce pro Krista, ať mi večeři nechystá, večeři ani snídaní, že já jsem zbytý.

0: Zpíval vám Miroslav Donutil, je 7 hodin 39 minut, tady je pondělní Český rozhlas Brno. I děti s handicapem si můžou v brněnských Vinohradech hrát na novém bezbariérovém hřišti. Povrch je rovný, schody nahradily rampy, stolu a na kolotoči vznikla místa pro zaparkování vozíku. Hřiště se nachází v oblasti, kde žije mnoho lidí s podobným handicapem a původní hřiště nemohli využívat. Mezi nové herní prvky patří třeba vyvýšené pískoviště, na které handicapované děti dobře dosáhnou.
1: Pojď rychle!
2: Ještě rychleji?
1: Jo, ještě! Ještě!
3: Matyáš si poprvé v životě zkouší točení na dětském kolotoči. V brněnských Vinohradech totiž vzniklo bezbariérové dětské hřiště, kde si může hrát i na vozíku.
1: Jako, je to soubravý!
3: Matyáše i další děti, které se sem přijeli podívat z brněnského centra Kocijánka, doprovází vychovatel Vojtěch Hercík.
4: Tohle je unikát, no, jako vidíme to poprvé. My jsme vděční za každé takové nové místo. A hlavně tam, kde se můžou jako naše děti třeba s nějakým handicapem potkávat s jinýma dětma, hrát si spolu. To je úplně ta nejlepší věc, co může být.
3: Hřiště se nachází v oblasti s bezbariérovými byty, kde žije mnoho lidí na vozíku. Cílem projektu bylo zpřístupnit prostor i jim. Po hřiště nás provází starostka městské části Brno Vinohrady, Jitka Ivičičová z Lidovců.
5: Mám zpětnou vazbu super od vozíčkářů dospělých, kteří říkali, škoda, že něco takového nebylo, když jsme byli malí. Já jsem tolik toužila jít na pískoviště a tady je pískoviště na nožce, kde může vozíčkář zajet pod něj a hrát si s pískem.
3: Dalším oblíbeným hracím prvkem jsou průčelí malých obchůdků.
6: Tam je pošta, tady je recyklovna, tady je, prosím vás, benzínka, jako můžete si hýbat. Oh, ne, mám zase prázdno.
2: Tak si načetluji.
6: Musím tady zaparkovat.
3: Na hřišti je třeba i sklouzavka, ke které se dá vjet po rampě. Nechybí ani trampolína a houpačky. Nevědomé děti si mohou vyhrát třeba s potrubními telefony.
7: Halo, halo.
8: Slyšíme vás dobře.
3: Kolem hřiště by ještě měla přibýt zeleň a pohodlnější nájezdy. Z Brna Magdalena Králová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Je přesně 7:45, tady je Český rozhlas Brno, 18. května a teploty venku se momentálně pohybují v rozpětí od 4 do 7 stupňů Celsia. 4 stupně v Dyjákovicích a maxima, tedy 7 stupňů v tuto chvíli, Lednice a Ždánice. A předpověď počasí, ta slibuje ráno ještě polojasno až jasno, během dopoledne ale postupně oblačno, ojediněle s přeháňkami a nejvyšší teploty od 17 do 20 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou přes den dobré. Bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 6 minut po 5. hodině, zapadne ve 20 hodin a 34 minuty. Krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 49 minut. Cestující hromadnou dopravou v Brně od dneška čeká několik velkých změn. Týkají se provozu směrem k Bohunické nemocnici, k letišti v Tuřanech i lidi, kteří jezdí tramvají na Zelný trh. Vše teď probereme s reportérem Tomášem Kremrem. Tome, vítej, hezké ráno.
1: Hezké ráno, já se zrovna blížím k zastávce tramvají na Komenského náměstí. Zní teď směrem od náměstí Míru do centra města i v opačném směru zpět jezdí dvě tramvajové linky na místo jedné. Kromě čtyřky taky dočasně zavedená čtrnáctka. Je to kvůli tomu, že všechny vozy nejpozději do konce června nemůžou projíždět přes náměstí Svobody a Masarykovu ulici. Čtyřka tedy ze zastávky Komenského náměstí jede od Kraví hory dál směrem na Českou, tak jako vždycky, ale svou jízdu ukončí před náměstím Svobody a potom se vrátí zpět. Čtrnáctka, ta odsud zatáčí na Schillingerovo náměstí a pak míří přes hlavní nádraží a Malinovského náměstí do Obřan. Kvůli tomuhle všemu se mění i vedení tramvajových linek 9, 10 a 12.
0: Tome, kvůli čemu to vlastně je?
1: Jak jsem zmínil, dělníci na náměstí Svobody a v Masarykově ulici opravují dlažbu i koleje, ale hlavně tam instalují nové výsuvné sloupky, které mají zabránit nelegálnímu vjezdu aut do pěší zóny. Vozidlům dopravního podniku se tyto sloupky otevřou automaticky, ostatním lidem potom jenom v případě, že budou mít povolení k vjezdu. To poznají kamery, které přečtou registrační značku daného vozidla a spárují ji s magistrátní databází povolenek.
0: Další změna se týká také lidí, kteří jezdí od hlavního nádraží na brněnské letiště, je to tak?
1: Ano, na letiště v Tuřanech noviny jezdí expresní autobusová linka E76, ale místo ní jsou v provozu trolejbusy nové linky číslo 21. Na místo půlhodinového intervalu jezdí po 20 minutách a obsluhují více zastávek než ty zmíněné autobusy. Na trasu dopravní podnik vypravil své parciální trolejbusy, které část té cesty, kde není trolejové vedení, dokážou ujet na baterii. Nevýhodou pro cestující ovšem je, že v těchto vozech není speciální sekce na odkládání kufrů, tak jako byla v těch zmíněných autobusech.
0: A třetí větší rozdíl pocítí také obyvatelé Líšně nebo Starého Lískovce. Tome, jaký?
1: Takový, že tramvaje číslo 8 jim ode dneška jezdí častěji ve všech směrech, ve špičkách každé 3 na místo 5 minut a v ty méně vytížené časy pak jezdí každých 5 na místo 7 minut. Je to kvůli vyšší poptávce cestujících, kteří jezdí osmičkou třeba do univerzitního kampusu anebo do fakultní nemocnice v Bohunicích. Zároveň to ale znamená omezení anebo změnu na autobusových linkách, které jezdí ať už v Líšních, v Bohunicích nebo v Štyřicích a dalších čtvrtích. Zjednodušeně řečeno, tam, kde dopravní podnik posílil tramvaje, tak tam zároveň utlumil provoz autobusu.
0: Změny v brněnské hromadné dopravě jsme probrali s reportérem Tomášem Kremrem. Tome, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Silničáři omezili provoz v Brně bosonohách. Tranzit musí jezdit přes Kohoutovice. Vláda projedná zvýšení rodičovského příspěvku. Na cestu po českých regionech dnes vyráží vzdělávací vesmírná raketa Spacebus, která dětem přiblíží pohled na Zemi očima astronautů. A počasí dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne oblačno a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Řidiči musí od dneška počítat s komplikacemi při průjezdu brněnskými bosonohami. Silničáři v Pražské ulici vyměňují asfalt. Místní lidé projedou Kyvadlově na semafory. Šoféři, kteří pouze projíždí, mají využívat zhruba 8-kilometrovou objížďku přes Kohoutovice. Omezení potrvá zhruba 3 týdny. Výsledek podle starosty bosonoh Martina Černého z KDU ČSL omezí hluk z provozu.
5: Dlouhodobě v městské části Bosonohách bojujeme s překračováním limitu hluku, to znamená pokládka tohohle tichého asfaltu zase tu situaci o trošičku sklidní a samozřejmě ta silnice je po zimě v katastrofickém stavu, takže budeme určitě všichni rádi, že zase bude pěkná a funkční.
3: Vláda dnes projedná návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by podle programového prohlášení měl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Není zatím ale jasné, které ministerstvo navýšení zaplatí. O tom se podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO bude jednat v létě.
6: Já v tuto chvíli to považuji za jasnou věc, že to projde, že to bude účinné a bude to předmětem jednání o rozpočtu a ten rodičák bude účinný od 1. ledna 2027, takže bude to předmětem jednání o rozpočtu na rok 2027, což bude probíhat v létě.
3: Na podporu třídění odpadů a aktivní péči o přírodu kraj Vysočina věnuje 9 milionů korun. Rozhodli o tom radní. O peníze usilovalo 94 měst a obcí. Se svou žádostí uspělo 89 z nich. Většina z nich za krajský příspěvek zajistí technickou infrastrukturu, vysvětluje hejtman z Hnutí ANO Martin Kukla.
7: 80 žádostí směřujeme na tu technickou infrastrukturu a to oběhové hospodářství, to znamená konkrétní ty projekty, kontejnerové stání, zlepšení, podpora, třídění a další.
3: Mobilní raketa Spacebus dnes v Brně začíná cestu po českých krajích. Vzdělávací roadshow potrvá do poloviny června a zamíří také do regionů i několika velkých měst. 18 metrů dlouhá raketa pomocí virtuální reality umožní dětem zažít let na oběžnou dráhu podobně jako skuteční astronauti, doplňuje za organizační tým ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
8: Člověk se posadí, nasadí si takové ty speciální brýle a zažije něco jako by výlet na oběžnou dráhu planety Země, pohled na planetu Zemi a potom návrat zpátky. Je to hezká podívaná, která tak trošku přibližuje to, co by mohl zažít Aleš Svoboda, náš budoucí český astronaut.
4: Počasí.
3: Na Jihomoravě dnes čekáme ráno ještě polojasno až jasno, během dopoledne se bude postupně tvořit kupovitá oblačnost a přes den čekáme většinou oblačno a ojediněle přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Vánt bude slabý, proměnlivý vítr, biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Donci D1 na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova vás zdrží kolona, je od sjezdu na Rousínov z kilometru 213 až do Brna do omezení asi na 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Je pondělí 18. května, svátek dnes slaví Nataša, blahopřejeme. A všem Natašám, ale také všem dnešním narozeninovým oslavencům posíláme slavný duet Marie Rotrové a Pavla Bobka s tím Bláznem si nic nezačínej. Takový malý dárek z Českého rozhlasu Brno k rozjezdu vašeho oslavného večírku. Buďte hlavně zdraví, šťastní a spokojení, nejlépe na vlnách Českého rozhlasu Brno. Z písniček, které nestárnou, pak přidáme třeba Šviháka lázeňského Jiřího Schellingera a i Michael Jackson přijde na řadu. Stejně tak počasí s brněnskými meteorology, tak jak slíbil David Hasman. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné vstávání a ať se vám dnes daří. Dobré ráno.
4: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 13 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Jitka Kučerová. Jitko, pěkné pondělní ráno, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli s počasím a teplotami?
2: Oblačnost postupně ubývá z prostoru jihomoravského kraje, nejvíce je jí momentálně na severovýchodním východním okraji, tam i skoro zataženo, jinak směrem dál na jihozápad kraje je spíše až v podstatě jasná nebo skoro jasná obloha. Také se vyskytují hlavně v údolních polohách mlhy, ty se začínají pomalinku rozpouštět, teď se to týká hlavně západu Znojemska, případně třeba kolem řeky Svitavy byly mlhy a tady v těchto lokalitách řek, ale jak říkám, postupně se rozpouštějí teploty, ty jsou nejčastěji kolem 8-9 stupňů, některá údolí právě tam, kde bylo málo oblačnosti nebo je, tak mají kolem 6, no a vítr aktuálně fouká proměnlivý, slabý.
1: Jaké počasí, Jitko, přinese 18. květen? Budou ty teploty vyšší ve srovnání se včerejškem?
2: Budou, měly by šplhat nejčastěji mezi 17 až 20 stupňů ve svých maximech, jinak na obloze postupně se začne tvořit v průběhu dopoledních hodin kupovitá oblačnost, takže potom v průběhu dne by mělo převažovat na obloze oblačno. Také spolu s tou oblačností se možná může objevit nějaká přeháňka, ta pravděpodobnost není moc vysoká, pokud se tedy budou objevovat, tak spíš na severu a východě kraje, spíše kolem kopců, ale možná něco málo i třeba na Znojemsku, nebo pravděpodobnost nějaká je i na Znojemsku v rámci té menší pravděpodobnosti. Ty přehánky potom k večeru se zase vytratí a také by se měla rozpouštět ta kupovitá oblačnost, ale právě zároveň v těch podvečerních hodinách a večer může od jihozápadu jihu přibývat nějaká vysoká, ale v podstatě většinou průsvitná oblačnost. Vítr dnes slabý, proměnlivý.
1: Jitko, aspoň teplotně dny následující, úterý a středa, jak to bude vypadat?
2: Postupně se teploty budou zvedat, více už přes 20 stupňů, ty zítřejší by měly být do 22, ve středu možná i ke 24 stupňům a potom taková stagnace, řekněme, kolem té těsně letní hranice 25.
1: Moc krát díky, poprosím ještě o teplotní rekordy pro 18. květen.
2: 30,4 stupně Celsia je nejvyšší hodnota, naměřena byla v roce 1945 v Tišnově a Brod nad Dyjí v roce 2012 měl nejméně minus 3,8 stupně Celsia.
1: Říká meteoroložka Jitka Kučerová na začátku nového týdne. Jitko, tak ať se vám celý týden vydaří, mějte se moc pěkně a díky, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Děkujeme.
3: Lodě dopravního podniku brázdí vody brněnské přehrady už 80 let. Hostem úterního dopoledního vysílání 19. května po 11. hodině bude provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Připomene historii elektrických lodí od počátku až do současnosti, popíše, jak se proměnila flotila na brněnské přehradě a nabídne i zkušenosti a zážitky z pohledu kapitána. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. Středoškoláci mají za sebou takzvaný svatý týden, kdy nechodili do školy a intenzivně se připravovali na ústní zkoušky. Za sebou už mají ze začátku května písemné didaktické testy a dnes pokračují další části maturitní zkoušky. Její profilovou částí jsou to ústní zkoušky, které si školy organizují sami. Konat se můžou do 10. června. Na střední škole Edvarda Beneše v Břeclavi začínají studenti maturovat dnes ráno a na místě je náš reportér Šimon Franc. Šimone, pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak to teď ve škole vypadá?
1: Někteří studenti už teď, jak se říká, doslova potí na takzvaném potítku. Zkoušky totiž začaly před malou chvílí, tedy o 8:45. Já jsem se několika studentů ptal, jak se cítí předtím, než vyrazí tedy na tu zkoušku dospělosti. Jak se říká, část z nich byla nervózní, někteří říkali, že nervózní vůbec nejsou a věřili si tedy ale na to, že maturity zvládnou. Ve třech třídách teď paralelně maturují studenti oboru elektrotechnika, provoz a ekonomika dopravy a taky studenti obchodu. Akademie. Škola má dnes připravený ještě i odpolední blok zkoušek. Celkem je na této škole letos k maturitě nastoupí zhruba 200 studentů z 9 tříd a ze 6 oborů. A v dalších dnech čekají zkoušky ještě studenty strojírenství, podnikání nebo studenty z oboru mechanik elektrotechnik. A za zajímavost tu považují, že si letos dva studenti oproti dřívějším letům zvolili jako cizí jazyk ruštinu.
0: Šimone, co vlastně profilová část maturity znamená?
1: Jde o školní část maturitní zkoušky. Říká se jí taky ústní část maturity, aby se odlišila od písemných didaktických testů, které už mají středoškoláci za sebou ze začátku května. V profilové části je pro všechny studenty povinná zkouška z českého jazyka a literatury a odkud

0: Studenti ve státní části vybrali cizí jazyk, skládají z něj povinnou zkoušku i teď. K tomu si vybírají ještě další dva nebo tři předměty podle svého oboru. Konkrétní podobu, témata i termíny stanovují jednotlivé školy.
1: Připomeňme prosím ještě, kolika studentů se letos maturity týkají?
0: Celkově jde letos k maturitě přes 89 tisíc středoškoláků. V Jihomoravském kraji je podle dat rezortu školství téměř 9200 takzvaných prvomaturantů, tedy studentů, kteří skládají zkoušku poprvé.
1: Studenti už teď by měli mít také za sebou znalost výsledků didaktických testů. Co když se někomu nepovedli?
0: I v takovém případě má teď smysl pokračovat v profilové části maturity. Pokud student neuspěl jen u didaktického testu, nemusí při opravném termínu opakovat celou maturitu, ale jen konkrétní neúspěšnou část. Ty opravné termíny doplním budou v září.
1: Se Šimonem Francem jsme mluvili o letošních maturitách. Ode dneška se pokračuje ústními zkouškami v takzvané profilové části maturit. Podívat jsme se byli na střední škole Edvarda Beneše v Břeclavi. Šimone, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Na středních školách dnes začínají profilové části maturitních zkoušek. Jde o ústní zkoušky, jejichž podobu a termíny určují jednotlivé školy. Konat se můžou do 10. června. Celkem letos podle rezortu školství maturuje přes 89 tisíc středoškoláků, z toho na Jižní Moravě 9 200. Opravné termíny maturit budou v září. Lidé ve Znojmě se nově dostanou zdarma autobusem z nádraží do historického centra. Vedení města tak chce podpořit tamní podniky, u kterých se nedá parkovat zdarma, což prý některé zákazníky odrazuje. Vozy budou jezdit ve všední dny od rána do 17 hodin a v sobotu dopoledne v půlhodinových intervalech. Tak to by měly fungovat od konce května. Zlínský kraj finančně pomůže malým prodejnám na venkově. Celkem mezi 73 venkovských obchodníků rozdělí téměř 7 milionů korun. To je navýšení oproti loňskému roku asi o milionu korun. Necelá polovina částky jde z rozpočtu kraje. Zbytek je dotace ministerstva průmyslu a obchodu. Kraj malé venkovské prodejny podporuje už pátým rokem. Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliard a 200 milionů korun. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Většinu lidé využili ke koupi nemovitostí, zbytek potom na stavby a rekonstrukce. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme ráno ještě polojasno až jasno. Během dopoledne se bude postupně tvořit kupovitá oblačnost a přes den čekáme většinou oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na příjezdu do Brna po D1 ve směru z Vyškova vás zdrží kolona. Je od Rousínova z kilometru 214 asi na 20 minut. A 20 minut se zdržíte i na D52 z Mikulova. Kolona od Rajhradu až do Brna. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut. Čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Pane Meixnere, vítejte, pěkné ráno.
1: Krásné, slunečné, teplé ráno, ale bohužel to sluníčko zatím moc nesvítí nad naším
0: hokejistem. To si pojďme říct, protože po porážce našich hokejistů na světovém šampionátu ve Švýcarsku 2-3 v prodloužení se Slovinci se strhl pořádný poprax. Odhaduju tak 10 milionů trenérů a odborníků. Nežetřilo kritikou, kterou si, pane Meixnere, podle vás naši reprezentanti zasloužili. Jak nepříjemná je ztráta 2 bodů?
1: No tak samozřejmě kritiku, jo, tak dobře, zasloužili si, prohráli se Slovinci. Jak všichni říkají, oni mají jenom asi 400 registrovaných hokejistů a tak dále. Tak samozřejmě, ale stává se to. Není to poprvé, kdy se nám podařilo nevyhrát jaksi s outsidery. Prohráli jsme například z Lotyši, z Rakušany, z Dány, z Nory, jako na těch předcházejících šampionátech. Takže to není zas tak nic výjimečného. Samozřejmě stát se to nemělo. Dívejte se, my jsme herně ten hokej měli pod kontrolou, my jsme naši hráči je přestříleli, to všechno akorát, že dali jenom 2 góly. Myslím si osobně, že to bylo moc překombinované, takový ten tlak do té branky samozřejmě nebyl a ten český brankář Horák ve službách Slovinců chytal výborně. No a prohráli jsme gólem prodloužení, tak samozřejmě tam se dali do útoku vlastně všichni 3 hráči, obránce Galvas měl puk, on je takový trošku, řekněme, já to přeženu, je trošku kaskadér, on jako vymýšlí, je to mladík, tak říká se, že nemá nervy a tam přišel opuk a byl bleskový protiútok a Slovinci z toho dali gól. Tak samozřejmě teď trenér Rulík, že nepostavil Blimera, no jak kdyby Blimer, jak si jeden hráč to mě zachrání, to mě přijde naprosto absurdní. Takže ano, kritika, prosím, ale jako všeho s mírou. A nepříjemná ztráta bodu to samozřejmě je,
0: ano.
1: Protože v tabulce mají Kanaďané a Slováci po 6 bodech, my máme 4, z těch po 2 zápasech všichni mají 2 zápasy, Norové mají 3, Švédové taky 3. Takže v tomto směru je to jasný, že ta ztráta je nepříjemná s ohledem potom na postup do čtvrtfinále, když čím jste níž, tak tím máte vlastně z té druhé skupiny těžšího, řekněme, relativně soupeře.
0: Včera měl náš tým volný zápasový den, dnes nastoupí proti Švédsku, které se v pátek proti Kanadě také moc nevyznamenalo. No a pane Meixnere, já vím, že vy nerad věštíte z té skleněné koule, ale kdo vyhraje večer dneska?
1: No tak samozřejmě vyhraje ten, kdo dá víc gólu, to je bez debaty, že jo? Teď jde o to, kdo to bude. Tak potřebovali bychom vyhrát, to je bez debaty, protože další porážka už by byla nepříjemná. Navíc nás čekají ještě silní soupeři, například Kanada a také Slováci, se kterými je to vždycky takové na vážkách, je to takové to derby, že jo. Tak ano, na švédských hrách jsme Švédy docela překvapivě suverénně porazili. A jde o to, jak bude chytat brankář, kterého tam dají naši, to je strašně důležité. Pokud golman podá výborný výkon, tak samozřejmě máme šanci na úspěch, ale nesmíme faulovat zbytečně, nesmíme to moc překombinovávat. Obzvlášť přesilovky jsme ještě nedali gól v přesilovce, což je teda trošku achilová pata toho našeho manšaftu. Tak samozřejmě je to hrozně moc, co se musí jaksi sejít, aby jsme se Švédy vyhráli, protože, jak víme, mají nabitý manšaft, i když tam mají třeba 2 18-leté, nebo jedno 18-19-leté mladíky, ale jinak mají zkušený manšaft s plejádou hráčů z NHL, na rozdíl od nás. My tam máme vlastně jenom jednoho stabilního, to je obránce Ronek. Trenéři dopsali na soupisku už také brněnského obránce Čotku, tak je docela možné, že nastoupí. Tak budeme se těšit, začíná to ve 20 hodin, 20 minut a je to takové to klasické utkání mezi Českem a Švédskem. Snad vyhrajeme.
0: Věřím tomu, že určitě ano. Moc krát díky, pane Meixnere, a těšíme se na setkání zítra ráno. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 9:15 a minuta k tomu. Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně s počasím. Teploty díky sluníčku jdou nahoru, sice zvolna, ale jdou, což je dobrá zpráva. Rozpětí teplot na jihu Moravy se pohybuje momentálně mezi 6 a 11 stupni Celsia. 6 stupňů tedy nejchladněji momentálně v Brodě nad Dyjí a 11 stupňů je ve Ždánicích. Předpověď pro dnešek slibuje ráno polojasno až jasno, během dopoledne postupně oblačno, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty mezi 17 a 20 stupni Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, rozptylové podmínky budou přes den dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 6 minut po 5 hodině, zapadne ve 20 hodin a 34 minuty. Dobré ráno.
2: V cyklu Fanšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fanšmekry.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 49 minut. Zpíváte rádi, třeba při řízení nebo v koupelně? Zpěv může být velmi obohacující náplní volného času, při které také utužíte přátelství. Už téměř 20 let působí v Kuřimi sbor Kádur a na jeho večerní zkoušku zamířila s mikrofonem Jarka Vykoupilová.

0: Zbormistrině Anastázia Hart diriguje nejen rukama, ale i očima.
1: No, já miluji ty lidi. Takže vlastně oni mě strašně naplňují a když já mám tu možnost jim dát ten impuls, aby se měli vlastně v té hudbě dobře, vlastně i samotná ta hudba, ale víc ty lidi.
0: Co všechno je v repertoáru?
1: Různé popové, klasické, máme i lidové písně, takže fakt různé.
0: A jak často zkoušíte a kolik členů má sbor Kádur?
1: Zkoušíme jednou týdně, v 18.30 vždycky v úterý začínáme a kolikrát i až do 10, takže se vším všudy 20.
0: Zkuste si vzpomenout na nějaká zajímavá místa, kde jste vystupovali.
1: Hodně zajímavé místa jsou vždycky ty kostely, protože tam se člověk musí hodně soustředit na ten zvuk, jelikož ta akustika kolikrát pomáhá, ale taky i kolikrát se musíme přizpůsobit vlastně tomu místu ty akustice. Ale pro mě jako pro sbormistrině strašně zajímavé, dirigentsky.
0: Jste sbormistrině jak dlouho?
1: 3 roky, ale sbor existuje už víc než 17 let.

0: Nikola Šimonová, členka sboru, mi určitě ráda řekne, co jí baví na zpívání.
1: Mě na tom zpívání baví to, jak se navzájem ty hlasy a lidi propojí. Protože ve chvíli, kdy zpívá sbor, tak vlastně všichni se musí soustředit na tu stejnou chvíli, na stejný moment. A stejně tak mám ráda i ten pocit, kdy vám vlastně rezonuje hlas a rozvibruje vám celé tělo.
0: Není to, předpokládám, jen o zpěvu, ale určitě je to i o přátelství.
1: To přátelství je tam, řekla bych, možná ta hlavní část, ale rozhodně považuji ten náš sbor za vlastně takovou rodinu. Vzájemně si pomáháme, vzájemně se spolu bavíme, prostě nám spolu dobře a proto to

0: Já si myslím, že každý umí zpívat, protože hlas prostě ten člověk, když už ho má, tak ho má a jde hodně o tu psychologii a jenom si dovolit znít. Můj cíl je, my se vždycky domluvíme v tom sboru, ale můj cíl je, aby prostě ty lidi se měli dobře, ale zároveň, aby se posouvali. Takže já to vnímám hodně kolikrát i jako takovou terapii.
1: Takže to byl zvukomalebný díl našeho cyklu Tady to žije. Postarala se o něj Jarka Vykoupilová a všechny díly najdete přehledně na webu brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Krásný den vám všem, milí posluchači, 8 hodin a 56 minut. Dobré ráno, první v tomto týdnu s datem 18. května se pomalu chýlí ke svému konci. Venku je ještě stále pěkné počasí, zatáhnout by se mělo až během dne, ale věřím tomu, že po deváté se rozjasní ještě víc než teď, protože do studia vešel děd vševěd, slunce, které to tu prozáří, dobrou náladou, legrací a písničkami. Zdeněk Junák je tady, Zdeňku, hezké pondělí, vítej.
1: Já ti děkuji za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku. Zdravím všechny, zdravím tebe, zdravím posluchače. Ano, je nádherně. Dneska v Brně opět, jak říkáme, zoncna rumpluje do oken.
0: Krása.
1: A to najednou je ti taková balada, taková balada. No a mimo jiné teda včera jsme jako tady v rozhlase organizovali takovou věc, tedy odborářská organizace to zorganizovala, já jsem přišel jen podpořit, prostě, že nesouhlasíme s tím, že by se měly rušit poplatky koncesionářské, a prostě jsem byl nadšený, kolik lidí přišlo prostě před budovu Českého rozhlasu Brno v Beethovenově ulici, aby nás podpořil, že stojí za námi. Bylo to opravdu dojemné, takže to byla nádhera, nádhera. No a dnešek je tedy, jak už jsem říkal, sluníčko svítí, já začínám celý týden.
0: Krása.
1: A už se nemůžu dočkat, až bude pátek, protože v pátek, Pavle, div se světe, začínám v divadle zkoušet.
0: Yeah.
1: Měl jsem trošku takovou přetržku, ale začínám zkoušet a moc se na to těším s režisérem Stano Slovákem. Budeme zkoušet inscenaci s názvem Letnice. A jak to tak vypadá, bude to možná světová premiéra.
0: Tak to se těším.
1: No, to já se těším taky. Takže Pavlíku, zítra už je úterý.
0: Jupi.
1: Budeme tady, ty tady budeš, já se na tebe budu těšit.
0: Těším se taky, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes z pera Karla Plíhala. Báseň se jmenuje Slepecká. Dívky chodí sem a tam, občas nějakou nahmatám. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnský dopravní podnik omezil provoz v historickém centru města. Začala motorkářská sezóna, policie apeluje na bezpečnost řidičů. Zemědělci z Dolan na Olomoucku využívají chovu slepic mobilní kůrník. A dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne oblačno a teploty do 20 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy přináší David Hasman. V hromadné dopravě v Brně od dneška platí 3 velké změny. Dopravní podnik kvůli velkému zájmu posílil provoz tramvají k Bohunické nemocnici a do Líšně. Na brněnské letiště zároveň přestali jezdit expresní autobusy. Nahradila je ale nová trolejbusová linka. Na měsíc a půl je potom zrušený provoz tramvají přes náměstí Svobody v historickém centru města, říká mluvčí firmy Hana Tomaštíková.
2: Výluka souvisí s dokončováním opravy dlažby a instalací výsuvných sloupků, také s rekonstrukcí tramvajové trati. Samotná výluka skončí spolu s ukončením těchto prací. My předpokládáme, že to bude nejpozději na konci června.
0: Na jihomoravských silnicích se s příchodem teplejších dnů objevuje stále více motorkářů. Policisté proto upozorňují na možný nárůst dopravních nehod, které pro motocyklisty často končí vážnými zraněními. Na rozdíl od řidičů automobilů je chrání pouze ochranné vybavení. Mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala žádá řidiče, aby byli obzvláště obezřetní.
3: Motocykly jsou v hustém provozu snadno přehlednutelné. Řidiči automobilu by proto měli být při odbočování, předjíždění či přejíždění mezi pruhy maximálně obezřetní. Důsledně kontrolovat mrtvé úhly a aktivně s motocykly počítat. Stačí okamžik nepozornosti a může dojít k tragickým následkům.
0: Opozice kritizuje rostoucí počet zmocněnců ve vládě. Od minulého týdne jich je už 18. Ten poslední je pro plnění závazků vůči NATO. Zástupci TOP 09 mluví o vzniku paralelní vlády zmocněnců. Proti zřizování nových postů se vyjádřil i předseda ODS Martin Kupka.
4: Možná se dočkáme toho, že bude nový vládní zmocněnec i proto, jak se budou obsazovat lety vládních a ústavních činitelů.
0: Minulá vláda, které byl Kupka součástí, měla na konci volebního období 13 zmocněnců, tedy jen o 5 méně. Podle Havlíčka vláda některé posty zřídila kvůli nadrezortní koordinaci. Mobilní kůrník s moderními technologiemi pro 500 slepic využívá nově zemědělská firma z Dolan na Olomoucku. Montovaná hala se automaticky pohybuje po louce, energie jí dodává malá fotovoltaická elektrárna, pokračuje ředitel společnosti Ondřej Solar.
5: Zapadá to do toho konceptu regenerativního zemědělství. Jeden z těch principů je integrovat to zvíře přímo na pole. Ty slepice jsou vlastně celou dobu vevnitř. Automaticky se ovládá stahování tady těch bočních rolet, které umožní přístup slunce a čerstvého vzduchu. Je tady automatizovaný přívod pitné vody. No a několikrát za den se to celé posouvá, takže jsou neustále na čerstvé trávě.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě čekáme zpočátku ještě slunečno, během odpoledne většinou oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na příjezdu do Brna po D1 z Vyškova vás zdrží kolona. Je od Rousínova z kilometru 215, navíc v koloně na kilometru 212 je i nehoda.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Za cizí či za vaše kupte dárky Nataše. A pak během vteřiny slavte její jmeniny. Já nepsem už takový, nesu dárek zvukový. Je to teď můj koníček skládat sady písniček a ty potom v každém směru pošlu rychle do éteru. Bez ohledu na rytmus, užijte si každý kus. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas. Pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 18. května roku 2026. V Brně máme hezky. Sluníčko svítí, no a po těch minulý týden, po těch deštích a potom chladnu, je to tak nádherné. Je to opravdu nádherné, když ta zoncna rumpluje do oken, to prostě ten brněnské kolík vyskočí z té postele a bafne to v oko a zalepí a fáruje, teda běží na šmírgl a jede na přehradu. Tím jsem vám jenom chtěl říct, jestli vezme nějakou tu kačku, zaplatí a tramvají, jede na naší přehradu. No jo, venku je nádherně. No a dneska mají svátek děvčata, křestního jména, tedy ženy, dámy, nositelky křestního jména Nataša. Takže všem Nastěnkám, Nataškám, nebo jak jim říkáte, Natašulinkám, tak jim vinšujeme všechno nejlepší ke svátku jejich. No a já už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Každý rok 1. května odemykají starostové Hodonína a Skalice řeku Moravu. Tak to bylo i letos. Počasí se vydařilo a posezení v přístavišti v Hodoníně bylo velmi příjemné. Moc vás prosíme o zahrání písničky Morava nás nedělí od manželů Osičkových. Děkujeme Šmídovi. Moji milí Šmídovi, rád splní vaše přáníčko, ale ještě přidám jedno takové, to mi nepřišlo ani poštou, ani mailem, ani mi to nikdo nenamluvil na záznamník, ale já jsem se to dozvěděl od mého dobrého spolužáka, kamaráda Slávečka Náplavy. Že prostě jeho manželka Miluška Náplavová z Nedakonic mě poslouchá téměř každé ráno. A tak, milá moje paní Miluško, jestli mě posloucháte i dnes, tak já vám moc a moc z celého srdce děkuji za vaši přízeň. A protože budu hrát písničku Morava nás nedělí o té naší krásné Moravě a vy z těch Nedakonic to máte k té řece Moravě opravdu, co by Honza kamenem dohodil, tak je i pro vás. Ať vás opravdu potěší. A tady je.
1: Od věku

písnička dozněla, moji milí, a já mám pro vás zase jeden takový příběh tady z okolí našeho krásného města Brna. Když byl pan Potomský mladý, namluvil si nevěstu z Králova pole. Později zemřela, ještě svobodná, na souchotiny. Potomský měl tuze rád a několikrát za týden za ní chodil a pak v noci se vracíval kolem lesa domů na Mokrou horu. Jednou v zimě šel zase od ní v noci domů. Ležel pěkný čerstvý sníh a měsíc krásně svítil. Bylo to právě v neděli. Když došel k té boudě, kde se vždycky v létě prodávalo pivo, uviděl najednou stát uprostřed cesty nějakého chlapa. Co kdyby to byl zloděj, napadlo Potomského. Radši si nachystal pro každý případ hůl, ale nechtěl před cizím člověkem ukázat strach a jak k němu došel, řekl klidně, to je zima, viďte. Mužský neřekl ani slovo, ale přitočil se k Potomskému z levé strany. Měsíc svítil jako ve dne a Potomský si cizince dobře prohlédl. Měl prý na sobě pěkné šedé šaty a myslivecký klobouk. Za to obličej. Měl ho celý do šeda a po něm divné chlupy jako opice. Ruce mu visely volně podle těla, měl na nich roztažené křivé prsty a šinul se po zemi, jako by vůbec nezvedal nohy. Božínku, co to znamená? Nevěděl, co si má o tom myslet. Dostal strach. Chtěl přidat do kroku. Pak začal utíkat, ale neznámý pořád za ním jako stín. Když se zastavil, cizinec se zastavil taky. Nechtěl ho předejít ani o krok a nezůstával ani o krůček pozadu. Potomský už nevěděl, co si počít a oslovil ho ještě jednou. To se jde po tom sněhu. Udělá se krok dopředu a tři nazad, že? Ale neznámý nepohnul ani hlavou. Tak spolu došli až k čertovu mlýnu. Najednou Potomský udělal tři náhlé kroky a skočil na cestu, co se svažovala k mlýnu. Když se ve strachu ohlédl zpátky, chlap zmizel, jako by ho vítr odnesl. A široko daleko nebylo nikoho vidět. Přišel domů celý uřícený a když to vykládal, otec mu řekl, to jsi neviděl nic nového. Už za mých mladých let se říkalo, že od Zmoly až do lesa k čertovu mlýnu chodí nějaké strašidlo. Potomský tudy chodil za nevěstou dál. Ale co? Myslel si. Až zase jednou se mu opět přihodila taková divná věc. To se stalo v noci, když se vracel od milé. U toho velkého smrku za boudou. Najednou uslyšel rachot a hřmot přes cestu se přehonal velikanánský sud a zmizel. Hned ráno se tam zašel podívat, že ten sud najdou. Kdepak nebylo po něm ani zmínky. Povídali si, že tam možná straší ten krejčí, co se oběsil na habru za boudou. Tož tak.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hej, pane disk jockey, zpívala skupina Balet, písnička dozněla a já tady mám další přáníčko. Tentokrát je z webového formuláře. Zní takto. Prosím o zahrání písničky Tyrácká modlitba od Pavla Habeše pro manžela Jana Tesaře. Leonka posílá pusu. Jiřina Tesařová. Milá paní Jiřinko, musím vás zklamat. Pardon. Bohužel Tyráckou modlitbu v našem archivu nemáme. Nenašli jsme ji. Takže bohužel vám ji zahrát nemůžu. A tak, abych potěšil vašeho manžela, i vaši Leonku, i vás a všechny posluchače, tak doufám, že vás potěší písnička Heleny Vondráčkové Každá trampota má svou mez.
1: Český rozhlas Brno.

0: To byla skupina Bee Gees a jejich horečka sobotní noci. No a já už tady pro vás mám první indicí pro tento týden do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Kapradiny. Tak, pondělní indicie tedy zní: zavítejte za mnou na trojmezí Valašska, Slovácka a Hané. Opakuj pondělní indicii. Zavítejte za mnou na trojmezí Valašska, Slovácka a Hané. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím písničku.
1: Český rozhlas Brno.

Písnička dozněla a já mám ještě jedno přáníčko, no už bude minutka po 10:15 ke splnění. Dorazilo mi formou vyplněného webového formuláře. Zní takto. Kolega je dlouholetý posluchač vašeho rádia a moc by si přál, kdybyste mu zahráli písničku Cestářská od Jiřího Straky. Vždy si v práci vesele zpívá a poskakuje. Děkuji, pane junáku. Monika Čechová. Milá paní Moniko, rád splním vaše přáníčko, takže vybrala jste písničku. Doufám, že pana vašeho kolegu tedy potěší. Teď jsem chtěl říct Jiřího Straku, ale to ne. Jiří Straka zpívá tu písničku. Tak doufám, že ho potěší a že si u ní hezky poskáče, jak říkáte, a taky zaspívá. Takže Jiří Straka a

0: Toż, moi mili posłuchaci, dnešní srdcovky pomalilingu končí, ale jak mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji důležitou první indicí pro tento týden do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Pondělní indicie tedy zní: zavítejte za mnou na trojmezí Valašska, Slovácka a Hané. Tak to je pondělní indicie a ještě než se úplně rozloučíme, tak vám jenom připomínám, moji milí, rád vám plním přáníčka, rád hraju pro vás oblíbené písničky, samozřejmě pokud je to možné a pokud to všechno v našem archivu hudebním najdeme, ale to všechno mě musíte dát vědět dopředu. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám non-stop k dispozici, nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. No a pokud chcete konkrétní písničku v konkrétní den, konkrétní datum, prosím pěkně, dejte mi to vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat a zařadit do toho playlistu a scénáře. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Děti v nouzi dostanou na obědy a svačiny v jihomoravských školách dotaci 33 milionů korun. Na některých středních školách v Česku dnes začaly ústní maturity. Dnes se v Uherském Brodě můžou zájemci naučit tance z moravských Kopanic. A počasí čekáme zpočátku slunečno, během dne oblačno a teploty do 20 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Děti ze sociálně slabých rodin si dají oběd a svačinu ve školách na Jihomoravě díky dotaci. Celkově je v programu pro příští školní rok téměř 33 milionů korun. Jde o peníze z evropských dotací i z jihomoravského rozpočtu. Pokračování potravinové pomoci schválili jihomoravští radní. Podmínky přibližuje mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
3: O dotaci mohou žádat školy a školská zařízení. Týká se to mateřských, základních a středních škol, konzervatoří i zařízení školního stravování. Žádosti pro následující školní rok budou moci na Jihomoravě podávat od 23. června 2026 do 1. března 2027.
1: Některým žákům posledních ročníků středních škol a gymnázií dnes začínají ústní maturity. Přesné termíny si určují ředitelé škol až do 10. června. Maturanti mají dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Výsledné známky nejvíce ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá výsledná známka na maturitním vysvědčení, vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
4: A co se týče třeba českého jazyka, tak z českého jazyka se může psát písemná práce i ústní zkouška a je to na rozhodnutí ředitele školy, jak ten poměr si stanoví. U nás je to 40% písemná práce a 60% ústní zkouška.
1: V Uherském Brodě dnes začíná seminář Učíme se lidové tance. Zájemci se během 4 podvečerů můžou naučit tance z okolních obcí nebo také Lipova na Hodonínsku a slovenské Mníchovy Lehoty. Jako první dnes budou lektoři vyučovat tance z moravských Kopanic, říká hlavní organizátorka Jitka Bartošová.
5: Co se týká tanců z Kopanic, tak jsem dělala na Facebooku a Instagramu takový průzkum, o co by lidi měli zájem. Takže podíváme se jak na Hrozenskou, tak i na Čardáš z Kopanic a ke slovu přijde i Obtáčaná z Kopanic.
1: Lekce začíná v atriu muzea Jana Amose Komenského v 18 hodin.
2: Sport.
1: Brněnští basketbalisté rozehráli semifinálovou sérii Národní basketbalové ligy vítězně. Na palubovce Pardubic vyhráli 85-82. Druhé utkání série hrané na 4 vítězství je na programu znovu v Pardubicích a to od 17 hodin a 30 minut.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě čekáme. Dopoledne ještě polojasno až jasno. Během dopoledne se bude postupně tvořit kupovitá oblačnost a přes den čekáme většinou oblačno a ojediněle přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Pomalu se jede od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 až do omezení na kilometr 196. Celkově zdržení asi 20 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Růže je jednou z nejznámějších a nejoblíbenějších květin na světě a já jsem moc ráda, že dnešní pondělní speciální vysílání nabídne o růžích spoustu zajímavostí a nejen o nich. My jsme se totiž už teď ocitli na krásném místě, jsme u genofondové kolekce odrůd růží českých a moravských šlechtitelů v areálu Střední odborné školy zahradnické a Středního odborného učiliště právě v Rajhradu u Brna. Budeme se věnovat těm krásným keříčkům, které díky chladnějšímu počasí teprve nakvétají. Jsou jich tady, troufám si říct, stovky. Já přivítám hned tři hosty, Svatoslava Lukáška, Jiřího Krause a Danu Felklovou. Těšte se tady na setkání, které bude nejen zajímavé, ale především věřím, že užitečné. Takže ať je vám s námi příjemně. To je přání Jarky Vykoupilové, která vám mává přímo z Rajhradu. Už přišli první posluchači podívat se na to, jak takové vysílání vypadá a já zvu i vás další. Na viděnou, naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte speciál dopoledního vysílání přímo z Rajhradu. Slíbila jsem zajímavé hosty a dříve, než se projdeme po areálu školy, vezmu vás například do Skleníků, kde se vyučuje, budeme si povídat i se studenty, popíšeme exotické rostliny, které tady mají vysazené v parku, nebo si zajdeme do obnovených sadů. Tak v úvodu bych chtěla obecně ten areál školy popsat ženou, která je s učením budoucích zahradníků spojena už půl století. Paní Dana Felklová, znáte její rady z našich dobrých rad dopoledního vysílání Českého rozhlasu Brno. Krásné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Musím říct ještě v úvodu, že tady nejsme sami, protože posluchačky přichází, zdraví nás. To jsou všechno určitě zkušené zahrádkářky. Těším se, že zazní i rady právě pro ty, kteří si chtějí růže pěstovat, ale to až v hodině mezi 11 a 12. Paní Dano, buďte tak hodná, popište nám, co všechno tady vlastně může běžně návštěvník areálu vaší školy vidět.
1: Tak návštěvník, když přijde, tak máme každý den vlastně ve všední dny pondělí až pátek od těch 8 hodin od rána, kdy je otevřený obchod, tak do těch 3 hodin, co obchod funguje, tak může návštěvník přijít projít si tady vlastně to naše rozárium, kde si může načerpat svoje vědomosti, podívat se jednak na krásu těch kytiček a může se vlastně i zdokonalovat v tom, protože tady máme u každého toho keře je vlastně taková legenda, kde je i fotka, kde jak vypadá ten květ na té růži, jak ta růže se jmenuje, kde byla pěstovaná. Jsou to všecko základní keře nebo druhy, které se tady pěstovaly jako staré, které už normálně teďka se běžně neprodávají. Pak tady máme vedle hnedka je takové odpočinkové místo, kde nám hodně chodí maminky třeba s kočárkama a jsou tam rybníčky, je tam udělána pergolka, kde se můžou dívat jednak na ty ryby, co jsou vlastně v tom rybníčku a teďka je takové té období, kdy nám tam dělá velký koncert žabičky, které vábně na sebe volají a je to opravdu muzika až do večera celý den. A plus areál, co je kolem školy, tak park, který se pravidelně udržuje a během ročního období vysazuje jak jarní výsadbou, letní výsadbou a je tady pořád co k vidění, takže v různém období podle toho, co kvete, tak se můžou podívat.
0: Zrovna konstí se tady objevily absolventky Rajhradské školy, které tady studovaly před mnoha lety. Ten areál se stále mění, musíme říct, ke krásnějšímu a k lepšímu. Pojďte ještě připomenout výročí školy, to je zajímavé číslo, poměrně téměř kulaté úplně.
1: No, bude 125 let vlastně od založení školy, protože tato škola vlastně vznikla spojením dvou škol, která byla zahradnická škola v Brně Bohunicích a tady škola v Rajhradě. Nejdřív to byly vlastně ta škola v Bohunicích byla střední škola, tady byla učňovka, pak se to všecko spojilo, protože byla větší síla a větší chtění těch studentů a ta jedna škola to nestačila všecko pojmout. Takže se udělaly školy dvě a změnou času, jak se ty školy slučovaly, tak nakonec i ta bohunická škola, celý se to přesunulo sem do toho rajhradského areálu, kde se vlastně ještě zdokonalovaly jednak nové stavby budov, kde máme nové školní budovy a přibyly nám i nové obory, což je jako v současné době hodně velký požadavek, je liceum přírodovědné a ochrana životního prostředí, plus které máme vlastně stále ty učně, zahradníky a čtyřleté vlastně studenty zahradníky.
0: Tady se i aktuálně jedna budova velmi výrazně opravuje, přestavuje, co to bude?
1: Tady budou učebny, protože právě tím, že nám tady přibyli ty studenti, tak máme málo učeben, tak jednak, aby bylo dostatek učeben pro praxi a jednak i dostatek učeben právě tady pro ty odbory, jako máme to přírodovědné liceum, kde je stále dost studentů.
0: Říká Dana Felklová, prvního z našeho dopoledního vysílání toho dnešního speciálního z místa, kde růže kvetou, nakvétají. Díky tomu chladnému počasí, jak jsem říkala, je tady více poupat než květů, ale už teď to vypadá krásně. Chcete-li tedy zažít atmosféru takového vysílání, stavte se za námi, máte ještě čas. Do Rejhradu přijdete pohodlně vlakem, vystoupíte, přejdete cestu a už jste v areálu zahradnické školy. Jarka Vykoupilová vás zdraví od mikrofonu a za okamžik se ozveme a budeme se procházet areálem a podrobně mluvit o tom, co všechno za krásy jsou tady k vidění.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Lodě dopravního podniku brázdí vody Brněnské přehrady už 80 let. Hostem úterního dopoledního vysílání 19. května po 11. hodině bude provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Připomene historii elektrických lodí od počátku až do současnosti, popíše, jak se proměnila flotila na Brněnské přehradě a nabídne i zkušenosti a zážitky z pohledu kapitána. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Posloucháte speciální pondělní vysílání o růžích z areálu zahradnické školy v Rajhradě. My právě procházíme směrem k obnoveným sadům a míjíme nádherně rozkvetlé kosatce. Já se rovnou Jiřího Krause, vedoucí odborného výcviku, zeptám, co to je za barvy, tmavě fialová až do černa sametová, modrobílá, žlutobílá, růžová. Oči přechází.
1: Dobrý den. No, máme tady nádhernou kolekci kosaců, které momentálně kvetou a je to takový výběr všech možných tvarů, barev. Máme tady, myslím, druhým nebo třetím rokem a myslím si, že má být právě na co hrdí, tak jestli přijďte podívat, abyste to viděli sami. To se prostě nedá popsat slovy.
0: A my se blížíme k sadům, tam je důležitý vlastně celý ten příběh, že vy se snažíte nejen o ty obnovené sady pečovat, ale hlavně se starat o nějaké ty základní odrůdy, například, jak jste mi říkal, 16 odrůd meruněk se tady dá najít, takže když by přišel nějaký zájemce a potřeboval na zahrádku konkrétně něco, může se podívat, jak ten stromek vypadá.
1: Určitě. Vlastně my jsme před několika lety začali dělat kompletní rekonstrukci celého areálu, ale začali jsme právě s těma ovocnými sady. Taky jsme vlastně vytlučili staré sady, veškeré nové výsadby jsou dělány na travnatém drnu, což má několik výhod. Za prvé neohřišme plevely, za druhé se tam dostaneme za každého počasí, vypadá to hezky a paradoxně i ta tráva drží vodu. Takže šetříme v dnešní době, což je to vlastně důležité, vodu. Idea je taková, že vlastně všechny základní ovocné druhy se snažíme mít v co nejširším sortimentu. Sázíme zhruba 3 až 5 kusů rostlin vodané odrůdy, takže máme, jak tady paní rektorka říkala, 16 odrůd meruněk, 15 odrůd červeného rybízu, 12 odrůd černého rybízu, 8 bílého, třešní taky i několik odrůd, hrušek, jabloní, prostě všeho takový sortiment, taková všeho chuť. Jednak je to výukový materiál, aby ty děcka viděli vlastně tu rozmanitost těch barev, tvarů, chutí, doby zrání, pěstemních tvarů a tak dále a tak dále. Takže v podstatě my to základní ovoce, kromě jabloní a hrušní, které momentálně obnovujeme, máme víceméně vysázeno a začali jsme tak nějak zpracovat i na netradičních druzích ovoce. Takže počínají borůvkami, tady máme kamčatské borůvky, máme tady kaky, máme tady čínské datle, což je cicimek datlový, máme tady různé druhy moruší, dnes poměrně moderní.

0: nich dřínů, a kamčatské borůvky a tak dále a tak dále. Takže ten sortiment neustále rozšiřujeme. Myslím si, že je pestrý a do budoucna ho snad ještě zvětšíme.
1: Dá se říct, že třeba typický moravský zahrádkář oceňuje to drobné ovoce. Je to teď populární, nebo kdybyste vyzdvihl něco, co na zahrádku určitě patří?
0: Ano, určitě poslední dobou je obrovský hlad od zahrádkářů a široké veřejnosti, hlavně od drobné ovoce. Počínají rybízy, angrešty, ale mi takové ty tradiční věci, jako borůvky, kamčatské borůvky, amelanchéry, a tak dále. To znamená, to je jakási asi cesta pro ty malé zahrádky. Naopak díky počasí a mrazům klesá enormně zájem o meruňky a druhy, které kvetou v tuto nepříznivou dobu, kdy ty mrazy to vlastně poškozujou.
1: U vás se člověk může i s čemu přiučit, nejen tedy získat tu dobrou radu, ale třeba zažít i kurz roubování a řezu. Jak to probíhá?
0: Ano, prosím vás, to je taková druhá věc, co pořádáme v rámci celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost kurzy. Jedním z těch kurzů je kurz roubování. Ten kurz roubování probíhá 2 dny, to znamená pátek a sobotu, kde ti zájemci se naučí základní druhy roubovacích technik, jak si nabrousit nůž, jak ty roubance ošetřit a tak dále, takový ty základní prostě věci k roubování. Pravda, jsou to pouze 2 dny, což se to naučit je asi opravdu téměř nemožné, ale aspoň získají takový to základní povědomí, jak to vlastně dělat a jak by to s tím šlo dál prostě pracovat. No a druhým takovým kurzem, který je rok od roku pořád oblíbenější a víc a víc naplnění ze strany zájemců, je řez ovocných dřevin. Opět trvá 2 dny, první den zhruba do oběda, probereme takovou tu teorii, no a potom ukážeme zájemcům ty techniky toho řezu jednotlivých druhů a druhý den potom ti zájemci už potom řežou sami před naším dohledem. No, paradoxem tady je, že jsme měli původně starší lidi na těchto kurzích a dneska chodí čím dál tím mladí a mladí. Takže to je takový pozitivum, si myslím.
1: To je dobrá zpráva. My se za okamžik vydáme přímo do výukových skleníků. Podíváme se také na část zahrady, která je tady vysázena zajímavými exotickými druhy. Takže proč nemít na zahradě třeba i palmu, chcete-li. O tom všem se dozvíte více po chvíli hudby. Teď už písničky, které nestárnou, z Hrajhradu, ze speciálního vysílání pondělních dobrých rad nejen o růžích. Vás zdraví Jarka Vykoupilová.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Teplo a krásné světlo je ve skleníku, kde teď stojím s Jiřím Krausem, vedoucím odborného výcviku zahradnické školy v Rajhradu u Brna, odkud pro vás mimořádně dnes vysíláme. Já bych ráda ty skleníky popsala, protože jsou velmi moderní, jsou úplně nové a určitě dokáží věci, o kterých by si předchozí generace zahradníků mohly nechat jen zdát.
1: Dobrý den ještě jednou. Takže momentálně stojíme v prostoru našich skleníků. Máme je teprve rok, jsou úplně nové, fungl nové a je to to nejmodernější, co momentální trh skleníků nám nabízí. Skleníky jsou všechno plně automatické, řízené počítačem, takže se neustále učíme s nimi nějak pracovat. Samozřejmě odráží se to i na kvalitě těch rostlin, které jsou opravdu úžasné tady. Takže skleník je vlastně rozdělen do 6 takových samostatných jednotek, kde se v každé může nastavit jiná teplota, vlhkost vzduchu, větrání a všechny potřebné údaje. Všechno, jak jsem říkal, řízeno počítačem, to znamená každá zálivka, každé hnojení, každé kyselost půdy, všecko počítač přepočítává a upravuje pro konkrétní stoly. Závlaha je vedená spodem, maximálně mlžený horní stranou. Jak jsem říkal, chytáme tady dešťovou vodu, takže momentálně stojíme ve skleníku číslo 1 a pod námi je nádrž, která má 180 kubíků vody. Takže nejenom, že šetříme vodu, ale my prostě neustále využíváme do kolečka, což je obrovská úspora v dnešní době. Jinak rozdělení těch skleníků. Skleník číslo 1 slouží jako prodejna, která je běžně přístupná veškerým zákazníkům a návštěvníkům školy, takže tady si můžete koupit naše výpěstky, počínají balkonovkama přes skleníkové rostliny, na Vánoce potom různé dekorace. Skleník číslo 2, to už je pěstební část. Tam pěstujeme teďka v předjarním období balkonovky hlavně. Momentálně je skleník víceméně poloprázdný, protože jsme měli před 3 týdny nádherný jarmark, kde jsme vyprodali vlastně víceméně všecko. No a na podzim tam potom pěstujeme váleční hvězdy, bramboříky a podobné rostliny. Přecházíme do skleníku číslo 3, který slouží jako množárna pro teplomilné tropické rostliny. Skleník číslo 4 je sbírkový skleník, který slouží výhradně pro výuku. Momentálně ještě není dobudován. Tam je tak asi polovina rostlin, které bychom chtěli. Do budoucna ještě chceme pověsit zhora, aby tam vysely orchideje, tilancie, masožravky, takový mini prales asi chceme udělat. No a potom skleník číslo 5, ten je pěstební, tam se pěstují květiny k řezu. Momentálně nám tam kvetou karafiáty k řezu, kvetou nám tam hledíky, čekáme teďka dodávku chryzantem na podzimní řez, máme sklizené odkvetlé frézie, strelicie nám tam začínají kvíst, takže taková ta klasická řezaná kytka. No a poslední skleník číslo 6, ten slouží jako manipulační plocha, kde máme sázecí stroj a budou tam do budoucna umístěny citrusy a kamélie. Já bych se ještě vrátil k tomu skleníku číslo 3, k té množárně. Tam v současné době je mozkové centrum celého skleníku. To znamená, tam je vlastně počítač, který jednak řídí teploty, to znamená vzduchování, přitápění a tak dále. Ale daleko zajímavější je možná druhá část počítače, druhá stránka, která vlastně řídí závlahu, hnojení a kyselost vody. To znamená, máme nastavený vždycky po 3, po 4 stolech v danou dobu se určité množství vody o určitém pH a určitém složení živin napustí vodou ze spodu. Nechá se 3 až 5 minut, potom voda zpátky odteče do druhé nádrže a příští den se použije znova. Takže to si myslím, že je obrovská nová technologie, která má rozhodně prostě do budoucna co říct všem zahradníkům a možná i zahrádkářům.
0: Jedna věc je být přímo ve skleníku uvnitř, kde je spousta rostlin a paní Dana Felková, jak se dívám, už udílí rady návštěvníkům našeho vysílání, našim milým posluchačkám, ale to okolí je vlastně také velmi exotické. Vidím palmy a další rostliny, které známe většinou z času dovolených. Pojďte nám je představit.
1: To máte pravdu. Když jsme vlastně dobudovávali ty skleníky, tak tady kolem skleníku vznikl určitý prostor nevyužitý. Tak jsme dlouho přemýšleli, co tam vlastně dát. A pak jsme se inspirovali Středomořím, tak jsme se rozhodli udělat takové mini Středomoří v návaznosti na ty skleníky. Takže jsme vlastně loni upravili ten terén a vysadili středomořské mé palmy, které nám dokonce kvetly loni, ale to vidím, že už nakvítá znova jedna z nich. Pak tady máme různé druhy juk, máme tady olivovník, který nám krásně plodí, ten je odhadujem stáří tak zhruba 200 let. Je dovezený přímo ze Španělska z Pyreneí, takže zatím prosperuje. Máme tady nějaké eukalypty a rostliny, které by měly snést tady tohleto klima. Problém ovšem je v tom, u toho Středomoří, nebo vůbec těch rostlin subtropických, že jim nevadí až tak zima, ale ty naše

0: je plískanice. To znamená, tady je problém na podzim a potom na jaře, kdy máte takovýto ty přepršky a ono vám to spadne v noci na -1, -2 a to většina těch turistů nemá ráda. Takže tam se potom musí dělat takový speciální zásah, aby to nějakým způsobem vlastně vydrželi.
1: Děkujeme za prohlídku krásných skleníků i komentáře k venkovní výsadbě exotických rostlin a já se těším, že za okamžik vám také představíme zajímavé studijní obory a že se k řeči dostanou i samotní studenti, kteří tady také pilně vysazují, přesazují a jsou v plné činnosti, protože dopolední čas mají vyučování. Zdravíme vás ze speciálu ze školy pro budoucí zahradníky z Rajhradu a stále máte příležitost přidat se k nám, budeme tady až do pravého poledne.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte třicetiny Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry.
1: Český rozhlas Brno.

0: krásné dopoledne, příjemné. Musím říct, že já jsem tady hezky v teple, ve skleníku, kde kolem mě kvete spousta krásných barevných kytiček a ptám se Dany Felklové, co přesně všechno se mohou naučit studenti, v jakých oborech studují v Vrajhradské škole?
1: Jak už jsme tady o tom mluvili, jsou tady nejenom učni, jako zahradnicky a jsou tady i studenti a pak jsou tady ty čtyřleté odborné ekologie a ochrana životního prostředí a to přírodopisné liceum. A ty, co dělají vlastně zahradnické obory, tak se učí ve všech čtyřech oborech. To znamená květinářství, zelinářství, sadovnictví a ovocnictví. A to se nám ještě dělí potom na různé podobory. Jako třeba v tom ovocnictví máme i vinařství. Takže to je speciálně takový zaměření. Pak je vlastně to květinářství je nejenom pěstování rostlin na záhoně, pěstování rostlin, které jsou jako hrnkové rostliny, které se dělí na skleníkové rostliny, pak na rostliny, které se používají na terasy, na balkony, pak to máme rostliny, které se třeba pěstují jenom k řezu a můžou to být letničky, můžou to být dvouletky nebo trvalky a to všechno ty děcka v té škole probírají, aby se v tom vyznali, aby nejenom vzali kytičku a z té kytky se snažili udělat jako třeba velkou kytici, ale aby znali celý postup, aby jak tu kytku vypěstovat, jak jí má narůst a pak jak jí použít.
0: My jsme právě teď, jak jsem říkala, ve skleníku, kde probíhá výuka. Já půjdu za studenty třetího ročníku. Zeptám se, jaký předmět právě teď máte?
2: Tak, teďka máme praxe a máme paní mistrovou, která je ve skleníku vlastně, takže květinářství.
0: Můžu ještě vaše jméno?
2: Ellen Čebestová, třetí ročník.
0: Tak, Leni, co tě baví na studiu nejvíc?
2: Asi to, jak je to prostě rozsáhlý ten obor, že to není furt to, že děláme to samý dokola, ale děláme prostě všechno, jako prostě, co se týče roubování, máme prostě praxe ve skleníku, vázání kytek, je to hodně obsáhlý a to mě na tom baví.
0: Co nám to říkají nejbližší, už vytěžují vaše dovednosti a zkušenosti?
2: Ano, moc. Maminka toho zneužívá hodně a všichni známí taky a já jsem se v tom fakt chytla prostě a fakt mě to baví.
0: A budoucnost vidíte jakou? Třeba v obchodě s květinami nebo úplně jinou?
2: Máme doma sady ovocné a máme také vinohrady, takže asi půjdu dělat samo na sebe a zkusím to tak nějak, no.
0: Držíme palce, vedle stojí ještě tvůj spolužák, můžu jméno?
3: Jan Tomášek.
0: Honzo, vy to máte jak? Přece možná chlapský pohled je jiný než ten holčičí. Co třeba děláte právě dneska? Popište to ještě pro posluchače.
3: Tak právě teďka očistujeme letničky jakoby na sezonu, na letní, právě muškáty, takže očistujeme prostě květy, všechno, co je poškozené, tak ve skleníku a vyhazujeme to, no.
0: Vás baví co nejvíc ve škole?
3: Upřímně, asi to bude nečekané, ale třeba floristika, třeba zvázání kytek, třeba mě baví a většinou takový ty věci jako s kytkama a taky no prostě sázení a ty věci, no. Jako ne, nejsem úplně nějaký, že by mě bavilo něco s mechanizací a tak, no.
0: A budoucnost nebo to, kterým profesním směrem se vydáte, je jaká?
3: No, asi někam do květinářství možná. Ještě jsem o tom pořádně nepřemýšlel, ale asi to tak bude, no. Možná si udělám nějaký kurz, třeba právě tady ve škole, na té zahradnické, a se ještě uvidí, no.
0: Musím říct, že vám trošku závidím to krásné studijní prostředí, protože ne každý může říct, že v areálu školy je takhle příjemně. Oceňuje to, má to taky vliv na to, že se tady cítíte dobře?
3: Já si myslím, že určitě asi jo, ne?
2: Jo, mně se strašně líbí to, že tím, že jako my jsme ve třeťáku a děcka jsou třeba v prváku, takže prostě fakt jako jsme kamarádský, prostě rozumíme si, máme o čem mluvit a tím vlastně navazujeme nový přátelství prostě a když potřebují prostě prváci pomoc, tak my třeťáci jim prostě pomůžeme a myslím si, že to je hodně jako velká výhoda.
0: Tak děkujeme ještě jednou za to, že jste nám dovolili vstoupit takhle do vašeho vyučování, ať se vám oběma daří, naslyšenou.
3: Děkujeme,
2: naschledanou.
0: Tak a já už teď volně přicházím k dalšímu hostu, protože v příští hodince proběhnou klasické dobré rady na téma růže a mým hostem a vaším poradcem bude Svatoslav Lukášek, ovocnář, školkař, ale také expert na růže. Pojďme krátce v úvodu jenom o rozáliu, pár zajímavostí, máme asi půl minutku.
4: Dobrý den, já vás zdravím taky. Co se týče růží, tak máme u nás rozárium, které jsme založili už v roce 2006. Od té doby prostě v tom pokračujeme a když se budeme mít víc času, tak vám k tomu řeknu ještě více.
0: Těšíme se moc po 11. hodině samozřejmě naslyšenou v Dobrých radách. Zůstaňte s námi.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Jarní mrazy a sucho letos poškodili úrodu zeleniny. Počasí zasáhlo například brambory, zelí nebo cibuly. Na zimním stadionu v Blansku začala oprava zázemí hokejistů. Na cestu po českých regionech dnes vyráží vzdělávací vesmírná raketa Space Bus, která dětem přiblíží pohled na Zemi očima astronautů. A dnes čekáme zpočátku slunečno, během dne oblačno a teploty do 20 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny. Informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho potom komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily taky bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá. Zelináři upozorňují, že o výsledku celé sezony často rozhoduje jen několik dnů nepříznivého počasí a že opakované výkyvy znamenají pro pěstitele velké riziko. Řemeslníci začali opravovat část zázemí sportovců na zimním stadionu v Blansku. Hokejisté se dočkají nových toalet a sprch. Město využilo technologickou přestávku, kdy je stadion uzavřený. Podle mluvčí radnice Pavly Komárkové potrvá rekonstrukce několik týdnů.
3: Práce by měly skončit v druhé polovině července letošního roku, tak aby na to mohlo navázat plynně soustředění, letní soustředění, které kluby nejen z Blanska, ale i ze širokého okolí celého Jihomoravského kraje v Blansku odehrávají přes hlavní letní prázdniny. Náklady se pohybují okolo 2,4 milionu korun bez DPH.
1: Na řece Olšavě v Kunovicích na Uherskohradišku se přemnožily nutrie. Radnice získala povolení k regulaci hlodavců. Myslivci zatím odlovili 18 kusů. Celkově jejich počet odhadují na 70. Proč chce město nutrie zlikvidovat, vysvětluje Martin Rolens z odboru správy majetku a životního prostředí v Kunovicích.
4: Je to nepůvodní živočich, který se k nám vlastně dostal jako kvůli chovu na kožešiny z Jižní Ameriky. Dostal se časem do volné přírody. Bohužel teda působí velmi negativně, protože v prvé řadě teda poškozuje břehy tím, že vyhledává potravu, buduje si samozřejmě nějaké nory, dokáže ty hrázy poškodit velmi výrazně, což v našem případě v Kunovicích může samozřejmě narušit i funkci protipovodňových opatření.
1: Nutrie také představují riziko zdravotní, protože přenáší infekční onemocnění nebo parazity. Lidé by je rozhodně neměli krmit. Mobilní raketa Space Bus dnes v Brně začíná cestu po českých krajích. Vzdělávací roadshow potrvá do poloviny června a zamíří také do regionů i několika velkých měst. 18 metrů dlouhá raketa pomocí virtuální reality umožní dětem zažít let na oběžnou dráhu podobně jako skuteční astronauti, doplňuje za organizační tým ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
5: Člověk se posadí, nasadí se takové ty speciální brýle a zažije něco jako by výlet na oběžnou dráhu planety Země, pohled na planetu Zemi a potom návrat zpátky. Je to hezká podívaná, která tak trošku přibližuje to, co by mohl zažít Aleš Svoboda, náš budoucí český astronaut.
2: Počasí.
1: Na Jihomoravě čekáme zpočátku ještě slunečno, během odpoledne většinou oblačno a ojediněle přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 zdržení na příjezdu do Brna směrem z Vyškova. Kolony jsou od sjezdu na Slavkov z kilometru 212 a to až do omezení v Brně. Zdržení v nesouvislé koloně kolem 15 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pěstování růží začalo stovky let před naším letopočtem a vedlo k vytvoření, jak uvádí tedy internetové encyklopedie, zhruba 13 tisíc odrůd růží. My jsme momentálně v místě, kde v rámci České republiky mají největší sbírku pohromadě genofondovou kolekci odrůd růží českých a moravských šlechtitelů. Jsme tedy v areálu Střední odborné školy Zahradnické a Středního odborného učiliště v Rajhradu u Brna. Je tady krásně, možná uslyšíte žabky i zurčení u jezírka, od jezírka, u kterého sedíme, a já se těším, že Svatoslav Lukášek, expert na růže, také ovocnář a školkař, bude tím dobrým rádcem a užitečným rádcem v následující hodince dobrých rad o růžích, jak jinak. Takže probereme nejen to, jak vybrat správné místo pro růže, podíváme se i na jednotlivé odrůdy, třeba i na ty nejpopulárnější, onemocnění škůdci, to bude téma našeho povídání, a povíme vám příběh jedné zachráněné růže, která je téměř doslova zlatá, ale více už opravdu v následujících minutách. Dobrý poslech a ještě lepší náladu vám z Rajhradu srdečně přeje Jarka Vykoupilová.
2: Český rozhlas Brno.

0: Milé dámy, kterou z nás by nepotěšila růže. Jako dary často dostáváme, je zajímavé, kolik symboliky se třeba skrývá v barvách. Červená růže by měla být tradičně symbolem lásky a vášně. No a my, jak už tady od 10. dopolední stále dokola opakujeme, dnes vysíláme přímo od genofondové kolekce od Růd růží a tady to kvete žlutě, růžově, oranžově a já se ptám pana Svatoslava Lukáška, který je hostem této hodinky, je také poradcem, za okamžik vám bude radit, jak na pěstování růží. Čím je ta sbírka opravdu specifická a co stálo za jejím vybudováním?
1: No ještě jednou dobrý den. Já bych chtěl o tom našem genofondu růží říct asi toto. V roce 2006 jsme se spojili s českým klubem Roza klubem, se kterým jsme společně založili tady tu genobanku růží, která má sloužit jako pro zachování českých odrůd, které mi vlastně, dá se říct, i zanikly, protože v praxi už se tak jako nemnoží, neprodávají. Časem bychom o toto národní bohatství vlastně přišli, proto my tady tohle zachováváme, tady ty odrůdy. Dá se říct, že v minulosti do dnešní doby se u nás vyšlechtilo cirka 250 druhů růží, ne druhů odrůd, ne druhů, ale odrůd růží a my z těchto 250 odrůd v současné době máme skoro 200 u nás tady v Rajhradě. Takže postupně každý rok to navyšujeme a snažíme se doplnit o chybějící odrůdy. Sami si je množíme tady v naší růžové školce, takže vždycky si připravíme někde prostě, kde se nám to podaří, seženeme rouby a naočkujeme si tady ty nové odrůdy a doplňujeme každý rok postupně do rozária. No, takže co se týče toho rozária, dá se říct, že v republice už takovýhle systém, který my tady máme, má málo kdo. Možná Blatné, možná Olomouc, rozárium Olomouc bych zmínil, ale pro naši školu je to celkem i dobrá reklama, protože sem jezdí různé zájezdy, různé spolky, které mají zájem o ty růže. Rozáriu je otevřeno vlastně celoročně, dá se říct, když v zimě teda moc toho jako tady asi neuvidíte, ale během té vegetační doby je tady otevřeno v době, kdy je škola otevřena, to znamená od rána, od těch 8 hodin do 15 hodin je otevřena taky ta školní prodejna a v rámci toho se dá tady prostě podívat. Není tam teda zajištěna nějaká odborná prohlídka, tu si musí domluvit třeba, když má někdo zájem, nějaký zájezd, tak si domluví na škole, na adrese, internetové adrese se dá sehnat číslo a domluví si i tu komentovanou prohlídku odbornou, která je provede tím rozáriem.
0: Je pravda, že letošní květen je chladnější, je to poznat i na květech růží. Kdyby byla podle vás optimální návštěva, aby všechno bylo v plném rozkvětu?
1: Ano, ano. Dneska ještě byste moc těch růží neviděli kvést. Je jednak docela chladný ten květen, takže to nakvětání se trošičku zpomalilo, ale během června je ta optimální doba. Během vlastně prakticky celého června i začátku těch prázdnin je to tady všechno v plném květu.
0: Tak to byla i pozvánka v úvodu našich dobrých rad pondělních o růžích. Já připomenu spojení se studiem, těšíme se na vaše dotazy 726465200. Pan Svatoslav Lukášek je stále naším hostem.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Ve čtvrtek 21. května přivítáme v dobrém dopoledni muže, který se stará o jihomoravskou část svatojakubské poutní stezky. Roman Klekr s žebříkem každoročně trasu prochází a obnovuje symboly mušle, které poutníkům už po staletí ukazují směr. Jaký je zájem o zřizování razítkovacích bodů, co obnáší kontrola rozcestníků a jak náročné je zajistit dobrou průchodnost stezky? Vydejte se s námi na nejznámější pouť na světě po stopách svatého Jakuba. Na inspirativní setkání se těší a vás k poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Věra Martinová zpívala sice o řece a my sedíme u krásného jezírka, posloucháme žabky, díváme se na rybičky, osázeno je to tady květinami, které patří k vodním plochám. A vy jste součástí speciálu dnešní Dobré rady, jsou o růžích a vysíláme přímo z areálu zahradnické školy v Rajhradu. Se mnou je tady stále Svatoslav Lukášek. Já se teď zeptám na jednu důležitou věc, nebo bych ráda připomněla důležitou věc, že jedna věc je mít sbírkové růže a odrůdy, ale druhá věc je třeba i nějakou odrůdu zachránit, a to se vám podařilo.
1: Ano, máme úspěšně za sebou takovou záchranu jedné

0: od Rudy Růží, jmenuje se Zlata a už vlastně byl poslední exemplář na světě u nás a to ještě v takovém stavu, že prostě se ani nedali z toho vzít očka na nějaké to očkování, klasické rozmnožování. Takže jsme se domluvili s výzkumným ústavem v Průhonicích, kde dělají meristomové množení. Vzali si tady vzorek a díky ním jsme tuto růži vlastně zachránili. Dneska už je rozdělena po různých rozáriích po republice, takže je nějakých 15-20 jedinců a zdá se, že teda už nezahyne. Jo? Takže to je taková naše takový úspěch, kterým se můžeme pochlubit.
1: Pojďme na tu poradenskou část toho dnešního dopoledního vysílání. Pokud bychom si chtěli tedy růže na zahradě zasadit, nemáme třeba zkušenosti nebo máme nějaký nový prostor, pozemek, jaké místo byste doporučil?
0: Tak růže potřebuje ke svému růstu hlavně světlo, to znamená nesázet někde do stínu, tam by vám nekvetla a ještě by trpěla nemocemi, takže to světlo je důležité a potom je to hnitopisčitá zem, spíš propustnější. No a potom dostatek živin, protože neustále přihnojovat, protože když tu růži řežeme, stříháme a tak dále, bereme i ty nadzemní orgány, tak ona potřebuje něčím doplnit tu hmotu a bez živin by vám taky nekvetla.
1: V dobré kondici, pokud se o ně dobře staráme, vydrží růže jak dlouho?
0: No, tak to je rozdílný u různých skupin růží. My vlastně rozdělujeme růže, když tady učím ty naše studenty, tak asi do takových 6 kategorií, což jsou velkokvěté růže, mnohokvěté růže záhonové, potom jsou to sadové růže, to znamená takové ty parkové, solitérní, pak jsou to půdokryvné růže, popínavé růže, a poslední skupinou samostatnou jsou mini růže, to znamená takový ty, který mají tu výšku tak 40-50 cm.
1: Na pěstování nejjednodušší je která skupina nebo taková možná nejběžnější, řekněme?
0: A co se týče pěstování, tak dá se říct, že z těch skupin, co jsem vyjmenoval, tak dá se říct, že ta půdokryvná by byla asi nejjednodušší, protože o tu se prakticky nestaráme. Jenom potom, až přestárne, tak se musí vystřihávat takový ty starší větve, ale ta si žije svým životem a není tam potřeba nějaká velká péče. Jo? Takže tady tohle z toho, ale když to rozdělíme po těch skupinách, miniaturní růže, samozřejmě dají se pěstovat v nádobách, někde na terasách, na balkónech, ale o to víc potřebují tu péči, závlahu, ošetření přes zimu hlavně, aby vám nevymrzly, takže nějaká izolace a tak dále. No a co se týče těch popínavých růží, tam sice taky není nějaká extra nějaká zvláštní péče, kromě přihnojování a sem tam nějakého toho řezu na jaře, že odstraníme takový ty přestárlý větve, jo, sem tam nějakou větev prostě vystřihneme. No a když to vezmeme potom na ty parkový sadový růže, tam je to samé něco jako s těma popinavejma, že tam se říká vlastně 1/5 zhruba těch přestálých větví každý rok odstraňujeme. Jo? No potom se tam vytvoří prostor a vytváří se nový výhony, nový větve a na těch nám to lépe kvete. Jo? Když necháte růži přestálou bez řezu, už těch květů tam tolik nebude.
1: Říká host našeho dopoledního vysílání Svatoslav Lukášek, stále posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Rajhradská škola budoucích zahradníků hostí dnešní dopolední vysílání. Už od 10. se procházíme po areálu, teď jsme usedli u jezírka a nabízíme dobré rady na téma, jak pečovat o růže. Přece jen tady mají genofondovou kolekci odrůd růží, kde je přes 200 různých zajímavých odrůd. A já se teď ptám Svatoslava Lukáška na to, jaký je rozdíl mezi klasickou růží, dejme tomu, nebo růžovým keřem starým z naší zahrádky, možná po babičce, a s odrůdou, která je vyšlechtěna.
1: No, podívejte se, co se týče těch starých odrůd, růží, které my tady vlastně shromažďujeme, o které se staráme, tak je tam docela problém s udržením zdravotního stavu. Jo? Oni ty růže, které byly šlechtěny už před x lety, 50, 100 let zpátky, přeci jenom ten zdravotní stav se u nich těžko udržuje, protože tenkrát ta doba to jako tak nevyžadovala, aby se šlechtili tady ty odrůdy na ten zdravotní stav. Když to vezmu do dnešní doby, tak zhruba 15, možná 20 let nazpět, tak už ty moderní odrůdy z této doby, tam už je kladen důraz na to, aby byly i odolné zdravotně. To znamená černá skvrnitost padlí, jo, na to, aby prostě netrpěli. Což u těch starších odrůd se nedá říct, jako že by byli odolní, takže my s tím tady třeba ve škole zápasíme, máme s tím problémy, ale vzhledem k tomu, že ty staré odrůdy takhle musíme udržovat nebo chceme udržovat, tak se s tím potýkáme, no.
0: Další kapitolou jsou možná škůdci, napadají mě mšice, je to ten nejčastější obtížný hmyz?
1: No, tak u růží ty mšice jsou, ano, ty jsou nejčastější a nejvíc jako nás trápí, takže co s těmi mšicemi, tam se nejedná o rozdíl mezi starými a novými odrůdami, tam je to úplně stejný. Ale musíme zase sledovat výskyt, pokud se tam objeví nějaký náznaky šíření tady těch mšic, tak včas zasáhnout. Dneska je možnost teda různých pesticidů, což se někomu třeba nelíbí, tak v tomto směru bych mohl poradit třeba takový recept, kde se míchá jeden díl stolního oleje s dvěma díly vody, jo, a aplikujete to prostě na tu růži. Musí se teda ten postup opakovat asi po 4 dnech znovu. Jo, a je to, mám to teda vyzkoušený, funguje to, jo, takže tohle bych mohl poradit v tomto směru. Dá se to taky použít i u zeleniny třeba, jo, paprika a tak dále. Tam není totiž žádná doba, kdy musíte sledovat účinnost a nesmíte používat ty plody a tak dále, takže je to ekologický prostředek. Takže asi tak.
0: My tady máme vedle sebe na lavice posluchačku, která se přišla podívat na naše vysílání a měla by přímo dotaz právě na našeho odborníka.
2: Některé růže se dají používat na kosmetiku, jestli můžou být i červený, obyčejný, jak bývalý?
1: Ano, dívejte se, na kosmetiku jsou nejlepší ty růže. Víte, že v Bulharsku se to hodně jako pěstuje, tady to, ten průmysl, dá se říct už. Takže tady ty odrůdy, které jsou k tomuto účelu vyšlechtěné, ale prakticky můžete použít každou růži, která je voňavá, která vám hodně voní. Já bych mohl jmenovat třeba takovou popínavou růži Westerland, která voní po citrónech, jo. Ta by se dala k tomu účelu taky použít. A ještě bych ale podotkl tohohle z toho jeden problém, že nesmíte ty růže mít ošetřený pesticidem. Jo. Žádný postřiky proti chorobám a škůdcům, protože pak už se samozřejmě k tomuto účelu nedají použít. Dá se říct taky, že růže jako taková, vlastně nenajdete ani jednu růži, která je jedovatá, která ty květy nemá použitelný. Jo? Na čaj třeba se to dá pěstovat, na ty kosmetické věci. A nebo šípky potom se používají hlavně na ten čaj. Takže ani květy, ani šípky u žádné růže nejsou jedovatý.
0: Dají se tady použít všechny, já bych připomněla třeba nakládání okvětních lístků do cukru, to je hodně moderní trend při výrobě různých dezertů nebo taková antistresující koupel, kdy si usušené lístečky okvětní z růží dáte přímo do vany, relaxujete.
1: Ještě můžu připomenout, dá se udělat i růžový likér, mám ho doma třeba zrovna, z těch vonavých růží právě, který se potom jako předsedí a vyčistí tak, že prostě je tam vůně těch růží, jo, a je to velice příjemné.
0: Posloucháte Dobré rady Českého rozhlasu Brno v pořadu Dobré dopoledne. Jarka Vykoupilová vás zdraví z Rajhradu. Spolu se mnou je tady stále Svatoslav Lukášek a doufám, že se ozvou i vaše dotazy. Těšíme se.
3: Posloucháte Dobré rady s Českým

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák kapely Soza Petr Lexa.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: 726 465 200. To je spojení s naším studiem. Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Brno, dnes o růžích přímo ze zahradnické školy v Rajhradu, tedy z areálu této školy. Je tady moc krásně, svítí slunce. A já bych ještě připomněla jedinečnou symboliku růže, protože když třeba někomu chcete dát růžovou růži, pamatujte na to, že je symbolem ženskosti a radosti a třeba taková bílá zase čistoty a nevinnosti. No a Svatoslava Lukáška, který je ovocnářem, školkařem, ale i expertem na růže, se teď nebudu ptát já, ale někdo z posluchačů. Halo, slyšíme se?
1: Dobrý den, tady posluchač Moraví. A chtěl bych se zeptat na ten olej s tou vodou, na co se to používá?
2: No, ten se používá na mšice. Aha. Říkal jsem ho tady jako, že tím
1: jo,
2: se dají...
1: Jeden díl olej a dva díly vody a to s tím můžu posvíkat papriky a všecko, ano?
2: I papriky, všechno, bez problému, pokud tam máte mšice, ale opakovat, jo? Není to jedenkrát málo.
1: Dobrý, děkuji.
0: Takže děkujeme za dotaz, naslyšenou, máme ještě další volající na lince. Ano, mějte
3: dobrý
0: se.
3: Dobrý den, já vás zdravím, tady posluchačka z Valašska. Já jsem se chtěla zeptat na takové ty černé skvrny na růžích. Takovou tu černou skvrnitost, nebo nevím, jak se tomu říká.
2: Ano, správně to pojmenováváte, černá skvrnitost růží. Je to největší vlastně problém u růží, který máme. Tam se nedá nic jiného dělat, jenom pokud je to ve větší míře, ošetřovat fungicidy, ale musíme začít už při rašení, brzy na jaře, když v tom březnu někdy, když nám ta růž začne rašit, protože ty spory té plísně přezimují na pupenech, šupinách těch pupenů a jak se ten pupen začne rozvíjet, hned napadají prostě ty nové výhony, takže pokud to neuděláte včas, takhle na jaře, tak pak s tím bojujete už.
3: Zatím jsou jako krásně celkem... umrašené, jsou moc hezké, zatím na tom nic není, ale ono to vždycky bývá až potom pozdější.
2: Ano, nejvíce objevují až tom konec května, začátek června, tam ta plíseň se nejvíc rozvíjí. No a jsou na to fungicidy, no, musíte prostě jedině potom ošetřovat fungicidy.
3: Dobře, jako i vícekrát?
2: Ještě řeknu jedna věc, sbírat ty napadené listy a pryč s tím
3: to
2: do popelnice.
3: To sbírám, to
2: ano, nenechávat je tam. Jo, je to zdroj.
3: To sbírám, právě to, ano.
0: Děkujeme moc za dotaz i poslech a já dám prostor dalšímu volajícímu, protože zdá se, že je tam fronta. Vše dobré, naslyšenou a vašim růžím hlavně to zdraví. Tak kdo nám volá právě teď? Haló?
4: Slyšíme se. Jste ve vysílání?
0: Ano, jste ve vysílání, my vás slyšíme, posloucháme vás.
4: Já jsem si vypla rádio, takže jsem neslyšela.
0: Můžete, ano.
4: Dobrý den. Já jsem Emilie, posluchačka z Zlechova a chtěla bych říct, že mám asi 60 let starou růži. Pořád je jako dobrá, neustále kvete a květy má z jedné strany bílé a z druhé strany sytě růžové. Tak jsem se chtěla zeptat pána, jestli takovou růži v tom genofondu mají, kdyby měl zájem.
0: Přispěla byste. Dobře, já poprosím o komentář. Je u vás. Jestli třeba nějakou konkrétní odrůdu odhadneme?
2: Tak konkrétní odrůdu bych si asi netroufal odhadnout. Ale jestliže je to už těch 50 let stará růže...
4: No já si tak... myslím, že 59-60. Přesně 60 si to nepamatuju, jenom vím, že jsme měli v 68. roce záhon, když se nám tady Rusi točili přes dvůr.
2: Ano, tak je docela možné, že je to některá z těch odrůd šlechtitela Jana Béma, který v první polovině 20. století vlastně vyšlechtil nejvíc českých odrůd, který dneska máme. My tady ty, určitě to je nějaká větší růže, že? Nějaká solitérní.
4: Má větší květy.
2: Jo. Máme tady víc takovýchto odrůd. možná nějaká Božena Němcová, něco takového, jo, to jako, těch odrůd je tam strašně moc, to bych vám asi těžko teď něco řekl takhle.
0: Děkujeme za dotazy poslech a vy jste říkal Božena Němcová, takhle poeticky se mohou růže jmenovat?
2: No, to, když si projdete ten náš seznam tady, těch odrůd, který tady máme, a speciálně od toho pana Béma, tak ten dával sami takový krásný poetický názvy, já nevím, Barunka, jo, nebo tam takový ty Masaryková, takový prvního máje a tak dále, jo, to z těch odrůd je tam hodně. A ty jeho názvy jsou opravdu kolikrát poetické.
4: Zajímavé.
0: Takže děkujeme ještě jednou za váš poslech i za zavolání. Mějte se moc hezky. A já možná ještě poslední dotaz, když růže tedy vykvete, už je odkvetla, co s těmi odkvetlými květy prakticky udělat?
2: Tak, to je důležitá věc. Když máme tu růži v sezóně, v tom červnu třeba nám odkvete, tak je potřeba od vrchu vlastně si projít až po druhý pravý listek a nad tím tu růži zaštípnout nebo zastřihnout.
4: Ano, jo,
2: ona vám obrazí a znovu, ano, znovu vykvete. Ale není to dobrý zaštípovat jenom ten květ třeba. Někdo dělá jenom ten květ a to není úplně správně. Pak vám tak dobře nevykvete, určitě jsou potom menší květy a tak dále. Ale tohle z toho bych teda chtěl zmínit, jako, že si tam dáte, můžete i regulovat, kdy vám ta růže vykvete do budoucna. Tam se jedná o to, že když to zaštípnete takhle, za tím druhým pravým listem, tak do 6 týdnů vám znova vykvete ta růže. Takže si můžete naplánovat, kdy chcete, aby vám kvetly, takhle tímto způsobem.
0: Tak děkujeme, stále posloucháte Dobré rady, posluchačce moc děkujeme za zájmy, za zavolání, já se těším na už tedy poslední mluvené slovo v této hodince, kdy se budeme loučit a připomeneme třeba i velké úspěchy studentů zahradnické školy v Rajhradě. Zůstaňte s námi.
5: Český rozhlas Brno, písně.

0: O květech, vůních, o drůdách růží, o místu, které je vzácné tím, že se sbíralo na jednom jediném krásném místě tolik odrůd. Ano, bavíme se o Rajhradě u Brna, o zahradnické škole, kde bych teď v závěru toho dvouhodinového vysílání ráda poděkovala všem protagonistům tohoto vysílání. Nejprve tedy paní Daně Felklové, poprosím ji o povzbuzení zahrádkářům.
1: Já bych chtěla, aby vám všem vydržela ta chuť a snaha do toho dělat stále něco dál, protože počasí nám vždycky nepřeje, ale pokud se budeme snažit, tak ona nám to, ta příroda, vždycky vrátí.
0: Děkuji také Svatoslavu Lukáškovi, on vás určitě pozve do Rozália.
2: No, tak já bych vás v první řadě chtěl bych vám popřát hodně úspěchů při pěstování růží. A kdybyste se chtěli podívat, jak to tady máme u nás ve škole v Rajhradě, tak vás pozvu kdykoliv, budete moct během toho června hlavně, když to tady nejvíc květe, abyste se přišli podívat. Naschledanou.
0: Pokochat, přivonět a možná i zarelaxovat. A poprosím také Jiřího Krause, aby na závěr možná řekl to zásadně důležité, něco o úspěších místních studentů.
3: Ano, já bych chtěl zdůraznit, že opravdu v letošním školním roce naši žáci dokázali na zahradnických soutěžích vyhrát úplně všechno, co se dalo. A na závěr máme absolutního vítěze v rámci soutěže České ručičky, což si myslím, že je obrovský úspěch. A úplně na závěr bych vás chtěl pozvat všechny na naši nádhernou vánoční výstavu, která je vždycky zhruba 14 dní před Vánocemi. A pozvánka je jak tady na stránkách rádia, tak na stránkách webových naší školy. Děkuji.
0: Tak já děkuji ještě jednou vám všem třem. Počasí nám přálo, slunce svítilo. Věřím, že jste i vy, milí posluchači, si užili tu atmosféru tady u místního rybníčka a že jste slyšeli žabky, že jste slyšeli také ptáčky a musím říct, že tady skutečně i v okrasném rybníčku plavou nádherné barevné rybky. Všechno tady rozkvétá. Jaro je tady v plném proudu, je tady spousta laviček a míst k odpočinku, takže i ty zvou k návštěvě. Jarka Vykoupilová děkuje za pozornost, kterou jste nám věnovali. Připomínám, že pokud jste celé speciální vysílání z Rajhradského Rozália nestihli, můžete to zvládnout přes náš web brno.rozhlas.cz, kde funguje zpětný poslech a samozřejmě všechny naše pořady potom následně najdete i v aplikaci Můj rozhlas. Tak věřím, že všechno důležité snad bylo řečeno. Kochejme se krásou přírody, která kvete, rozkvétá, protože to jaro je skutečně v plném proudu, je to takové jedinečné období, já ho mám osobně moc ráda, tak já vám přeji dobrou náladu v úvodu nového týdne, ještě jednou díky i kolegům technikům a všem, kteří stáli za dnešním speciálním vysíláním tady z toho nádherného Rozália v Rajhradě, kde to všechno pučí a kvete. Naslyšenou, naviděnou a těším se nejpozději ve čtvrtečním dopoledni.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vesele a zdravě. Rozhlasová poradna s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Vesele a zdravě. Každý pátek po 13. hodině v našem vysílání a na webu veseleazdravie.cz.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Roste počet mladistvých, kteří užívají drogy podobné konopí. Objem nově poskytnutých hypoték v Česku přesáhl za duben 44 miliard. Brněnský dopravní podnik kvůli výluce v centru města zavádí dočasnou linku tramvají a bude převážně oblačno s teplotami do 20 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Mladiství stále častěji užívají omamné látky podobné konopí. Potvrdili to pracovníci nízkoprahových center organizace Podané ruce v Blansku a ve Zlíně. Takzvané umělé kanabinoidy mohou být nebezpečnější než klasická marihuana, protože mají silnější a méně předvídatelné účinky. Podle zákona ale nespadají mezi zakázané návykové látky, takže k nim mají mladí lidé často snazší přístup, vysvětluje pracovnice Blanenského centra Zuzana Guričová.
2: Ta dostupnost vlastně tím, že je to třeba v automatech, je daleko větší a není to ovlivněné. Ani věkem nemusí se vlastně tam překonat žádná překážka. Takže se dostávají docela k látkám, ke kterým by se úplně neměli dostávat.
1: Banky společně se stavebními spořitelnami poskytly v dubnu nové hypotéky za 44 miliardy a 200 milionů korun. Většinu využili lidé ke koupi nemovitosti, zbytek pak na stavby a rekonstrukce. Vyplývá to z nově zveřejněných dat České bankovní asociace. Zájem o hypotéky je letos zatím vyšší než loni, a to i přes mírný nárůst hypotéčních sazeb. Přes náměstí Svobody v Brně ode dneška nejezdí tramvaje. Výluka potrvá nejpozději do konce června. Je to kvůli opravě dlažby v historickém centru města i výměně kolejí. Dělníci uprostřed trati zároveň zřídí výsuvné sloupky, které mají zabránit nelegálnímu vjezdu aut do pěší zóny. Jak to ovlivní provoz tramvají, popisuje mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.
3: Tramvajové linky 9, 10 a 12 pojedou obousměrně odklonné přes Schillingrovo náměstí anebo Malinovského náměstí. Linka číslo 4 bude v provozu pouze z náměstí Míru na náměstí Svobody a místo ní bude v provozu náhradní výluková linka číslo 14, která pojede z náměstí Míru do Obřan.
1: Už 7. lékařskou ordinaci podpoří město Třebíč milionem korun, rozhodli o tom tamní radní. Možná ale půjde o poslední příspěvek v této podobě. Město totiž zvažuje změnu pravidel jeho poskytování. Pracovní skupina má navrhnout nový systém. Na návrh opozice by jí měla vést zastupitelka Simona Kafoňková z SPD s podporou Trikolory.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude oblačno, místy se mohou tvořit přehánky, zejména na Blanensku, Vyškovsku a případně i na Znojemsku. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, proměnlivý nebo severních směrů. Rozptylové podmínky budou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří u Holubic kolony. V opačném směru počítejte s omezením mezi 230. a 236. kilometrem. V pravém pruhu se tam pohybují silničáři a částečná uzavírka nově platí na Brněnské ulici ve Slavkově u Brna. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

V podání mistříňanky zazněla v úvodu známá Mistřínská. No a pěkný den vám, milým posluchačům, přeje Jiřina Ostrá. No a hned vám také připomenu, kdo má dnes jmeniny. V našem kalendáři je jméno Nataša, ve slovenském pak Viola. Dámám, které se zdobí těmito jmény, přeji jen to dobré a za chvilku pro ně zazní i hudební dárek. Předtím ještě připomenu telefonní číslo 726 46 520 0 a ten hudební dárek předává Lančo Čak.

Písničku za doprovodu Lančhočanky zaspívali Břeťa Jitka Osičkovi. No, já vám ještě připomenu telefonní číslo 726465200. Určitě, přátelé, máte ve své blízkosti někoho, koho byste třeba chtěli potěšit. Třeba zrovna na to čeká, že si poslechne nějakou pěknou písničku od nás z Českého rozhlasu Brno a Zlín. No, můžete popřát mu, můžete ho pozdravit, můžete poděkovat. Vzpomínat se potom bude až večer. No ale dnes se dožívá krásných 75 let života dlouholetá kamarádka paní Vlasta Lošáková z Rakové. No a pro ní následující. Milá Vlasto, k tvým dnešním narozeninám ti z celého srdce všechno dobré, mnoho štěstí, rodinné pohody a hlavně hodně a hodně zdraví přeje celá rodina Bláhová. A teď už lidové z Luhačovského zálesí.

0: Tak to byl ženský sbor Děvčice Zvonice a doprovodila je cymbalová muzika Linda. No už tady mám první telefonáty, tak jako první se dovolala paní Marie z Moravce. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás a vašeho kolegu nebo kolegyni, nevím, kdo tam je, a všechny posluchače. Tuto písničku bych chtěla poslat do Lanžota, do Němice, do Miroslavy a do Otis. A do Němice ještě pro dceru Marušky

0: mám prosbu. Mohla byste mě někdy zahrát ve srdce písničky Perko od Štvánku a Žďárské vrchy?
1: Takže Perko a Žďárské vrchy. Dobře, mám to napsáno, paní Marie. Můžeme se rozloučit, nashledanou. Nashledanou, není zač, nashledanou. No a na druhém telefonu už čeká paní Havlíková. Dobrý den.
2: Dobrý den. Prosím vás, já bych chtěla nechat zahrát sestře Ivě Osecké k narození nám všechno nejlepší, hlavně zdravíčko a ať se jí daří a ať je šťastná. Děkuji.
1: No tak to bylo krásné přání, paní Havlíková. Já jsem ráda, že to i zvukově vyšlo a že si vaše sestřička mohla vyposlechnout vaše slova. Paní Havlíková, nashledanou. No, teď už to zase zlobí. No ale já si vezmu další přání. Dnes slaví krásných 87 let paní Věra Machalová z Březnice u Zlína. Čtu dál. Milá maminko, děkuji ti za život, péči, lásku a starostlivost. Vždyť největší dar na světě je srdce vlastní matky. Ten, kdo je ztratí, chudý je, byť největší měl statky. Zahrajte prosím krásnou písničku tak, jak to umíte. A ty, maminko, si pěkně zaspívej. Všechno nejlepší do dalších let přeje dcera Světlana s manželem z Kelníku a celá naše velká rodina. No a na řadě je písnička, kterou určitě potěší Vracovjáci. Český rozhlas

0: byla písnička Františka Kotázka a Vladimíra Salčáka Vůně růží. No a jakými slovy provoní Moravu krásnou zem paní Zdeňka z Jalubí? Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, zdravím vás ve studiu a všechny posluchače. Prosila bych zahrát pěknou písničku do Otrokovic. Bývalé moji spolupracovníci ze Svitu ze Zlína, paní Marie Kotázková, má dneska narozeniny. Tak bychom jej chtěli s manželem popřát hodně zdraví, štěstí, lásky od všech nejbližších a hodně pohody a radost vnoučat a z té dvou pravnoučátek. Ale hlavně to zdraví.
0: To je, a ještě dneska, ano,
1: dneska ještě má narozeniny náš vnuk Filip Sedláček ze Slopného a jeho taťka Ladík bude mít 23. svátek. Také bychom jim chtěli popřát hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání. A ještě tady v Jalubí, prosím vás, také ještě jeden Laďa Sedláček, tak aj Kuček.
0: Ano, tak vy říkáte, paní Zdeňko, my bychom chtěli a vy jste jim popřáli už teď, a takže určitě mají radost, jak paní Marie, tak ti Ladíkové a vnuk Filip, tak se mějte hezky a pěkný den. Nashledanou. Nashledanou. No a hned tu další písničku věnuji všem, kteří se k nám do Českého rozhlasu Brno přišli v sobotu podívat nebo byli s námi prostřednictvím našeho vysílání. Musím říct, že to bylo milé setkání a všem moc děkuji. Vaši přízně si opravdu velmi vážíme. Já osobně pak děkuji za milé dárky, které jste mě přinesli, nebudu jmenovat, abych náhodou na někoho nezapomněla. To by mě opravdu mrzelo. Takže moc děkuji, ale nyní už písnička, no ale nebude jenom jedna, nakonec vás, návštěvníků, bylo také velké množství, takže to bude přímo směs polek.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Tak, ale teď posloucháte Moravu krásnou zem s Jiřinou Ostrou. Telefonní číslo k nám do studia 726 46 520 00. A teď už zdravím paní Ludmilu Jurčíkovou, protože pro ní mám tady připraveno toto přání. Milá babičko Liduško, víme, že určitě posloucháš při odpočinku. Přejeme ti k tvým dnešním 74. narozeninám jenom to nejlepší, hlavně zdraví, boží požehnání, co nejméně starostí a radost ze všech dětí i vnoučátek. A děkujeme ti za všechno, co pro nás stále děláš. Máme tě moc rádi. A ještě další. Dnes se dožívá významného životního jubilá moje dcera Zdenka Maťáková z Brna. Všichni jí přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody do dalších let. No a to přejí maminka, dcera Baruš, pejsek Andy a všechny kamarádky a kamarádi, dále teta Jarmila a teta Marie s rodinou. Tak to byla další milá přání a já se hned podívám. No, teď tady vidím, že se rozblikaly telefony, takže já si jeden vezmu. Dobrý den, Ostrá, kdo pak je u telefonu?
3: Dobrý den, tady Černovice Juračková.
2: Aha, tak už jste ve vysílání, paní Juračková.
3: No, tak já bych chtěla pozdravit váš Český rozhlas a chtěla bych vaším prostřednictvím popřát Toníku Riglovi, který dneska slaví narození, a jeho přítelkyně Liduška, ta je slavila 13. Tak jim oběma přeju všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, lásky, pohody, klidu a hodně dechovky, aby s náma dlouho po těch festivalech jezdili a naplno si to všechno užili. To určitě jim se připojí a i jejich kluci a vnoučata, který mají. A narodila se jim teďka 11. vnučka Toníkovi, tak má velkou radost, tak ať to řádně zapijo, aby rostla do krásy a potěšení. To celého srdce přeje Luděk a Maruška Juračkovi.
2: Ano, tak Toní Krígl, to je náš opravdu věrný posluchač. Paní Juračková, no já vám všem pak přeji, aby teď už, když se oteplilo a sluníčko svítí, tak ty dechovkové koncerty nebo dechovkové festivaly, jak vy říkáte, tak abyste si tam zatancovali, zaspívali a opět se po roce setkali s kamarády. Paní Juračková, ano?
3: Ještě bych chtěla poděkovat tu Farance, která včera hrála ve stanovišti a to bylo něco nádherného. A i občané stanovišť řekli, že už tam bylo kolik dechovek a je tak krásná, jak tu Faranka, že ještě ne. Tak jim přeju a tím to nadále tak krásně hraje a mají radost lidi z nich a oni z lidu.
2: Ano, no tak tu Faranka nemá chybu, ale ta nám teď hrát nebude, paní Juračková. Teď to bude Krajanka a my se můžeme rozloučit. Hezký den,
3: nashledanou.
2: Nashledanou. Tak a teď už Krajanka.

0: past.
1: Tak to byla Moje česká vlast, známá to písnička, tentokrát zazněla v podání Krajanky a u telefonu už je připravená paní Žádníková. Dobrý den.
2: Dobrý den, srdečně vás zdravím. Mám velikou prosbu. Zítra 19. května se dožívá můj zeť Miroslav Laga, krásný 60. narození. Přejem hodně zdraví, lásky, z pohody a božího požehnání na každém dalším kroku ještě mnoho roků. A ještě bych chtěla poděkovat, v sobotu uspořádal soubor Spinek v Norovi vesnickou operetku u svatého Jána. Chci jim poděkovat, bylo to velice pěkné. Já myslím, že se to všetkým lúbilo. Děkuju děvčatom, které to nacvičili, a také všetkým, kteří se tam zúčastnili. Naschledanou, děkuji vám.
1: Paní Žádníková, ještě neodcházejte. Vy když jste říkala, kolikáté narozeniny slaví pan Miroslav Laga, tak nevím, jestli to byl úmysl nebo kouzlo nechtěného, ale vy zrovna, když jste říkala ten jeho věk, tak jste se tak jakoby vzdálila od toho mikrofonu a nezaznělo.
2: Nezaznělo kolik?
1: No, přesně, tak kolik?
2: 60 už.
1: Tak já teda jsem teď...
2: Mirečku, zdravíčko, mám tě ráda.
1: Tak jo.
2: A přejeme ti to celá rodina.
1: Tak, každopádně, Mireček slaví zítra ty narozeniny, dnes bude písnička paní Žádníková. Naschledanou.
2: Ano, naschledanou,
1: není zač. No a písnička a přání i pro kolegu a kamaráda Viktora Píšku z Dolního Němčí, který včera oslavil krásné 30. narozeniny. Viktore, přejeme ti všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, spoustu životního optimismu a ať se ti daří jak doma, tak v práci. A ještě, minulý týden oslavil 51. narozeniny a zítra má svátek náš kolega a kamarád pan Ivo Kaňovský z Hluku, kterému by se písnička taky moc líbila. Ivošku, kamaráde, přejeme ti k tvým krásným narozeninám hlavně zdraví, pohodu, štěstí, lásku, boží požehnání a ať se daří vše, na co šáhneš. To přejí kolegové z Mechu a kapradi z Hluku. Na písničkou potěší Sokolka ze Šakvic.
3: Český rozhlas Brno.

0: Moravu krásnou zem na Sokolka ze Šachvic příjemnila Polkou Vladimíra Fefra Jatelinka. No a my si teď poslechneme, komu den zpříjemní paní hejtmanková z Biskupic. Dobrý den.
1: Hezký sluný den. Svátek bude mít Vladimír Vladimíra a pak bude ještě Jany, tak Biskupice, ať potěší písnička Vlačku Plehovou a pak ještě synovec Aleš hejtmánek v Střebiči má dceru Janu a v Lítavanech u Hrotovice Jana Divišová, rodačka z Biskupic. A tak zkrátka všem, kdo má svátek narozeniny a všem posluchačům, ať potěší pěkná písnička. Hezký den a naschledanou.
0: Ano, nikdy paní hejtmánková hodná, paní hejtmánková nezapomene na ty ostatní posluchače. Naschledanou a děkuji. No ale teď už pan Laďa Bobrovský. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní. Já vám přeji taky krásný den. Já taky děkuji paní hejtmánkovi, protože já jsem Vladimír. A já jsem jenom chtěl poprosit poslat písničku do Moravské Nové Vsi naší kamarádce Helence Šimáčkové, jenom tak pro potěšení, pro radost.
0: Tak a to je výborné. Tak se to má, pane Laďo. Ještě máte někoho v srdci?
2: Nemám.
0: Ne?
2: Děkuji
0: tak
2: moc.
0: Jo, tak všechno dobré k tomu vašemu blížícímu se svátku. Naschledanou, naschledanou. Tak a ještě studiové maily. Hezký den přejeme všem a vám ve redakci. Prosíme o písničku spolu s blahopřáním pro paní Štefku Machlicovou z Popudinských Močidlan, která žije na Slovensku, milá Štefy. K tvým dnešním 82. narozeninám ti přejeme lásku, štěstí, spokojenost, hlavně pevné zdravíčko a na tvých dalších cestách životem a tě provází boží láska a anděl strážný a tě chrání a opatruje. Z rodiny ať radost máš, v lásce a v pohodě se těšíváš. To ti ze srdce přejí Marie a Miloš z Rosic. Další, tady je přání. K dnešním narozeninám patří paní Bohunce Šuranské. Milá Bohunko, k dnešním narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdravíčko a boží požehnání. No a to přeje bývalá spolupracovnice Marie Remešová s manželem. Lásko, moja láska.

Krásná píseň Jiřího Zmoška, Lásko moje lásko, podání Vacenoviáku dozněla. A já ještě vyřídím pozdrav paní Marušce Hanákové, pozdrav od Jardy Wolfa a její pozdrav pro něho ho samozřejmě velmi potěšil. A úplně poslední, prosím o zahrání veselé písničky Dobna Žebětína pro šikovná děvčata Alenku a Jarmilku, které pracují v blátě na zahrádce, aby to ve zdraví přežili. Písničku posílá a na shledání se těší Pepa. No tak Alenko a Jarmilko, uvidíme, jak se vám bude líbit zpěv Luboše Holého.

Luboše Holého doprovodila cymbalová muzika Jaroslava Čecha. No a přátelé, tak jako každé pondělí, tak i dnes můžete přijít do MK klubu na Vlhkou ulici 21 v Brně, kde vám k tanci a k poslechu bude hrát dechová hudba Moravská kapela. Přijďte tedy od 17 do 21 hodin. No ale teď je 12 hodin 54 minut, takže polední část Moravy krásné země končí. Těším se na další setkání s vámi a bude to krátce po 18. hodině. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr je to bezejmena metodě Prajky. Hraje

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Natáčení pohádky se mění ve skutečný kriminální případ. Detektivové pátrají po vrahovi filmového režiséra v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Příběh bandity, který se stal legendou. Hvězdně obsazený Oscarový film Viva Zapata. A ČT Art uvádí v premiéře závěrečný koncert proslulého londýnského hudebního festivalu BBC Proms 2023. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na některých středních školách v Česku dnes začaly ústní maturity. Třetina zaměstnavatelů čeká letos růst zaměstnanosti, desetina pokles. Rozběhla se motorkářská sezóna, policie apeluje na bezpečnost řidičů a bude převážně oblačno s teplotami do 20 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Některým žákům posledních ročníků středních škol a gymnázií dnes začínají ústní maturity. Přesné termíny si určují ředitelé škol až do 10. června. Maturanti mají dvě povinné zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka. Výsledné známky nejvíce ovlivňuje profilová část, tedy ústní a další školní zkoušky. Z těch se skládá výsledná známka na maturitním vysvědčení, vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schýbalová.
2: Co se týče třeba českého jazyka, tak z českého jazyka se může psát písemná práce i ústní zkouška a je to na rozhodnutí ředitele školy, jak ten poměr si stanoví. U nás je to 40% písemná práce a 60% ústní zkouška.
0: Více než třetina zaměstnavatelů v Česku očekává, že letos proti loňsku vzroste počet zaměstnanců. Desetina podniků naopak předpovídá pokles. Firmám přitom chybí 10 000 lidí a nejčastěji jim u zaměstnanců schází technické dovednosti a kreativita. Celkem 61% zaměstnavatelů zároveň nepředpokládá, že se v příštích 3 letech kvůli umělé inteligenci počet zaměstnanců v Česku zásadně změní. Vyplývá to z průzkumu Úřadu práce a Ministerstva práce. Do něhož se zapojilo 17 000 zaměstnavatelů. Na silnicích se s příchodem teplejších dnů objevuje stále více motorkářů. Policisté proto upozorňují na možný nárůst dopravních nehod, které pro motocyklisty často končí vážnými zraněními. Na rozdíl od řidičů automobilů je chrání pouze ochranné vybavení. Mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala žádá řidiče, aby byli obzvláště obezřetní.
3: Motocykly jsou v hustém provozu snadno přehlednutelné. Řidiči automobilu by proto měli být při odbočování, předjíždění či přejíždění mezi pruhy maximálně obezřetný. Důsledně kontrolovat mrtvé úhly a aktivně s motocykly počítat. Stačí okamžik nepozornosti a může dojít k tragickým následkům.
0: Na jaře příštího roku začne v Oseku nad Bečvou fungovat nová sportovní hala Sokolské jednoty. Investice si vyžádá 122 milionů korun. Sokolům se na ní podařilo získat dotace z Národní sportovní agentury od obce a Olomouckého kraje. Hrubá stavba haly je už dokončená.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude oblačno, místy se mohou tvořit přehánky, zejména na Blanensku, Vyškovsku a případně na Znojemsku. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Vítr by měl foukat slabý, proměnlivý nebo severních směrů. Rozptylové podmínky jsou dobré nebo velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 187,5 kilometru dálnice D1 zůstává ve směru na Prahu auto s poruchou. Na odstavené nákladní auto pozor na 57. kilometru D2 na cestě do Brna a opatrně na okraji Mikulčic na železničním přechodu. Přejezdu tam nefunguje světelná signalizace. Klidné cesty přeje ze studia také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Písně jako Lhůta záruční či Holomráz proslavili kapelu Slza. Na české hudební scéně září už 12 let. Její frontman Petr Lexa, pěv Alex a host. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host. A tím hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Nicméně zpěvák už 12-13 let, ale vypadalo to původně na herectví.
1: Vypadalo. No takhle, rodiče nevěděli, co se mnou. Věděli, že to bude asi něco jako uměleckýho. Já jsem maloval. Možná jsem i trošku zpíval, tak jako spíš jsem tak skřehotal něco. A dělal jsem různý takový jako divadýlka doma, takže oni nějak jako usoudili z toho, že by herectví byla správná volba, tak mě dali do dramaťáku. Třeba v 6 letech už. A to bylo jediné, co zabralo. Sporty nezabrali, to vůbec. Tam jsem se nevybil ani náhodou, když jsem přeběhl 20krát hřiště fotbalový, tak to nepomohlo, ale dramaťák tehdy zabral na hyperaktivní dítě. Tak jsem skončil v divadle a tam jsem nějak jako rost vlastně až do, asi možná do mých 18, kdy jsem měl poslední představení. Tak jsem vlastně vyrůstal v divadle a možná i skrz to divadlo jsem se dostal k tomu zpěvu, tak nějak jako oklikou, ale od jakživa jsem myslel, že budu jenom hrát, no. Nebo točit.
0: A po celou tu dobu jste z toho uměleckého směru neodešel? Nebyla tam třeba nějak lékař?
1: Vůbec.
0: Veterinář, já nevím, jiné profese?
1: Jazyky. To jako není úplně tak vzdálený od toho uměleckého, ale jazyky, já jsem studoval jazyky na Gimplu, já jsem dělal španělský Gimpl, takže já ani nemám českou maturitu, já mám španělskou, mám bachillerát, tady je Španěl, takže já mám španělskou maturitu, dělal jsem angličtinu, pak jsem s tím šel i na vejšku, kterou jsem kvůli kapele právě přerušil a už to bude hodně let, ale od té doby si říkám, že si to někdy dodělám. Pochybuju o tom silně, nebo začínám o tom čím dál víc pochybovat, ale dodělal jsem 2 roky. Na filozofické fakultě jazyky, takže jsem měl takový zadní vrátka, že možná to bude angličtina, španělština, čím se budu živit. Nějak, nevím, jestli překladatel nebo jakkoliv, ale naštěstí to dopadlo s tou hudbou, no.
0: Když ještě zůstaneme, ale přeci jenom u toho herectví, tak je pravdou, že jste byl nebo měl roli i na scéně divadla v Českém Krumlově s otáčivým hledištěm?
1: Ano, ano. Já jsem právě v těch 6 letech začal dělat divadlo, dramaťák. A tam tehdy, když mě bylo, jsem tam chodil třeba 2 roky, tak tam přišel nějaký režisér z Jihočeského divadla, hledal pro nějakou roli do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích nějakého malého kluka. A tehdy hledal roli, to byla nějaká hra Husák útočí, jako Gustav Husák, to byla komunistická hra taková, který jsem vůbec nemohl rozumět, mě bylo fakt 7-8. A hledali, to byla taková jako komedie černá, a hledali tam postavu chodícího psa a měli kostým a potřebuje do toho hrát dítě, protože dospělý by se do toho nevešel. A pamatuju, že tam přišel režisér a říká, ať všem těm dětem, ať udělají psa. A všichni jako chodili po 4 a štikali a já jsem jediný udělal buldoka, který stojí na 2 a chodí tam jako takový sekuriťák. To se režisérovi strašně líbilo, tak mě obsadil tehdy jako psa mluvícího v kostýmu. No a vlastně potom jako díky tím, že jsem se tam tak nějak jako zaběhnul v tom divadle, tak mě pak obsazovali dál a dál. A až jsem se jako skrz to dostal do toho Krumlova, kde jsem hrál ve všech možných inscenacích Černohrách, co tam byly. Hrál jsem malýho D'Artagnana ve 3 mušketýrech, než Vidost. Hrál jsem v Jindřichovi, já už nevím, co to bylo za hry, ale asi 5-6 her, takhle jako každý léto jsem to měl jako brigádu, až do mých 18 a no bylo to krásný.
0: A kdy do toho přišel ten zpěv? Protože vy jste i jedním z finalistů soutěže Hlas Československa a dvojnásobným účastníkem soutěže Česko hledá Československá superstar. Tak.
1: Asi no.
0: No tak účastníkem... Kdy se zrodil ten nápad, ta touha nebýt tedy hercem, ale být zpěvákem, nebo jste to chtěl zkombinovat?
1: Já vlastně nevím, jestli jsem nad tím vůbec nikdy přemýšlel, že bych zpíval, když mi bylo 16, tak jsem se zamiloval do nějaký holky, která hrála na kytaru a zbožňovala zpěváky. Tak já jsem prostě si řekl, já ji musím dostat na zpěv, já ji musím dostat na to, že budu zpívat. Takže jsem se naučil jí oblíbenou písničku, tady jsem za ní přijel na sídliště, kde bydlela, řekl jsem jí, přinesla kytaru a řekni, zahraj tu svoji oblíbenou. Tak zašla hrát a já jsem do toho začal zpívat a... Ona mě pak dala košem, jo, ale jako aspoň díky tomu jsem zjistil, že mám rád zpěv a začal jsem zpívat a nějak jsem jako asi v tom našel takový zalíbení, že jsem si řekl, že prostě, že něco jako dokážu v tom zpěvu, takže jsem pak zkoušel logicky přes ty soutěže, protože je to taková jako nejsnažší v uvozovkách cesta, když to dobře dopadne, což jako pro většinu i těch finalistů, jak jsou to jednotky, pro který to nějak jako dopadlo dobře a který se udrželi do teďka, ale byl jsem superstar, tam jsem se nedostal asi možná ani přes 2. kolo, s těma lidma, který tam byli tehdy v porotě, jsme vlastně teď kamarádi a kolegové, což je vtipný, jakože z té hudební branže. A v Hlasu Československa tam jsem ani nebyl finalista, podle mě jsem byl v top 24.
0: No, tak no. Uděláme střih a zamíříme rovnou ke kapele Slza, protože ta úspěšná je na rozdíl od těchto začátku. Za malou chvíli budeme pokračovat v povídání dál. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: na čase být.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Lexa z kapely Slza, která existuje 13 let, ale hraje 12 let a zakládali jste ji před 13 lety. Čí to byl nápad?
2: Kolegy Lukáše, kytaristy, ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu a vím, že dlouho hledal, nevím jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě tedy na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju od kapely A Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu, spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
1: Takže jak jste sám zpíval duet? S někým jste zpíval duet?
2: Oni to původně totiž naspívali, mám pocit, sami a pak přizvali Aguileru a vydali jako druhou verzi, takže jsem zpíval tu původní.
1: Rozumím. No. Takže takhle vás objevil a název Slza v sobě vlastně nese tak jako pozitivní i negativní, nebo především jako negativní, ale i pozitivní, můžeme se smát a brčet smíchy, tak jak vznikal ten název Slza?
2: No právě protože i přesto, že to je jako negativní, nebo člověka první napadne to negativní, tak mě právě napadne mít to pozitivní. Já jsem třeba dneska ráno brečel smíchy. A včera taky, takže jako a naposledy jsem brečel smutkem, to je dlouho, to je třeba týden, taky jako zapláču, ale častěji zbrečím smíchy, takže jsme chtěli upozornit na to, že ta slza není jenom o tom smutku a že jsou to lidi jako já, který brečí častěji smíchy a je to právě hezký, že v tom jsou ty různý emoce, že to zahrnuje prostě všechno, co veškerý emoce, co člověk prožívá a i to je v těch písničkách, že nejsou jenom smutný. I když se člověk poslechne tu první desku, tak má pocit, že jsem musel protrpět nejhorší rozchody mýho života nebo světa, co vůbec jdou, protože to je všechno jako píseň po písně o rozchodu nebo o nějakých hádkách. Takže ta je jako hodně smutná.

0: to jako naspíval pracovně nějak anglickou svahilsky v takovou pseudoangličtinou a přemýšlel jsem, o čem by to mohlo být, a to jsem potom Ondrovi jako převyprávil nějaký příběh a on podle toho napsal ten text. Takhle fungovaly první dvě desky, od třetí desky už jsem ty texty psal já, nebo jsem se na tom podílel. A právě, že u té první desky to zrovna bylo v období, kdy jsem měl první nějaký tříletý vztah, tehdy jako první delší vztah. Špatný rozchod, takový neúplně hezký, takže se to tam docela promítlo. Takže to bylo vždycky, napsali jsme písničku, nebo dodělala se písnička a volal jsem Ondrovi a on, o čem chceš, aby to bylo? Já, no já v tom zase vidím ten můj rozchod a tak třeba bychom to mohli jako pojmout zase z jiného úhlu, a tak to bylo vždycky jako, že já jsem nebyl schopný jako v sobě najít nic jiného, že jsem byl takový raněný. Když si to člověk dneska poslechne tu desku, tak to tom jako docela cítí. A no pak myslím, že s každou deskou to začalo být pozitivnější a pozitivnější.
1: A pomohlo vám to, když jste pak o tom zpíval?
0: Asi jo, ale teď zpětně mi to moc nepomáhá, protože si na to vždycky vzpomenu. Já jsem jako hodně, myslím si, že empatický až moc, že se vcítím i sám do sebe, do mýho 23letýho já, nebo kolik mi bylo tehdy. A jim zpátky smutno stejně, jako mi bylo tehdy, když si to pustím a když si to uvědomuji na těch koncertech, když to zpíváme vždycky, tak záleží zrovna, v jakým jsem byl spoložení a často se na to tak jako nacítím, když si říkám, ježiš, to je jako, že mi je z toho prostě smutno, ale...
1: Vy se trýzníte, ale sám
0: snažím
1: sebe.
0: Se, no, snažím se v tom hledat jiný věci, ono to je hezký na těch textech, že člověk, když si to poslechne, to třeba píseň na srdci, tak já to říkám vždycky na koncertech, já pokaždý, co jí zpívám, tak v ní vidím úplně něco jiného. Když taky byla jako o nějakém rozchodu nebo v nějaký jako nesouhře ve vztahu, tak nikdy v tom vidím i něco jako pozitivního, takže záleží jako zrovna, jak se probudím nebo co prožívám.
1: Petr Lexa je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host přijal zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Vy jste vlastně hned ten první rok, kdy vyšla vaše první deska, prorazili s písní Lhůta záruční. To se ne úplně každému povede, že nemusí tak dlouho čekat na to, až prorazí. Někdy se stane, že i vůbec neprorazí. Tak dalo se to čekat? Líbila se ta píseň vám, vašemu okolí?
1: No, ani moc lidí neslyšelo. My tím, že jsme se poznali v tom březnu 2013 a ta leta vyšla v říjnu 2014, takže rok a půl potom, a my jsme ten rok a půl na tom pracovali, udělali jsme asi dvě nebo tři písničky, až na tu třetí nebo druhou, což byla Celibát, tak tehdy až jako vydavatelství Universal Music, se kterýma jsme podepisovali smlouvu, tak dali zelenou, že do toho chtějí s náma jít, takže to nebylo vůbec jistý. My jsme na tom pracovali s tím, že člověk do poslední chvíli nevěděl, jestli to klapne. Ta lhůta, jako jsme cítili, že je dobrá, ale člověk nevěděl, jako slyšela to rodina moje, Lukáše, ale skoro žádní kamarádi, nikdo jako, nikde jsme to jako nějak nezdíleli, nikde jsme se o tom nikým nebavili, všechno jsme si to takhle jako škudlili pro sebe, pracovali jsme na tom a prostě jsme čekali, co se stane, až to vypustíme. No a stalo se to nejlepší, takže to zarezonovalo, což je skvělý. Ono i možná pomohlo trošku to, že já jsem tehdy točil na YouTube hodně, jsem jako tam měl svůj kanál. No, dělal jsem takový komediální skeče jako v nějaký roli. A už jsem tehdy jako začal nabírat, tehdy to ještě nebylo tak velký, ale už to bylo ve stádiu, kdy jsem nabíral docela dost těch sledujících. A zrovna to mělo ten velký nárůst v té době, že zrovna se to jako trfilo, což byla úplně náhoda, protože já vlastně my když jsme se potkali 2013, tak ten Hogi ještě neexistoval. Já během toho, co my jsme dělali na Slze, než se to vůbec vypustilo, tak já jsem nějak jako dostal nápad, že založím ten YouTube a nějak jsem na tom pracoval a vůbec jsem nevěděl, jestli to jako někoho bude zajímat nebo ne. Jak jsem jako souběžně s tím, jsem si tady tím jako plnil ty svoje herecký sny, že jsem prostě hrál tu roli na tom YouTube a zpíval jsem si Slzu. A ono to tak jako nějak jako souběžně se to tak podpořilo, vydali jsme Lhůtu záruční, já už v té době jsem nabíral ty sledující tam a tak to tak jako nějak, myslím, že to úplně ve správný moment se to potkalo a možná to byl jako, to byl důvod, proč to tak zarezonovalo, ale hlavně si myslím, že ta písnička prostě tím textem nějak jako lidi se s ní stotožnili, i to bylo něco novýho, bylo takový popovější, i co se týče té produkce, jako fakt takový ten jako současný pop tehdy, že to bylo něco novýho, takže si myslím, že se tam potkalo víc faktorů, ale kdyby se to nestalo, tak Bůh ví, kde ta Slza dneska je, no.
0: No a co to udělalo s vámi, myslím, jako s kapelou? Zatočila se vám hlava, nebo řekli jste tak, a teď jak to využít, jak vydržet, jak prostě zůstat nohama na zemi?
1: Tak naštěstí, ono se to nezdá, jak, když se člověk podívá na ty fotky, jak já jsem vypadal v té době, nebo jak vypadám teď, tak jako nikoho nenapadne, že mi je, kolik mi je, ale já už jsem měl věk docela na to, že už jsem nějak byl, už jsem toho docela prožil, už jsem nebyl takovej ten jako teenager nějaký, který by najednou se dostal k nějaký slávě v uvozovkách a teď by se úplně utrhnul a to, takže a Lukáš ten je ještě starší než já, takže my jsme už měli docela odžito, už jsme i zažili takový ty pády, kdy prostě člověk jako o něco bojoval, o něco se snažil a nevyšlo to. Lukáš taky prošel garážový kapely, já jsem prošel poroty v soutěžích, kde mi řekli, že prostě se mám na ten zpěv vykašlat a člověka by to mohlo jako položit a naučilo mě to si vážit toho, když se něco takhle povede, takže my jsme byli, myslím, že díky tomu je docela dost nohama na zemi, že to nebylo fakt jako z ničeho nic, že člověk si udělá písničku, za 14 dní vydá, nejenom je to boom a je obrovsky slavný a nezvládne to a prostě ho to semele. Takže to nám pomohlo a věděli jsme, že prostě musíme koncertovat, musíme do toho dávat všechno a musíme prostě psát a psát další věci a vydávat a udržet se. Nesmí člověk jako se nechat unést jako tím úspěchem té jedné písně a vydržet.
0: Přišli další, třeba Holomráz, k té písni se také určitě dostaneme. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s Petrem Lexou, zpěvákem kapely Slza. Vy jste zmiňoval to, že když jste byl v těch soutěžích, třeba Československá superstar, tak jste neuspěl, ale dnes vlastně s těmi porotci jste kamarád. Poznáte se, mluvíte spolu. Tak nebo nerýpete někdy do nich trochu? Vy jste mě tenkrát a podívejte se, jo, kde jsem dneska.
1: Ne, tak napadlo mě to samozřejmě. A tak ne, to není možné, že kamarád, že se jako potkáváme, ale tak znám se s nima, člověk se s nima potká v backstage na těch festivalech nebo různě na akcích. Takže to není vyložené, že kamarádi, ale tak víme o sobě, tak přece jenom jsme v malém rybníčku českým, tak tady se tak každý nějak jako zná. A nikdy mě to nenapadlo, tak občas možná jsem si tak udělal srandu mezi třeba mýma kamarádama, že řekl jsem, no tamhle jsem potkal toho a ten se mi řekl, že se mám vykašlat na ten zpěv a teď spolu hrajeme na festiáku a já hraju po něm třeba, jakože headliner.
0: Ano, o tom mluvím, tak jestli náhodou jste to někdy
1: neudělal. Neudělal, já bych si to nedoval, tak samozřejmě mám respekt k těm lidem a obrovský, to bych se nedoval, ale tak jako občas jako vtípek mezi kamarádama jsem něco takového prohlásil asi.
0: Pojďme k vaší asi nejúspěšnější písni 171 milionů shlédnutí, píseň Katarze, která vznikla v souvislosti se seriálem Přístav pro ten seriál.
1: Úplně ne, tak my jsme ji měli hotovou v podstatě a tehdy přišla nabídka od seriálu Přístav udělat pro ně znělku a zároveň s tím přišla nabídka, jestli bych se tam nechtěl zahrát, protože chtěli tím podpořit ty moje jako ambice dřívější, že budu herec. A my jsme měli zrovna v šuplíku Katarzy, která zněla, nebo takhle, melodicky zněla stejně, ale text byl trošku jiný. A my jsme řekli, že by se vlastně pro to mohla hodit, takže se jenom upravil trošku text, že se tam dodalo něco s tím přístavem přímo, teď nevím, jak to tam je, ale v textu tam je něco s přístavem a s vodou, tak se to maličko poupravilo, vydal se to jako znělka a já jsem si tam zahrál, takže takhle nějak jako vzájemně se to podpořilo.
0: Ano, vy jste si v tom seriálu i zahrál, byť takovou, řekněme, vedlejší roli, ale čekali jste takový úspěch té písně?
1: Nečekali a ona vlastně ten úspěch nemá vůbec nic společného s tím seriálem, ani bohužel ani s tou písní jako takovou. Nebo pokud teda se bavíme o tom úspěchu, ty zlínutí, co jsou na YouTube, tak oni nepramení úplně z Česka. Já nevím, jako, já to řeknu tak jako, aby to bylo přijatelný pro český rozhlas.
0: Já jsem to nepitvala teda, ale...
1: A já mám to docela zajímavý, ale já to řeknu tak jako voklikou. No v podstatě jako jsou země někde v Ázii, kde měli zakázaný internet dlouhou dobu a nemohli se dostat na takové stránky, které třeba nejsou všem úplně přístupný a to, co jim bylo přístupný, byl YouTube. A my jsme tam prostě dlouhou dobu měli v náhledovce, tam v tom klipu je takový milostný trouhelník, jsou tam dvě ženy a jeden muž. A je tam takový trošku jako lesbický vztah nějaký, taková zápletka. A oni tam, ty dvě ženy byly na té náhledovce. Takže lidi z jiných zemí se díky algoritmu YouTube proklikávali na to, takže my jsme museli po letech změnit tu náhledovku, protože už jsme to nechtěli, aby tam lidi chodili na tu písničku kvůli té náhledovce, aby čekali od toho něco jiného, než tam je, že jo. Protože samozřejmě to je klip normálně jako hezký písničce, emotivní, není tam vůbec nic jako sexuálního, ale bohužel to tak třeba mohlo působit, takže tam začali skákat ty zlínutí, my jsme tehdy sami ani nevěděli, co se děje. A pak jsme to díky nějakým těm analytikám zjistili, odkud jako ty přichází to sledovanost, takže jsme tam dali jinou náhledovku. Teď jsme tam, myslím, že my dva s Lukášem.
0: A už se tak nepřibírá.
1: Už tam neklikají na nás dva.
0: Tak díky za upřesnění a odtajnění toho úspěchu. Naším hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Petr Lexa z kapely Slza je naším hostem. Aspoň to tak pro kapely bývá, že leden, únor jsou takové klidnější měsíce a pak se to rozjede, festivaly, koncerty a tak, takže je to, čeká vás teďka hodně práce?
1: Čeká, to je vlastně hezký tomu říct práce. Když no, si člověk uvědomí, co ho čeká krásného, krásný léto.
0: Já tak je to lepší než ty měsíce předtím.
1: Je, ale taky tam je práce, ale zase jiná. My třeba ten leden, únor, březen, tak to je o tom, že my jsme zavřený ve studiu, většinou skládáme písničky. Teď zrovna za pár dní bude vycházet nová, na který jsme od začátku roku dělali. Ale už se těšíme, až vysvětne to sluníčko, až se otevřou brány těch festivalů, my budeme moc vyrazit na cestu a být zase kočovní muzikanti, který to, jako já to miluju. A vlastně, až mám z toho vždycky takový tíky přes tu zimu a potřebuju už, ať už je to léto, ať můžu jezdit. Takže, teď to startuje ta sezóna, vlastně až do října koncertujeme.
0: Tak koncertujete a vy jste říkal, že se těšíte, až vyrazíte na tu trasu svoji, na ty cesty. A také velmi blízkou zastávku budete mít, budete na Letenské pláni.
1: Za chvilku, no.
0: Na Sparta Festu. Budete tam vlastně hosty nebo zajistíte tam koncert? Nebo ano. Jenom několik písniček, jak to bude?
1: Normálně koncert. Je to koncert jako každý jiný. Prostě festivalový vystoupení, hodinový.
0: A vy jste Spartan?
1: Ano, samozřejmě, že jsem Sparťan. Já miluju sport, ale nejsem úplně takový ten, co by to sledoval. Jako, že bych si otevřel ten lahváč, lehl si do toho a sledoval ten fotbal, nebo hokej, ať už za Spartu, nebo ne, tak to úplně nejsem. Já radši si vezmu do ruky tu hokejku, nebo vezmu ten míč a jdu si zakopat. V mém případě spíš teda kolo, nebo takovýhle jako sporty, ale... Mám rád sport a tenhle festival vím, že je spojený, jako, že oni se snažili vlastně propojit sport s hudbou a zábavou, což pro mě je skvělý, protože já sport dělám, mám to rád a snažím se to i propagovat, že to je dobrá věc. Takže tady to mě na tom jako baví.
0: Tak Sparta Fest 23. května na Letenské pláni. Budete tedy jenom hrát a zpívat, nebo si tam i nějaký ten sport vyzkoušíte? Nebo na to bude prostor?
1: Když bude čas, tak proč ne? Uvidím, co nás tam čeká. Já vlastně nevím, co nás čeká.
0: Je to první ročník.
1: Je to první ročník, takže tím spíš nevím, co nás čeká, ale my tam určitě jdeme jako odehrát co nejlepší možný koncert, co zvládneme. Máme teď jsme vlastně se pár dní zpátky vrátili ze soustředění s kapelou, kdy jsme překopávali zase playlist na letošek a vymysleli jsme úplně nový jako intro a některé písničky jsme přidali, nějaký nový, který třeba vlastně jako ještě nezazněli nikde. Některý starý jsme naopak jako tak trošku překopali do takových jako nových, do nového kabátku, že my se strašně těšíme, až to budeme hrát, takže vlastně ten Sparta Fest bude jeden z prvních koncertů, kde to letos hrajeme, tenhle playlist, tak jak jsme ho postavili a už jsem strašně zvědavý, jak na to lidi budou reagovat.
0: Ale písně, jako o kterých jsme mluvili, Lhůta záruční, Katarze, Holomráz, Celiba, to jsou písně, které musí zaznít a zazní i na Sparta Festu.
1: 100%. My vždycky, když takhle se potkáme před tou sezónou, dáme si před sebe ten playlist a teď koukáme na ty písničky a říkáme, no tak co upravíme? A teď to člověk kouká a říká, to nejde, tohle nemůžem vyhodit, to je hit, to nemůžem, to je na správném místě. Pak člověk zjistí, že vlastně to moc jako nejde, ale... Stejně jsme to letos nějak zvládli, ale samozřejmě tyhle ty věci, tyhle ty známý hity, ty musí zůstat tam, kde jsou v tom playlistu, protože to je už jako rokama ověřený, že to tam funguje a ty vždycky zazní. Takže bohužel jedině musíme ožilit ty nový, který bych třeba rád hrál, ale tyhle ty starší hity musí zaznít.
0: Jo, autoři hitů to mají i těžké občas. Petr Lexa je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu pořadu Alex a host a tím dnešním hostem je Petr Lexa z kapely Slza. My jsme mluvili o vaší účasti na Spartafestu 23. května, ale na jaké další koncerty vy osobně se třeba těšíte a kam?
1: No, bude jich spoustu, letos nás čeká krásná sezona. Teď jsme zrovna sem procházel kalendář a strašně se těším. Je tam toho hodně na Moravě, což je pro mě vždycky jako... Vlastně to je takový výlet. My prostě s těma klukama se potkáme, sedeme do toho auta a jedeme na ten koncert a už jako člověk ví, že prostě jede na tu Moravu, jak to je vlastně za odměnu. Jako. A tam člověk vystoupí z toho auta, už jako ještě než vůbec vypne ten motor, tak už někdo přiběhne stácem kořalky a domácí slivovice na přivítanou vždycky a je to milujem. Takže a to je nejenom Morava, ono prostě já díky tomu, že koncertujem po celé republice, jsem poznal tolik jako míst, krásných jako měst českých, který bych normálně nepoznal, protože bych neměl důvod tam jet. Takže jako čeká nás toho hodně, na stránkách už jsou všechny koncerty, skupina Slza.cz, takže určitě se posluchači můžou kouknout, kam za náma přijet.
0: A je nějaká šance vlastně do těch míst, která vy potkáte a která se vám líbí, vrátit se jako na dovolenou? Je vůbec místo a čas na nějakou dovolenou během této sezóny? Do toho podzimu, no, do toho října?
1: Víkendy určitě ne. Ty vlastně od března, nebo teda březen ještě ne, duben květem přelom to začíná a do října jsou všechny víkendy plný. Tam hrajem, tam není šance, ale přes týden tam člověk jako najde třeba někde 3 dny v kuse, ale to není úplně tak na to jako vyrazit na nějakou dlouhou dovolenou, takže já občas jako stihnu třeba, že dám nějaký blízký moře, nějaká Itálie nebo něco, co se dá jako zvládnout na otočku. Ale jinak my jsme odkázaní k tomu jezdit za teplem přes zimu, což mi se teda už dlouho nepodařilo, ale dřív jsem tak jako se snažil jezdit prostě tam, kde je teplo, když tady je zima, tak tam jsem jezdil přes zimu, ale já to ani nepotřebuju vlastně tu dovolenou. Já to koncertování je tak krásný a je to takový privilegium, že můžeme dělat takovouhle práci a vlastně spát na těch hotelech, vlastně, jak kdyby člověk spal na dovolený. Si odehrá ten koncert, vyspí, probudí se v nějakém cizím městě, tam si dá snídani, ještě když je krásně, že jo, tak pak si zase dá cestu zpátky domů a ví, že za pár dnů to bude absolvovat znovu. Takže jako ne, asi to není pro každýho, ale já to miluju a pro mě to je vlastně dovolená v podstatě.
0: Co vaše faninky? Už vás některá požádala o ruku? Dostáváte nějaké zajímavé nabídky?
1: Já myslím, že musím žádat já, ale...
0: No, dneska je to možný z obou stran. Bohužel se mi chce říct. To už jsem i viděla takovou žádost ze strany ženy.
1: Tak to bych asi neakceptoval. Já to bych musel pokleknout já, ale... Takže žádná žena předu nepoklekla. Ale tak jako dostával jsem kamínky do oken, ještě když jsem bydlel dřív v centru někde na očích a to se jako stávalo, i na autě jsem mýval vzkazy občas a teď bydlím odlehle a už se mi to dlouho nestalo, což jako já zase nějak se z toho nehroutím, že to nebylo nic, já nejsem Michael Jackson, abych jako nemohl nikam jít, takže samozřejmě to, ale bývalo tak, a teď vlastně shodou náhod mi po dlouhý době přišel dopis, teď jsem se na to vzpomněl, do schránky, což se nestalo hrozně dlouho. Samozřejmě, když člověk se podívá na jako Instagram, tak tam zprávy chodí, protože to je nejjednodušší napsat na Instagramu zprávu. Ale dopis mi přišel, nevím, jak je to možný, protože nikdy není moje adresa, ale někdo z nějakého důvodu, asi vím, jak na to přišel, nechci tady dávat návod, ale dostal se k adrese a přišel mi dopis od nějaký slečny, napsaný fakt jako na mé rukou, což mě zarazilo příjemně. To, nevím, jak to adresu jako získala, ale to bylo hezký. To bylo hezký. To bylo tak, no, ty jsem chtěl říct vtipek, že bych z toho až pokleknul, ale až mě to dojalo, ale to se moc nestává, takže tohle ještě nevymřelo.
0: Zpětná adresa, kontakt je tam?
1: No, je na obálce odesílatel, takže když bych chtěl, tak... Ale nevím, to je vlastně taková ta, to je úplně takový to, jak ty starý časy, to říkám, jak kdyby byl nějaký jako starý, ale tak zažil jsem to, že když se, jako, že nebyly sociální sítě, tohle, to jsem ještě stihl.
0: Vy jste pamětník úplně.
1: No ne, tak jako ono se to nezdá, ale ono ta doba je tak strašně rychlá, že já jsem nezažil ani jako chytrý telefony, nebo telefony vůbec, jako že si pamatuju úplně svět bez telefonu, tak taky to bylo, když člověk jako napsal někomu dopis, on neviděl ani, jak vypadá, nemohl si ho někde progooglit a prošacovat všechny sociální sítě a prostě musel tomu důvěřovat a napsat ano, potkáme se tady a tady. Musel tomu důvěřovat, že ten člověk tam přijde na ten čas. Tak jako Nevím, mohl bych to zkusit odepsat. Co se stane?
0: Tak kam jsme se až dostali, Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Petr Lexa, ať se vám daří.
1: Taky děkuju, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Jihomoravské školy dostanou na obědy a svačiny pro děti v nouzi 33 milionů korun. Od července nebudou ženy pro screening rakoviny prsu potřebovat žádanku. V lokalitě Pěné v Napajedlích se štěrkopísek těžit nebude. A dnes má být převážně oblačno s teplotami do 20 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Děti ze sociálně slabých rodin si dají oběd a svačinu ve školách na jihu Moravy díky dotaci. Celkově je v programu pro příští rok téměř 33 milionů korun. Jde o peníze z evropských dotací i z jihomoravského rozpočtu. Pokračování potravinové pomoci schválili jihomoravští radní. Podmínky přibližuje mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: O dotaci mohou žádat školy a školská zařízení. Týká se to mateřských, základních a středních škol, konzervatoří i zařízení školního stravování. Žádosti pro následující školní rok budou moci na jihu Moravy podávat od 23. června 2026 do 1. března 2027.
1: Od července nebudou ženy pro preventivní screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku od gynekologa či praktického lékaře. Na mamograf bude možné se objednat přímo. Dnes o tom informovala Všeobecná zdravotní pojišťovna. Změnu potvrdil i prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada. Svaz sdružuje ostatní pojišťovny. Screening pojišťovny platí jednou za dva roky ženám nad 45 let. Těžba štěrkopísku v lokalitě Pěné v Napajedlích nebude. 32 hektarů pozemků totiž Zlínský kraj vyřadil ze seznamu lokalit, kde bude v budoucnu možné těžit. Český rozhlas to zjistil z nově zveřejněného stanoviska koncepce surovinové politiky Zlínského kraje.
3: Proti možné těžbě v Pěném protestovali stovky lidí. Obávali se poškození pastvin, které byly v minulosti součástí napajedelského hřebčína. Nové odborné posudky vyhodnotily lokalitu jako nevhodnou pro těžbu kvůli možnému ohrožení životního prostředí i vodního režimu v okolí řeky Moravy. Z Napajedel Blanka Kovandová, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští hokejisté nastoupí na světovém šampionátu proti Švédsku. Po vítězství na Dánském a překvapivé prohře se Slovinskem musí národní tým svůj výkon zlepšit, co přesně popisuje asistent trenéra Tomáš Plekanec.
4: Takový ty klasické věci, které tam chybějí, ten tlak do brány, prostě aby tam byli dva hráči na bráně, hodně jsme rotovali na stranách, na mantinelech, strašně málo hráčů před bránou. Malinko trochu chytrost, nějaký nápad, který by vytvořil nějaký přečíslení okolo brány nebo v tom prostoru, když se vytáhnou ty hráči k těm obráncům, takže určitě to klukům ukážeme nebo řekneme si k tomu něco, aby to prostě bylo lepší.
1: Duel Česko-Švédsko začne ve Friburgu ve 20 hodin a 20 minut.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude oblačno, místy se mohou tvořit přehánky, zejména na Blanensku, Vyškovsku a případně i na Znojemsku. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Podrobnosti za chvíli připojí brněnská meteoroložka Jitka Kučerová.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se za Rousínovem a také u Holubic tvoří kolony. Na dálnici D55 omezuje provoz nehoda na exitu 64 na nájezdu ve směru na Uherské Hradiště. A v Brně pozor u nehody na ulici Příkop. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré květnové odpoledne přeju, vážení přátelé, vám všem, kteří jste správně naladěni, to proto, aby vám neunikl ani kousek dobrého odpoledne na Českém rozhlase Brno. Ale to znamená, že už asi posloucháte od rána. Já vím. Já myslím, že vy, kteří jste byli v sobotu na našem dni otevřených dveří, a já bych ještě jedenkrát chtěl pozdravit všechny, kteří se účastnili toho našeho, no vlastně malého svátku, tak vy víte, jak to vypadá u nás ve studiu. Vy víte, z jaké vzdálenosti mluvíme na mikrofon. Vy víte, že ve 14 hodin začíná dobré odpoledne. No a že odpoledne obsahuje třeba informace o počasí. No tak to samozřejmě víte taky. Říkám to hlavně proto, že se teď ohlížíme za víkendem, který je za námi. Já už zmínil den otevřených dveří. Mohl bych zmínit i tu překvapivou prohru se slovinským hokejovým týmem na mistrovství světa v hokeji. Ale dívejme se raději kupředu. A to už vůbec nemluvím o té Eurovizi, kde jsme nezískali další titul, že? Podívejme se raději kupředu, před námi je totiž týden, který slibuje být už opravdu skoro letní. Informace o tom za malou chvilku buď to potvrdí, nebo vyvrátí Jitka Kučerová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. A až bude čas třeba na pozvánku na výlet, tak už budete mít jasno, v jakém počasí se ta víkendová akce klubu českých turistů uskuteční. Tohle všechno je před vámi. Dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Po téhle klasice z 80. let, se na vlně Českého rozhlasu Brno v klasickém, ale to už je trošku jiná klasika, v klasickém čase ozývá meteoroložka Jitka Kučerová. Přeji vám dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jitko, já mám na začátek jednu otázku, kterou ještě předsadím před to obvyklé, nač se vás vždycky ptávám. Ten týden, který dnes začínáme, nás přivede spíše k teplotám spíše letním, anebo to bude nějaká březnová reminiscence?
2: Ne, budou už to asi konečně za všechny, kdo mají radši teplo a letnější teploty, tak spíš ty letní teploty pomalinku, ale hodně.
1: Sklidnila jste mě, děkuju. Jaký je aktuální stav počasí na Jižní Moravě?
2: Momentálně je poměrně dost kupovité oblačnosti, ale ona se celkem mění, takže chvíli svítí sluníčko víc, chvíli méně, čili převažuje oblačno. Nejvíce té oblačnosti je momentálně na jihozápadě kraje, nebo řekněme, tam je taková nejhustší, nejkompaktnější, anebo potom naopak na severovýchodním a východním okraji. Srážky se ale žádné nevyskytují, respektive z ní přehánky nepadají. Teploty jsou většinou mezi 16 až 19 stupni Celsia, nejvyšší polohy kolem 13-14, no a vítr ten fouká jenom tak přiměřeně, nejčastěji slabý, směry víceméně proměnlivé.
1: Teď máme 14, dá se během odpoledne či snad na večer čekat možnost přeháněk?
2: Ještě by se něco asi udělat mohlo, ale spíš ta pravděpodobnost je malinká nebo malá, nicméně nějaká přehánka, ale spíš asi tedy slabší, by se objevit mohla, pokud někde, tak v rámci té malé pravděpodobnosti se tam objevuje Blanensko, Vyškovsko, anebo naopak právě to Znojemsko, kde je teď trošku ta oblačnost zvětšená. A k večeru se ta oblačnost ale bude potom postupně rozpouštět a nahradí zřejmě v během těch večerních hodin od jeho západu jihu přibývající oblačnost vysoká, ale ona bude většinou průsvitná, takže to nebude nic zásadního. No a teploty ty ještě určitě porostou, alespoň o trošičku do těch 20 stupňů zřejmě na jihu Moravy, kde mohou být ty maximální teploty, tedy až k té 20. No a v noci potom čekáme polojasno, skoro jasno, přechodně může být i oblačnosti více, ale bude právě asi většinou průsvitná. K ránu se pak mohou v údolích vytvořit nějaké lokální mlhy a teploty v noci budou klesat nejčastěji mezi 7 až 4 stupně v údolích, spíš jenom ojediněle kolem trojky, vítr slabý, proměnlivý anebo bezvětří.
1: Od Jitky Kučerové to ještě není všechno, ale ona zastavila i proto, aby mi dovolila říct, že zítra ráno v Brně vyjde sluníčko v 5 hodin a 5 minut. Západ zítra nastane ve 20 hodin a 36 minut středoevropského letního času. A během úterka 19. května počítejte se stupněm číslo 1 biometeorologické zátěže. Co nás čeká zítra přes den, Jitko?
2: Zítřek bude takový poměrně podobný, alespoň pokud jde o průběh a tvorbu oblačnosti jako dnešek, takže zpočátku spíš méně oblačnosti, převažující polojasno, případně i skoro jasno, z rána ještě v údolích nějaká ta případná mlha. No a během dopoledne se začne tvořit zase kupovitá oblačnost, odpoledne oblačno a zase nějaká menší šance na tvorbu lokálních přeháněk, případně možná zítra i bouřka, pokud se tedy objeví. A týkat by se to mělo hlavně severní a západní poloviny kraje, ale potom později odpoledne se ta přehánka může výjimečně objevit i jinde. Večer pak srážky, pokud se vyskytnou, postupně ustanou a oblačnost bude ubývat zřejmě jenom částečně. Teploty zase poskočí zítra odpoledne výš oproti dnešku 20 až 23 stupňů maxima, vítr slabý, proměnlivý.
1: No tak to byla pestrá paleta rytmů, melodií a meteorologických jevů, které jste předestřela společně s předpovědí na zítřek. Ale teď prosím jen stručně, jaké počasí nás čeká ve středu a ve čtvrtek?
2: V podstatě stále totéž, ráno spíše možná v některých těch ránech, hlavně ve čtvrtek méně oblačnosti, potom přes den ta kupovitá oblačnost zase s možností přehánek, ve středu ještě ve čtvrtek ta pravděpodobnost je menší, no a teploty 20 až 24 středa, 21 až 25 stupňů ve čtvrtek.
1: Meteoroložka Jitka Kučerová vám řekla, jaké počasí nás čeká v první části tohoto týdne, který dneškem začíná. Mějte se hezky, Jitko, a děkuji vám.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: lodě dopravního podniku brázdí vody Brněnské přehrady už 80 let. Hostem úterního dopoledního vysílání 19. května po 11. hodině bude provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Připomene historii elektrických lodí od počátku až do současnosti, popíše, jak se proměnila flotila na Brněnské přehradě a nabídne i zkušenosti a zážitky z pohledu kapitána. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: to nebude trvat ani dva měsíce a Markétka bude mít svátek. Tak na to mysleme. Je 18. května 2026. Přeji vám dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. U mikrofonu je Borek Kapitánček a já vlastně ještě nepogratuloval dnešnímu slavenkyním. Takže, milé Natašky, všecko nejlepší. Zdraví, štěstí a lásku. Ale tuhle dobu v našem dobrém odpoledni většinou věnujeme pozvánkám, tipům na místa, kde by se vám mohlo líbit. A já mám pro vás dvě pozvánky připraveny i dnes, tedy v pondělí. Pravda, jednu na pátek, druhou na sobotu. Ale to proto, abyste si už teď dobře rozmysleli, jestli se vám třeba na Veveří bude líbit. Nicméně jedno ohlédnutí bych ještě měl. Ano, moudří říkají, že člověk by se sice měl občas ohlédnout, ale nepřehánět to. A já se ohlížel za víkendem, který je za námi už v úvodu dobrého odpoledne. Konal se nejen den otevřených dveří Českého rozhlasu Brno a vůbec všech regionálních studií Českého rozhlasu, ale taky brněnská muzejní noc a mě před malou chvilkou do studia dorazil mail od manažerky Moravské galerie v Brně, ve kterém se píše, zpřesňujeme finální počet návštěvníků brněnské muzejní noci. Magistrát města Brna dodal čísla za novou radnici a svatý Jakub zpřesnil svůj kvalifikovaný odhad. Takže je tady počet těch, kteří se nechali strhnout brněnskou muzejní nocí. 46 324 vás bylo. Nádherné číslo. Ať už jste brněnští nebo mimo brněnští, kteří se jí účastnili, přijměte prosím můj pozdrav a poděkování. No a teď k oněm tipům, které jsem vám slíbil. Jak jsem říkal, jeden je na pátek. A tenkrát na západě. Už možná víte, oč se jedná. Moravské klavírní trio vás zve na hudební večer v magickém prostoru Červeného kostela v Brně. Doplněný bude působivými světelnými iluminacemi. Po vyprodaných loňských koncertech se 22. května vrátí oblíbený program Tenkrát na západě 2 s nejslavnější filmovou hudbou. Koncert se bude konat v 18 i v 21 hodin, takže si vlastně můžete už teď vybrat čas, který vám více vyhovuje. No a potom se podívat pro více informací na web Moravské klavírní trio CZ. To je ta páteční pozvánka a ta sobotní, no ta je velmi rychlá. Elinico Savatos to Castro Veveří. Takhle to zní řecky, když mám říct, že tuhle událost už 14. ročník řecké soboty na hradě Veveří pořádá právě Řecká sobota na hradě Veveří a sdružení tohoto jména, ale také Řekové v Brně. No prostě největší akce v České republice pro milovníky Řecka tuto sobotu. Kulturní program po celý den, vystoupení tanečních souborů, řecké tance, řecká hudba a řecké pochutiny v sobotu od 11 do 22 hodin na státním hradě Veveří. Já osobně se tedy zúčastním a vy, kteří posloucháte, jste samozřejmě taktéž srdečně zváni. Řecká sobota, no kdy jindy než v sobotu. Teď ovšem máme ještě pořád pondělí, a to 18. května. A ve Veselí nad Moravou minulý týden skončila poslední etapa jarní deratizace. Radnice na to objednává firmu dvakrát ročně, aby se zvířata nepřemnožila. K tomuhle tématu se vrátíme za pár chvil.
1: Hdův zvonek.
2: Z paluše se vymotá vyfešákovaný borec a stopne si taxála. Hodí si cnu vedle řidiča a hnedka, když šovc šlápne na plyn, tak vaří. Co to je tutok? Tady těch 90, 50. Ty jsi pěkný čorkař. Okamžitě ten taxametr vynuluj. Pane, hlásí na to šovc. Za prvé se připoutejte a za druhý nic se nulovat nebude, poněvadž to, co vidíte, je rádio.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Je pondělí 18. května a máme po zmrzlých mužích na zahrádkách, tím pádem už začínají naplno všechny ty květnové práce. No ale na sídlištích a v ulicích měst na Jižní Moravě vrcholí jarní vlna deratizace. Potkany a další hlodavce tráví pracovníci specializovaných firem pomocí nástrah v kanalizaci. Například radnice v Břeclavi, Hodoníně nebo Vyškově si službu objednávají dvakrát ročně, aby udrželi zejména populaci potkanů pod kontrolou a aby zvířata nepřenášela infekce. Minulý týden skončila i ve Veselí nad Moravou.
1: Dovnitř na podesty umístíme sáček s nástrahou. Byli jsme tady vlastně na první dosybu, umístili jsme nástrahu, přijel jsem na druhý a veškerá nástraha byla požraná.
2: Roman Dobeš z deratizační firmy pomocí krumpáče nadzvedl víko kanálu a odsunul ho stranou. V sáčcích s nástrahou jsou malé modré granule.
1: Než zdechne, tak to trvá nějakých pár dnů, takže je otázka, kde se zrovna nachází a kam až stihne dojít. Občas se stane, že najdeme mrtvého na povrchu, sebereme do pytle, odvážíme na kafilérku. V drtivé většině zůstávají někde v kanalizaci mrtví a ani je nedohledáme nijak.
2: Teď už to vypadá, že nástraha tam zůstává. Několik pytlíků, ale ještě pro jistotu přihodí. Pracovníci jsou rozdělení do několika týmů. Dobeš sebou vozí asi 20-kilový pytel s nástrahou. Letos je potkanou mírně víc než loni.
1: Máme sídliště, kde třeba ty výskyty jsou větší, tak toho materiálu se spotřebuje víc. Naopak jsou pak ulice, kde toho výskytu tolik není, takže není potřeba dávat ani tolik materiálu. Jde to v takových vlnách, jo. Jeden, dva roky je to třeba v pohodě, další, třetí rok, čtvrtý to může být zvýšený výskyt.
2: Nástrahu zakopávají i do nor, které jsou třeba mezi křovím. Musí je ale umístit dost hluboko, aby je nevyhrabali psi.
1: Pokud se to nedá třeba zakopávat, nebo tak dají se umístěvat i staničky. Jo? Ty jsou zamykatelné, nedostanou se do nich psi ani kočky.
2: Populaci potkanů ovlivňují i místní. Pokud by nechávali zbytky jídla na ulici nebo v okolí popelnic, zvířata to přiláká.
1: Oni potkaní tu potravu hledají a pokud to lidé nechávají takto volně kolem bytu, tak ti potkaní se jim tam nastěhují do blízkosti a pak už si chodí na ty místa pro tu potravu. Jo? A pak samozřejmě lidé doma, když něco chovají a nechávají třeba přes noc, že mají slepice, tak ti potkaní se tam naučí chodit. Jestli ta populace nabíde už nějakého většího množství, tak část se oddělí a hledá si nové teritorium.
3: Deratizace ve městě Veselí nad Moravou probíhá každý rok. Máme nasmlouvané termíny, probíhá v několika etapách.
2: Zhrnuje mluvčí veselské radnice Olga Svoják. Na deratizace čekají třeba i šardice na Kyjovsku. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: A znovu se ohlédnu za víkendem. Možná vám o něm nevyšel čas na pochod halasovým kunštáckem. Na něj vás ve čtvrtek zvala Hana Slabáková. A tím pádem vám možná přijde vhod tip Petra Vejrosty, který nás už za chvíli pozve do Rutky a do Kunštátu. V další pozvánce na výlet v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno.

V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se bude ve studiu Českého rozhlasu Brno slavit. 30 let má literární magazín Zelný ring. Jeho autorka Alena Blažejovská si na 26. května od 18 hodin pozvala hosty, spolupracovníky a současně spisovatele Jiřího Kratochvila, Ludvíka Němce a Radka Štěpánka. Kromě povídání s hosty přečte herec Michal Bumbálek vybrané fejetony z pořadu. Přijďte 30. Zelného rinku oslavit i vy 26. května od 18 hodin. Lístky jako vždy pořídíte na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry.

0: Dobré jarní odpoledne přeju, vážení přátelé, nejen vám, kteří posloucháte ten další turistický tip, na jehož prahu právě stojíme s Petrem Vejrostou, ale i v tobě, Petře.
1: Ahoj, Borku.
0: Tak kam nás dnes vezmeš na výlet?
1: Podíváme se do Kunštátu, podíváme se do nedaleké Rutky. To místo zmiňované, tedy Kunštát Rutka, je dobře dostupné veřejnou dopravou, asi nejlíp tady od Brna, tedy z Králova pole. Tu naši procházku bych začal asi v Rutce. Kdo se tam tedy vydá, tak se určitě může rozhlížet, co je kde zajímavého a najde třeba marmorový kříž, kapli svatého Floriána a Marie Magdalské v malém parku. No a tradičně lákadlem, ať už třeba pro školní výlety nebo pro výlety dospělých turistů, je jeskyně Blanických rytířů a Burjanova rozhledna. Jeskyně je pískovcová, je uměle vytvořená, sochy Blanických rytířů, legionářů a také pozůstatky sochy Tomáše Garrigua Masaryka, která byla Němci zničena za druhé světové války. No a sochařem byl Stanislav Rolínek. No a co ta rozhledna? Je 18 metrů vysoká, je z roku 1928, postavil ji František Burian a jsou odtud parádní rozhledy směrem na Českomoravskou vrchovinu, Drahanskou vrchovinu. No a když z Rutky sejdeme do Kunštátu, je to asi 1-2 kilometry. Kunštát, nádherné náměstí krále Jiřího, kromě sochy krále zde najdeme i jiné plastiky, dokonce venkovní šachy, pamětní desku, která připomíná, že se tu narodil básník František Halas. Další sochy jsou pak ještě u školy. No a navštívit Kunštát a nebýt na zámku, tak to by byla chyba, protože Kunštátský zámek stojí za návštěvu. Je zde také velmi příjemný park, je to dobré rozhledové místo, najdeme zde i Jiříkovu lípu z roku 2008. Byla zasazena u příležitosti 550 let od korunovace Jiřího z Kunštátu a z Poděbrad českým králem. No a zde je potřeba se také podívat, kdy je otevřeno. Pokud se nepletu, tak zámek od května má otevřeno už klasicky od úterý do neděle. Takže doporučuji, a to asi by měl každý, kdykoliv kam jede, se podívat. Třeba i ta jeskyně, kdy je otevřena, rozhledná a tak dále.
0: Není toho málo, co se dá na těch, no vlastně několika metrech mezi Rutkou a Kunštátem a v Rutce a v Kunštátě samotném vidět a zažít. A právě díky Petru Vejrostovi a jeho dnešnímu tipu na výlet o tom víte. Petře, děkuji a přeju krásné odpoledne.
1: Také děkuji, nashledanou a naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Centrem Znojma začne projíždět bezplatná autobusová linka. Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun. Festivalu architektury Open House Brno se o uplynulém víkendu zúčastnilo na 15 tisíc lidí a zítra bude polojasno, postupně oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Lidé ve Znojmě se nově dostanou zdarma autobusem z nádraží do historického centra. Vedení města tak chce podpořit tamní podniky, u kterých se nedá parkovat zdarma, což prý některé zákazníky odrazuje. Vozy budou jezdit ve všední dny od rána do 17 hodin a v sobotu dopoledne v půlhodinových intervalech. Takto by měly fungovat od konce května, pokračuje nezávislý místostarosta Jakub Malačka.
5: Bude to zkušební provoz, tady tahle ta linka nebude vlastně součástí integrovaného dopravního systému a pokud bychom naznali zpětnou vazbu, ať už od cestujících nebo podnikatelů, že by bylo potřeba nějak pohnout s těmi časy, tak díky tomu budeme schopni poměrně flexibilně ty časy upravit.
3: Provoz bezplatné autobusové linky vyjde město na zhruba 190 tisíc korun měsíčně. Rodičovský příspěvek by mohl vzrůst z 350 na 400 tisíc korun. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO to schválila vláda. Změna se má týkat dětí, které se narodí po 1. lednu příštího roku. Zvýšit by se měl i příspěvek na dvojčata a vícerčata. Místo současných 700 tisíc by ročně rodiče měli dostávat 800 tisíc korun. Návrh teď zamíří do sněmovny. Okolo 15 tisíc lidí přišlo na letošní ročník festivalu architektury Open House Brno, který se uskutečnil o uplynulém víkendu. Organizátoři zaznamenali nárůst počtu návštěvníků i jednotlivých prohlídek. Těch bylo přes 50 tisíc. Největší zájem byl o pasáž Alfa, zahradu Vili Tugendhat nebo kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně Lesné. Festival bude pokračovat poslední květnovou sobotu v Boskovicích. Pokračuje jeho mluvčí Vratislav Vozník.
6: V tuto chvíli se pracuje zejména na zpřístupnění protiatomového krytu. Další místo je městský úřad. Kromě toho můžeme nabídnout židovský obecní dům, katolický dům, rezidenci Hraběcí a nebo třeba střední školu Boskovice.
3: Otevřených míst bude v Boskovicích celkem 20, dvě z nich budou vyžadovat rezervace předem. Bližší informace organizátoři zveřejní v tomto týdnu.
4: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno. Dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Odpoledne bude oblačnost tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřkou. Večer pak budou srážky postupně ustávat a oblačnost jen částečně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý a biozátěž zůstane mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 pozor na odstavené auto na 78. kilometru ve směru na Prahu. Na dálnici D55 pak zmiňovaná nehoda nákladního auta na exitu 64 na nájezdu ve směru na Olomouc. Opatrně projíždějte i místem nehody na okraji Modřic u Olympie. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré odpoledne posluchačům a posluchačkám Českého rozhlasu Brno, nově příchozím i stálým. Teď máme 4 minuty po 15. hodině, je pondělí 18. května a svátek mají všechny dámy jménem Nataša. Všecko nejlepší, milé dámy. No k narozeninám, které možná dnes také slavíte, taktéž jen to nej. Ale k 18. květnu se ještě týká, tedy pojí, dalších pár událostí, které jsem nezmínil. Byla otevřena budova Národního muzea. To 18. května 1891. Před 127 lety Jiří Stanislav Gut Jarkovský, Josef Rösler Ořovský a další založili Český výbor pro hry olympijské. Ale pozor, před 103 lety, 103 roku je to, ano, bylo zahájeno pravidelné vysílání Československého rozhlasu. No a od té doby jedeme non-stop. 15 hodin 5 minut, začíná druhá hodina dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno. Před námi je písnička Elánu, Jožoráš, letos 72-letý. Mimochodem před 15. to byl čerstvě 73-letý Mike Oldfield. Ale vraťme se k tomu, že nám zaspívá a zahraje Jožoráš s Elánem. No a za chviličku poté bude čas na další trefu. Soutěž, ve které vás čeká další krásná kniha z nakladatelství Kazda. I dnes je to možnost vyhrát Chuť mého života. To je název knihy, kterou napsal herec Stanley Tucci. Můžete ji mít za dvě správné odpovědi. Otázky jsou prozatím skryty pod názvy témat Brno, hokej, gastronomie a postřižiny. U mikrofonu je Borek Kapitanček, za chvíli vás budu čekat na čísle 726 46 52 00.
4: Český rozhlas Brno.

0: Téhle písničce cestu k úspěchu prošlapala v uvozovkách Celine Dion, která ji zpívala jako první. Ovšem tohle byla verze od mezinárodní operní pop vokální skupiny Il Divo. Teď už ale čerpám z Wikipedie, dodám tedy, že to je kapela založená v roce 2003 Simonem Cowlem a tvoří španělský bariton, švýcarský tenor, americký tenor a francouzský popový zpěvák. Tolik tedy wikipedické informace, ale teď už k soutěži, kterou jsem vám před chvílí slíbil. V ní čeká soutěžící, tím je Honza, který byl v okamžiku, kdy Il Divo začali zpívat první na naší studiové lince. Honzo, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Vy jste tím, kdo vybírá dvě ze čtyř nabídnutých témat. Tou čtveřicí je pro dnešek Brno, hokej, gastronomie a postřižiny. Vyberte dvě.
1: Já bych zkusil gastronomii a postřižiny.
0: Gastronomie dnes speciálně proto, protože právě ta cena je taková gastronomická. Tahle knížka, ač bývám většinou skeptický k těm informacím na přebalu knih, ale tady si dovolím ocitovat z tohohle dárku od nakladatelství Kazda. Taste, tedy to je originální název, je knížka, která se čte pomalu a s potěšením, jako dobré víno nebo dokonale připravené jídlo. Napsal ji Stanley Tucci, herec, kterého si možná vybavíte už jen podle jména. Pokud ne, tak vám řeknu, že těch vlasů máme asi tak stejně. Honzo, vybral jste gastronomii a postřižiny. V tomto pořadí budu klást otázky během následující minuty. Jste-li připraven, řekněte jen ano a já spustím.
1: Ano.
0: Spouštím. Nejprve ta gastronomická otázka. Kačuko. Takhle se to vyslovuje, já jsem si ověřil. Kačuko je buď italský zrající sýr, nebo italská rybí polévka, nebo italský sladký zákusek s rikotou. Sýr, polévka, zákusek. Kačuko.
1: Za C.
0: Sladký zákusek s rikotou. Tak zní odpověď našeho soutěžícího. No a teď ještě k postřižinám. V nejnaštěvovanějším českém filmu roku 1981... tedy v postřižinách, se v roli bez textu objeví i Miroslav Donutil. A já se ptám, v jaké roli? Buď jeden ze zasahujících hasičů, nebo je to kadeřník, který Marišce stříhá vlasy, anebo je to pivovarský kočí?
1: Takovou mrtí v rodině, dva dny volna.
0: Takže?
1: Pivovarský kočí.
0: Říkáte pivovarský kočí. Ještě nám běží minuta, určená trefě. Teď už to ale pravda není a s tím pivovarským kočím, konkrétně se tam říkalo dva dny volna jako při úmrtí v rodině, pane Martine. Tedy byl to pivovarský kočí Martin, to je správná odpověď. Nicméně u gastronomie, bohužel nemůžu říct, že to je sladký zákusek s rikotou. Kačuko je vlastně italská rybí polévka. Nikdo říká, že to je takový italský rybí guláš, ale bohužel jste netrefil správnou odpověď. Mrzí mě to, Honzo. Nevyhráváte. Můžete mi oplatit neúspěch. Máte-li otázku ze všeobecných vědomostí?
1: Ne, nebudu oplácet.
0: V tom případě vám přeju krásnou cestu a dobré odpoledne. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Ten zvuk, který se vždycky ozývá, když stojíte nebo jedete autem, tak ten byl, myslím si, dostatečně poznatelný. Tak proto jsem přál šťastnou cestu. A týká se to i vás, kteří teď zrovna cestujete a máte naladěno dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. Pokud vám třeba některá z reportáží, které už jsou za námi, utekly, no tak, nebo utekla, tak vězte, že na aplikaci Můj rozhlas CZ je spolehnutí, stejně jako na náš audioarchiv na webu brno.rozhlas.cz. Tam si vlastně naše ranní, dopolední, odpolední i večerní vysílání můžete po celý měsíc pouštět zpátky a znova dokola. Teď je 15 hodin 17 minut, no a kdybyste náhodou za chviličku neměli čas, tak vězte, že ta moje předchozí pozvánka se týká i reportáže, která nás čeká. Do zrevitalizovaného rybníku u zámku v Čechách pod Kosířem někdo svévolně vypustil ryby pravděpodobně ze zahradního jezírka. Správci památky z toho radost nemají. Proč ryby v rybníku vadí, uslyšíte už za chvíli.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Jsem...

0: potíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Ve čtvrtek 21. května přivítáme v dobrém dopoledni muže, který se stará o jihomoravskou část svatojakubské poutní stezky. Roman Klekr s žebříkem každoročně trasu prochází a obnovuje symboly mušle, které poutníkům už po staletí ukazují směr. Jaký je zájem o zřizování razítkovacích bodů, co obnáší kontrola rozcestníků a jak náročné je zajistit dobrou průchodnost stezky? Vydejte se s námi na nejznámější pouť na světě po stopách svaté Jakuba. Na inspirativní setkání se těší a vás k poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: kdy jindy než v máji, že? Ale to byla spíš jenom taková drobná poznámka na okraj. Po písničce v podání Karla Gotta je čas na slíbené téma. To znamená, půjdeme k rybníku. On ten nedávno obnovený rybník v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem má totiž nové nechtěné obyvatele. Někdo do něj vypustil ryby, které mohou ohrozit tamní obojživelníky. Pokud se ryby nepodaří vylovit, budou muset správci zámku rybník vypustit. A souvisí s tím i další problém.
1: Ptáci zpívají, žáby kvákají, po hladině se prohání kačeny, téměř idyla, ale ona to taková úplně idyla není, potvrzuje kastelán Martin Váňa.
2: Máme zde problém jeden aktuální, nám nějaký dobrák, když to tak řeknu, vysadil do našeho malého rybníku ryby.
1: Co jsou to za ryby?
2: Jsou to takové typické ty jezírkové ryby. Na základě projektu jsme dokonce vázáni k tomu, že

0: zde žádné ryby ani být nesmí, takže z toho důvodu my si s těmi rybami teď musíme nějakým způsobem poradit. Voda je v současnosti doopravdy čistá a pokud bychom tady ty ryby nechali nekontrolovatelně množit, tak by to mělo značný vliv na její kvalitu a vedle toho samozřejmě ty ryby mohou do jisté míry třeba také omezovat rozvoj těch obojživelníků, pro které tento rybník je primárně určen.
1: Tady se nám teď něco vlní na hladině.
0: Vidíme krásnou úžovku obojkovou, těch je tady skutečně hodně. Ty se mohou živit těmi obojživelníky, ty to mají povolený.
1: Nově revitalizované jezírko kontroluje Tomáš Mastík z Agentury ochrany přírody a krajiny.
2: Nelegálně vysazené ryby například požírají vajíčka nebo půlce chráněných obojživelníků, případně při hledání potravy a rytí do dna ničí vývoj vodních rostlin. Jde spíš o to, že u těch nově obnovených rybníků se snažíme obnovit jakýsi vodní režim, správně nastartovat ten ekosystém a ty ryby tam na začátku nemají co dělat. Pro jeho správný vývoj je potřeba, aby ten rybník první 2 roky byl bez obsádky.
1: Takže se zdá, že ryby do rybníku nepatří?
2: Ryby do rybníku samozřejmě patří, je ale nutné zdůraznit, že ve správném množství. Pokud k tomu rybníku dojde k takzvanému přerybnění, tak ten rybník velmi rychle ztrácí své přírodní hodnoty, stává se z něj takový zelený, nevábný, brčálový rybník, který pro přírodu není moc příhodný.
1: Pokud se nepodaří ryby vylovit, budou muset správci rybník v zimě vypustit. V takzvaném nebeském rybníku se ale voda plní především dešťovými srážkami.
0: To znamená rybník, který nemá svůj vlastní stabilní přítok, což samozřejmě vedle toho, když odhlédneme od současných klimatických podmínek velmi suchých, se kterými už se tak potýkáme tady v parku, tak tento malý rybník napouštíme leda dopravdy z atmosférických srážek, to znamená pouze déšť, sníh, případně sem svede na dešťová kanalizace ze zámeckých střech a vedle toho tady máme povolené dotování vody ku 2 vrty podzemními, nicméně to je tak na to, abychom maximálně byli schopni v létě stabilizovat hladinu toho rybníku, aby nám v létě nevyschl, ale rozhodně to není dostatečné, abychom z toho napouštěli rybník od nuly.
1: V každém případě Kastelán varuje před svévolným vysazováním ryb. Z Čech pod Kosířem Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. We'll be right back.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Za poměrně příjemného jarního, tedy květnového rozhodně počasí vás teď v našem dobrém odpoledni chci vzít na výlet. A on to vlastně může být výlet hodně dlouhý, až k černé díře. Černá díra, to je pojem, který zná téměř každý. Jen málo kdo si ale dokáže představit, co přesně znamená. No tak právě černé díry v těchto dnech přibližuje veřejnosti brněnská hvězdárna. A to třeba i skrz nafukovací model černé díry, který je vidět v brněnských ulicích, což zaujalo i našeho regionálního stopaře, Vojtu Halaše. Já už jej teď zdravím, Vojto, dobré odpoledne. Jak ten model vypadá a kde je vystaven?
2: Ahoj Borku, hezké odpoledne. Tobě i posluchačům samozřejmě. No, černá díra, podle odborníků nejde o žádný vesmírný vysavač ani temný otvor levitující prostorem. Ve skutečnosti je to extrémně kompaktní objekt s gravitací tak silnou, že z něj neunikne ani světlo. A i to teď vysvětluje a přibližuje veřejnosti brněnská hvězdárna v ulicích Brna. Nový nafukovací model s názvem Singulona má průměr 6 metrů a nezobrazuje jen samotnou temnotu černé díry. Zachycuje také zářící horký plyn, který do ní padá. Samotný střed modelu představuje místo, odkud k zemi nepřichází téměř žádné světlo. A momentálně je vystaven společně i s denním a nočním modelem země, které už má hvězdárna z dívejška na Moravském náměstí v Brně, kde stojím i já. Hvězdáři ale v minulých dnech Singulonu představili Brňanům na různých dalších místech ve městě. Objevila se například u slavné vily Tugendhat na vrcholu AZ Tauru, tedy nejvyšší budovy nejen v Brně, ale v celé České republice, nebo u jezdecké sochy Jošta Lucemburského, a lidé si mohli model prohlédnout také mezi gotickými sloupy chrámu svatého Jakuba. No a téma černých děr dnes v Brně rezonuje i mezi vědci. Na hvězdárně v Brně se totiž schází 200 odborníků z celého světa, aby diskutovali o jednom z nejzáhadnějších objektů ve vesmíru.
1: Takže náš regionální stopař Vojta Halaš je teď malý kousek od černé díry, ale pořád je to tak velký kousek, aby se nedostal za horizont událostí, protože to bychom tě potom, co? No, neslyšeli. Černá díra má takovou gravitaci, že nepustí ven ani světlo, ani rádiové vlny. Ale teď zase trošku vážněji. Vojto, kdyby si někdo nestihl prohlédnout model dnes, bude mít ještě někde a někdy příležitost?
2: Tak určitě jedna možnost je se už za chvilku podívat na sociální sítě Českého rozhlasu Brno. Rád to tady nafotím a natočím, aby i diváci, kteří se budou moct se podívat na sociální sítě, si to mohli prohlédnout, ale velkou atrakcí se Singulona stane během letních prázdnin na tradičním festivalu Planet, kde brněnská hvězdárna pravidelně představuje své obří vesmírné modely. A to na to týden na začátku července a poté i týden na začátku srpna. No a nová černá díra si za poslední dny, kdy je vystavená v ulicích Brna, už navíc získala i řadu fanoušků. A hvězdárna proto má i černá trička s nápisem, což mě pobavilo: Brno je díra, ale nejkrásnější ve vesmíru.
1: Takže ten první týden v červenci a poslední týden v srpnu, o kterém mluvil jsi, na Montebu, tedy na Kraví hoře, jo?
2: Přesně tak, tam to bude.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se byl podívat na netradiční maketu černé díry na Moravském náměstí v Brně. Vojto, děkuji za naše posluchače a posluchačky. A nepřibližovat se k té hranici horizontu událostí, neradi bychom o tebe přišli. Měj se hezky.
2: Budu stát bezpečně, abychom se slyšeli třeba i zítra. Hezký den tobě, Borku, i posluchačům.
1: Teď je 15 hodin a 40 minut.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Velký modrookej, taky mu tak říkali. To byl Frank Sinatra a jeho Miguel von Ipanema. Teď je 15 hodin 45 minut, já vám to časové znamení vlastně zprostředkuju i tímhle způsobem, stejně jako před mnou chvílí, když jsem se loučil s naším regionálním stopařem, ale to podstatné pro další minuty. Vteřiny samozřejmě taky. No prostě pro tu další chvíli je hlas Martina Písaříka. Víte, jaký sval v našem těle je nejsilnější? Jak nám v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za pár vteřin Martin Písařík poví, ona ta odpověď není tak jednoduchá.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Jednou plácně přes rameno, Johnny zvanej knecht.
2: Mám pro tebe hochu v pácu, moc fajnovej kšeft.
1: Objednal hned litr rumu a pak něžně zval.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

No on takový mrož, to je taky betálné macoň. Víte, že vlastně mroži patří do řádu šelem, že jsou to tedy šelmy. No a jeden takový exemplář o hmotnosti jedné tuny ten dokáže vědci. No ale teď k tomu, co je před námi v dalších chvílích vysílání Českého rozhlasu Brno. Ona se blíží 16. hodina, to znamená, že Pavel Chaloupka už za chvíli dorazí do studia s čerstvým vydáním zpráv. A čerstvé vydání Humoriády se už chystá ve studiu Humoriády, do kterého dnes, co by host, dorazí Iva Hitnerová. To bude po 16. hodině. Po hodině 17. a dalších zprávách vás čeká Den v kraji. To je tradice. A bez ní ani rána. Jinými slovy, Den v kraji i dnes po 17. Po 18. hodině zasedne k mikrofonu Jiřina Ostrá z další částí Moravy krásné země. No a já se na vás budu těšit zase zítra po 14. hodině. U mikrofonu byl Borek Kapitánček. Slovo předávám v úvozovkách samozřejmě Jiřímu Schillingerovi. Ten nám po sobě zanechal třeba tuhle verzi písničky, kterou možná znáte i s anglickým textem. Ovšem tohle je Šípková růženka. Dobré odpoledne.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Moravské zemské muzeum v Brně uspělo v soutěži Gloria Musealis. Maximální ceny benzínu a nafty bude nově vyhlašovat vláda. Ve Veselí nad Moravou skončila jarní deratizace. A zítra bude polojasno, postupně oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Projekt Moravského zemského muzea v Brně Venuše 100 získal ocenění v národní soutěži muzeí Gloria Musealis. Obdržel druhé místo v kategorii muzejní počin roku. Slavnostní udílení cen se konalo dnes v konírně Nostického paláce v Praze.
2: Projekt Venuše 100 oslavoval sté výročí nalezení věstonické Venuše. Zájemci si mohli loni v létě originál sošky prohlédnout ze všech stran. Součástí projektu bylo i několik dalších výstav, zaměřených třeba na okolnosti jejího objevu. Zvláštní ocenění v kategorii muzejní publikace roku pak získala Galerie výtvarného umění v Hodoníně, a to za brožuru o díle architekta Antonína Blažka z Uherského Hradiště. Jakub Holler, Český rozhlas.
0: Maximální ceny paliv bude vláda stanovovat minimálně do konce května. Kabinet je bude nově vyhlašovat na základě svého nařízení. Doteď ceny stanovovalo ministerstvo financí. Od minulého týdne totiž platí nový zákon, díky kterému může vláda ceny určovat. Poprvé kabinet maximální ceny podle nového nařízení stanoví zítra. Dnes je vyhlásilo ještě ministerstvo. Rozhodlo, že zítra bude litr benzínu stát maximálně 44 korun a 43 haléře. Za litr nafty řidiči zaplatí nejvýš 42 koruny a 2 haléře. Pracovníci specializované firmy ve Veselí nad Moravou dokončili jarní hubení hlodavců. Na sídlištích a v ulicích umístili do kanalizace sáčky s nástrahou. Radnice si deratizaci objednává dvakrát ročně. Má to zabránit přemnožení potkanů. Jejich populaci ovlivňují i lidé, když nechávají zbytky jídla na ulici nebo v okolí popelnic. Zvířata to přiláká, popisuje Roman Dobeš z deratizační firmy.
3: Oni potkaní tu potravu hledají a pokud to lidé nechávají takto volně kolem bytu, tak ti potkaní se jim tam nastěhují do blízkosti a pak už si chodí na ty místa pro tu potravu. A pak samozřejmě lidé doma, když něco chovají a nechávají třeba přes noc, že mají slepice, tak ti potkaní se tam naučí chodit.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, odpoledne bude oblačno s tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřkou, večer pak budou srážky postupně ustávat a oblačnost jen částečně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, vítr by měl foukat slabý proměnlivý, rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na stém 96. kilometru dálnice D1 blokuje nepojízdné auto pravý pruh ve směru na Vyškov a na 208. došlo k nehodě, kvůli ní byla dálnice uzavřená, nyní by měla být průjezdná jedním pruhem. V opačném směru se tvoří od Rousínova kolony a v Brně počítejte s omezením po nehodě na Konečného náměstí a také na Bystrcké ulici. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno také Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Iva Hitnerová. Dobrý den, ahoj, vítej. Pojďte se s námi smát a život humorem brát.
1: Humor jáda.

0: Valdemar Matuška a písnička Já si vsadil na pár tónů nám zazněla v úvodu Humoriády. Iva Hitnerová, dnešní host. No a máme pro vás hned na začátek skvělou pozvánku zároveň na Iviny obrázky a zároveň do rozhlasu. Výstava ano, začala.
1: Ano, mám výstavu v budově Českého rozhlasu na Vinohradské. Je to jakoby podvrátnicí, je tam takový myslím, že jenom dva dny v týdnu, ale teď tam byly dny otevřených dveří, myslím, že tam přišlo opravdu hodně lidí a jsem ráda, že mám tu výstavu právě v Českém rozhlasu, protože pro mě od jak živa je neobyčejně důležitý a vlastně jsem na něm vyrostla. Všecko důležité, co vím, jsem se dověděla z Českého rozhlasu.
0: Nepovídej. A teď si chytrá jak rádio, jak se říká, v uvozovkách samozřejmě, ano. Tak určitě si měla i jiné zdroje pro získávání vědomosti a zkušenosti v životě, ale děkujeme za to vyznání rozhlasu. Obrázky jsou k vidění, jak už Iva naznačila, každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin až do 28. května, no a výjimečně i po dva květnové pátky 15. a 22. Takže Galerie Vinohradská 12, tam to všechno najdete. No a na křtu byly známé osoby.
1: Kdo ano, ti, ano, měla
0: kdo,
1: jsem tam.
0: Nebo na vernisáži, kdo zahajoval, kdo byl jako host?
1: Tu výstavu zahajovala paní, která pracuje v Českém rozhlase, Foglarová, a vlastně se čekalo, že tu výstavu zahájí pan profesor Neužil, ale protože zřejmě někomu vyndaval srdce nebo něco takového, což považuji za opravdu důležitější, než aby mi zahájil výstavu, takže jsem si tak nějak zahájila sama právě tím vyznáním k Českému rozhlasu.
0: No ale právě ta Iva nechce prozradit, že jí tam přišli David Gránský, Dana Syslová, Dana Batulková.
1: Ano, ale to jsou všechno kolegové. Kolegové, s kterými pracuju, ale moji sakra oblíbení kolegové.
0: Ale každý je má na vernisáži.
1: Aha, to je pravda. To
0: všechny
1: je pravda.
0: Pohromadě. Tak už to víme, přijďte do Galerie Vinohradská 12. A teď nás Iva pozve na humor z našeho archivu. Co to bude na začátek?
1: Ano, je zajímavý, že já vždycky instinktivně vybírám někoho, koho znám, a protože jsem zvědavá, co dělal nebo co vyprávěl, a už zjistila jsem, že už jsem tak stará a tak dlouho už jsem v téhle profesi, že už znám všechny. Všechny osobně, tudy tady všude seděl. Ale tak jsem na začátek vybrala Halinu Pavlovskou a Richarda Tesaříka.
0: Ano, sešli se kde jinde než v banánových rybičkách.
2: Richarde, měl jsi někdy k nějaké spolužačce ve škole nějaký vztah?
3: No, měl, začalo to už na základce ve 8. třídě. Přistěhoval se z Brna do Prahy a to bylo jak rána kladivem. Jsem se zamiloval a teď jsem v 6 ráno už jsem vstával a v 6:30 jsem stál v zimě, rozumíš, byla zima. Koukal jsem, když ona rozsvítila v tom pokoji, bydleli ve 3. patře a teď já tam chodil a pískal jsem takový to.
2: To bych chtěla.
3: Upozorňoval jsem strašně na sebe, že jo. A rok jsem okolo ní takhle chodil a občas jsem dostal pohlavek, že hlučím na ulici, když jsem pískal. Nic, neopětovala to. No, pak...
2: Nechápu.
3: Naštěstí. Později se ukázalo, že to mělo důvod, protože ona byla na ženský.
2: Chybka se vloudila. Já vám řeknu další radu mojí, jak přežít školu a pedagogy. A ta zní... Zamilujte se. Já totiž na gymnáziu jsem první rok strávila poměrně dobře, protože jsem se zamilovala do spolužáka z vyššího ročníku. Pak jak jsem stárla, tak jsem moudřela. Pak jsem pochopila, že k té lásce už mi stačí jenom přestávky. Tak už jsem chodila jenom na přestávky. Pak jsem už ve třetíku a ve čtvrtíku pokročila tak daleko, že už jsem jenom číhala po vyučování před školou. Měla jsem s tím opravdu problémy a moje maminka to tehdy musela žehlit, ale naštěstí se to docela dařilo, protože jak byla učitelka, tak zase učila takového poměrně nablblýho chlapečka a jeho maminka byla lékařka. A oni udělali takový barter už v té době. Takový směnný obchod, takže ta lékařka napsala omluvenku pro mé neomluvené hodiny a maminka nechala projít chlapečka z češtiny. No, ale byl tam ještě jeden takový docela hezký okamžik, protože pak stála ta moje třídní s tou mojí matkou nad tou omluvenkou, kde to bylo řádně omluveno, a ta moje třídní se tak na tu moji matku podívala a říkala, Ale paní doktorko, objevíme, že to není pravda. A moje matka, ta právnice, ačkoliv to neprovozovala tu praxi, se v ní najednou probudila a řekla, chcete říci, že já lžu? A odmaturovala jsem.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak Iva Hitnerová se nevyhne otázce, která tam padla, to téma školní lásky. A spolužáci nebo i pedagogové, týkalo se to jich? Měla si nějakou platonickou takovou lásku?
1: To je zajímavá otázka. Jméno,
0: jenom ano, ne.
1: Já jsem měla spoustu školních lásek, dokonce takovou první výraznou na gymnáziu s takovým bezvadným klukem, fotografem jsem chodila celý gimpl a tak, ale uvědomila jsem si, že třeba na DAMU jsem měla úžasný pedagogy a že jsem byla úplně nadšenou obdivovatelkou mého profesora Oty Sklenčky, který nás učil, a já jsem na něj koukala jako na takového starého moudrého pána, který byl fakt byl senzační, zaprvé to byl výborný herec, což je vždycky dobrá premisa pro to, aby člověka učil, když víte, že to sám dělá dobře tu profesi, a hrozně jsem toho tu obdivovala, a až s odstupem let mi došlo, že jemu bylo v té době 50 let, když to pro mě byl ten moudrý stařec, a že nikdy mě nenapadlo, že s tak starým člověkem, 50 letým, jako by tam mohlo být na tom obdivu i něco dalšího. Tak mi to teď v těch mých víc než 75 připadá docela dojemný, jak tenkrát 50-tník byl opravdu starý pán.
0: No ale zanechal stopu důležitou v svém životě. A to je dobře. Pokračujeme dál, přátelé. Budeme s Halinou Pavlovskou a Richardem Tesaříkem řešit téma, jak přežít školu a pedagogy, anebo nastoupí Jiří Lábus s příhodami z Ypsilonky. Vyberte si A nebo B, SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dnešní posádka humoriády Iva Hitnerová a Pavel Kučera vás zdraví. Chceme znát váš názor, vaše hlasy v naší humoriádě v prvním souboji. Bude to Halina Pavlovská s Richardem Tesaříkem nebo Jiří Lápus a Příhody s Ypsilonky. Vyberte si v tuto chvíli i na telefonu ve vysílání 731 800 900. Dobrý den. Haló. Tak šup.
2: Haló, haló.
1: Hurá.
2: Haló.
1: No.
2: Zdravím paní Ivu Hitnerovou. Pavle, vás taky zdravím, Marta. Tady jsem v Rožnově, tady jsou kačenky, voda tady stýká.
1: Děti tam jsou, švitoří, slyšíme.
2: Užívám života a dala bych pokračování. Ahoj.
1: Děkujeme. Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Dobré odpoledne dalšímu. Kdo pak to je? Haló, haló. Už se slyšíme.
3: Dobrý den, Pavle, Karel z Bojkovi, zdraví vás i paní Hitnerovou.
4: Děkuji.
3: A já bych si přál

0: bych poprosil, když tak pana Lápce, jestli můžu.
1: Píšeme si hlas a kdo volá? Jenom křestní jméno stačí, je odkud?
0: Jo, Jan Emr.
1: Jan, odkud?
0: Ze Skuhrova.
1: Dobře, tak děkujeme. Mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo pak volá teď? Halo, halo? Halo? Slyšíme se? Tak tam někdo byl, ale vzdal to. Nevadí, požádáme dalšího ohlasování. Dobrý den.
2: Dobrý den, Kroměříš.
1: Výborně.
2: Bečko.
1: Díky moc a mějte se hezky. Naschledanou. Tak sečteme, přátelé, všechny dorazivší hlasy a výsledek příhody z Ypsilonky a Jiří Lábus v tuto chvíli.
3: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
4: Já měl babičko, já jsem, ta u nás žila, ta se dožila třeba 90 let a 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný a já si jednou pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberci, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce, přišel jsem domů, babička seděla na postýlce a přišla babička seděla a říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel, říkám, co je, Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to ona tam byla, jo, nastávající žena, jo, pokoj večer, ona tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaní a ona řekla, ať si udělám sama. Střih, v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělala postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
3: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
4: No a to se stalo v Liberci, to je to, co se teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaký jugoslavský středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do té drůbeže a říká, dobrý den, prosím, abych velkého čurana. Prosím? Čurana, pěkná čurana. Za mnou pana vedouce. Pane vedouci, je ten, co pro vás.
5: To je to, co jsi říkal ty. Tady mám pod novou příhodu značí společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí bylo asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť jako šusťák. Šusťáček. Přišli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
4: Sloutaj to, jo.
6: A je.
4: Ne, tak to mám musel říct, že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No, to
5: já se tak styděl lidský. Já
7: moje maminka byla podobná. Tam měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a u vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel, nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit, jo. Teď se nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byli ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.
8: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak jak to měla Iva jako maminka?
9: To jsem se teď opravdu pobavila, ale musím jenom vzpomenout na svoji tchýni báječnou, která asi před 2 lety zemřela v 95 letech a my jsme si ji přestěhovali k nám do ulice, aby jsme k ní mohli chodit a každý den a tak. A babička, když šla s mým 65letým mužem po ulici, tak do něj vždycky drcla a řekla pozdrav. Tak je. A to ano. Už mu bylo mnohem víc než panu Menclovi s tou maminkou.
1: Jsou takové ty výchovné pošťuchovače.
9: A on si to člověk vůbec neuvědomuje, že tohle dělá. Já jsem vždycky s pravidelností dělala jsem to nejen svým

0: svému synovi, ale i svým vnukům, že když přijdou, tak jim tak jako lásky plně hrábnu do vlásku. A oni tam mají vytvořený ty lepený konstrukce z toho gelu takovýho. Já vím, že můj syn
1: si to
0: stavěl na hlavě vždycky něco jako ten, to byl puberťák, že jako ten Simpson, nebo tak a tyhle mý vnoučci, kterým je kolem 25, tak mají zas takový ty patky a všechno to mají nagelování a já vždycky a myslím to dobře, tak jako navazuju lidský kontakt.
1: No tak vy to myslíte dobře, oni to berou jako narušení uměleckého díla na hlavě, ale ono se to časem srovná, oni to docení a ocení potom. Přátelé, koho oceníte vy? Dále Jiřího Lábuse anebo Miloše Kopeckého? Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B. Hlasujete SMS na čísle 90 01 04. Telefony vítáme na 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jste s námi v Humoriádě, dámy a pánové, v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jiřího Lábuse nebo Miloše Kopeckého. Iva Etnerová je s námi ve studiu jako dnešní host. No a ona se vydá do Kerska, to je slavné území Bohumila

0: Hrabala.
1: Ano,
0: co
1: ano,
0: tam bude?
1: Já jsem byla vlastně velmi často v Kersku. Jednou za rok je takový den Hrabalovo Kersko, se to jmenuje. Tam je v lesní ateliér Kuba, kde se to odehrává. Je tam krásný program. Často tam zpíval Václav Neckář, nevím, jestli letos bude. A já jsem tam jezdila díky mému mimořádnému láskyplnému vztahu k Bohumilu Hrabalovi, který mám od doby, kdy jsem hrála v Hrabalových Postřižinách strýce Pepina. A tentokrát, když jsem tam byla naposled, tak jsem si prohlížela tu zrekonstruovanou chatu, která je opravdu nádherně udělaná, velmi autentická, všecko psací stroj, jak kdyby si mistr odskočil jenom na houby. A našla jsem tam svoji grafiku, kterou jsem dělala před mnoha a mnoha lety, která tam visí v tom domě, tak mě to potěšilo a já mám ve svém obýváku nad psacím strojem takový velký obraz, který jsem namalovala v roce 98 a to je Bohumil Hrabal, jak letí nad Nymburkem, kde je ten komín a na něm leze strýc Pepin s Mariškou a jsou tam kočky a pivovar a nad tím letí ten Bohumil Hrabal a je to moje srdeční záležitost, ten obraz, avšak řekla jsem si, že když už tam mají grafiku, tak ještě přihodím ten olej starý a bude to ode mě takový dárek vlastně památce Bohumila Hrabala.
0: Takže to návštěvníci můžou vidět.
1: Teď to bude v sobotu v Kersku ta oslava Bohumila Hrabala.
0: Jsou kolem té chaty kočky v současnosti, když to tak hezky opravili?
1: Já myslím,
0: opravili,
1: že určitě, nějaké, že tam chodí. Nejdou. Oni si to ty kočky řeknou,
0: čtyřnohé,
1: že tam jsou určitě,
0: myslím,
1: určitě potomci těch Bohumilových koček, který tam chodí ze sentimentu se podívat.
0: No tak paráda, takže Hrabalovo Kersko teď o víkendu v sobotu si říkám.
1: Ano, ano, ano.
0: Pozvánka možná i pro naše posluchače, pokud by chtěli na zajímavý výlet. Teď je zveme na náš telefon. Hlasujete, ještě jednou připomenu, pan Lábus nebo pan Kopecký. Co vy na to? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jirka Šerčan, já vás zdravím, oba do vás.
0: My vás.
1: Dobrý den.
2: A přeju vám hodně zdraví.
0: Ano.
2: A chtěl bych Bčko.
0: Máme zapsáno a děkujeme.
1: Děkujem.
0: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
0: Dobrý.
3: Jsem na vysílání.
0: Jste tu
1: ano.
0: S námi.
3: Dobrý den, zdravím vás oba ve studiu. Tady posluchač z krásné Lípy a psal bych si Bčko.
0: Děkujeme vám za hlasování. Hodně zdraví, naslyšenou. Dobré odpoledne dalšímu.
4: Krásné odpoledne, přátelé. Jirka Strutnovská, zdraví, no nejdřív se sluší pozdravit dámu, takže
1: děkuji.
4: Zdravím paní Hitnerovou a také zdravím samozřejmě vás, pane Pavlíku. No a s tím Pepinem také mě přezdívají, protože já jsem pak hrozně ukřičený a vždycky, když otevřu hubu, tak pak nevím, kdy mám zauřít.
0: No hlavně, že nelezete na komín. To by bylo nebezpečné.
4: Ne, se bojím.
0: Jo.
4: A vzpomín, proč jsme v 98. vyhráli na Gáno, no tak když tam máte od toho 98. ten obraz, tak to člověku zapadne všechno hezky dohromady a já bych si přál pana Lábuse.
0: Tak děkujeme, děkujeme. Za váš hlas, Jirko. Mějte se, naslyšenou. Tak, další bude kdo? Dobré odpoledne. Haló?
5: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
0: Davide, děkujeme, naslyšenou. Další je s námi. Kdo pak? Vítejte.
6: Dobrý den, já bych chtěl Lábusa.
0: Děkujeme za váš hlas, nebo za tvůj hlas. Den dětí se blíží,
1: ano.
0: Děti se nám tady aktivizují, anebo jsme omladili posluchačstvo, že by? Dobré odpoledne i vám.
7: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Přeji krásné pondělí vám a paní Hitnerové, kde jsem strávila své děti ve Veleslavíně a ve Vokovicích,
1: ano,
7: a
1: vím,
7: kde bydlí, takže přeji krásný den a večer a přála bych si Ačko.
0: Děkujeme pěkně.
1: Děkujeme, mějte se.
0: Tak přátelé, sečteme všechno, co k nám dorazilo do dnešní humoriády v tomto kole. Jiří Lábus s Oldřichem Kaiserem budou pokračovat a téma scénky je paní Bohdalová zaskakovala za paní Krombholcovou.
8: Paní Krombholcová zavolala na náš zpravodajský servis s naléhavým sdělením. Již léta ji zastupovala herečka Jiřina Bohdalová. Ano, slyšíte správně. Byla zastupovaná Jiřinou Bohdalovou. Teprve teď, po letech, se paní Jiřina Kobholcová rozhodla, že vše pozvadí a řekne nám, jak to tedy celé bylo. Paní Kobholcová, to znamená, vy říkáte, že vás zastupovala v herectví Jiřina Bohdalová.
9: Ano, ano.
8: To znamená ve filmových rolích, v divadelních rolích.
9: Ve všem, co Jiřina hrála, mě ano. zastupovala. V divadle, ve filmu, v televizi, v rozhlase, desky, všecko mě zastupovala.
8: No dobře, ale proč jste se nechala zastupovat? Vy říkáte, že vy jste velká herečka.
9: Ano, já jsem velká, já si to myslím, já jsem se taky líbila všude. Ano, ano. Těch cen, co jsem dostala třeba, ty.
8: Ano.
9: Ty a všecko.
8: Ano.
9: Lvi?
8: No počkejte, to dostala paní Jiřina
9: Bohdalová. Ne, to jsem dostala já.
8: No dobře, vás jste tedy zastupovala. Dobře, rozumím tomu, dobře. Ale proč jste tedy ty role, proč jste se nechala zastupovat?
9: No tak upřímně řečeno, to bylo z toho důvodu, že já jsem nechtěla po ránu takhle, kdy se točí ty filmy, jak se říká v těch, jako se jezdí na filmy
8: exteriér,
9: tak se mi nechtělo tak ráno vstávat, to se musí kolikrát v zimě zatmit, teď v těch zimách někde, no, teďka si představte, že třeba, když někde, taky potom toho textu, co se musí ty herci učit, jo,
8: teda. Ti byste radši byla doma?
9: Já jsem radši doma, teď, co já jsem si říkala, že se budu, jak se říká, budu na mě křičet nějaké reži, taky jsou takové třeba, někteří křičeli, a co já se budu takhle, tak jsem byla doma.
8: A za vás tedy?
9: Mě vždycky zavolali z té produkce toho filmu, že bych tohle dělala. Tak jsem si to přečetla, když se mi to líbilo, tak jsem zavolala Jiřině, nebo jsem řekla produkci, já jsem zastoupená Jiřinou Bohdalovou, a pak volali Jiřině Bohdalový, no a pak už to dělala Jiřina vlastně zastoupená.
8: Pani Kobholcová, mě by zajímalo, kdy to začalo, kdy jste na to přišli?
9: Při škole, ještě my se známe ze školních, ale my jsme spolužačky vlastně.
8: Takže jste spolu studovali?
9: Ano, my jsme spolu studovali, my jsme dělali
8: divadelní
9: fakultu. Jsme, taky jsem absolvovala v zastoupení s Jiřinou.
8: Počkejte, takže už před školou, či vy no, už no, za vás no, studovala herectví z Navodova?
9: Ano.
8: Či ta ústní dohoda nebo písemná, já nevím, či už vznikla před školou?
9: Před školou už ano, dávno.
8: Dobře, paní Kobholcová, nezlobte se na mě, ale to přece všechno, to přece byly všechno její role, její helec.
9: Ne, to právě se pletete, to byla moje role. To
8: já chápu, jistě, moje jako, role. Jistě, jako má někdo svého manažera. Že?
9: Ano, tak já mám svého...
8: Svou Jiřinu.
9: Svou Jiřinu
8: mám. No je to neuvěřitelné, tolik let, že to fungovalo.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Naším dnešním hostem v Humoriádě je Iva Hitnerová a protože je herečka, tak by nás zajímalo, kde bude hrát v nejbližší době, kde ji můžeme vidět.
2: Já mám pořád přes pokročilý věk ten diář tak zaplněný, ale v nejbližší době mám představení 25. května v Ďáblicích. V kulturním domě hraju představení Domácí štěstí zavináč hned, který hrajeme už dlouhá léta a pořád ho miluju a pořád mě to baví, i když je to čím dál náročnější, před 2 hodiny neslezu z jeviště, ale jako i když je to fyzicky náročný, tak zaplať pambu, nemám problémy s pamětí, že pořád to dávám, i když toho textu je hodně. A pak bych vás ráda pozvala na představení Afterlife na Jezerce, kde jsem velmi šťastná a to představení v titulní roli s Milanem Steindlerem je senzační.
1: Zajímavé to divadelní pozvánky. Ty jsi tak akční, tak ano. Teď akčně prosím vyber další scénku,
2: no
1: koho
2: já
1: nabídneme.
2: Já si myslím, když jsme tady měli tu Jiřinu Bohdalovou zastoupení paní Kromboltcové, tak bych poprosila paní Kromboltcovou, jestli by neřekla Jiřince, aby nám tady trošičku něco zavzpomínala na Vánoce, to by mohlo být pěkné.
1: No a taky nové šaty, je tam téma z televariety, dobře, ano. Všechno tam bude. I s Vladimírem Dvořákem samozřejmě.
3: Ani jste mi neřekl, jak se vám líbí moje nové šatičky.
4: No hezoučky, no. Krásný, opravdu, já vím, že byly mastný, víte.
3: Kde?
4: Ne, já myslím, jako, že hodně stály.
3: To jo.
4: Já počítám, já budu hádat, jo?
3: No.
4: 3 večerníčky, 1 inscenaci, 2 estrády, co?
3: Samá voda. Já jsem je našla pod stromečkem.
4: A pamatujete se pod kterým?
3: Ale... Pod Vánočním.
4: Ne, prosím vás, ne, tohle neříkejte, to mě nepřipomínejte. Ty svátky, radosti, já jsem rád, že jsem na ně konečně trošku pozapomněl.
3: Já náhodou zase ráda vzpomínám na poslední Vánoce. Já my jsme měli krásnou borovičku.
4: My jedli.
3: A jedli. Nevěděli, kdy přestat, víte?
4: No právě.
3: Vy se mi zdá, patříte mezi ty, co se zasloužili o moderní pranostiku.
4: Jako?
3: Na nový rok jsem jako žok na 3 krále.
4: Na nový rok jsem jako žok. Tedy promiňte.
3: To pokračuje. Na 3 krále chutná mi stále na hromnice o 3 kila více, co?
4: Je výborný až na ty 3 kila.
3: Víc.
4: Bylo to 5,5. Ovšem, taky jsme si nedávno řekli dost. Celá rodina.
3: Jak to?
4: No, dost. No, protože jsme se rozjedli strašně, řekli jsme si šmitec.
3: Jo.
4: Hned, jak se mnou trh ten balkon a... Dědeček musel pěšky na středisko, až se najednou nevešel do Fiata. A od té doby jíme velmi skromně. 2-3 cholagoli, 1.

0: gastrogel.
1: Trošku jedlí sody na doražení. No. Já vám řeknu, vy máte ohromnou výhodu.
0: Jak to?
1: No, že si všechno na neděli můžete koupit v lékárně.
0: No jo, to jo.
1: Protože u nás tedy v naší samoobsluze, v naší krásné samoobsluze, to tedy v pátek odpoledne vypadá jako bitva na Moravském poli.
0: No jo, no, to.
1: Já tedy chodím nakupovat jedině, když se mnou jde bratranec.
0: To je lepší. A co on jako bratranec?
1: On je reprezentant v basketbale, víte?
0: A co, proč jako?
1: No, ten v každý skrumáži dokáže získat koš.
0: A, ano.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Jiřina Bohdalová, originál s Vladimírem Dvořákem. Můžeme mít paní Jiřinu dál, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si, dámy a páni, na našem telefonu 731 800 900 nebo pošlete SMS-ku humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Právě teď probíhá závěrečné hlasování dnešní humoriády Jiřina Bohdalová nebo Petr Nárožný. To je otázka na naše posluchače a náš dnešní host Iva Hitnerová už je zvědavá, jak to všechno dopadne. Tak co vy na to? Dobré odpoledne. Kam s vaším hlasem?
2: Dobrý den. Tady Ilona ze Severních Čech. Zdravím vás oba dva. Jak paní Hitnerovou, tak vás. A přeju si paní Bohdalovou.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
3: Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Hitnerová. Dobrý den i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
3: A hlasuju pro Petra Nárožného.
1: Děkujeme za váš hlas. Naslyšenou. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Hitnerovou.
1: Vy vás.
4: A hlas dávám Televariete.
1: Děkujeme pěkně. A

0: Těšíme se na příště. Naslyšenou, hezký den. Tak tolik pán hlasů pro ilustraci, sečteme úplně všechny a výsledek zní Televariété, tentokrát Viktor Preiss s Jiřinou Bohdalovou a Zdeňka Malíř.
1: Doňo Giorgino, tu levou ručičku trošičku výš, ano, trošičku výš. Grazie, grazie, prego, prego. A errore mio, Doňo Giorgino, trochu jsem se zmýlil, tu pravou ručičku, trošičku, víš? Grazie, signora, grazie.
2: Ale předtím jste říkal levou, maestro. Vy jste se mi zdá trošičku popleta, že?
1: No tak my malíři jsme všichni trošičku střelení, že? Víte, čím se teď zabývá kolega Leonardo?
2: Ne.
1: Určuje jakýsi koeficient tření.
2: Ale neříkejte tření.
1: Tření.
2: Já jsem netušila, že se zajímá o ryby. Můj strýc, kardinál Conti, tvrdí, že ten Vinci je cvok. Debilo, myslí jeho. Minulý týden prý vymyslel padák.
1: Řekla jste padák, doně Giorgino?
2: Padák. Já sice taky nevím, co to je, ale zdá se mi to být jeho vadinou. Kdyby vymyslel najlonky, že? Nebo starou mysliveckou, ale padák.
1: Ne, my malíři bychom měli pouze malovat. Víte, proto jsem odešel z federace, ne samé schůze, že? Semináře, konference. A doma bambini affamati, kručilo jim v bříšku, že? Doňo Giorgino, teď jste se mihnula.
2: Já nejsem socha, majstro.
1: Sochu bych nemaloval, Doňo Giorgino, nemaloval.
2: Sochy taky nemají čím platit, že?
1: Vás bych maloval za jediný pohled, Doňo Giorgino.
2: Jestli brzy neskončíte, nedočkáte se ani toho úsměvu. Já už jsem celá dřevěna.
1: Ne, zkusáte, Doňo Giorgino, portrét není vejce na mě, to já nejsem rychlo malíř a vzhledem k účelu si musíte být podobná. Ještě posledních pár tahů, Doňo Giorgino, a momenty a budu hotov. Finito! Jsem hotov.
2: Já se těším, já jsem zvědavá.
1: Už to bude?
2: Nenapínejte mě, ukažte mě.
1: Doňo Giorgino?
2: No co je tohle? No co to má znamenat? Proč je to tak mrňavý, tak píkolo mrňavý?
1: Píkolo mrňavý?
2: Píkolo mrňavý.
1: A čtyřikrát, Doňo Giorgino. Přesně jak jste si přála. Řekla jste přeci, ano, vřítla jste výslovně, že to chcete do pasu. Per pasporto.
0: Možná, že během tohoto výstupu s malířem Viktorem Preissem napadlo Ivu Hitnerovou namalovat pana Preisse, třeba portrétovat, co?
3: Ano.
0: To by bylo něco.
3: Viktor Preiss je mimo to vynikající malíř, on měl už řadu výstav, dokonce jsme se střídali v jedné galerii v Třeboni a malování ho velmi baví a je na to strašně šikovnej.
0: No tak půjdeme třeba na vaši kolektivní výstavu, co my víme. Do té doby galerie Vinohradská 12, Iva Hitnerová a její obrázky, byla naším dnešním milým hostem. Děkujeme pěkně, hodně zdraví, ať se daří.
3: Vám taky a přeji krásné léto, kdybychom se neviděli.
0: Loučí se i Pavel Kučera, mějte krásný den a ať se vám daří při poslechu pořadu na vlnách Českého rozhlasu.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Roste počet mladistvých, kteří užívají drogy podobné konopí. Jarní mrazy a sucho letos poškodili úrodu zeleniny. Do Brna dorazila vzdělávací vesmírná raketa Spacebus a zítra bude polojasno, postupně oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Mladiství stále častěji užívají omamné látky podobné konopí. Potvrdili to pracovníci nízkoprahových center organizace Podané ruce v Blansku a ve Zlíně. Takzvané umělé kanabinoidy mohou být nebezpečnější než klasická marihuana, protože mají silnější a méně předvídatelné účinky. Podle zákona ale nespadají mezi zakázané návykové látky, takže k nim mají mladí lidé často snazší přístup, vysvětluje pracovnice Blanenského centra Zuzana Guričová.
3: Ta dostupnost vlastně tím, že je to třeba v automatech, je daleko větší a není to ovlivněné. Ani věkem nemusí se vlastně tam překonat žádná překážka. Takže se dostávají docela k látkám, ke kterým by se úplně neměli dostávat.
1: Letošní jarní mrazy, sucho i přívalové deště poškodily místy úrodu zeleniny, informovala o tom Zelinářská unie Čech a Moravy. Chladné počasí zasáhlo například rané brambory a zelí. Sucho pak komplikovalo růst dalších jarních plodin, hlavně cibule, košťálovin a obilí. Některé škody způsobily také bouřky a krupobytí. Celkové škody teď unie sčítá. Zelináři upozorní, že o výsledku celé sezóny často rozhodne jen několik dnů nepříznivého počasí a že opakované výkyvy znamenají pro pěstitele velké riziko. V Brně dnes začala cesta vesmírné rakety Spacebus. Mobilní raketa umožní především dětem se vydat ve virtuální realitě na oběžnou dráhu Země a zažít vesmír očima astronautů. Roadshow je součástí projektu Česká cesta do vesmíru a raketa zamíří hned do několika krajů po celé republice.
4: My jsme teda byli v tom raketoplánu a viděli jsme Zemi, Měsíc a ten vesmír a bylo to úplně bomba.
5: Popisuje zážitek z 15-minutového letu Nela z první školní skupiny. V raketě jsou speciální technologie virtuální reality, doplňuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
6: Ta virtuální realita je super v tom, že člověk je prostě vtažený do toho děje. My dneska vlastně virtuální realitu používáme při výcviku astronautů, třeba pohybu uvnitř mezinárodní vesmírné stanice.
5: Spacebus zůstává v Brně do úterka, potom se vydá do Znojma a až do 13. června projede další města napříč republikou. Přesné termíny a zastávky lze najít na stránkách českacestadovesmíru.cz. Marek Gencl, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno, dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost, odpoledne bude oblačnost tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřkou. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, za chvíli to probereme s brněnskými meteorology.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Odstavené nákladní auto blokuje na stém 95. a 0,5 kilometru dálnice D1 ve směru na Vyškov jeden pruh. Obdobně je tomu i o kus dál v místě nehody na 208. kilometru. Před ní se tvoří kolony a s nimi počítejte i v opačném směru od Holubic. V Brně pozor u nehody na Kníničské ulici a také na Konečného náměstí. Opatrně pak projíždějte i místem nehody u Žabčic. Na silnici do Pohořelic při ní došlo k úniku oleje. Čisté cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: 17 hodin a 4 minuty začíná pravidelný podvečerní publicistický pořad Českého rozhlasu Brno Den v kraji, u jehož poslechu vás dnes vítá Sandra Silná. Už za chvíli uslyšíte zpravodajský souhrn, který dnes přináší Pavel Chaloupka. Ve čtvrt na 6 se spojíme s brněnskými meteorology a připraveny jsou i reportáže, dnes například z Veselí nad Moravou a také pravidelné rubriky této hodiny. Příjemný poslech.
2: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Dobré odpoledne. Na středních školách dnes začaly profilové části maturitních zkoušek. Jde o ústní zkoušky, jejichž podobu a termíny určují jednotlivé školy. Celkem letos podle rezortu školství maturuje přes 89 tisíc středoškoláků, z toho na Jižní Moravě 9200. Opravné termíny maturit pak budou v září. Děti ze sociálně slabých rodin si dají oběd a svačinu ve školách na jihu Moravy díky dotaci. Celkově je v programu pro příští rok téměř 33 milionů korun. Jde o peníze z evropských dotací i z jihomoravského rozpočtu. Podmínky přibližuje mluvčí hejtmanství Martina Žítková.
2: O dotaci mohou žádat školy a školská zařízení. Žádosti pro následující školní rok budou moci na jihu Moravy podávat od 23. června do 1. března 2027.
1: V hromadné dopravě v Brně ode dneška platí tři velké změny. Dopravní podnik kvůli velkému zájmu posílil provoz tramvají k Bohunické nemocnici a do Líšně. Na brněnské letiště zároveň přestali jezdit expresní autobusy, ale nahradila je nová trolejbusová linka. Na měsíc a půl je pak zrušený provoz tramvají přes náměstí Svobody v historickém centru města. Řemeslníci začali opravovat část zázemí sportovců na zimním stadionu v Blansku. Podle mluvčí radnice Pavly Komárkové potrvá rekonstrukce několik týdnů. V Brně pak dnes začala svou cestu po krajích mobilní raketa Spacebus. Vzdělávací roadshow potrvá do poloviny června. Pomocí virtuální reality umožní dětem zažít let na oběžnou dráhu, podobně jako skuteční astronauti, doplňuje za organizační tým ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
3: Člověk se posadí, nasadí si takové ty speciální brýle a zažije něco jako by výlet na oběžnou dráhu planety Země, pohled na planetu Zemi a potom návrat zpátky.
1: Ve Veselí nad Moravou skončilo jarní hubení hlodavců. Radnice se deratizaci objednává dvakrát ročně. Téma, kterému se budeme věnovat za chvíli.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Krátce před čtvrt na šest přinášíme podrobnější předpověď počasí s brněnskými meteorology. Já už teď na telefonu vítám Jitku Kučerovou. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Jaké máme momentálně tedy počasí v Jihomoravském kraji?
2: Obloha je většinou oblačná, ale trošku už začíná přibývat míst, kde se objevuje třeba i polojasno. Srážky se žádné nevyskytují, ani přehánky. Teploty jsou nejčastěji mezi 17 až 20 stupni Celsia, vyšší polohy kolem 15 a vítr aktuálně fouká slabý, směry jsou proměnlivé nebo severní.
1: Jaké počasí nás čeká dnes v noci?
2: K večeru se ta oblačnost kupovitá bude rozpouštět a od jihu ale může přibývat oblačnost vysoká, nicméně ona bude většinou průsvitná a to potom i v noci, takže díky téhle hlavně oblačnosti v nočních hodinách polojasno, skoro jasno, přechodně jí může být i více, ale jak jsem říkala, bude často i průsvitná. K ránu se pak v údolích mohou tvořit mlhy, ale jenom s takovou menší pravděpodobností. Teploty by zítra ráno měly klesat mezi 7 až 4 stupně. V údolích to může být spíš asi jenom ojediněle kolem 3 stupňů, vítr v noci slabý, proměnlivý anebo bezvětří.
1: A jaký bude charakter počasí zítra? Změní se něco oproti dnešku?
2: Oproti dnešku, pokud je oblačnost, ani moc ne, nejprve jí bude méně, podobně jako tomu bylo v dnešní ráno, případně část dopoledne. Potom v průběhu pozdějších dopoledních hodin se začne tvořit kupovitá oblačnost, zase odpoledne převažující oblačno, takže zhruba něco podobného jako dnes. Zase tam může být nějaká tvorba nebo možnost tvorby lokálních přeháněk. Dnes se nakonec žádné vlastně neudělaly. Myslím si, že už ani teď během do večera se dělat nebudou, ale zítra je ta pravděpodobnost o malinko vyšší. Případně i nějaká bouřka se může objevit. Pokud se tedy srážky objeví, tak se to týká hlavně severní a západní poloviny kraje. Potom někdy později odpoledne asi, ale jenom výjimečně se může přehánka objevit jinde. No a večer budou srážky ustávat, oblačnost částečně ubývat. Odpolední teploty 20 až 23 stupňů.
1: Já vás poprosím ještě o teplotní rekordy pro dnešní den, tedy 18. květen.
2: Nejvyšší hodnota 30,4 stupně Celsia je Stišnova, naměřena byla v roce 1945 a minus 3,8 stupně Celsia hodnota nejnižší z Brodu nad Dyjí a roku 2012.
1: Tolik tedy Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám moc děkuji a přeji krásný zbytek dne.
2: Také děkuji. Naslyšenou.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno, posloucháte pořad Den v kraji a my pokračujeme, teď nám budou zpívat Buty.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Lodě dopravního podniku brázdí vody Brněnské přehrady už 80 let. Hostem úterního dopoledního vysílání 19. května po 11. hodině bude provozní vedoucí lodní dopravy Martin Etzler. Připomene historii elektrických lodí od počátku až do současnosti, popíše, jak se proměnila flotila na Brněnské přehradě a nabídne i zkušenosti a zážitky z pohledu kapitána. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Na sídlištích a v ulicích měst na Jižní Moravě vrcholí jarní vlna deratizace. Potkany a další hlodavce tráví pracovníci specializovaných firem pomocí nástrah v kanalizaci. Například radnice v Břeclavi, Hodoníně nebo Vyškově si službu objednávají dvakrát ročně, aby udrželi zejména populaci potkanů pod kontrolou a aby zvířata nepřenášla infekce. Minulý týden skončila deratizace i ve Veselí nad Moravou.
1: Dovnitř na podesty umístíme sáček s nástrahou. Byli jsme tady vlastně na první dosyb, umístili jsme nástrahu, přijel jsem na druhý a veškerá nástraha byla požraná.
2: Roman Dobeš z deratizační firmy pomocí krumpáče nadzvedl víko kanálu a odsunul ho stranou. V sáčcích s nástrahou jsou malé modré granule.
1: Než zdechne, tak to trvá nějakých pár dnů, takže je otázka, kde se zrovna nachází a kam až stihne dojít. Občas se stane, že najdeme mrtvého na povrchu, sebereme do pytle, odvážíme na kafilérku. Drtivé většině zůstávají někde v kanalizaci mrtví a ani je nedohledáme nijak.
2: Teď už to vypadá, že nástraha tam zůstává. Několik pytlíků, ale ještě pro jistotu přihodí. Pracovníci jsou rozdělení do několika týmů. Dobeš sebou vozí asi 20-kilový pytel s nástrahou. Letos je potkanou mírně víc než loni.
1: Máme sídliště, kde třeba ty výskyty jsou větší, tak toho materiálu se spotřebuje víc. Naopak jsou pak ulice, kde toho výskytu tolik není, takže není potřeba dávat ani tolik materiálu. Jde to v takových vlnách, jo. Jeden, dva roky je to třeba v pohodě, další, třetí rok, čtvrtý to může být zvýšený výskyt.
2: Nástrahu zakopávají i do nor, které jsou třeba mezi křovím. Musí je ale umístit dost hluboko, aby je nevyhrabali psi.
1: Pokud se to nedá třeba zakopávat, nebo tak dají se umístěvat i staničky. Jo, ty jsou zamykatelné, nedostanou se do nich psi ani kočky.
2: Populaci potkanů ovlivňují i místní. Pokud by nechávali zbytky jídla na ulici nebo v okolí popelnic, zvířata to přiláká.
1: Oni potkaní tu potravu hledají a pokud to lidé nechávají takto volně kolem bytu, tak ti potkaní se jim tam nastěhují do blízkosti a pak už si chodí na ty místa pro tu potravu. Jo. A pak samozřejmě lidé doma, když něco chovají a nechávají třeba přes noc, že mají slepice, tak ti potkaní se tam naučí chodit. Jestli ta populace nabíde už nějakého většího množství, tak část se oddělí a hledá si nové teritorium.
3: Deratizace ve městě Veselí nad Moravou probíhá každý rok. Máme nasmlouvané termíny, probíhá v několika etapách.
2: Zhrnuje mluvčí veselské radnice Olga Svoják. Na deratizaci čekají třeba i šardice na Kyjovsku. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: A už za chvíli po písničce se můžete těšit na dnešní glosu editora Českého rozhlasu Brno Miloše Šenkýře. Zůstaňte s námi, posloucháte Den v kraji.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Brno má nový hřbitovní hit. Po letech politici znovu otevřeli otázku, zda odstranit reliéf Josifa Vysarionoviče Stalina, který je součástí vojenského pohřebiště na ústředním hřbitově. Pokolikáté už je ta otázka na scéně a co se změnilo, ptá se ve svém glosáři editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř.
1: Otázku týkající se Stalina na ústředním hřbitově jsem kladl trojici volebních generací politiků na brněnské radnici. Nikdy k žádnému závěru nedošli. Tedy většinou i poté dorazili ke stejnému pomníku klást věnce. Tentokrát je ovšem situace trošku jiná. V těch zahraničních vazbách. Rusko není jen státem na východě jako dřív, ale agresorem na Ukrajině, což se na rozhodování může odrazit. Na jedné straně je jasné držet pomníky lidem, které morálně odsoudili dokonce oficiální představitelé vlastní země, je nesmysl. Na druhé straně je však i ten památník mementem doby. Je součástí válečného hrobu, uměleckého díla a dokonce národní kulturní památky. Měl by se proto měnit? Bavíme se o pomníku ve městě, kde jako memento doby zůstala na Špilberku znesvěcená barokní kaple s hákovým křížem. V Brně v 90. letech minulého století zmizely Stalinovi rozkazy k osvobození města, které tvořily součást pomníku osvobození na tehdejším náměstí Rudé armády, dnešním Moravském náměstí. Na jejich vybroušení se podílela přímo brněnská radnice. Ta byla také aktérem sporu o něco mladšího, o podobu památníku na pohřebišti v Králově poli, kam se symbol pěticípé hvězdy, srpu a kladiva po sérii sporů dokonce vrátil. A byli u toho někteří dodnes aktivní politici. Který z těchto postupů byl správný? Řeklo by se, že Stalina lze nechat zarůst nějakou popínavou rostlinou a žádné broušení nebude potřeba. Jenže znáte to. O to více by byli lidé zvědavější. Nestačilo by pro začátek, než téma otevře před dalšími volbami další politik, dát na místo erudovaně napsaný vysvětlující text. Nebo se zeptat veřejnosti. Připomínám o tom, jestli se loď na brněnské přehradě má jmenovat historickým jménem Moskva, se konalo oficiální hlasování. Dějiny totiž nejde smazat. Dějiny jde vysvětlovat. Totiž ve starověkém Efesu kdysi rozhodli, že je žádoucí zapomenout jméno člověka, který zapálil v touze se zvěčnit tamní Artemidin chrám. Přes jejich úpornou snahu jméno Herostrates známe do dneška.
0: To byl glosář Miloše Šenkýře, který zní každé pondělí v tomto čase. A my už se za chvíli podíváme na to, jak vypadá Země očima astronautů. Do Brna totiž dorazila vesmírná raketa Spacebus, která postupně procestuje část republiky. Více už za chvíli. Den v kraji.

0: Brně dnes začala cesta makety vesmírné rakety Spacebus. Mobilní raketa umožní především dětem vydat se ve virtuální realitě na oběžnou dráhu Země a zažít vesmír očima astronautů. Roadshow je součástí projektu Česká cesta do vesmíru a raketa zamíří do několika míst po celé republice.
1: 18-metrová raketa má dva vchody. Tak, usedli jsme do modré sedačky, sedíme tady v řadě.
2: Když se podíváte na Zemi z vesmíru, vnímáte ji úplně jinak a právě to vám tahle virtuální cesta umožní zažít. Na chvíli se vydáte na oběžnou dráhu, jako už brzy astronaut Aleš Svoboda.
1: Vítá nás v raketě Spacebus ředitelka programu Janine Heisen. Člen posádky mi pomohl nasadit si brýle pro virtuální realitu. Právě teď vidím modrou tečku na konci tunelu a najednou se ocitáme ve virtuální vesmírné lodi. Virtuální kabina se odlepuje od Země a hlas budoucího českého astronauta Aleše Svobody nás provází celou cestu až na oběžnou dráhu.
3: Z oběžné dráhy je možné dobře rozpoznat i Českou republiku. Můžeme ji najít v samotném srdci Evropy. Její tvar je poměrně snadno rozpoznatelný, hlavně díky přirozeným hranicím, které tvoří hory.
1: Celý výlet trvá asi 15 minut. Takhle svou zkušenost popsala Nela s Klárou z první školní skupiny, která virtuální let vyzkoušela.
4: Obletěli jsme celou Země kouli asi dokola, byla tam úžasná polární záře, viděli jsme i Českou republiku, hrozně zajímavé.
1: A co jste tam viděli?
4: My jsme teda byli v tom raketoplánu a viděli jsme Zemi, Měsíc a ten vesmír.
5: Mohli jsme se vlastně podívat i pod sebe, tam vlastně byl prostor kolem nás všude. A fakt to bylo jako zajímavý.
1: Uvnitř jsou brýle pro virtuální realitu i speciální pohybová sedadla, takže lidé při virtuálním letu nejen vidí vesmír kolem sebe, ale pohyb rakety taky fyzicky cítí. Doplňuje Aleš Svoboda.
6: Ta virtuální realita je super v tom, že člověk je prostě vtažený do toho děje. My dneska vlastně virtuální realitu používáme při výcviku astronautů, třeba pohybů uvnitř mezinárodní vesmírné stanice nebo i při nácviku výstupů do volného kosmického prostoru.
1: Raketa Spacebus zůstává v Brně do úterka. Potom se vydá do Znojma a až do 13. června projede další města napříč republikou. Přesné termíny a zastávky lze najít na stránkách Česká cesta do vesmíru.cz. Marek Gensel, Český rozhlas.
0: Je 17 hodin 37 minut a posloucháte pořad Den v kraji Českého rozhlasu Brno. A my už za necelých 10 minut také nahlédneme do Černé kroniky.
7: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Je 17 hodin téměř 45 minut. Posloucháte pořad Den v kraji Českého rozhlasu Brno a my teď nahlédneme také do černé kroniky. Policisté ze Šlapanic u Brna prověřují případ psa, kterého převzali se známkami popálení. Odchytili ho v sobotu šlapaničtí strážníci. Je to zástupce plemene italský korsopes. Kriminalisté už zjistili i majitele, ten však dosud nepodal vysvětlení. Prověřování případu je na samém počátku, proto policisté hledají i svědky případného týrání zvířete. Břeclavští strážníci řešili v uplynulých dnech několik případů týkajících se lidí bez domova. Dvěma opilým a zraněným přivolali záchranku, třetího dokonce museli pomoct převést a čtvrtého dopravit zpět do nemocnice, když své propuštění zapil láhví vodky z nedaleké prodejny. Jeho oslava skončila bezvědomím přímo na ulici. A ještě jednou zůstaneme v Břeclavi s vtipnou situací. Vodníkovi u tamního mostu v minulých dnech zmizela fajfka. Díky městským kamerám se podařilo najít pachatele. Kromě pokuty zaplatí i náklady na opravu. Tolik tedy zprávy z černé kroniky a do konce hodiny nás čekají ještě očekávané události.
1: Český rozhlas Brno.

0: Krátce před 18. hodinou je tu ještě stručný přehled důležitých a zajímavých událostí spojených se zítřejším dnem, s úterkem 19. května 2026. Zastupitelé města Brna budou zítra mimo jiné projednávat návrh závěrečného účtu za rok 2025. Očekávají opětovné protesty proti sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení. Jihomoravský kraj pořádá zítra v Brně první konferenci o paliativní péči v sociálních službách. Brněnský krajský soud zítra pokračuje v projednávání případu takzvaného jihlavského gengu. Žalobce 6 lidí a jednu firmu viní především z vydírání a podvodů. Boskovičtí radní představí zítra záměr využití objektu bývalé prodejny Mountfield v centru města. A ve Znojmě se zítra odpoledne koná veřejné představení architektonické studie na přestavbu bývalé pošty na Horním náměstí na novou knihovnu. Končí publicistický pořad Den v kraji Českého rozhlasu Brno. Užijte si poslech našich dalších pořadů. Po 18. hodině Morava krásná zem a písničky Na přání a po 19. hodině pořad Na pěknou notečku. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se s vámi pro tuto chvíli loučí a příjemný zbytek dnešního dne přeje Sandra Silná. Brzy naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co pod

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Centrem Znojma začne projíždět bezplatná autobusová linka. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Návštěvnost sobotní muzejní noci v Brně byla přes 640 tisíc lidí. A zítra bude polojasno, postupně oblačno s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Lidé ve Znojmě se nově dostanou zdarma autobusem z nádraží do historického centra. Vedení města tak chce podpořit tamní podniky, u kterých se nedá parkovat zdarma, což prý některé zákazníky odrazuje. Vozy budou jezdit ve všední dny od rána do 17 hodin a v sobotu dopoledne v půlhodinových intervalech. Takto by měly fungovat od konce května, pokračuje nezávislý místostarosta Jakub Malačka.
3: Bude to zkušební provoz, tady tahleta linka nebude vlastně součástí integrovaného dopravního systému a pokud bychom naznali zpětnou vazbu, ať už od cestujících nebo podnikatelů, že by bylo potřeba nějak pohnout s těmi časy, tak díky tomu budeme schopni poměrně flexibilně ty časy upravit.
1: Provoz bezplatné autobusové linky vyjde město na zhruba 190 tisíc korun měsíčně. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Ten je teď prvním zástupcem náčelníka. Hlaváčovu nominaci schválila vláda. Definitivně ho ve funkci musí potvrdit prezident. Miroslav Hlaváč by měl ve funkci vystřídat Karla Řehku. Ten na své pozici skončí v létě. Náčelník generálního štábu je zodpovědný za připravenost a rozvoj ozbrojených sil. Je hlavním vojenským poradcem ministra obrany a vlády. Brněnská muzejní noc přilákala v sobotu přes 640 tisíc návštěvníků. Akce zvala k návštěvě 52 kulturních a historických míst v Brně a okolí. Otevřené byly mezi 16:00 odpolední a půlnocí. Nejvíce lidí, zhruba 8,5 tisíce, dorazilo do poboček Moravského zemského muzea, které pořádalo prohlídky například v Paláci Šlechtičen nebo pavilonu Antropos v Pisárkách. Uplynulý 22. ročník muzejní noci hodnotí Eva Karlačková z Moravské galerie v Brně, která akci koordinuje.
4: Zajímavostí letošní muzejní noci je snad nejvíc ze všeho počasí, protože vyšlo opravdu příšerné, byla zima, místy i pršelo, ale na druhou stranu lidé si mohli vyzkoušet v Mendelově muzeu s Gregorem měření srážek, tak alespoň tedy měli co měřit.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno. Dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Odpoledne pak bude oblačnost tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřkou. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Vítr by měl foukat slabý proměnlivý a biozátěž zůstane mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří od Holubic kolony. Na stém 97. kilometru zůstává porouchaná dodávka a na stém 82. došlo k nehodě ve směru na Prahu, blokuje jeden pruh. Nehoda je hlášena i v Brně na Kníničské ulici. Šťastnou cestu přeje ze studia Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Stejně jako v poledne, tak i tuto večerní část Moravy krásné země zahájila mistříňanka. Ovšem nyní vás pozvala k poslechu mutěnskou polkou Blahoslava Smišovského a Stanislava Pěnčíka. Příjemné chvíle při dalších pěkných písničkách vám přeje Jiřina Ostrá. No a hned začneme písničkami ze srdce. Dnes budou opět tři. Pro paní Rutu Makarovou to bude známá Karla Waldaufa Až nás cesty svedou, Martina Janouška potěším tangem Valtice krásné, no a Marek Verbík z Lanžhota si přál valčík v rodném kraju. No a tento valčík jsme, přátelé, naposledy hráli 8. října 2013. No a během pořadu si i vzpomeneme na skladatele Jaroslava Winklárka, který se narodil 18. května 1938 a jeho písničky často zní i v Moravě krásné zemi. Dnes bude píseň Večer v podání Svárovanky, kterou Jaroslav Winklárek řídil. Tak něco málo jsem prozradila, další písničky pak, jak je ostatně zvykem, představím během Moravy krásné země. Připomínám, že v kalendáři jsou jména v našem Nataša, ve slovenském Viola, nositelkám jmen blahopřeji. No a nyní už telefonní číslo 72646 520 a teď si poslechneme pěkné lidové.

0: Tak to byla Grácia. Ještě připomínám jednou telefonní číslo 726465200. No a mám tady první telefonát. Dovolala se paní Pavla Hromadová ze Žádovic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych chtěla dneska poslat pěknou písničku, i když jste ji uhráli v poledne, paní Zdence Maťákové z Brna. Dneska slaví své krásné narozeniny. Hodně štěstí, zdraví, lásky do dalších let jí přeje maminka, dcera Barunka, kamarádka Pavla ze Žadovic se svojí rodinou a malý Endík posílá moc pusinek přes nohý kamarád. A ve středu má narozeniny naše kolegyně paní Zlata Kuhřilová z Kostelce, oslaví své krásné 60. narozeniny. V sobotu jdeme na oslavu, tak už se moc těšíme. Takže hodně štěstí, zdraví a lásky přeji kolegyně z práce Jiřínka, Liduška a Pavla. Vám moc krát děkuji a někdy zase naschledanou.
0: No nemáte za co, paní Pavlo, já si dobře vzpomínám, jak v poledne jsme předávali přání Zdence Maťákové, no tak to je krásné, i večer bude pro ní hudební dárek, to se určitě cení. No a přeji vám pěknou oslavu, ať ta Zlatka to tam všechno připraví pro vás a vy uděláte nějakou pěknou, milou společnost, na kterou budou určitě vzpomínat oslavenkyně a všichni ostatní. Tak jo, paní Pavlo, hezký večer vám přeji. Naschledanou.
1: Vám taky. Naschledanou a děkuji.
0: Není zač, naschledanou. No a v těchto dnech slaví své narozeniny paní Květoslava Krmíčková a pan Rostislav Krmíček z Přítluk. Hodně zdraví a spokojenosti přeje za veškeré příbuzenstvo sestra Liba. No a připraveni jsou už Vacenoviáci.

0: Český rozhlas Brno.
1: Ano, Český rozhlas Brno a také Zlín vás ve poslechu Moravy krásné země dnes se mnou s Jiřinou Ostrou. No, Vacenováci dohráli směs pěkných písniček a teď budeme, přátelé, vzpomínat. Jistě vám jméno Jaroslav Vinklárek něco říká vám, milovníkům dechovky. No, je to nejenom skladatel, ale také textař. On psal samozřejmě pěkné melodie, otextovali je různě. Textaři třeba Vladimír Salčák, Stanislav Pěnčík, Věra Urbánková, Marie Kolomazníková. No ale některé otextoval, jak sám Jaroslav Vinklárek řekl, k některým melodiím si někdy píši texty sám. Rád upravuji lidové písničky pro dechovou hudbu. Jak určitě víte, tak Jaroslav Vinklárek vedl, dělal kapelníka Veselanům a potom dlouhá léta také dechové hudbě Svárovance, která nám za maličkou chvilku zahraje. Takže skladatel Jaroslav Vinklárek byl také pedagog, umělecký vedoucí právě zmíněné Svárovanky. A my si teď poslechneme jako vzpomínku na tohoto hudebního skladatele, který se narodil 18. května 1930.

To byla vzpomínka na skladatele, textaře, pedagoga Jaroslava Vinklárka. S tímto, mohu říct, úžasným člověkem, který se věnoval nejenom dechové hudbě, ale také třeba Dixieland nebyl jeho velmi oblíbený, tak s ním jsme se rozloučili 31. března 2021. Tuto písničku zahrála svárovanka ze Strážnice, kterou řídil právě Jaroslav Vinklárek. No a za chviličku už by měla zpozornět paní Ruta Makarová. Pro ní bude písnička Až nás cesty svedou. No ale předtím ještě přání. No a toto přání patří paní Jarmile Coufalíkové z Brna z Přízřenic, která dnes v plné svěžesti slaví 86. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody do dalších let. Za celou rodinu přeje syn Jaromír. 5 vnoučat a 7 pravnoučat posílá velikou pusu. No a teď už slíbená první písnička ze srdce. Jak už jsem říkala, patří paní Rutě Makarové, kterou zdravím, přeji krásný večer. Paní Rudo, Ruto, písničku vám posílá paní Hálová a je to známá písnička Karla Waldaufa Až nás cesty svedou.

0: Český rozhlas Brno.
1: Ano, tak Český rozhlas Brno, Morava krásná zem. Samozřejmě před maličkou chvilkou jsme si vyslechli, jak už jsem říkala, první písničku Ze srdce, byla pro paní Rutu Makarovou. Písničku ji posílá paní Hálová, tak já doufám, že paní Ruta poslouchala a že byla spokojena, jak pro ní hrála dnes krajanka, ale určitě se tato písnička líbila i dalším milým posluchačům, kteří si naladili Moravu krásnou zem. No a za maličkou chvilku zazní ta druhá písnička Ze srdce a to už by měl pozornět Martin Janoušek. A já vím, že poslouchám. Martin Janoušek totiž napsal: Dobrý den, milá paní Jiřinko, děkuji za srdcovku, budu poslouchat. Děkuji a krásný den z cesty. No a je tady fotografie přímo z auta, takže Martine, já přeji šťastnou cestu a písnička za maličkou chvilku bude pro vás a bude to vlastně tango, takže můžete ubrat plynu trošku a pomaličku polehoučku po té cestě, tak jakoby, no tancovat to radši nebudu říkat, budete rovně pěkně jet a budete poslouchat tu vaši oblíbenou. No ale přání a písnička k narozeninám i pro pana Antonína Rígla z Jaroměřic nad Rokytnou. Do kalendáře hledíme a tvoje narozeninové datum tam vidíme. Naše přání je jen jedna věta, štěstí, zdraví, dlouhá léta a radost vnoučat. Josef a Jiřina blahopřejí. Tak a teď už ještě jednou šťastnou cestu. Dobrý večer Martinovi Janouškovi a teď už to slíbené tango Valtice krásné.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: No a teď už opět Morava krásná zem. Číslo do studia 726465200. No a před maličkou chvilkou dozněla druhá písnička Ze srdce a ta byla pro pana Martina Janouška, Valtice krásné tango Ludvíka Dvořáčka podání Lanžhočanky. Takže Martin poslouchá, to vím, protože mě dokonce poslal fotografii z cesty, jede autem, tak Martine, doufám, že jste na mé neuvážené doporučení skutečně po té silnici netancoval, že jste se naopak soustředil na tu jízdu. No a já vám přeji krásný večer a šťastný návrat. Nevím, kam jedete, jestli domů nebo prostě do těch míst, kam máte namířeno. Tak Valtice krásné, to byla krásná písnička a za chviličku bude ta třetí písnička Ze srdce a ta bude, jak už jsem říkala v úvodu, pro Marka Verbíka, který mě před maličkou chvilkou volal, takže já vím, že Marek Verbík z Lanžhota poslouchá, nakonec on je nás skutečně věrným posluchačem je naším a jak já vždycky říkám, že mým poradcem, protože všechno ví, všechno znám a třeba teď ta písnička V rodném kraju, to už jsem říkala v úvodu, ta byla naposledy hrána 8. října 2013, což je takřka 13 roků nezazněla od nás z rádia, takže za maličkou chvilku si ji budeme moci poslechnout. A Marek Verbík mi ještě říkal, samozřejmě, že ví, na jakém CDčku to vyšlo, že to vyšlo na CDčku Mladá muzika Šardice, Dít za vychování. Všechno souhlasí. Takže Marku Verbíku, já vám děkuji za vaše tipy, doufám, že máte zase nějaký v záloze. No ale teď už dáme možnost, aby nám zahrála Mladá muzika Šardice.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak před chviličkou dohrála Mladá muzika Šardice písničku V rodném kraju Pavla Svobody a Václava Babuly a byla to ta třetí písnička Ze srdce, byla pro Marka Verbíka z Lanžhota, kterého ještě jednou zdravím a moc mu děkuji za ty jeho tipy, protože zrovna tato písnička naposledy u nás zazněla ve vysílání 8. října 2013, tak teď jsme si trochu osvěžili paměť. No ale paměť si osvěžíme vlastně i teď, když se dívám do kalendáře, protože vám připomenu, kdo všechno další slaví v tomto týdnu svátek. Takže dnes je pondělí, to už jsem říkala Nataša, ale vidím, že je tady ještě jméno Timea. V úterý 19. Ivo a Celestína. Ve středu blahopřejeme Zbiškům a Zbiškám. Dále ve čtvrtek Monikám a Monám. V pátek mají svátek Emilové a Rity. V sobotu pak Vladimír Vladimíra a v neděli, přátelé, v neděli 24. slaví Jana a Vanessa. Tak to byl náš kalendář a ještě si vezmu slovenský kalendář. Takže dnes je 18. bylo řečeno Viola, 19. Gertruda, 20. ve středu na Slovensku Bernard Bernardy, 21. ve čtvrtek pak Ziny, 22. v pátek na Slovensku blahopřejeme, mají v kalendáři svátek, tady je Juliana, Juliana a Julia, 23. v sobotu Želmíra, no a 24. v neděli blahopřejeme na Slovensku Elám, takže já blahopřeji už nyní všem těm milým nositelům a nositelkám, které jsem jmenovala, a samozřejmě bude pro ně i dárek hudební a budou to lidové.

0: Tak to byly Lidové, zpívali Daniela Magálová a Jana Turčinová. No a teď už dávám slovo paní Turečkové. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím ze Zádveřic. Chtěla bych popřát k dnešním narozeninám naší mamince, paní Vlastě Lošákové Zrakové, která dneska se dožívá pololetin, jsou to 75. Za celou naši rodinu bych jí chtěla popřát hlavně zdraví, elán, pohodu, ať ji stále baví chov domácího zvířectva a práce na zahrádce. A samozřejmě největší radost, ať jí přináší potěšení její 6 vnuků, kteří jí ať jí neustále zásobují jejími historkami z jejich života, ať s něma sdílí jejich úspěchy, ať je prostě s náma ráda. A to jí přeje její dcera Vlaďka, Jitka a syn Vlastík. No, a připojuje se k přání i sestra Marie.
0: No výborně, tak paní Turečka, já jsem moc ráda, že se paní Vlasta dočkala i toho rozhlasového vinčování, že to nakonec vyšlo tak, jak mělo, no a já jí přeji krásný život, třeba zrovna s těmi vnoučátky. Naschledanou.
1: Děkuji moc krát. Děkuji, naschledanou.
0: No a včera měla svátek paní Aneta Ješková z Cvikova. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeji rodiče, sestra Adriana, přítel, babička, strýc a rodiny Zapletalova a Uhrova. A ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Dnes má narozeniny paní Jaroslava Osíková z Rakvic. Tak milá paní Jaroslavo, samozřejmě my rozhlasáci vám blahopřejeme k narozeninám. Děkujeme, že nás posloucháte. Moc nás to těší. No a do let příštích vám přejeme hlavně, ať jste zdravá, šťastná, spokojená, aby vám život přinášel jenom to pěkné a starosti, aby vás obcházeli širokým obloukem. Takže ještě jednou vše nejlepší a živio, živio, živio. A ještě tady mám studiový mail, tak Jardo Wolfe, já se na to musím podívat, jak to skutečně je, ale teď už si poslechneme další písničku. No a Bečvu se písnička nese.

0: Český rozhlas Brno.
1: No tak Záhořané nám nebudou hrát do rána, to je jasné, za chviličku to bude Kotáranka, ale toto byla pěkná písnička Antonína Perničky. Mám tady pro vás ještě pozvánku, městská část Brno Černovice vás srdečně zve na festival piva a dobrého jídla. Koná se v sobotu 23. května od 11 do 18 hodin v parku Řehořova, no a vystoupí oblíbený zpěvák a muzikant Filip Zajner. Tak a teď už tedy slíbená Kotáranka.

Tak doufám, že jste si přátelé zaspívali tuto známou lidovou My jsme Valaši. No ale teď už je 18 hodin 56 minut, takže Morava krásná zem končí. Už slyšíte, jak hraje Malo Hanačka závěrečnou orchestrální skladbu. Je to uplakaná Antonína Žváčka. No a hned poté následují zprávy a na pěknou notečku. A budou to hudební radosti z celé republiky. Hudbu vybral a slovem provází Jaroslav Kneisel. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostráno a zítra vás už pozdraví Karel Hegner.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Moravské zemské muzeum v Brně uspělo v soutěži Gloria Musealis. Rodičovský příspěvek by měl od ledna stoupnout na 400 tisíc korun. Brněnský dopravní podnik kvůli výluce v centru města zavádí dočasnou linku tramvají a zítra bude polojasno, postupně oblačno s přeháňkami, teploty do 23 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Projekt Moravského zemského muzea v Brně Venuše 100 získal ocenění v národní soutěži muzeí Gloria Musealis. Obdržel druhé místo v kategorii muzejní počin roku. Slavnostní udílení cen se konalo dnes v konírně Nostického paláce v Praze.
2: Projekt Venuše 100 oslavoval sté výročí nalezení věstonické Venuše. Zájemci si mohli loni v létě originál sošky prohlédnout ze všech stran. Součástí projektu bylo i několik dalších výstav, zaměřených třeba na okolnosti jejího objevu. Zvláštní ocenění v kategorii muzejní publikace roku pak získala Galerie výtvarného umění v Hodoníně, a to za brožuru o díle architekta Antonína Blažka z Uherského Hradiště. Jakub Holer, Český rozhlas.
0: Rodičovský příspěvek by měl od příštího roku stoupnout o 50 tisíc, schválila to vláda. Nově by tak příspěvek měl být 400 tisíc, u dvojčat a vícerčat by to byl dvojnásobek. Změna se má týkat jen rodičů, kterým se děti narodí od ledna příštího roku. Zvýšení příspěvku má vláda v programovém prohlášení. Prosadit ho chce třeba kvůli klesající porodnosti. Přes náměstí Svobody v Brně ode dneška nejezdí tramvaje. Výluka potrvá nejpozději do konce června. Je to kvůli opravě dlažby v historickém centru města i výměně kolejí. Dělníci uprostřed trati zároveň zřídí výsuvné sloupky, které mají zabránit nelegálnímu vjezdu aut do pěší zóny. Jak to ovlivní provoz tramvají, popisuje mluvčí dopravního podniku města Brna Hana Tomaštíková.
3: Tramvajové linky 9, 10 a 12 pojedou obousměrně odklonné přes Schillingrovo náměstí anebo Malinovského náměstí. Linka číslo 4 bude v provozu pouze z náměstí Míru na náměstí Svobody a místo ní bude v provozu náhradní výluková linka číslo 14, která pojede z náměstí Míru do Obřan.
0: V Kunovicích na Uherskohradišťsku začali myslivci redukovat populaci nutrií. Radnice získala povolení k jejich odstřelu, protože přemnožení hlodavci poškozují hráze řeky Olšavy. To by do budoucna mohlo ohrozit protipovodňovou ochranu města. Hlodavci původem z Jižní Ameriky zároveň představují zdravotní riziko, protože přenáší infekční onemocnění nebo parazity. Lidé by je rozhodně neměli krmit.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku většinou polojasno nebo skoro jasno. Dopoledne se začne tvořit kupovitá oblačnost. Odpoledne bude oblačnost tvorbou lokálních přeháněk, případně i bouřkou. Večer budou srážky postupně ustávat, oblačnost jen částečně ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. Vítr by měl foukat slabý proměnlivý. Rozptylové podmínky ráno a večer mírně nepříznivé, přes den pak dobré a biozátěž bude také mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří od Holubic nesouvislé kolony. Na stém 82. kilometru pozor u nehody ve směru na Prahu blokuje jeden pruh. Opatrně projíždějte i místem nehody na Kníňské ulici v Brně a také na Havlíčkově ulici v Boskovicích. Klidné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Příjemný podvečer vám v úvodu dalšího vydání pořadu Na pěknu notečku přeje Jaroslav Kneisel. Dnes jsem si připravil opět hudební cestu napříč celou republikou. Pěkně svižně nám hudební půlhodinku už odstartovalo originální uskupení s názvem Duo Grash, tedy rozuměj houslista Lubomír Grafe a akordeonista Jaromír Žižka. Teď si dejme sadu gulaných, tedy melodii k jihovalašskému párovému točivému tanci. Hraje cymbálová muzika Valašsko. Chlapi, muzikanti si taky zaspívají, ale ještě předtím dva ženské hlasy patřící Zuzaně Pavlůskové za Svobodná Šulákové a Martě Santoviákové Gerlíkové. A potom už domažlická dudácká muzika a zpěvák Kamil Jindřich. Příjemný poslech.

To byla rozverná a možná i trochu poučná v podání domaždické dudácké muziky a zpěváka Kamila Jindřicha. Přátelé, v proudu dnešní notečky je čas na jednu píseň dle Františka Sušila od města Příbora. Zpívá Magdaléna Říčná za cimbálového doprovodu Jiřího Petru a s houslovou podporou Luďka Běťáka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Stále posloucháte pořad Na pěknu notečku. Rozhodl jsem se, že ve folklorně hudební pěkné notečce může být tu a tam i prostor pro poezii slova. Tedy dnes mi dovolte aspoň kousek z pera Oldřicha Mikuláška a jeho sbírky Prašivec. Na všechno pít lze, dobrý Bože, na čerstvý hrob i mrtvé lože, na divou žalost v srdci svém, na suché místo pod listem, na hvězdu, která třpit nám střásá, na ňadro z perleti a masa, na náš stín, na ten hrozící stín prý běda, až vás opustím, a na bolestné první lásky, na oblak, louku, na bělásky, na nach zakletý do růží a na nebesa v kaluži, na závrať zvěčná, na dvojici polibkem chvilku spíjející, že sama věčnost pocítí na to, že jsem tu já i ty. A po Oldřichu Mikuláškovi Luděk Běťák se svou kapelou.
2: Blaze temu, kdo nic nemá, nestará se, kde co schová. Večer lehne,

V dnešní pěkné notečce dospívá Luděk Byťák i Sbor muziky. A byly to písně spojené s osvětimanskou muzikou. Ovšem v našem brněnském studiu před časem nahrávali tercáš Jan Byťák, kontráž Robert Kulísek, basista Ondřej Mikulka a vše vedeno právě Luďkem Byťákem. Teď mám v playlistu dnešní notečky připraveny písně ze Ščudlova, tedy z jižního Valašska. Tak to je nahrála někdejší cymbálová muzika valašského souboru písní a tanců Kašava ze Zlína. Jde o generaci vedenou primáškou Kateřinou Dlabajovou a solově si s muzikou zaspíval cymbalista Albert Vioral.

Vážení a milí, dnešní pěkná notečka je téměř u konce. Závěrem mám připraven Befor, tedy rozuměj beskidský folklorní orchestr, který tvoří v Ostravě pod uměleckým vedením Zdeňka Tofla. Do půl osmé nás dovede takzvaný grůňský čardáš. Sólově se představí instrumentalisti cymbalista Lukáš Kolek, klarinetista Jiří Kašpar, kterého jsme slyšeli už hrát s cymbalovou muzikou Valašsko. Dále taky uslyšíme houslistu Václava Kolka a vše, tedy celý Befor pod primášským vedením Jana Šošoly. Děkuji vám za dnešní pozornost. Připomínám, že nejen tato, ale všechny pěkné notečky jsou vám k dispozici také ke zpětnému a klidně dokola opakovatelnému poslechu na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Budu se těšit zase příště a teď už se loučí s tradiční prosbou Buďme dobří od mikrofonu váš Jaroslav Kneisel.

0: Naším hostem v poradně pro zdraví bude ve středu 20. května fyzioterapeutka Soňa Chovancová. Zaměříme se na lymfatický a žilní systém dolních končetin, na cviky, které prospějí našim nohám, podpoří správný tok lymfy a také na vhodná opatření proti křečovým žilám. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: V rámci literárneho festivalu Slovenská jar, ktorý organizuje Český pen klub, vystúpi v Kolovratskom paláci na Pražskom ovocnom trhu básnik, prekladateľ a diplomat Ivan Richter. 21. mája predstaví svoju zbierku, ktorá sa volá Barbarský čas. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Vláda prodloužila regulaci cen benzínu a nafty. V České republice se zvyšuje počet mladistvých, kteří užívají drogy podobné konopí. Čeští hokejisté ve třetím souboji na mistrovství světa nastoupí dnes večer proti Švédům. A počasí v Česku zítra oblačno až polojasno, hlavně v oblasti Čech odpoledné místy s přeháňkami. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Cenové stropy u benzínu a nafty bude v České republice nově určovat vládní nařízení. Kabinet schválil, že opatření bude pokračovat minimálně do konce května. Dnes to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Způsob výpočtu maximálních cen paliv se podle ní měnit nebude. Podle Schillerové je pravděpodobné, že opatření pak bude pokračovat i v červnu.
3: V tuto chvíli je globální situace na trhu s pohonnými hmotami stále složitá, proto zatím není na místě uvažovat o konci opatření. To českým řidičům šetří prokazatelně peníze díky eliminaci extrémních marží.
2: Mladiství v České republice stále častěji užívají omamné látky podobné konopí. Potvrdili to pracovníci nízkoprahových center organizace Podané ruce v Blansku a ve Zlíně. Takzvané umělé kanabinoidy mohou být nebezpečnější než klasická marihuana, protože mají silnější a méně předvídatelné účinky. Podle zákona ale nespadají mezi zakázané návykové látky, takže k nim mají mladí lidé často snadný přístup, říká pracovnice centra Zuzana Guričová.
4: Ta dostupnost vlastně tím, že je to třeba v automatech, je daleko větší a není to ovlivněné. Ani věkem nemusí se vlastně tam překonat žádná překážka. Takže se dostávají docela k látkám, ke kterým by se úplně neměli dostávat.
2: Více než 20 muzeí, galerií nebo památníků se od června do září zapojí do středočeského kulturního léta. Po celém kraji nabídnou více než 65 hudebních nebo divadelních vystoupení. Středočeský kraj organizátory podpořil částkou téměř 4 miliony korun. Upřesní krajský radní pro oblast kultury Václav Švenda z TOP 09.
5: Na všechny cílové skupiny se snažíme myslet každý rok, takže máme tam nejenom třeba loutková představení v parku památníku Antonína Dvořáka, ale například na několika místech i dechovou hudbu Krajenka. Sport.
2: Čeští hokejisté dnes večer od 20 hodin a 20 minut nastoupí na světovém šampionátu proti Švédům. Češi zatím na mistrovství světa porazili Dánsko a poté v prodloužení podlehli Slovinsku. Ve 20 hodin a 20 minut začne ještě utkání Německo-Švýcarsko. Už odpoledne na šampionátu Finsko porazilo Spojené státy 6-2 a Kanada Dánsko 5-1.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, ojedinělé mlhy pršet by nemělo, ranní minima většinou mezi 9 a 4 stupni. A zítra přes den, podobně jako dnes, oblačno až polojasno, zejména v Čechách, přechodně až zataženo, k tomu místy přeháňky, ojedinělé i bouřky. Maxima mezi 17 a 22 stupni, k tomu slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na hlavním tahu číslo 9 Mělník, Česká Lípa opatrně za medonosy. V zatáčkách mezi Bukovcem a Deštnou se brzdí v obou směrech. Provoz je tam omezený po nárazu motorkáře do stromu. Počítejte se zdržením. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Písně jako Lhůta záruční či Holomráz proslavili kapelu Slza. Na české hudební scéně září už 12 let. Její frontman Petr Lexa je v Alex a host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Alex a host. host.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host. A tím hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Nicméně zpěvák už 12-13 let, ale vypadalo to původně na herectví.
1: Vypadalo. No takhle, rodiče nevěděli, co se mnou. Věděli, že to bude asi něco jako uměleckýho. Já jsem maloval. Možná jsem i trošku zpíval, tak jako spíš jsem tak skřehotal něco. A dělal jsem různý takový jako divadýlka doma, takže oni nějak jako usoudili z toho, že by herectví byla správná volba, tak mě dali do dramaťáku. Třeba v 6 letech už. A to bylo jediné, co zabralo. Sporty nezabrali, to vůbec. Tam jsem se nevybil ani náhodou, když jsem přeběhl 20krát hřiště fotbalový, tak to nepomohlo, ale dramaťák tehdy zabral na hyperaktivní dítě. Tak jsem skončil v divadle a tam jsem nějak jako rost vlastně až do, asi možná do mých 18, kdy jsem měl poslední představení. Tak jsem vlastně vyrůstal v divadle a možná i skrz to divadlo jsem se dostal k tomu zpěvu, tak nějak jako oklikou, ale od jakživa jsem myslel, že budu jenom hrát, no. Nebo točit.
0: A po celou tu dobu jste z toho uměleckého směru neodešel? Nebyla tam třeba nějak lékař?
1: Vůbec.
0: Veterinář, já nevím, jiné profese?
1: Jazyky. To jako není úplně tak vzdálený od toho uměleckého, ale jazyky, já jsem studoval jazyky na Gimplu, já jsem dělal španělský Gimpl, takže já ani nemám českou maturitu, já mám španělskou, mám bachillerát, tady je Španěl, takže já mám španělskou maturitu, dělal jsem angličtinu, pak jsem s tím šel i na vejšku, kterou jsem kvůli kapele právě přerušil a už to bude hodně let, ale od té doby si říkám, že si to někdy dodělám. Pochybuju o tom silně, nebo začínám o tom čím dál víc pochybovat, ale dodělal jsem 2 roky. Na filozofické fakultě jazyky, takže jsem měl takový zadní vrátka, že možná to bude angličtina, španělština, čím se budu živit. Nějak, nevím, jestli překladatel nebo jakkoliv, ale naštěstí to dopadlo s tou hudbou. No.
0: Když ještě zůstaneme, ale přeci jenom u toho herectví, tak je pravdou, že jste byl nebo měl roli i na scéně divadla v Českém Krumlově s otáčivým hledištěm?
1: Ano, ano. Já jsem právě v těch 6 letech začal dělat divadlo, dramaťák. A tam tehdy, když jsem tam chodil třeba 2 roky, tak tam přišel nějaký režisér z Jihočeského divadla, hledal pro nějakou roli do Jihočeského divadla v Českých Budějovicích nějakého malého kluka. A tehdy hledal roli, to byla nějaká hra Husák útočí, jako Gustav Husák, to byla komunistická hra taková, který jsem vůbec nemohl rozumět, mě bylo fakt 7-8. A hledali, to byla taková jako komedie černá, a hledali tam postavu chodícího psa a měli kostým a potřebovali do toho hrát dítě, protože dospělý by se do toho nevešel. A pamatuju, že tam přišel režisér a říká, ať všem těm dětem ať udělají psa. A všichni jako chodili po 4 a štikali a já jsem jediný udělal buldoka, který stojí na 2 a chodí tam jako takový sekuriťák. To se režisérovi strašně líbilo, tak mě obsadil tehdy jako psa mluvícího v kostýmu. No a vlastně potom jako díky tím, že jsem se tam tak nějak jako zaběhnul v tom divadle, tak mě pak obsazovali dál a dál. A až jsem se jako skrz to dostal do toho Krumlova, kde jsem hrál ve všech možných inscenacích Čenohrách, co tam byly. Hrál jsem malýho D'Artagnana ve 3 mušketýrech, než Vidost. Hrál jsem v Jindřichovi, nebo já už nevím, co to bylo za hry, ale asi 5-6 her, takhle jako každý léto jsem to měl jako brigádu, až do mých 18. A no bylo to krásný.
0: A kdy do toho přišel ten zpěv, protože vy jste i jedním z finalistů soutěže Hlas Československa a dvojnásobným účastníkem soutěže Česko hledá Československá superstar, tak.
1: Asi no.
0: Kdy se zrodil ten nápad, ta touha nebýt tedy hercem, ale být zpěvákem, nebo jste to chtěl zkombinovat?
1: Já ani, jako takhle, já vlastně nevím, jestli jsem nad tím vůbec nikdy přemýšlel, že bych zpíval, ale když mi bylo 16, tak jsem se zamiloval do nějaký holky, která hrála na kytaru a zbožňovala zpěváky. Tak já jsem prostě si řekl, já ji musím dostat na zpěv, já ji musím dostat na to, že budu zpívat. Takže jsem se naučil jí oblíbenou písničku, tady jsem za ní přijel na sídliště, kde bydlela, řekl jsem jí, přinesla kytaru a řekni, zahraj tu svoji oblíbenou. Tak začala hrát a já jsem do toho začal zpívat a ona mě pak dala košem, jo, ale jako aspoň díky tomu jsem zjistil, že mám rád zpěv a začal jsem zpívat a nějak jsem jako asi v tom našel takový zalíbení, že jsem si řekl, že prostě, že něco jako dokážu v tom zpěvu, takže jsem pak zkoušel logicky přes ty soutěže, protože je to taková jako nejsnažší v uvozovkách cesta, když to dobře dopadne, což jako pro většinu i těch finalistů, jak jsou to jednotky, pro který to nějak jako dopadlo dobře a který se udrželi doteďka, ale byl jsem superstar, tam jsem se nedostal asi možná ani přes 2. kolo. s těma lidma, který tam byli tehdy v porotě, jsme vlastně teď kamarádi a kolegové, což je vtipný, jakože z té hudební branže. A v Hlasu Československa tam jsem ani nebyl finalista, podle mě jsem byl v top 24.
0: No, tak no. Uděláme střih a zamíříme rovnou ke kapele Slza, protože ta úspěšná je na rozdíl od těchto začátku. Za malou chvíli budeme pokračovat v povídání dál. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: na čase být.
1: Společnost vám dělá Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Petr Lexa z kapely Slza, která existuje 13 let, ale hraje 12 let a zakládali jste ji před 13 lety. Čí to byl nápad?
2: Kolegy Lukáše, kytaristy, ten hledal zpěváka a pro svůj jako měl vymyšlený projekt nebo chtěl založit kapelu. A vím, že dlouho hledal, nevím, jak dlouho předtím, protože když našel mě, tak jsme si v podstatě týden na to plácli, takže nevím, jaký byl ten proces předtím, ale já jsem tehdy točil covery zahraničních písniček na YouTube a jsem měl svůj YouTubeový kanál, tam jsem se snažil něco tvořit a jeho nějak zaujal jeden z těch coverů. Tehdy jsem zpíval písničku Say Something, pamatuju, od kapely Great Big World s Christinou Aguilerou, takový duet. Tak toho bavilo, ozval se mi, tehdy na Facebooku mi napsal zprávu. Spojili jsme se a týden na to jsme se potkali, plácli jsme se na to a to bylo právě v březnu 2013.
1: Takže jak jste sám zpíval duet? S někým jste zpíval duet?
2: No, oni to původně totiž naspívali, mám pocit, sami a pak přizvali Aguileru a vydali jako druhou verzi, takže jsem zpíval tu původní.
1: Rozumím, no. Takže takhle vás objevil a název Slza v sobě vlastně nese tak jako pozitivní i negativní, nebo především jako negativní, ale i pozitivní, můžeme se smát a brčet smíchy, tak jak vznikal ten název Slza?
2: No právě protože i přesto, že to je jako negativní, nebo člověka první napadne to negativní, tak mě právě napadne víc to pozitivní. Já jsem třeba dneska ráno brečel smíchy. A včera taky. Takže jako a naposledy jsem brečel smutkem, to je dlouho, to je třeba týden. taky jako zapláču, ale častěji zbrečím smíchy, takže nás jsme chtěli upozornit na to, že ta slza není jenom o tom smutku a že jsou to lidi jako já, kteří brečí častěji smíchy a je to právě hezký, že v tom jsou ty různý emoce, že to zahrnuje prostě všechno, co veškeré emoce, co člověk prožívá a i to je v těch písničkách, že nejsou jenom smutný. I když si člověk poslechne tu první desku, tak má pocit, že jsem musel protrpět nejhorší rozchody mýho života nebo světa, co vůbec jdou, protože to je všechno jako píseň po písni o rozchodu nebo o nějakých hádkách. Takže ta je jako hodně smutná, ale teď už se snažím psát veselejc, aby jsme dostali taky toho názvu.
1: No, ale čerpáte inspiraci z vašeho osobního života, z vašich rozchodů?
2: No ano, nebo takhle, ty první dvě desky jsem nepsal texty já, psal Xindl Inks, Ondra Ládek, ale vždycky, my jsme vždycky jako udělali písničku a já jsem to jako naspíval pracovně nějak anglickou, svehlsky, takovou pseudoangličtinou a přemýšlel jsem, o čem by to mohlo být a to jsem potom Ondrovi jako převyprávil nějaký příběh a on podle toho napsal ten text. Takhle fungovaly první dvě desky, od třetí desky už jsem ty texty psal já, nebo jsem se na tom podílel. Právě, že u té první desky to zrovna bylo v období, kdy jsem měl první nějaký tříletý vztah, tehdy jako první delší vztah. Špatný rozchod, takový neúplně hezký, takže se to tam docela promítlo. Takže to bylo vždycky, napsali jsme písničku, nebo dodělala se písnička a volal jsem Ondrovi a on, o čem chceš, aby to bylo? A já, no já v tom zase vidím ten můj rozchod a tak třeba bychom to mohli jako pojmout zase z jiného úhlu a tak to bylo vždycky jako že já jsem nebyl schopný jako v sobě najít nic jiného, že jsem byl takový raněný. Když si to člověk dneska poslechne tu desku, tak to tom jako docela cítí. A no pak myslím, že s každou deskou to začalo být pozitivnější a pozitivnější.
1: A pomohlo vám to, když jste pak o tom zpíval?
2: Asi jo, ale teď zpětně mi to moc nepomáhá, protože si na to vždycky vzpomenu. Já jsem jako hodně, myslím si, že empatický až moc. Že se vcítím i sám do sebe, do mýho 23-letýho já, nebo kolik mi bylo tehdy. A je mi zpátky smutno stejně, jako mi bylo tehdy, když si to pustím. A když si to uvědomu na těch koncertech, když to zpíváme vždycky, tak záleží zrovna, v jakým jsem byl spoložení. A často se na to tak jako nacítím, když si říkám, ježiš, to je jako, že mi je z toho prostě smutno, ale...
1: Vy se trýzníte, sám
2: snažím
1: sebe.
2: Snažím se v tom hledat jiný věci, ono to je hezký na těch textech, že člověk, když si to poslechne, to třeba píseň na srdci, tak já to říkám vždycky na koncertech, já pokaždý, co ji zpívám, tak v ní vidím úplně něco jiného. Když taky bylo jako o nějakém rozchodu nebo v nějaký jako nesouhře ve vztahu, tak nikdy v tom vidím i něco jako pozitivního, takže záleží jako zrovna, jak se probudím nebo co prožívám.
1: Petr Lexa je naším hostem.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host přijal zpěvák kapely Slza Petr Lexa. Vy jste vlastně hned ten první rok, kdy vyšla vaše první deska, prorazili s písní Lhůta záruční. To se ne úplně každému povede, že nemusí tak dlouho čekat na to, až prorazí. Někdy se stane, že i vůbec neprorazí. Tak dalo se to čekat? Líbila se ta píseň vám, vašemu okolí?
1: No, ani moc lidí neslyšelo. My tím, že jsme se poznali v tom březnu 2013 a ta leta vyšla v říjnu 2014, takže rok a půl potom, a my jsme ten rok a půl na tom pracovali, udělali jsme asi dvě nebo tři písničky, až na tu třetí nebo druhou, což byla Celibát, tak tehdy až jako vydavatelství Universal Music, se kterýma jsme podepisovali smlouvu, tak dali zelenou, že do toho chtějí s náma jít, takže to nebylo vůbec jistý. My jsme na tom pracovali s tím, že člověk do poslední chvíli nevěděl, jestli to klapne. Ta lhůta, jako jsme cítili, že je dobrá, ale člověk nevěděl, jako slyšela to rodina moje, Lukáše, ale skoro žádní kamarádi, nikde jsme to jako nějak nezdíleli, nikde jsme se o tom nikým nebavili, všechno jsme si to takhle jako škudlili pro sebe, pracovali jsme na tom a prostě jsme čekali, co se stane, až to vypustíme. No a stalo se to nejlepší, takže to zarezonovalo, což je skvělý. Ono i možná pomohlo trošku to, že já jsem tehdy točil na YouTube hodně, jsem jako tam měl svůj kanál. No, dělal jsem takový komediální skeče jako v nějaký roli. A už jsem tehdy jako začal nabírat, tehdy to ještě nebylo tak velký, ale už to bylo ve stádiu, kdy jsem nabíral docela dost těch sledujících, a zrovna to mělo ten velký nárůst v té době, že zrovna se to jako trfilo, což byla úplná náhoda, protože já vlastně, my když jsme se potkali 2013, tak ten Hogi ještě neexistoval. Já během toho

0: co my jsme dělali na slze. Než se to vůbec vypustilo, tak já jsem nějak jako dostal nápad, že založím ten YouTube a nějak jsem na tom pracoval a vůbec jsem nevěděl, jestli to jako někoho bude zajímat nebo ne. Jak jsem jako souběžně s tím, jsem si tady tím jako plnil ty svoje herecký sny, že jsem prostě hrál tu roli na tom YouTube a zpíval jsem si slzu. A ono se tak jako nějak jako souběžně se to tak podpořilo, vydali jsme Lhutu záruční a už v té době jsem nabíral ty sledující tam a tak to tak jako nějak, myslím, že to úplně ve správný moment se to potkalo a možná to byl jako to byl důvod, proč to tak zarezonovalo, ale hlavně si myslím, že ta písnička prostě tím textem nějak jako lidi se s ní stotožnili, i to bylo něco novýho, bylo to jako takový popovější i co se týče té produkce, jako fakt takový ten jako současný pop tehdy, že to bylo něco novýho, takže si myslím, že se tam potkalo víc faktorů, ale kdyby se to nestalo, tak Bůh ví, kde ta slza dneska je, no.
1: No a co to udělalo s vámi, myslím, jako s kapelou? Zatočila se vám hlava, nebo řekli jste tak, a teď jak to využít, jak vydržet, jak prostě zůstat nohama na zemi?
0: Tak naštěstí, ono se to nezdá, jak, když se člověk podívá na ty fotky, jak já jsem vypadal v té době, nebo jak vypadám teď, tak jako nikoho nenapadne, že mi je, kolik mi je, ale já už jsem měl věk docela na to, že už jsem nějak byl, už jsem toho docela prožil, už jsem nebyl takový ten jako teenager nějaký, který by najednou se dostal k nějaký slávě v úvozovkách a teď by se úplně utrhnul a to, takže a Lukáš ten je ještě starší než já, takže my jsme už měli docela odžito, už jsme i zažili takový ty pády, kdy prostě člověk jako o něco bojoval nebo něco se snažil a nevyšlo to. Lukáš taky prošel garážový kapely, já jsem prošel poroty v soutěžích, kde mi řekli, že prostě se mám na ten zpěv vykašlat. A člověka by to mohlo jako položit a naučilo mě to si vážit toho, když se něco takhle povede. Takže my jsme byli, myslím, že díky tomu je docela dost nohama na zemi, že to nebylo fakt jako z ničeho nic, že člověk si udělá písničku, za 14 dní vydá, nejenom je to boom a je obrovsky slavný a nezvládne to a prostě ho to semele. Takže to nám pomohlo a věděli jsme, že prostě musíme koncertovat, musíme do toho dávat všechno a musíme prostě psát a psát další věci a vydávat a udržet se. Nesmí člověk jako se nechat unést jako tím úspěchem té jedné písně a vydržet.
1: Přišli další, třeba Holomráz, k té písni se také určitě dostaneme. Naším hostem je Petr Lexa.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s Petrem Lexou, zpěvákem kapely Slza. Vy jste zmiňoval to, že když jste byl v těch soutěžích, třeba Československá superstar, tak jste neuspěl, ale dnes vlastně s těmi porotci jste kamarád. Poznáte se, mluvíte spolu. Tak nerýpete někdy do nich trochu? Vy jste mě tenkrát a podívejte se, jo, kde jsem dneska.
1: Ne, tak napadlo mě to samozřejmě. A tak to není možné, že kamarád, že se jako potkáváme, ale tak znám se s nima, člověk se s nima potká v backstage na těch festivalech nebo různě na akcích. Takže to není vyložené, že kamarádi, ale tak víme o sobě, tak přece jenom jsme v malém rybníčku českým, tak tady se tak každý nějak jako zná. A nikdy mě to nenapadlo, tak občas možná jsem si tak udělal srandu mezi třeba mýma kamarádama, že řekl jsem, no tamhle jsem potkal toho a ten se mi řekl, že se mám vykašlat na ten zpěv a teď spolu hrajem na festiáku a já hraju po něm třeba, jakože headliner.
0: Ano, o tom mluvím, tak jestli náhodou jste to někdy
1: neudělal. Abych si to nedoval, tak samozřejmě mám respekt k těm lidem a obrovský, to bych se nedoval, ale tak jako občas jako vtípek mezi kamarádama jsem něco takového prohlásil asi.
0: Pojďme k vaší asi nejúspěšnější písni, 171 milionů shlédnutí, píseň Katarze, která vznikla v souvislosti se seriálem Přístav. Pro ten seriál?
1: Úplně ne, tak my jsme ji měli hotovou v podstatě a tehdy přišla nabídka od seriálu Přístav udělat pro ně znělku a zároveň s tím přišla nabídka, jestli bych se tam nechtěl zahrát, protože chtěli tím podpořit ty moje jako ambice dřívější, že budu herec. A my jsme měli zrovna v šuplíku Katarzy, která zněla, melodicky zněla stejně, ale text byl trošku jiný. A my jsme řekli, že by se vlastně proto mohla hodit, takže se jenom upravil trošku text, že se tam dodalo něco s tím přístavem přímo, teď nevím, jak to tam je, ale v textu tam je něco s přístavem a s vodou. Tak se to maličko poupravilo, vydal se to jako znělka a já jsem si tam zahrál, takže takhle nějak jako vzájemně se to podpořilo.
0: Ano, vy jste si v tom seriálu i zahrál, byť takovou, řekněme, vedlejší roli, ale čekali jste takový úspěch té písně?
1: Nečekali a ona vlastně, ten úspěch nemá vůbec nic společného s tím seriálem, ani bohužel ani s tou písní jako takovou. Nebo pokud teda se bavíme o tom úspěchu, ty zlínutí, co jsou na YouTube.
0: Ano.
1: Tak oni nepramení úplně z Česka. Já nevím, jako, já to řeknu tak jako, aby to bylo přijatelný pro český rozhlas.
0: Já jsem to nepitvala teda, ale...
1: A já mám to docela zajímavý, ale já to řeknu tak jako okliku. No v podstatě jako jsou země někde v Ázii, kde měli zakázaný internet dlouhou dobu a nemohli se dostat na takový stránky, které třeba nejsou všem úplně přístupný a to, co jim bylo přístupný, byl YouTube. A my jsme tam prostě dlouhou dobu měli v náhledovce, tam v tom klipu je takový milostný trouhelník, jsou tam dvě ženy a jeden muž. A je tam takový trošku jako lesbický vztah nějaký, taková zápletka. A oni tam, ty dvě ženy, byly na té náhledovce. Takže lidi z jiných zemí se díky algoritmu YouTube proklikávali na to, takže my jsme museli po letech změnit tu náhledovku, protože už jsme to nechtěli, aby tam lidi chodili na tu písničku kvůli té náhledovce, aby čekali od toho něco jiného, než tam je, že jo. Protože samozřejmě ten klip normálně jako hezký písničce, emotivní, není tam vůbec nic jako sexuálního, ale bohužel to tak třeba mohlo působit. Takže tam začali skákat ty zlínutí, my jsme tehdy sami ani nevěděli, co se děje. A pak jsme to díky nějakým těm analytikám zjistili, odkud jako ty přichází to sledovanost, takže jsme tam dali jinou náhledovku. Teď jsme tam, myslím, že my dva s Lukášem.
0: A už tak to tak nepřibývá.
1: Už tam neklikají na nás dva.
0: Tak díky za upřesnění a odtajnění toho úspěchu. Naším hostem je zpěvák kapely Slza Petr Lexa.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Čí

0: Petr Lexa z kapely Slza je naším hostem. Aspoň to tak pro kapely bývá, že leden, únor jsou takové klidnější měsíce a pak se to rozjede, festivaly, koncerty a tak, takže je to, čeká vás teďka hodně práce?
1: Čeká, to je vlastně hezký tomu říct práce. Když no, si člověk uvědomí, co ho čeká krásného, krásný léto.
0: Já tak je to lepší než ty měsíce předtím.
1: Je, ale taky tam je práce, ale zase jiná. My třeba ten leden, únor, březen, tak to je o tom, že my jsme zavřený ve studiu, většinou skládáme písničky. Teď zrovna za pár dní bude vycházet nová, na který jsme od začátku roku dělali. Ale už se těšíme, až vysvětne to sluníčko, až se otevřou brány těch festivalů, my budeme moc vyrazit na cestu a být zase kočovní muzikanti, který to, jako já to miluju. A vlastně, až mám z toho vždycky takový tíky přes tu zimu a potřebuju už, ať už je to léto, ať můžu jezdit. Takže, teď to startuje ta sezóna, vlastně až do října koncertujeme.
0: Tak koncertujete a vy jste říkal, že se těšíte, až vyrazíte na tu trasu svoji, na ty cesty. A také velmi blízkou zastávku budete mít, budete na Letenské pláni.
1: To je za chvilku, no.
0: Na Sparta Festu. Budete tam vlastně hosty nebo zajistíte tam koncert? Nebo ano. Jenom několik písniček, jak to bude?
1: Normálně koncert. Je to koncert jako každý jiný. Prostě festivalový vystoupení, hodinový.
0: A vy jste Spartan?
1: Ano, samozřejmě, že jsem Sparťan. Já miluju sport, ale nejsem úplně takový ten, co by to sledoval. Jako, že bych si otevřel ten lahváč, lehl si do toho a sledoval ten fotbal, nebo hokej, ať už za Spartu, nebo ne, tak to úplně nejsem. Já radši si vezmu do ruky tu hokejku, nebo vezmu ten míč a jdu si zakopat. V mém případě spíš teda kolo, nebo takovýhle jako sporty, ale... Mám rád sport a tenhle festival vím, že je spojený, jako, že oni se snažili vlastně propojit sport s hudbou a zábavou, což pro mě je skvělý, protože já sport dělám, mám to rád a snažím se to i propagovat, že to je dobrá věc. Takže tady to mě na tom jako baví.
0: Tak Sparta Fest 23. května na Letenské pláni. Budete tedy jenom hrát a zpívat, nebo si tam i nějaký ten sport vyzkoušíte? Nebo na to bude prostor?
1: Když bude čas, tak proč ne? Uvidím, co nás tam čeká. Já vlastně nevím, co nás čeká.
0: Je to první ročník.
1: Je to první ročník, takže tím spíš nevím, co nás čeká, ale my tam určitě jdeme jako odehrát co nejlepší možný koncert, co zvládneme. Teď jsme vlastně se pár dní zpátky vrátili ze soustředění s kapelou, kdy jsme překopávali zase playlist na letošek a vymysleli jsme úplně nový jako intro a některé písničky jsme přidali, nějaký nový, který třeba vlastně jako ještě nezazněli nikde. Některý starý jsme naopak jako tak trošku překopali do takových jako nových, do kinovýho kabátku, že my se strašně těšíme, až to budeme hrát, takže vlastně ten Sparta Fest bude jeden z prvních koncertů, kde to letos hrajem, tenhle ten playlist, tak jak jsme ho postavili a už jsem strašně zvědavý, jak na to lidi budou reagovat.
0: Ale písně, jako o kterých jsme mluvili, Lhůta záruční, Katarze, Holomráz, Celiba, to jsou písně, které musí zaznít a zazní i na Sparta Festu.
1: 100%. My vždycky, když takhle se potkáme před tou sezónou, dáme si před sebe ten playlist a teď koukáme na ty písničky a říkáme, no tak co upravíme? A teď člověk kouká a říká, to nejde, tohle nemůžem vyhodit, to je hit, to nemůžem, to je na správném místě. Pak člověk zjistí, že vlastně to moc jako nejde, ale... Stejně jsme to letos nějak zvládli, ale samozřejmě tyhle ty věci, tyhle ty známý hity, ty musí zůstat tam, kde jsou v tom playlistu, protože to je už jako rokama ověřený, že to tam funguje a ty vždycky zazní. Takže bohužel jedině musíme ožilit ty nový, který bych třeba rád hrál, ale tyhle ty starší hity musí zaznít.
0: Jo, autoři hitů to mají i těžké občas. Petr Lexa je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu pořadu Alex a host a tím dnešním hostem je Petr Lexa z kapely Slza. My jsme mluvili o vaší účasti na Spartafestu 23. května, ale na jaké další koncerty vy osobně se třeba těšíte a kam?
1: No, bude jich spoustu, letos nás čeká krásná sezona. Teď jsme zrovna sem procházel kalendář a strašně se těším. Je tam toho hodně na Moravě, což je pro mě vždycky jako... Vlastně to je takový výlet. My prostě s těma klukama se potkáme, sedeme do toho auta a jedeme na ten koncert a už jako člověk ví, že prostě jede na tu Moravu, jak, to je vlastně za odměnu. Jako. A tam člověk vystoupí z toho auta už jako ještě než vůbec vypne ten motor, tak už někdo přiběhne stácem kořalky a domácí slivovice na přivítanou lidsky a je to milujem. Takže, a to je nejenom Morava, ono prostě já díky tomu, že koncertujem po celé republice, jsem poznal tolik jako míst, krásných jako měst českých, který bych normálně nepoznal, protože bych neměl důvod tam jet. Takže jako čeká nás toho hodně, na stránkách už jsou všechny koncerty, skupina Slza.cz, takže určitě se posluchači můžou kouknout, kam za náma přijet.
0: A je nějaká šance vlastně do těch míst, která vy potkáte a která se vám líbí, vrátit se jako na dovolenou? Je vůbec místo a čas na nějakou dovolenou během této sezóny? Do toho podzimu, no, do toho října?
1: Víkendy určitě ne. Ty vlastně od března, nebo teda březen ještě ne, duben květem přelom to začíná a do října jsou všechny víkendy plný. Tam hrajem, tam není šance, ale přes týden tam člověk jako najde třeba někde 3 dny v kuse, ale to není úplně tak na to jako vyrazit na nějakou dlouhou dovolenou, takže já občas jako stihnu třeba, že dám nějaký blízký moře, nějaká Itálie nebo něco, co se dá jako zvládnout na otočku. Ale jinak my jsme odkázaní k tomu jezdit za teplem přes zimu, což mi se teda už dlouho nepodařilo, ale dřív jsem tak jako se snažil jezdit prostě tam, kde je teplo, když tady je zima, tak tam jsem jezdil přes zimu, ale já to ani nepotřebuju vlastně tu dovolenou. Já to koncertování je tak krásný a je to takový privilegium, že můžeme dělat takovouhle práci a vlastně spát na těch hotelech, vlastně, jak kdyby člověk spal na dovolený. Chci odehrát ten koncert, vyspí, probudí se v nějakém cizím městě, tam si dá snídani, ještě když je krásně, že jo, tak pak si zase dá cestu zpátky domů a ví, že za pár dnů to bude absolvovat znovu. Takže jako ne, asi to není pro každýho, ale já to miluju a pro mě to je vlastně dovolená v podstatě.
0: Co vaše faninky? Už vás některá požádala o ruku? Dostáváte nějaké zajímavé nabídky?
1: Já myslím, že musím žádat já, ale...
0: No, dneska je to možný z obou stran. Bohužel se mi chce říct. To už jsem i viděl takovou žádost ze strany ženy.
1: Tak to bych asi neakceptoval. Já to bych musel pokleknout já, ale... Takže žádná žena předu nepoklekla. Ale tak jako dostával jsem kamínky do oken, ještě když jsem bydlel dřív v centru někde na očích a to se jako stávalo, i na autě jsem mýval vzkazy občas a teď bydlím odlehle a už se mi to dlouho nestalo, což jako já zase nějak se z toho nehroutím, že to nebylo nic, já nejsem Michael Jackson, abych jako nemohl nikam jít, takže samozřejmě to, ale bývalo tak. A teď vlastně shodou náhod mi po dlouhý době přišel dopis, teď jsem se na to vzpomněl, do schránky, což se nestalo hrozně dlouho. Samozřejmě, když člověk se podívá na jako Instagram, tak tam zprávy chodí, protože to je nejjednodušší napsat na Instagramu zprávu. Ale dopis mi přišel, nevím, jak je to možný, protože nikde není moje adresa, ale někdo z nějakého důvodu, asi vím, jak na to přišel, nechci tady dávat návod, ale dostal se k adrese a přišel mi dopis od nějaký slečny, napsaný fakt jako na mé rukou, což mě zarazilo příjemně. To, nevím, jak to adresu jako získala, ale to bylo hezký. To bylo hezký. To bylo tak, no, ty jsem tě říct vtipek, že bych z toho až pokleknul, ale až mě to dojalo, ale to se moc nestává, takže tohle ještě nevymřelo.
0: Zpětná adresa, kontakt je tam?
1: No, je na obálce odesílatel, takže když bych chtěl, tak... Ale nevím, to je vlastně taková ta, to je úplně takový to, jak ty starý časy, to říkám, jak kdyby byl nějaký jako starý, ale tak zažil jsem to, že když se, jako, že nebyly sociální sítě, tohle, to jsem ještě stihl.
0: Vy jste pamětník úplně.
1: No ne, tak jako ono se to nezdá, ale ono ta doba je tak strašně rychlá, že já jsem nezažil ani jako chytrý telefony, nebo telefony vůbec, jako že si pamatuju úplně svět bez telefonu, tak taky to bylo, když člověk jako napsal někomu dopis, on neviděl ani, jak vypadá, nemohl si ho někde progooglit a prošacovat všechny sociální sítě a prostě musel tomu důvěřovat a napsat ano, potkáme se tady a tady. Musel tomu důvěřovat, že ten člověk tam přijde na ten čas. Tak jako Nevím, mohl bych to zkusit odepsat. Co se stane?
0: Tak kam jsme se až dostali, Alex a host. Moc děkuju, že jste tu byl, Petr Lexa, ať se vám daří.
1: Taky děkuju, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: vím.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Rodičovský příspěvek by měl v České republice od ledna stoupnout na 400 tisíc korun. Na železnici v úseku Jablone v Podještědí Křižany začala nepřetržitá výluka a počasí zítra oblačno až polojasno, zejména v Čechách odpoledne místy s přeháňkami a maxima kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Rodičovský příspěvek by se v Česku od nového roku mohl zvýšit o 50 tisíc korun. Počítá s tím návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes odpoledne schválila vláda. Změna se má ale dotknout pouze těch rodin, kterým se děti narodí po 1. lednu 2027.
4: Návrh počítá se zvýšením na 400 tisíc korun rodinám s jedním dítětem. U dvojčat a vícerčat by se pak částka od nového roku zvýšila na 800 tisíc. Všem rodinám ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO příspěvek zvýšit nechce z rozpočtových důvodů.
5: Pro všechny by to stálo zhruba 7,3 miliardy korun.
4: Navyšování podporují třeba opoziční starostové. Místo jednorázového zvýšení ale navrhují valorizační mechanismus, říká poslankyně Pavla Pivoňka-Vaňková.
6: Nebudeme se muset bavit ani o tom, komu ten rodičovský příspěvek potom navýšení připadne. A bylo by to pravidelně každoročně.
4: Předlohu teď projedná sněmovna. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: Ve Vsetíně začíná jarní deratizace. Hubení hlodavců potrvá do listopadu. Deratizátoři vhazují otravené návnady do kanalizačních šachet na sídlištích a rozmisťují je také do sklepů. Mluvčí města Jana Rašková připomíná, aby lidé dohlédli na své psy.
7: Na místech, kde nejsou viditelné nory, jsou návnady v boxech, které mají zabránit pozření jedu psy. Pokud by k tomu došlo, látka v návnadě by způsobila zvracení, aby se předešlo otravě. I tak si dejte na psy pozor a nepouštějte je z vodítek.
3: Do akce se mohou zapojit také obyvatelé města. Výskyt hlodavců mají nahlásit správci městské zeleně nebo deratizační firmě. Cestující na železnici mezi Jabloným v Podještědí a obcí Křižany na Liberecku musí ode dneška počítat s výlukou. Správa železnic v úseku udržuje trať, omezení tam potrvá do 27. května.
8: Osobní vlaky v úseku nahradí autobusová doprava. Jedna linka bude obsluhovat obvyklé zastávky, další rychlejší a přímá bude jezdit z Liberce až do Mimoně na Českolipsku. Další přímý spoj nahradí i rychlíky. Bude jezdit v obvyklých časech odjezdů mezi Libercem a Jabloným v Podještědí. Z Liberecka Michal Jemelka, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalový rozhodčí Ondřej Berka podle komise rozhodčích v sobotním ligovém utkání Teplic proti Dukle nechyboval. Pražané zápas prohráli 0-2 poté, co jim Berka neuznal vedoucí gól a také vyloučil dva hráče. Podle komise ale všechny sporné situace posoudil správně. A ještě aktuálně z hokejového mistrovství světa. Čeští hokejisté v poslední minutě první třetiny vedou nad Švédskem 3-2.
1: Počasí.
3: V noci čekáme polojasno až oblačno, ujedinilé mlhy, minima většinou mezi 9 a 4 stupni, zítra oblačno až polojasno v Čechách až zataženo a místy přeháňky, maxima většinou kolem 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Silnice číslo 6 mezi Chebem a německou hranicí je stále uzavřená v obou směrech. U Skalky se ráno srazilo nákladní vozidlo s kamionem. Motoristé musí použít objízdné trasy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Nezapomenutelná osobnost naší country, zakladatel skupiny Bluegrass Hoppers a pilíř pozdějších fešáků Pavel Brimmer a titulní Cadillac z jeho prvního samostatného alba, které se objevilo mezi novinkami před rovnými 30 lety. Obsahovalo klasický tucet nahrávek a mezi nimi i písničku Zdeňka Rytíře a Vladimíra Čorta Baby Boy.

Skupina Cadillac v čele s náčelníkem fešáků Tondou Kny a svižná countryovka oklahomské legendy a vlastně tvůrce osobitého stylu Tulsa Sound, J.J. Cale, s textem zručného Honzy Turka, tak rád bych to stihnul. Skvělá středoevropská adaptace písničky Call Me the Breeze, kterou o 11 let dříve takhle naspíval Bobby Bear.

Pavel Brimer z Fešáky a podle textu Petra Novotného Zvony z roku 1982. Výrazná skladba Kanaďana Robbie Robertsona The Night They Drove Old Dixie Down, s níž už v roce 1971 zářila na vrcholu hitparády Joan Baezová a o rok později zpíval i oklahomský countryman Henson Cargill.

jak se říká, ani psa bys ven nevyhnal. Jo, na refíži stál, byl zmoklý jak myš, kytaru dal pod kabát. Z okna na něj koukám, pak ho zvuk nám.

0: dáme v klidu tohle blues.
1: Podle textu Fišáka Honzy Turka blues děravých duší se skupinou Cadillac a solovým Pavlem Brimerem. Velký pilíř z odkazu jednoho z představitelů éry countryových rebelů Billy Joe Shaver a Honky Tonk Heroes. Takhle si s ním před půl stoletím pohrál jeho opoznání slavnější kolega Waylon Jennings.

Tak tohle byl Karel Černoch s poněkud pozapomenutou výhruškou Odejdu a bude mi fajn. V originále cajunsky raženým popěvkem na téma Louisiany v sobotu v noci všeobecně uznávaného autora Baba McGilla. O pár let později jej uvedl Stetson z Velkého Meziříčí se solovým kapelníkem Karlem Bílkem.

oklahomská country hvězda 70. a 80. let Mel McDaniel a hitparádová verze písničky Louisiana Saturday Nights z roku 81. O 11 let později vstoupila s houslemi Mirka Ročka do prvního solového alba Pavla Brimera jako Podrážky šmirglujou nabitej sál.

vyšli ráno z Bernu, provázel je zvon, zkusit svoje štěstí, zdolat Matterhorn. Muži jako skála, jež vyzývá on, pevně rozhodnu.

Karel Brimmer a jedna z jeho nejvýraznějších nahrávek z Fešáky. Jemně bluegrazový Matterhorn z roku 1975. Pavlovo první solové album Cadillac nabízí i konečnou Jirky Helekala a Honzy Turka, kterou Cadillac natočil jako jednu z prvních ještě pod názvem Nervové sanatorium.

Antonín Kny kytara, Miloš Slezák styl kytara a banjo, Mirek Kroček housle, Miluše Zahradníková baskytara a bubeník Jirka Zahradník. Sestava, v níž se skupina Cadillac představila v roce 1992 na prvním solovém projektu Pavla Brimera.

Když už musí šít Pavla Krejči a Honzi Turka na závěr našeho dnešního zastavení v albu Cadillac, které bylo v roce 1992 prvním solovým projektem Pavla Brimera. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera a hedvábnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Českou armádu by nově měl vést Miroslav Hlaváč, jeho nominaci dnes schválila vláda. Centrem Znojma už brzy začne projíždět bezplatná autobusová linka a počasí zítra oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, odpoledne místy přehánky. Maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. Nominaci dnes schválila vláda. Hlaváč je teď prvním zástupcem končícího šéfa České armády Karla Řehky. Vystřídat by ho mohl na konci června.
2: Miroslav Hlaváč působí v armádě od 80. let a má za sebou mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo Afghánistánu. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je ideálním kandidátem.
3: Dnes je prvním zástupcem a je to přirozený nástupce z hlediska hierarchie v armádě.
2: Pro nominaci Hlaváče jako jediný z vlády nehlasoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Řekl, že si představoval vhodnějšího kandidáta. Výběr Hlaváče ale oceňuje bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z ODS.
4: Je to zkušený voják, je to slušný člověk, je to člověk velmi pracovitý.
2: Náčelníky generálního štábu jmenuje prezident a Petr Pavel je připravený to v případě Hlaváče udělat. Nominaci ještě předtím probere sněmovní výbor pro obranu. David Šalek, Český rozhlas.
0: Lidé ve Znojmě se nově dostanou zdarma autobusem z nádraží do historického centra. Vedení města chce touto novinkou podpořit tamní podniky, u kterých se nedá parkovat zdarma, což prý některé zákazníky odrazuje. Vozy budou jezdit od pondělí do pátku od rána do 17. hodiny a také v sobotu dopoledne vždy v půlhodinových intervalech a měly by fungovat od konce května, upřesní nezávislý místostarosta Znojma Jakub Malačka.
5: Bude to zkušební provoz, tady tahle ta linka nebude vlastně součástí integrovaného dopravního systému a pokud bychom naznali zpětnou vazbu, ať už od cestujících nebo podnikatelů, že by bylo potřeba nějak pohnout s těmi časy, tak díky tomu budeme schopni poměrně flexibilně ty časy upravit.
0: A město za provoz bezplatné autobusové linky zaplatí téměř 200 000 korun měsíčně. Kybernetici ze Západočeské univerzity v Plzni vytvořili aplikaci k odhalení Alzheimerovy choroby. Program díky hlasovému a paměťovému testu rozpozná první příznaky nemoci. Test si mohou zájemci vyzkoušet online na webu Fakulty aplikovaných věd, říká mluvčí univerzity Andrea Čandová.
6: Test v aplikaci se skládá z 10 jednoduchých otázek, je tam zapamatovávání si obrázků, slov, jejich vyjmenovávání, předčítání. A proto je dobré, aby si každý, kdo si aplikaci otevře, na odpovědi na otázky vyhradil čas i klid. Systém pak po dokončení odpovědi okamžitě zpracuje a obratem poskytne výsledek.
0: Výsledky pak bude možné konzultovat s odborníky na Dni kognitivního zdraví na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity, který bude 28. května.
1: Sport.
0: 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková je po velmi úspěšném turnaji v Římě na svém maximu ve světovém pořadí. Nově se posouvá na 65. pozici. Českými jedničkami zůstávají 11. Linda Nosková a mezi muži 13. Jiří Lehečka. Světovými jedničkami jsou běloruska Arina Sabalenková a Ital Janek Sinner. A opět doplníme informace z hokejového mistrovství světa. Aktuálně Česká republika Švédsko po 2/3 4-3.
1: Počasí.
0: V noci čekáme polojasno až oblačno, ojedinile mlhy, ranní minima většinou mezi 9 a 4 stupni, zítra přes den oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, přechodně i zataženo, k tomu místy přehánky, ojedinile bouřky. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni a povane jen slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Praha Karlovy Vary čekejte překážku před sjezdem na Unhošť a Kladno. Na 11. kilometru stojí porouchané vozidlo. A nedaleko Hradce Králové pozor na nehodu. Na silnici 33 do Jaroměře u Předměřic nad Labem havarovala dvě osobní vozidla a zasahují tam záchranáři. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši, přejeme příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí, tak zase v takový krásný společnosti. No, snad to platí o našem divadle pokaždé, ale dnes jak by ne, když je naším hostem básník a dramatik, herec a kabaretier, ale především pan Jiří Suchý.

zachmuří. Přestože kolem padnul květ,

stačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem běžel čas a mně unikly souvislosti, no nedivte se prosím vás. V takový krásný společnosti

Tomáte, s Jiřím Suchým. Nedávno mi jeden kamarád po návštěvě v semaforu povídá: člověče, tak bych ti chtěl být zase někdy tak mladej, jako bude Jiří Suchý za 15 let. No a je v tom všechno. Jiří Suchý je neskutečný až přírodní úkaz ve své neutuchající energii. Ostatně tu měl ale odjakživa. Třeba když se v 60. letech upsal rozhlasu s tím, že si bude den co den večer povídat s posluchači v takzvaném gramotingltanglu. A jak už sám název napovídá, nechyběla u toho ani LPčka z domácí i světové diskotéky.

Má poklona, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingle tangle, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a z různých dílů světa. Dneska to bude nejspíš strašný program. Jednak nevím, o čem povídat, no ale to bývá častějc, ale jednak nemám ani moc sdílnou náladu. Unavený jsem taky, to já porád. A navíc mám kvalt, ale úvazek je úvazek. Musím zde hovořit. Kdybych měl celou půl hodinu dělat třeba jenom blém, blém, blém, blém. Musím prostě, to je tak, když se podepíše smlouva. A nikoho z posluchačů ovšem nejspíš nezajímá mé momentální rozpoložení. Ani mě nezajímá zpravidla rozpoložení pánů, kteří mluví do rádia. Vy chcete, a to plným právem, hodnotný pořad, a já tady zatím uměle získávám čas jalovým povídáním. Teď by byla na místě sebekritika. Každá minuta je dobrá, sebekritika přijde vhod. Čím delší, tím lepší. Nejdřív ale trochu hudby a potom se pustíme do sebe kritiky. Poslechněte si Patty Page, která zaspívá skladbu The Whole World is Singing My Song.

Musím tedy sebekriticky doznat, že jsem ve své povýšenosti, jak o mě jednou správně řekl jeden český básník, provedl zase jednu nepředloženost. Říká se jí gramotingle-tangle a je to částečně nepředloženost, částečně hudební pořad. Ve své píše jsem se rozhodl vysílat dnes a denně a je třeba sebekriticky doznat, že jsem to realizoval mnohdy za cenu toho, že svým programem nic neřeknu. Ano, skutečně nic neřeknu. Nejednou jsem zvolil i únikový způsob zábavy. Zábavu, která nás, řekl bych, odvrací od našich denních problémů. A nechal jsem se ovlivnit nezodpovědnými provokatory a pokračoval jsem v těchhle plitkostech. Ano, já pokračoval. A tak jste mohli vyslechnout, dejme tomu, smyšlenou a nic neříkající scénku ze Saharské pouště. Nebo nesmyslné povídání o ničem taky. Nebo dokonce návod na výrobu pouzdra, kde pod rouškou praktické pomoci posluchačům jsem je vlastně mystifikoval. Ti bystřejší brzy prohlédli, že jako nemám potřebnou kvalifikaci k tomu, abych radil, jak si vyrobit pouzdro, ale co ti ostatní, hloupější posluchači, kteří v dobré vůli se pokusili o výrobu pouzdra, podle mýho návodu. Jak se asi ti dívají na to, že jsem je připravil o čas, o dřevo a o další chuť k ruční práci, když místo slibovaného pouzdra vyrobili nepotřebnej paskvil. Považte, kdyby takhle mystifikovali veřejnost třeba i ostatní hlasatele a komentátoři. Kdyby vám v meteorologickém hlášení řekli zítra zaručeně prší a vy jste zrušili výlet a pak byste pozorovali z okna činžovního domu nejkrásnější den roku. Nebo kdyby si hlasatele vymýšleli zprávy třeba, oznámili, dejme tomu, že královna Alžběta se stala kandidátkou komunistické strany Velké Británie a že Chodsko se prohlásilo samostatným státem. A hned na to by třeba začal kurz angličtiny pro začátečníky a ten pan lektor by učil vlastně rumunsky a po absolvování by udělal s účastníky kurzu zájezd do Londýna a tam by je nechal a zmizel. Takhle nezodpovědně jsem si tedy počínal i já, tehdy, když jsem realizoval některé mystifikace a to jenom proto, že bych jinak neměl o čem povídat a to by ohrozilo mý postavení. Kaju se a přehrávám další desku, jmenuje se Singing in the Rain.

0: Tak tedy už to víte, mystifikoval jsem vás, a teď se podržte, 200krát k dnešnímu dni. Ano, dneska už po 200 vám tady nezodpovědně říkám různý polopravdy. Nedávno jsem například uváděl desku Sunny Boy, jakože je z filmu Sunny Boy, a ona je zatím z filmu Zpívající blout, jo, a podobně.
1: Myslíte si, že moje sebekritika je upřímná? Ne. Kdepak? Zase mi jde jenom o to, abych se mohl vytahovat, že mluvím do rádia, takhle před známejma. Kdybych se teď nekritizoval, tak řeč by stála a o takovýho komentátora nemá zájem ani Československý rozhlas. A tak se veřejně hanobím a schazuju a přitom to nemyslím upřímně. Ta kritika je z vypočítavosti, ta moje sebekritika. Já se přiznám, to je sebekritika z vypočítavosti. Konečně to není taková vzácnost, sebekritika z vypočítavosti. To je běžný jev v naší společnosti, ale do rádia to dělám jenom já. A to je právě to ošklivý. Do rádia. A tak teď upřímně, teď ale upřímně, jo, teď lituju svý neupřímný sebekritiky a kritizuju se znova a důraznějíc. Dokonce bych vás rád seznámil se svým lidským profilem, abyste konečně pochopili, že od člověka s takovou minulostí nemůžete nic lepšího čekat. Jenomže se nepamatuju, co jsem psal v posledních dotaznících a byl bych nerad, kdyby se to nějak rozcházelo. To chápete, že jo, to chápete. Tedy tím nechci říct, že bych do kádrových dotazníků nepsal o sobě pravdu, ale znáte to, někdy má člověk o sobě přece jenom lepší mínění, jo, a tak se popíše jako schovývavějíc a jindy zase propadnu depresi a píšu druhý dotazník a tam se setřu, mám zlost na sebe třeba, vylíčím se tam velmi negativně, to prostě přijde na náladu.
0: Zkrátka docházím sebekriticky k názoru, že jako člověk jsem napováženou a mrazí mě při pomyšlení, že to celá řada posluchačů neví. Dokonce tady pan Josef s Evou z Jaroměře mě vám poslal řád gramofonu, takový krásný metál v etui a s dekretem. A ten hodnej pán s Evou si dokonce zapamatovali, že nesnesu samet a připojujou upozornění, že etuje je vyložena sametem, tak abych se ho jaksi náhodou nedotk. Já se ho skutečně nedotk, děkuju za řád, přijímám ho, ačkoliv vím, že kdybych měl trochu cti v těle, že bych toto nezasloužený vyznamenání vrátil. A když on je vám to takový hezký, takový maličký gramofonek, jo, s destičkou, jen tak si prostě visí na takovým podvazečku a na sponce s třemi brilianty. Ještě 17krát se opovážím a pak jako když utne. U příležitosti 200. gramotingletanglu bych vám rád vysvětlil taky, proč se nedostavil před mikrofon Jiří Šlitr. Věděl jsem předem, že by určitě přišel v naději, že bude třeba nějaká malá oslava. A tak jsem podnikl vše, abych jako odpoutal jeho pozornost od téhle události. No, nedalo mi to celkem velkou práci. Poslal jsem mu knihu Trampoty Brouka Pytlíka, takže touto dobou je zabořený v četbě a čte a čte. A my si můžeme v klidu pustit poslední desku, Pol Anka. A tak schutí do toho.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když už tu byl zmíněn právník doktor Jiří Šlitr, tedy čtoucí Brouka Pytlíka, oba pánové, Suchý a Šlitr, byli protagonisty rozhlasového pořadu Předpůlnoční párty. Vysílala se v roce 1968 jako převážně hudební program a stejně jako Gramotingle Tangle i tady byla spoluautorem jedna rozhlasová legenda jménem Jiří Bauer.
2: Dobrý večer, Jiří.
3: Těpic.
2: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlitra. Dobrý večer, Jiří.
4: Dobrý večer. Já jsem si to všiml zvlášť dobře.
2: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční party. Paž já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že si můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. A on vám, kohokoliv na cokoliv, a on vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
4: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo? Tak chápu, že se může najít, někdo řekne, tu krásu nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
2: Tak já odpovím, Tereza, klidně.
4: A jo, no tak to samozřejmě. Ano, tak to jaksi, to je dadaistická
2: hra. Ano, jen to jako hra, jako bez
4: já jsem myslel, že to je jaksi
2: nicméně,
4: realismus, jo?
2: Neskoušej, mě zkus hrát jakoukoliv otázku.
4: Tak ten citron pomineme, tak třeba co říkáte tomuhle saku?
5: Třeba výleskavě.
6: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
2: To je
4: krásný. Aha.
2: A teď hádejte, pane Rostov, teď hádejte.
4: On si bude říkat, pán byl...
2: O žluh je tam nic nebylo. To jsme ještě napsali.
4: Tak jedna. A včera.

0: Jakýhož litr se může ptát?
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co si stane, co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak schutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: Tohle to bude velice těžší. To bude velice těžší.

0: Tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer, my jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhle ty možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhle tu. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
0: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
2: Tohle z něj vyrostlo.
0: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo? Odpovídá to skutečnosti.
1: Nepokroutil ani jedno slovíčko.
0: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvnej takovej.
0: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
0: Tak jedem. Nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V roce 1977 se pánové Jiří Suchý a Jan Werich potkali hned dvakrát v pražské Lucerně, totiž na oslavě narozenin Westpoketky, jakožto chvíle zrodu osvobozeného divadla. A o rok později bylo oběma dokonce povoleno, aby natočili společný silvestrovský dialog. Co na tom, že se nakonec ten rozhovor nemohl odvysílat? V rozhlasovém archivu naštěstí zvuková stopa vzácné spolupráce Jana Wericha a Jiřího Suchého zůstala. A tak si teď můžeme aspoň kousek připomenout.
2: Pardon, takovej malej dotaz. Nejsem vám náhodou povědomý, že se tak na mě koukáte?
3: A víte, že nevím? To je zajímavé. Já na vás koukám z tohohle profilu. Vy nejste vůbec povědomý. A z druhého profilu jste hodně. Tak teď nevím, na čem jsem. A já jsem vám povědomý.
2: No, vy, jak bych to řekl, z tohohle profilu mě nejste povědomý. Z toho druhého taky ne. Ale z anfasu strašně.
3: Ty zajímavé, to hodně lidí říká, že z anfasu jsem to celý já. Jestli my jsme se třeba neviděli někdy.
2: To je možný.
3: Byl jste někdy v Černošicích, v Dolních, ne v Horních.
2: V Dolních Černošicích? Ne.
3: Tak tam... tam tady celé, a co? Hory Matky Boží.
2: Hory Matky, ne, tam taky ne, tam jsem nebyl.
3: Taky ne.
2: Víte, nejlepší by bylo, kdyby jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsem nebyl. Potom by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jste nebyl vy. A posléze by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsme nebyli oba a zbydou nám ty místa, kde jsme oba byli a v tom budeme pátrat. Tím si to strašně zjednodušíme.
3: Tedy eliminační metodou.
2: Eliminační metodou se doeliminujeme z dárného výsledku, ano. Abych tak řekl.
3: Ano.
2: Čili kde jsme nebyli?
3: Tak třeba v úterý. Byl jste někdy v úterý?
2: V úterý? Jo, tam jsem každý týden, samozřejmě.
3: No to je úterý s malým U, já myslím úterý s velkým U.
2: No to se musí napsat na začátek věty a máte to s velkým U.
3: Ale ne, tohle je velký U všude. To malým U. Když jedno úterý nejste, tak pak už nejste nikdy. Ale to v tom s velkým U, tam jste... Třeba i ve středu.
2: No počkat, tomu nerozumím.
3: To je obec, nebo...
2: Obec úterý?
3: Obec úterý.
2: To je zvláštní. To
3: nebo městečko, je to nedaleko Konstantinových lázní.
2: Konstantních?
3: Ne, Konstantinových, jako je Mariánské lázně, Františkovy lázně, tak tady je Konstantin... Má taky lázně, Konstantin.
2: Taky má lázně, aha. Tak tam jsem taky nebyl.
3: Tak tam jste taky nebyl.
2: No podívejte se, já myslím tohle, my se asi nedobabráme k tomu místu, kde jsme se viděli. Ono je to nějaký moc složitý. Co kdyby jsme začali uvažovat, kdy jsme se viděli? Víte, v čase, kdyby jsme se začali...
3: V časovém prostoru,
2: kdyby jsme se...
3: Já mám takový dojem. 5 let, že to je, co jsem vás viděl.
2: No já jsem vás taky viděl tak před 5 lety.
3: No to máte vy 5 let?
2: No, vy 5 let. To máme 10 let, jsme
3: deset
2: se neviděli.
3: 10 let jsme se neviděli. Pane, a takhle se potkáme.
2: A najednou se potkáme a oba zrovna.
3: A oba.
2: No, to je zvláštní. Tak co pořád děláte takhle? Bydlíte pořád tam, co bydlíte?
3: Tam, co bydlím.
2: Jo.
3: Ovšem já to změnil, já jsem... Jak byla ta alej od vchodu přes předsíň, ta dubová, to jsem dal vykácet.
2: Tu dubovou alej jste dal vykácet, to je hřích.
3: No, tak duby mají žaludy, jak znám.
2: To mají, ale kvůli tomu jste je nemusel kácet.
3: A ty žaludy padají.
2: No jo, ale...
3: A rádi je kdo? Prasata. Černá zvěř, mi tam chodila, celý růdle v noci a ryli, chrochtali přitom, rozumíte, žvandali všelijak,
2: žvandali
3: se nedá spát.
2: No jo, to jsem... se nedá, no. A co takhle třeba pytláci se vám
3: taky,
2: tam...
3: Taky.
2: No jo, tak to...
3: Číhali venku obyčejně a když ten růdl opouštěl dům kránu, tak po nich stříleli, pak se hádali, kdo trefil co a jak a to se nedalo spát.
2: Jste se nevyspal, to věřím.
3: A dal jsem tam trávu, trávník, anglický.
2: Jo, vy máte anglický, v té předsíni máte anglický trávník.
3: Jo.
2: No jo, ale ten chce péči, že jo, ten chce péči.
3: No, já mám strojek,
2: Sekat na trávu?
3: Na holení, na holení.
2: Jo, na holení.
3: A tím to dělám. A to byste nevěřil, to je vám, to je no jak samet.
2: Elektrický samozřejmě,
3: elektrický.
2: Že jo? No poněvadž břitvou to by se to asi holilo špatně no, dost,
3: toho mýdla na to mydlení, no, kde bych se bral. A ta štětka, to by musela být velká, pěkná štětka. No, no nemám dost mýdla.
2: V té předsíni, my jsme mývali, jestli si pamatujete, lipovou alej.
3: Ano, ano, bzučeli tam včeličky.
2: Bzučeli tam včeličky, už nebzučej. Já jsem to nechal vykácet taky.
3: A proč?
2: No, jak bych vám to řekl, já tam mám teďka chmelnici.
3: Nepovídej.
2: Chmel tam
3: pěstí. A proč?
2: No, když tam byly ty lípy, tak mi tam chodili stařenky na lípovej květ, kdežto teďka mi tam chodějí studentky na brigádu.
3: Aha, no a to máte dost velký dům, ne? Pač, kam je dáte na noc, kam je uložíte?
2: No, tak to už si nedělejte s tím starost. Hejte, a co takhle třeba poustevníci se vám tam nedrželi?
3: No, teď ne, teď mám pokoj, ale měl jsem tam, jak je ta alkovna, jestli se pamatujete,
2: no, no.
3: Tak se mě tam vzdmuli parkety, podlaha. A vidím, že se to vzdouvá, a jsem si řekl houba, třeba, nebo laníš, nebo
2: laníže,
3: no. Ne, nebo na to rostlo. Pak jsem cítím, že to jde nahoru, dolů, jako když dejchá někde. Tak jsem vyrval ty parkety a tam byl stočený a spal poustevník.
2: A co jste s ním dělali?
3: Já na něj vzal DDT.
2: DDT na poustevníky? To není dobrý.
3: Proč?
2: To je slabý moc. DDT. Na poustevníky je nejlepší TBC.
3: No jo, dobře, a kde seženu TBC?
2: No tak to musíte mít známý a seženete i TBC, když jsou známí. S tím já mám zkušenosti s poustevníkama. My jsme měli, jak jsme měli takovou tu knihovnu velikánskou, jestli se na ní pamatujete.
3: V koupelně. Nádherný kus.
2: Krásná. Tak my takhle z jara koukáme, čekáme, kdy začne rašet, kdy se zazelená. A ono pořád nic. Naopak najednou začaly žloutnout listy, začaly vypadávat z knih.
3: Nepovídejte. A čím to bylo?
2: No tak počkat, říkáte nepovídejte a potom se mě ptáte, čím to bylo.
3: A to není zákaz povídání, to je jako zvolání údiv.
2: Jako
3: údiv.
2: Nepovídejte, jako údiv. Tak to je ale matoucí údiv. To jsou lepší používat takový ty údivy jednoznačný. Víte, když řeknete třeba kýho víra, tak vím, že...
3: To je dobrý, je to je dobrý. Kýho víra, to je lepší.
2: Že to pěkný.
3: Tak já to opravuju. Kýho víra no, na toho
2: no,
3: poustevníka.
2: No tak s tím poustevníkem, ta knihovna prostě začala nám to žloutnout, tak jsme ji museli porazit. A co byste řekl v kořenech poustevník?
3: Kýho víra, znovu říkám.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ačkoliv Jiří Suchý stále a neúnavně píše své další hry nebo upravuje ty starší do programu Davidského semaforu, naštěstí, i když tedy nevím, kde ten čas bere, naštěstí má čas i na další umělecké aktivity. Patří mezi ně i dvě knížky. Klaun si povídá s Bohem a ta druhá, která je té první literární sestřičkou, Klaun to zkouší znovu. Obě jsou takovou zajímavou esencí plnou úvah a otázek kolem Bible, náboženství. Tak, jak to někdy možná prožíváme všichni, ale bojíme se zeptat nahlas. A tak to za nás udělal básník. Díky, pane Jiří. A zdaleka nejen za to. A tomu je závěrečné, zůstávejte ve zdraví a opatrujte se, patří samozřejmě jako vždycky všem, ale Jiřímu Suchému přece jen dneska trochu víc. Protože básníků je nám potřeba jako soli.
2: Takže tady jsme hned u první kapitoly. Čtu. Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad? To je název. Když jsem byl mlád, nedokázal jsem si představit, jak budu vypadat, až zestárnu. Teďka už to vím. Stojím před zrcadlem, hledím si do očí. Zrcadlo nelže. Fotografie lže. Na některý fotce vypadám velmi obstojně, na jiné zas jak idiot, a to přesto, že byly třeba pořízeny během jednoho dne. Nevím, která z nich je pravdivější a radši se na to nikoho neptám. Jako malý chlapeček jsem vypadal úplně jinak a taky jsem jinak myslel. Když jsem měl při nástupu do první třídy oznámit, na jaké náboženství budu chodit, nevěděl jsem. Do kostela mě sice maminka vodila každou neděli, ale zapomněla mi říct, zda je to kostel katolický nebo českobratrská modlitebna, nebo zda je to pravoslavná církev či židovská synagoga, nebo že by mešita. To jsem nevěděl. A tak na dotaz paní učitelky, co jsem zač, vsadil jsem na církev římskokatolickou a představte si, že jsem se strefil. Dětství jsem prožil v prostředí, řekl bych, velmi římskokatolickém. Když jsem se stal dospělým Suchým, ocitl jsem se uprostřed jiného světa. Tomu, čím jsem byl tehdy tak náhle obklopen, se říká sekularizace. Já jsem poznal oba světy, které stojí příkře proti sobě a shledal jsem, že si navzájem nerozumějí. Nic nového, ale v obou těchto světech jsem našel výborné přátelé a tak se mi přihodilo, že jsem začal mít porozumění pro ty i pro ony. Pouze k bigotním křesťanům a militantním ateistům jsem přilnout nedokázal. Nemám rád krajnosti, jsou poznamenány zaslepeným a urputným předsevzetím za žádnou cenu nepochopit toho druhého. Naučil jsem se tedy mít pochopení pro ty i pro ony a začal jsem poznávat i příčiny jejich vzájemného neporozumění. Tuhle výhodu může mít nejspíš jenom ten, kdo uprostřed obou těchto světů žil a zná tudíž důvěrně nejen myšlení, ale i jazyk těch i o něch. A někdy si myslím, že řada nedorozumění je způsobená právě odlišností jazyka. Vyloučit ze svého slovníku slova, která tu druhou stranu dráždí, to byl můj první krok při hledání vzájemného porozumění se stranou opačnou. Stojím teď tedy mezi oběma těmito světy a zdá se mi, že mám k těm i o něm stejně daleko či stejně blízko. Čtu názory těch i o něch, což by v mé jednoduché mysli mělo způsobit řádný zmatek. A víte, že ne? Naopak, mám z toho pocit, že můj přístup k tomuto velkému tématu není povrchní. No a když už se tady tak chválím, zmíním se ještě o jedné dobré stránce toho svého přemýšlení. Nemyslím si, že jsem majitelem pravdy. Velmi rád uvítám hlasy těch, kteří se rozhodnou mé uvažování pomocí argumentů rozvrátit. Čeká je však těžká práce. Obávám se totiž, že ne každému jejich argumentu porozumím. Jsem člověk exaktním myšlením jaksi nevybavený, tedy nejsem blb, jo? Ale jenom, přece jenom vidím věci svým způsobem. Mnohokrát jsem totiž o sobě četl, že jsem básník. A přiznám se, že je mi to tak trochu žinantní. Básník, jo. Ale teď se mi to hodí a tak to připouštím. Jsem tedy básník a jako takový mám něco, čemu se říká imaginace. Česky bych to nazval zduřelou představivostí. Tato imaginace má jednoho záhadného konkurenta. Dokážu si díky úpornému přemýšlení představit i mnohé nepředstavitelno. Ale setkávám se občas i s tím, že si náhle něco představím, aniž bych si to představoval. Dostaví se to bez onoho procesu představování prostě. Naskočí to samo od sebe. Dejme tomu, ohřívám si párek a pojednou mě napadne, že proměnili se zbraně v hudební nástroje a tak dále, a tak dále. A tato nevyžádaná představa, říkejme jí nápad, způsobí, že vznikne má první divadelní hra, kterou potom hrajou nejrůznější divadla dodnes a která se dočkala dokonce zfilmování i uvedení na zahraničních scénách. Zkrátka, když to nejmín čekám, napadne mě něco a v zápětí je tu ona imaginace, s jejíž pomocí se doberu toho, co se dá s tímto nečekaným, kde se vzalo, tu se vzalo, všechno udělat. Takové blesky z čistého nebe se mi občas, čas od času prostě přihodějí. V mém mozku existoval pojem hudební nástroj. Jo? A v tom též mozku se vyskytoval kdesi i pojem zbraň. I třetí pojem, proměna, se mi tam někde vyskytoval a budete se třeba divit, ale mám tam uleženo ještě mnoho dalších pojmů, možná že milion, co já vím. Ale zmíněné tři pojmy, zbraň, hudební nástroj a proměna, se z čista jasna srazí v jediný nápad. Ani zatřepat hlavou jsem nemusel a srazili se. Stalo se to bez mé vůle, jaksi samo od sebe. Jak bych taky mohl usilovat o něco, o čem jsem ještě před chvílí neměl ani tušení? Dostaví se to samo a posléze se ukáže, že je to velmi cenný nápad. Když občas vezmu do ruky nějakou tu svou knihu a zabloudím do lyriky, které jsem se v minulosti dopustil, tak žasnu, jak mě tohleto nebo tohleto vůbec mohlo napadnout, kde se to v mé hlavě vzalo. Zdá se mi dokonce, že je to mému myšlení cizí. Nikdo mi dosud uspokojivě nevysvětlil genesi nápadu. Buď jsem zatím nenašel toho správného člověka, anebo to nejde. Ale pokud se najde někdo, kdo by mi to vysvětlil, budu ještě hledat někoho, kdo by mi vysvětlil, proč by to nemohlo být třeba jinak. Jak vlastně na nápad se dívají materialisté, když nápad není hmota? Mozek je hmota a myšlenky jsou jeho plody, ale nápad není v tomto případě plod mého myšlení, nápad se dostaví. Odkaď? A proč? Pravověrný křesťan by mi možná řekl, že mě osvítil Duch Svatý. S tímto vysvětlením se však může spokojit člověk obdařený smyslem pro mystiku, abstrakci, spiritualitu. Co si mají ale počít ti, jimž je takové myšlení odepřeno? Existují lidé s praktickým myšlením, kteří dokážou nepraktickému intelektuálovi vyměnit prasklou pneumatiku a ještě mu k tomu vysvětlit i princip Heveru. Ale s pojmem osvícení Duchem Svatým si poradit neumějí, tedy aniž by jim to v životě scházelo. Co na to Bůh? Nemůže přece dirigent symfonického orchestru se zlobit na toho, kdo nemá hudební sluch, a tak si nekupuje lístky na jeho koncerty.
3: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi. Tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání, kdo ty ruce probod.

teče do bot, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda, vím však, že když zvednu svoje oči vzhůru,

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dnes ještě stále pondělí 18. května se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Rozhlas a vy. A já se vás budu vyptávat, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů Českého rozhlasu, dříve Československého. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným? Dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Jaká je vaše nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání? Jaký význam ve vašem životě rozhlasové vysílání představuje? To vše mě bude zajímat na telefonní lince, tedy vaše odpovědi, na čísle 731 800 900. Kromě toho mi můžete napsat, a to na adresu linka@rozhlas.cz, a na tuto adresu můžete posílat příběh samozřejmě k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste si přáli slyšet třeba někdy příště. Využít můžete i webový portál www.rozhlas.cz/linka. Příjemný a nerušený večer i poslech vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní rozhlas a vy, také jak jinak. Český rozhlas slaví své narozeniny každoročně v polovině května, připomínající zahájení pravidelného vysílání 18. května 1923 ve Kbelích. V roce 2023 oslavil významné sté výročí. No a kdo dnes v noci promluví jako první? Tou první volající je paní Ludmila z Brna, kterou srdečně vítám. Dobrý večer, paní Ludmilo.
1: Dobrý večer, Janičko, já vás taky zdravím a jsem ráda, že jsem se dovolala jako první. A tak řeknu vám, jak mě provází rozhlas.
0: Ano.
1: Takže jako první mě provázel, když byla jsem malá a poslouchala jsem každý večer pana Vlastimila Brodského Hajaje.
0: Ano.
1: Hajaje byl, potom jsem byla starší a poslouchala jsem pohádky po obědě, celá hodina po obědě jsme si lehli, pustili jsme rádio a poslouchali jsme odpolední pohádku. Až jsem byla větší, to už mi bylo přes 15,
0: ano,
1: tak začalo Mikroforum, Pozor zákruca.
0: Přesně tak.
1: Jo, takový. No a teď, teďka já rádio přes den nepustím, a protože já to pustím až teďka o 10.
0: Ano.
1: To poslouchám Divadlo na vlastní uši, potom poslouchám vás. Každý den to tak mám. Mm-hmm. Já to mám přeorientovaný ten den. Potom mám znovu Divadlo na vlastní uši od 1 do 2. A potom mám puštěný rádio až do rána a to poslouchám ze záznamu Humoriádu. A písničky, teda mám strašně ráda český písničky, tak poslouchám písničky.
0: No to budou mít kolegové velkou radost, paní Ludmilo, jak Patrik rozehnal, tak Robert Tamchina, že máte ráda jejich pořady, to jim ráda vyřídím.
1: No a potom ráno, tak potom poslouchám, kolik je počasí, jak je počasí, kde kolem Brna. A potom poslouchám pana Junáka.
0: Ano.
1: Taky. No a pak už to vypnu teda.
0: Tak máte takovou noční s Českým rozhlasem a za to jsme samozřejmě moc rádi.
1: Ano. No ano, protože já ve dne zase dělám něco jiného, musím taky něco dělat, nemůžu jenom.
0: Poslouchat,
1: ale tak u toho se
0: ano,
1: dá,
0: ano,
1: že já jsem švadlena, teda pánská.
0: Ano.
1: Takže u toho se dá šít, ale už mě neposlouchají ruce. A oči, taky oči. Černý špatně vidím. Takže já vás nebudu zdržovat.
0: Nezdržujete, paní Ludmilo, moc děkuji za příspěvek a přeji krásnou dobrou noc do Brna.
1: Vám taky. Moc děkuji. Naschledanou.
0: Naschledanou. Dobrou noc. Přidám, ano, taky. Přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka paní Anička. Nedovedu si představit, že by rozhlas přestal vysílat. To není možné. Budu platit i nadále těch pár korun. Přece člověka nezničí. V mém životě rozhlasové vysílání představuje vše, co člověk potřebuje vědět, slyšet. Moc vás zdravím a držím palce, napsala paní Anička. A já za všechny kolegy Českého rozhlasu samozřejmě děkuju, paní Aničko, že nás podporujete. Teď už Arakain, Slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: sobotu byl den otevřených dveří Českého rozhlasu. Já jsem byla na Vinohradech, podepisovala jsem se svými kolegy za Český rozhlas Pohoda, kde vysílám pořad Kolotoč i noční linku, kterou můžete slyšet nejenom na regionálních stanicích Českého rozhlasu, ale také na Českém rozhlase Pohoda. A mám radost, že se dovolal František, protože jsme se viděli, jak mi připomněl právě na dni otevřených dveří na Vinohradech. Zdravím Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer všichni, tady ty posluchači Českého rozhlasu Region a Český rozhlas Zlín a i celé České republice posluchači. Chtěl bych se vám zkázat, že já jsem jako malý posluchám Srdcovky Zdeňka Junáka, anebo Noční linku s paní Marcelou Vandrovou, anebo Morava krásná zem, která uvádí Ivanka Slabáková, anebo Jiřina Ostrá s babičkou.
0: Ano,
1: a ta babička už nežije mezi náma, už bude to v prosinci 3. prosince rok a na ňu vždycky jsem vzpomínal, tak vždycky si pustím noční linku teďka.
0: A připomíná vám to, že jste poslouchali s babičkou, že jo?
1: Ano, a babička, jak byla v Lázní v Jebíčku, tak tam chytila Český rozhlas Brno.
0: No, Františku, a promiňte, že vám skáču do řeči, ale připomíná mi to, že jsem to slyšela od hodně posluchačů, že vlastně babičky, když hlídali své vnuky, vnučky, takže třeba poslouchali ať už tu nedělní pohádku, nebo třeba písničky, a že vlastně takhle přivedli i své vnuky k poslechu Českého rozhlasu, tak to mám radost.
1: A jak byl den otevřený na Vinohradech, tak to bylo super, došlo tam milion lidí a tam byla ta jednička Chladková a byly tam hodně, a i Maruška Formáčková.
0: Ano. Moc ráda jsem se s ní potkala.
1: A srdečně vás všichni zvu na 13. června, 14. června já a Maruška Formáčková vás všichni zveme na narozeniny Heleny Růžičkové 90. Je to, probíhá to sobotu a nedělu. A 13. už je vyprodané a ještě možná jsou vstupenky na 14. června. Dorážte do Hoštic.
0: No to bude úžasné. Moc děkuju. Děkuju Františku a přeju krásnou dobrou noc.
1: Tak za patru jedničko, tak se zase uvidíme zase někdy na den.
0: Doufám. Naslyšenou.
1: Já jezdím každý rok, tak ahoj.
0: Tak k Františkovi přidám zprávu od Marka, ten napsal, když ještě neexistovaly internetové přímé fotbalové a hokejové přenosy, poslouchal jsem pořad s mikrofonem za hokejem, fotbalem, sportem, kde byly živé vstupy ze všech stadionů. Zanedlouho to bude rok, co byl ukončen pořad Oldies jako na dlani a neb historie z Černých drážek. Tam jsem si pravidelně psal o nějaké méně známé hity. Na dvojce poslouchám kriminálku Mirka Vaňury, historii českého zločinu nebo toulky první republikou. Na Vltavě poslouchám rozhlasové hry, na Plusu Archiv Plus portréty, jak to bylo doopravdy nebo příběhy 20. století. Na společném vysílání regionálních studií poslouchám Slavíky v krabici, Humoriádu, Hvězdné návraty, Zlatou lásku a Noční linku. Na Českém rozhlase Ostrava poslouchám Harendu, Hudební přístav a rozhlasové listování. V olomouckém studiu, kdy si běžel pořad Galerie zločinu, na brněnském studiu poslouchám Srdcovky Zdeňka Junáka, napsal Marek. Marku, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek, který přistál na adrese www.rozhlas.cz/linka. Využít samozřejmě adresu můžete i vy ostatní, také adresu linka@rozhlas.cz, případně telefonní číslo 731 800 900. Ale to až po písničce, kterou vám zaspívá Petra Janů. S láskou má svět naději. A to si myslím, že je svatá pravda.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešní noční lince si povídáme na rozhlasové téma také jak jinak a já se vyptávám, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadů Českého rozhlasu, dříve Československého, a jaké pořady patří k vašim oblíbeným. Zajímat mě to bude i od pana Luboše, který nám volá ze Dvora Králové. Dobrý večer.
1: Zdravím Janu Chláskovou, vaše kolegy do rádia a posluchače.
0: Děkujeme.
1: Tak u mě to začalo tím, že jsem poslouchal rozhlas po drátě.
0: Ano.
1: To byl Kolotoč, magazín Zajímavosti a kuriozit, pak rozhlasový Domino. Potom jsem si koupil stavebnici tranzistorového rádia a trafopájkou, jak jsem si sestavil desku a různý takový tyty, tak pak jsem poslouchal z malého tranzistoráčku. Všude možně, kde jsem chodil, tak jsem poslouchal Domino, Kolotoč a různý takový ty pořady. A furt to se mnou rostlo, takže když jsem jel třeba na skládačce na kole někam, tak jsem měl tranzistoráček a nějaký časopisy na čtení a takhle. Teďka poslouchám ČR Plus, ty dokumenty, jak ano, to bylo zmiňovaný ano, panem posluchačem. Takže potom, co to je, já poslouchám 4 stanice, takže tam jsou zajímavý, jo, magazín Techno, to je na Hradeckém rádiu, hlavně poslouchám Hradecký rádio a když jdou písničky, já to dělám tak, že když jdou písničky, tak si čtu a když jde něco kuriozního, tak se zaposloucháte. To zesílím. A taky na ČR 2 je docela hodně starý pořad, který mě nesmí utíct. A když mě uteče kus pořadu, magazín Meteor.
0: Ano, ano, ano.
1: Meteor, to je taky stálice, která je v rozhlase už hodně dlouho. A teďka je výhoda, že když zmeškám Meteor magazín, tak buď to si ho pustím opakování v neděli ve 3 hodiny, anebo když mě to uteče i v neděli, tak si to pustím z audioarchivu.
0: Přesně,
1: to je výhoda,
0: tak,
1: že když člověk si nemůže někde pustit rádio třeba, tak si to zase zpětně pustí na mobilním telefonu.
0: Je to teď výhoda, technika přece jenom pokročila, máte pravdu.
1: Jsem takovej rozhlasový maniák, protože když v humoriádě, nevolám do humoriády často, abych taky dal šanci ostatním, ano, jednou za čas zavolám do hlasování a párkrát tam zažartuju s Patrikem Rozehnalem, ano, asi ano, hostem, taková recese, že jo. A když jsou o víkendu písničky na přání, tak Pavla Kindernajová, anebo je její kolegové, takže teďka, jak byl den otevřených dveří v Hradeckém rádiu.
0: Byl jste?
1: Tak jel jsem do Hradce vlakem, myslel jsem, že přestane pršet, ale že u Hradeckého rádia u vchodu není markiza, pod kterou bych si schoval psa, abych mohl jít dovnitř, tak jsme byli schovaní pod stromem naproti rádiu, protože já jsem měl rozmáčený boty, že bych jim tam nechával kaluže na podlaze. Tak jsem jenom... ale víte, co je docela dobrý for? Já jsem se koukal do Androidu, do telefonu, našel jsem si webkameru v Hradeckém rádiu do vysílacího studia a teďka jsem koukal tou kamerou, která míří směrem oknem k tomu stromu.
0: Ano.
1: A Jakub Šmit tam měl na okně batoh, že jo?
0: No.
1: A zrovna, když jsem koukal do telefonu a viděl jsem ho, že kouká oknem a něco si bere z batohu, tak jsem na něj do okna zamával.
0: Viděl vás?
1: No viděl mě, ale nemával, ale viděl jsem, že koukal. Takže takový nenápadný vzkazy zamáváním do Hradeckého rádia. Docela mě naštvalo to počasí. Přišlo to, jak bylo v Praze v sobotu?
0: Určitě nepršelo, teda aspoň si nepamatuju, že by pršelo.
1: V Hradci

0: Aťa, dobrý a prima večer všem linkařům a přání vám, paní Jeno, k blížícímu se svátku. Moc děkuju. S rozhlasem jsem spojen celý život. Už ve škole jsem si sestrojil krystalku. Potřebovala sluchátka, později jednolampovku jako školní pomůcku. Byly nutná sluchátka, zvlášť baterie pro žhavení a anodová baterie pro napětí. No a co dál? Vlastnil jsem gramorádia, přenosné přijímače, některá i s časem. Nejraději mám rádio Brno. Využil jsem sobotního dne otevřených dveří Českého rozhlasu Brno a měl jsem tak možnost poznat hodně zaměstnanců na jednotlivých pracovištích. Zaujala mne i historie s různými exponáty. Opět jsem se setkal s Borkem Kapitánčikem i dalšími redaktory, od kterých jsem získal podepsané fotografie. Byl jsem svědkem i živého vysílání. Vše jsem točil kamerou a tak mám zase něco bezva do svého archivu. Držím vám všem palce. Váš Sváťa. Děkuju samozřejmě Sváťo i za váš příspěvek a teď už Petr Rezek nám všem bude zpívat píseň Modrá zem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I paní Veroniky z Rakovníka se budu ptát, jaké pořady patří, tedy rozhlasové pořady, patří k jejím oblíbeným. A jestli se dovede představit, že by rozhlas přestal vysílat. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Děkuji vám moc. Já jsem už od malička abych to upřesnila, 16 let poslouchám vaší stanici Region, potom Střední Čechy 16 let, ale rádio poslouchám od malička Meteor. Vzpomínám si, pan Grigar, ještě rodiče mě vedli, poslouchali rádio a televizi a já jsem si prostě jednou jsem řekla, že prostě mám rádio radši než televizi a prostě poslouchala jsem od malička pohádky, které byly v sobotu nebo v neděli. Vlastně rodiče poslouchali, taky jsme poslouchali rádio. Prostě potom třeba Zákrutu, i v práci jsem poslouchala stanici Hvězda, stanici Radiožurnál, potom my jsme poslouchali i cizí různý, já jsem byla na soukromém, vyhrávala jsem, já mám od vás takových dárků, vyhrávala jsem, Marka Čiháka, knížek, já tady mám a kamarády, já to tady mám vyvěšený já jsem hrozně vděčná za Ivetku Chlumskou, to je svatý člověk, která mě seznámila vlastně s vašimi posluchači, kteří jsou moji přátelé a už těch 16 se známe a píšeme si a voláme si a jsme prostě pořád v písničkách na přání. A
0: musím jenom ostatním prostě posluchačům, protože nás poslouchají posluchači ze celé republiky, vysvětlit, že kolegyně Iveta Chlumská je moderátorka dopoledního pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy. Jenom radši to upřesňuje, aby posluchači tušili a věděli. Děkuju moc, paní Veroniko.
1: Ano. A ještě potom je v písničkách na přání v sobotu, v neděli a až do večera vysílá taky v sobotu, v neděli. Potom mám, ale oni jsou, poslouchám hrozně ráda country dostelník Mirka Černého.
0: Ano.
1: A mám i ráda zprávaře, poslouchám ráda zprávy, všechny bych je dokázala vyjmenovat.
0: Úžasné.
1: A prostě mám ráda hrozně písničky, poslouchám všechny písničky, mě prostě dělají mi dobrou náladu. No a i vlastně tam ještě Petra Procházková a Pavel Kučera.
0: Ano.
1: A na počítači si vždycky najdu, aby tam se také, vlastně já musím Patrika Rozehnala jmenovat, že Zlatou lásku jsme poslouchali, to poslouchali snad celá
0: Je to je pravda a byl to krásný a je to krásný opravdu pořád. Dojemné příběhy.
1: To bylo opravdu, mám to tady vypsané, všechny tři roky, která si Zlatá láska, mám všechny jména všech manželů a všechny to se příhody, všechny mám vypsané. Humoriáda a vlastně Pochoutkový rok jsem vyhrávala v těch soukromých rádích, jestli můžu jmenovat, ale...
0: Není potřeba, paní Veroniko, protože se bavíme o Českém rozhlase. Děkuju.
1: Teď poslouchám teda rádio Střední Čechy a to již těch 16 let a děkuju, nedovedu si bez rádia, prostě teď jsem jsem jakoby nemocná, takže prostě už si bez rádia nedovedu svůj život představit a jsem vám za hrozně vděčná a nevím.
0: Paní Veroniko, my vám moc děkujeme, že nás posloucháte. Ano.
1: Ještě říct, že jsem byla v Poděbradech, že jsem byla u vás v Karlíně s pejskama, když jsem ještě měla pejska, měla jsem dalmatinku, tak jsme byli na vašich oslavách rádia a to prostě nedovedu si bez přátel a bez vašich moderátorů a všech pracovníků. A hrozně vám moc děkuju a přeju všem krásný večer. A
0: děkujeme.
1: Děkuju moc. Jsem opravdu hrozně vděčná a jsem šťastná s vámi.
0: A přeju hodně zdraví, paní Veroniko. Dobrou noc.
1: Ano, děkuju.
0: Naslyšenou. Taky.
1: Naschledanou.
0: Paní Veronika mi připomněla, že moje maminka už mi říkala, že vlastně se svým tatínkem, tedy mým dědečkem, poslouchali rádio a hlavně přenosy sportovní. A já jsem se vždycky musela smát, protože u nás v rodině to bylo úplně opačně. Většinou je to tak, že muži se dívají na sportovní utkání a manželky v uvozovkách brblají, protože se chtějí dívat na nějaký romantický film. A my s tatínkem jsme se chtěli dívat na film a moje mamka sledovala všechna sportovní utkání. Milovala hokej, fotbal, no ale všechny možný sporty, znala pravidla a tak dále. A my jsme vždycky říkali, to snad není možný. A máma mi říkala, víš, to je prostě proto, že my s tatínkem už odmala vlastně mě vedl ke sportu. Mamka byla sportovně založená na rozdíl ode mě a mého otce. My jsme byli úplně s tatínkem prostě jiní. A tak na to tak ráda vzpomínám, že vlastně rozhlas přivedl moji mamku právě k těm sportovním utkáním. No a já zase, když se tak jako zamyslím, tak mi maminka říkala, že už od malička, že nade mnou byl dráťák a já vlastně už jako mimino pod tím dráťákem jsem poslouchala prostě muziku a říkala, já jsem si tak přemýšlela, po kom ty to máš tak jako, že miluješ hudbu a muziku, no teď my jsme ti to vlastně už od miminkovských let tloukli do hlavy, tak jsem se musela smát, tak něco na tom možná bude. Ale Julča napsala, dobrý večer, rádio, to moje je velká láska, poslouchám ho od rána, někdy až do 2 hodin do druhého dne. Přeji všem krásný večer a hezké poslouchání. Děkuji i Julčo, vám. Pavol Habera bude zpívat Jediná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kam sahají první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, případně československého pana Ivana z Nové Paky, se dozvíme právě teď. Dobrý večer, pane Ivane.
1: Přeju dobrý večer. Pojďte se, předesílám to, že jsem nevidomý.
0: Ano.
1: Že od malinka už, jak to bylo možné, jsem poslouchal rozhlas. A to tedy nejenom doma, ale ve škole, kdy jsme měli po škole dráťáky. Takže my jsme vlastně byli neustále v kontaktu. Pamatuju ty pořady, které jako třeba Naschledanou v sobotu, to bylo v polovině 60. let, pamatuju rozcvičky pro školy, ranní rozcvičky a přes den rozcvičky a tak dál. Pamatuju začátky pořadu Mikroforum, Houpačky a tak dál. To je bylo mnoho pořadů, které rozhlasové hry. Linka důvěry například, jedna, kterou dokonce někde mám na CDčku nahranou, je na kazetách, jsem to potom někde namnožil. V podstatě Hrabě Monte Cristo taky někde mám. To byly ty dnešní hry, už nějak nevím, buď už jsem na to starý, nebo prostě už, ale...
0: Prostě ta
1: nevím.
0: Klasika, že jo, vás zaujala.
1: Ta klasika, ano, to byly krásné hry, na které si opravdu člověk vzpomíná. A jako děcka ve škole jsme se vždycky kolem dráťáků právě nahrnuli, když byly takovéhle hry, nebo třeba Quo Vadis, jo. To o Vánocích, to je už nejste bylo 67, 68, ale hlavně, co prosím vás, to je v roce 1968, v srpnu, kdy jsme u rádia seděli v podstatě ve dne v noci, už člověk padal únavou a opravdu už jsme teda, a navíc jako já jsem vždycky lovil po škále všechno možný, jak teda na středních, tak na krátkých vlnách. Pamatuju si strukturu československého rozhlasu, to už málo kdo dneska asi ví, že bylo Československo 1, později bohužel Hvězda, a pak bylo Československo 2, to je dnešní Vltava, jo. To byl jako teda program pro náročného posluchače. Ale hlavně, o co mi jde, prosím vás, zachovat nezávislost rozhlasu. Nezávislost prostě všech médií, protože to, co se dneska kolem toho děje, já se obávám, aby to nedopadlo v roce 1969, kdy museli odejít někteří dobří hlasatelé z rozhlasu jako pan Šmehil a podobní, protože prostě nechtěli a neuznávali okupaci jako bratrskou a přátelskou pomoc.
0: Rozumím.
1: Já to CDčko někde mám a je to teda... A právě ono potom to hrozí to, že by se tu jednalo o systém, kdo platí, poroučí. Jo? A tedy co se bude vysílat, kdo bude vysílat a tak dál. Nehle k tomu, že já se dneska zabývám a zaměřuju se speciálně na DAB.
0: Ano, jo? Ano.
1: Speciálně na DAB, který mě zajímá, jak teda jako rozhlas, že jo, i teda dneska jsou i soukromí stanice, že jo,
0: ano.
1: Těch je dneska hodně a sleduju neustále vývoj, prostě sleduju neustále ty hlavně teda kvalitu toho signálu. Mám teda jenom obyčejný malý rádio a chodím tady po městě, že jo. Bohužel zdravotní stav mi už nedovoluje cestovat. Byl jsem v Praze několikrát, byl jsem i v Liberci, ale bohužel současný stav mi to nedovoluje. Ale v každém případě rozhlas, prosím vás, teď je to nesmysl, kdyby přestal vysílat, teď jsou různé krizové situace, jsou povodně, jsou prostě opravdu živelné katastrofy, které a ten rozhlas prostě, nemám nic proti divákům televizi, já sám televizi nemám, proč bych ji taky měl, když na ní nevidím, ale pravda je, že některé ty pořady, nevím, mám docela pochybu o jejich úrovni, ale to je jiná věc. V každém případě je potřeba ten rozhlas zachovat, i když dneska třeba ti mladí spíš koukají na televizi a já nevím, na všechno možný videa, já nevím, ale prostě rozhlas je prostě nepostradatelný už od roku 1923.
0: Přesně prostě. Tak, pane Ivane. A my vám a za to moc děkujeme.
1: Ano, no, já Rakou třeba mám tu nahrávku, já nevím, tenkrát to bylo k 90 letům a tam jsou ukázky třeba právě, a to je zajímavý, starosta Čermák, jak navštívil Prahu, že jo, ta přednáška Jára Kohout a tak dále, jsou tam ty původní rozcvičky, že jo, to je velmi zajímavý CDčko už jako od toho začátku rozhlasu a tak. Takže opravdu, já si myslím, hlavně prosím vás všechno pro to, aby zůstala zachovaná nezávislost, jo, abyste se prostě mohli vysílat pravdivě a ne podle toho, jak to kdo.
0: Naprosto to rozumím, nařídí, pane Ivane, rozumím. A to je, věřím v to.
1: Ano, prosím, poslouchám vás, vypadá vás.
0: Říkám, pane Ivane, že rozumím a že v to věřím. Musíme v to věřit. Moc děkuju.
1: Musíme. Tak já taky děkuju a přeju dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu od pana Bohumíra. Už v 17 letech jsem poslouchal stanici VKV, pořad Jiřího Suchého s Jiřím Šlitrem. Bylo to kolem roku 1963 na krátkých vlnách. Jinak to byla doba začínající hudby Beatles a to se poslouchalo na kanále rozhlasu donekonečna. Další píseň Karel Gott a jeho dcera Charlotte Srdce nehasnou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Jaká je nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání pana Hynka z Vysočiny? To se dozvíme právě teď. Dobrý večer.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům přeji. Já jsem posluchač rozhlasu úplně, nezoufám si říct, jak dlouho zpátky, ale dneska už vím, že dneska v 71 letech je pro mě rozhlas věrný kamarád, protože jsem přišel o manželku, takže jsem tady z baráku sám a můžu vám říct, jako, jak se skládá můj den. Ráno vstávám a první, co je, cvakne vypínač a pouštím si dobré ráno. Já poslouchám rozhlas Brno.
0: Ano.
1: Pak si přejdu do kuchyně a hádejte, co tam mám naladěný za stanici. Samozřejmě rozhlas Brno. Až jsem připravený, tak vyjdu na dvůr a na tom dvoře mám další rádio. A tam je co? No samozřejmě
0: taky.
1: Rozhlas Brno.
0: Ano. Takže jste věrný posluchač. Ano, ano.
1: Náhodou zabloudím do dílny, tak tam mám další přístroj a tam je naladěný to Brno zrovna tak, aby se to náhodou nevýchalo.
0: Pane Hynku, to by měli kolegové velkou radost, ano.
1: A pro mě prostě začíná ráno, dobré ráno s Pavlem a potom následně to končí s noční linkou, kdy uléhám do postele, tak jako dneska. No a samozřejmě, když byla tady řeč o rádio a já, nemohl jsem odolat a zavolal jsem a je to zajímavé, třetí noční linka za sebou a já jsem se po třetí dovolal. No. Za to vám děkuji.
0: Tak štěstí, pane Hynku, tak to mám rado za vás, protože si posluchači často stěžují, že se nemohou dovolat, tak jsem ráda, že někomu se to stále daří.
1: Je to pravda, že ne vždycky. Je taky je doba, kdy se půl roku nedovolám. To se jako, to, co se poštěstilo opravdu, stál u mě rozhlasový pánbůh.
0: moc děkuju, Hynku, za váš příspěvek do noční linky. Zdravím a dobrou noc. Ano?
1: Mně nezbývá nic jiného, než poděkovat vám, rozhlasákům, za to vysílání, protože tak, jak to říkal můj předřečník, povídá, že v té televizi nejenom, že on se chudák nemůže dívat, ale v té televizi kolikrát já vím, tady mě funguje 30 kanálů, ale na těch 30 kanálech já nenajdu, co bych si zvolil. A tak cvaknu na vypínač a pustím si rádio.
0: A to je pro nás dobře. Moc děkuju. Dobrou noc.
1: Hezkou dobrou noc vám přeji i všem posluchačům.
0: Přidám zprávu, kterou napsala přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka Monika. Rozhlas poslouchám od narození. Maminka mi ještě co by batoleti pouštěla písničky Karla Gotta. Potom jsem rozhlas poslouchala s babičkou, Jak se máte, Vondrovi a podobně. Československý a později český rozhlas mě provází celým životem. Vážím si všech moderátorů, kteří používají spisovný jazyk v jeho nejčistší podobě. Byť se v českém rozhlase prý smí používat hovorová čeština. Ale pokud se nebude hezky mluvit v rádiu veřejné služby, kde potom. Všem přeji nádherné májové dny, napsala Monika. Moniko, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za chvíli, konkrétně za půl minuty, bude půlnoc a my se přesuneme do úterý 19. května. A dnes v noci si stále budeme povídat o rozhlase. Zajímá mě, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve československého. Jaké pořady patří k vašim oblíbeným? Dovedete si představit, že by rozhlas přestal vysílat? Jaká je vaše nejmilejší, případně nejdojemnější vzpomínka na rozhlasové vysílání? A jaký význam ve vašem životě rozhlasové vysílání představuje? Tak a pan Aleš mi napsal a já jsem samozřejmě vybrala jeho příspěvek, který napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Já a rozhlas, to by bylo na celovečerní vysílání. Od Hajaji přes rozhlasové pohádky v dětství až po čím dál tím náročnější pořady. Četby na pokračování, rozhlasové dramatizace a hry, speciální pořady. Jsou to téměř 3/4 století, co mne rozhlasové vysílání životem provází. Názvy některých pořadů si už vybavuji jen a pouze proto, že jako odkazy na ně existují v mém fotografickém albu. Stárneme a přitom se smějeme 3x60 a to stereo a tak dále. A což teprve, když jsem jako středoškolský student obdržel od rodičů první vlastní rozhlasový přijímač Song. Stal se mým nejvěrnějším kamarádem a souputníkem. Nyní už užívám si důchodu a všude uvádím, že život bez rozhlasu si představit nedovedu. Ale zároveň v této souvislosti připomínám, že rozhlasové vysílání mi slouží k únikům do minulosti. Za absolutně nejlepší pořad považuji Tamchinovo divadlo pro vaše uši. Jenže ouha, několikrát jsem žádal Český rozhlas o příznivější termín vysílání nebo aspoň reprízování. Tou dobou už většinou spím a pakliže tomu tak není, umluveného slova spolehlivě usínám. Je to balzám na duši, naslouchat generaci titánů, čímž mám na mysli herce, kteří baví publikum v Pravdě andělské. A na závěr, měl jsem jeden nesplněný sen, být archivářem Českého rozhlasu. Jenže to už bych asi nikdy nespatřil slunce na obloze a pravděpodobně bych zahynul i žízní a hladem, napsal Aleš. Aleši, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. Teď už nám bude všem zpívat Hana Zagorová. Maluj zase obrázky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě

0: I ve druhé hodině dnešní noční linky si budeme povídat o rozhlase. Vyptávám se vás, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve Československého, a jaké pořady patří k vašim oblíbeným. Vyptávat se budu i na paní Petry z Kladna, která nám volá na linku 731 800 900.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak já si vzpomínám, že můj první pořad byl asi Toulky českou minulostí.
0: Mm-hmm.
1: To jsem tak zaregistrovala. Potom to byl Kolotoč. No a potom, když jsem se přestěhovala do Pardubic, tak to byla Noční linka a Písničky na přání. No a poslouchala ráda vlastně všechny pořady, jako co jdou.
0: Paní Petro, jestli pak posloucháte, když jste říkal, že Kolotoč, tak jestli posloucháte i Kolotoč na Českém rozhlase Pohoda, když se přestěhoval z té dvojky?
1: Ne. Bohužel už ne, no.
0: No tak, ale v každém případě jsem ráda, že posloucháte teď Noční linku a já vám přeji krásnou dobrou noc a děkuji, že jste zavolala do Noční linky.
1: A já děkuji za vaše písničky.
0: Děkuji moc. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Já předám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan František. Dobrý večer. Moje vzpomínky na poslech vysílání z rozhlasu sahají až do roku 1948. To k nám přinesl kamarád našeho taťky Krystalku. To proto, že u nás ještě nebyl zavedený elektrický proud. Taky mě dali sluchátka na uši, no a já jsem poprvé slyšel hrát něco z rozhlasu. Potom, když byl u nás zavedený elektrický proud, tak naši koupili rádio. Od toho rádia bylo zavedeno uzemnění a taky na dvoře anténa. Bylo zajímavé toto rádio ladit, to všelijak pískalo, až se to vyladilo. Naši strašně rádi poslouchali muziku a tatínek hokejové zápasy a já s ním. V současnosti máme už několikáté rádio i televizor. Taky jsem měl možnost vysílat s paní Rapáčovou v rádiu její hudební pořad. S rádiem mám dobré zážitky. Bral jsem si rádio na stavby, kde jsem pracoval. Dokonce jedno rádio se mnou absolvovalo i pád ve výtahu. Já jsem nemohl na nohy, ale rádio hrálo. Rádio využívám až do konce Noční linky, napsal František. Děkuju, pane Františku, i za váš příspěvek do Noční linky. Helena ze Náchodska napsala: dobrý večer všem. První, co se vybavím, je neděle po obědě. My tři sedíme s rodiči v kuchyni a posloucháme pohádku z velkého gramorádia. Pak první tranzistorové rádio, které jsem dostala pod stromeček a nosila ho všude sebou. Usínala jsem u něj. Ráno nás před odchodem do školy provázela ranní rozcvička a časové znamení. Rozhlas mám ráda, televizi skoro nesleduji. Nejradši mám mluvené slovo, rozhlasové hry, četbu, knih, usínám při poslechu Noční linky a následujících pořadů, napsala paní Helena. A do třetice všeho dobrého pan Michal napsal: u nás doma nebylo zvykem mít zapnuté rádio. Rozhlas jsem začal poslouchat až po smrti mámy, a to skoro výlučně Noční linku. Tento pořad se tedy počínaje rokem 2022 stal součástí mého života. Vlastně mi slouží jako takový zápisníček. Psané příspěvky si archivuji a jejich počet už přesáhl číslo 500. Kdybych je nechal zpracovat umělou inteligencí, vznikl by docela věrný obraz mé osoby a mého života. Ani moji známí mě neznají tak dobře jako ten, kdo si přečetl každý můj příspěvek. Je to velice zvláštní pocit. Ať má Noční linka své místo v rozhlase i nadále. Za celou dobu jsem se zatím dovolal asi jenom 7krát, ale je pravda, že jsem se o to moc často nepokoušel, napsal Michal. Děkuji za vaše příspěvky do Noční linky, můžete stále ještě psát, zbývá nám necelá hodina a já v tuto chvíli přivítám alespoň k nám, teď do studia, ale i k vám domů, Jitku Zelenkovou, která nám bude zpívat píseň Mít svůj kout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pana Vladimíra Střeboně se budu ptát na jeho vzpomínky na rozhlas, kdy tedy poprvé poslouchal rozhlas. Jaký pořad má v oblibě a jaký význam v jeho životě rozhlasové vysílání představuje. Krásný dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Tak já nějak jsem se stal posluchačem rádia někdy v letech 67-68, když jsem teda jako vycházel z základní školu, teda běhal takový pořad v rádiu, kde už si nepamatuju, na které stanici ani jak se přesně jmenoval, ale byl to písničkový pořad a začínal takovou hláškou, je právě tolik hodin, kolik právě je, jestli máte na svých hodinkách více nebo méně, není to naše vina. Nepamatujete si někdo, kdo to, co to bylo za pořad? Takhle to začínalo a pak začínaly písničky, hrálo se jako v těch 60. letech takový pěkná muzika. Taky jsme si s bráchou brávali tajně transistorový rádio do postele, když jsme už dělali jako, že spíme, a tam jsme si ladili zahraniční rozhlas, to Radio Luxemburg, kde taky dávali pěkné písničky. My jsme spávali s bráchou na takovým, jak se říkalo, v sednici, na takovým roztahovacím gauči vedle sebe. Jsme neměli žádný komfort, byli jsme na vesnici.
0: Ano.
1: Moji rodiče byli takový ty soukromě hospodařící rolníci, ty kulaci. A taky se nám stalo, že děda, jako náš děda, který spal s náma v té sednici na protějším rohu, tak když si myslel, že už my jako kluci s bráchou spíme,
0: ano,
1: tak se odplížil k rádiu normálně, jako klasickému Tesle, a tam si ladil svou Evropu.
0: Aha.
1: A vždycky to pak měl jako přeladit zase normálně. A stalo se nám, že on k nám chodil, k nám do chalupy chodil takový jeden člověk, který se tvářil do zepsy a tvářil se jako velký kamarád, tykal otci, tykal matce, samozřejmě nám dětem taky, ale my jsme o něm viděli, bo otec o něm viděl, že na nás má jako donášet, někam psal o nás nějaký zprávy, jak se chováme. Jednou k nám tak u nás byl a tak jako matka měla nádobí takovým březu a on takový zase nějaký ty vtipy a furt něco jako vyřídal a pak jako stál a pustil to rádio, který děda zapomněl
0: přeladit.
1: A ono se ozvalo právě to z
0: Svobodná Evropa.
1: Svobodní Evropy. Matka skočila, vytrhla to ze sítě, no a vlastně na nás, na mě, na bráchu, že my jsme to, i když věděla, ale aby odvedla pozornost, tak nás tam začala mlátit nějakým mokrým haderem.
0: Rozumím, aby zachránila situaci.
1: Situaci, no a takhle to dopadlo a potom se musela dávat pozor. No, no tak rádio mě provází celý život, jezdil jsem hodně do dodávku autama v zaměstnání, všude autorádio, všechno okamžitě, když nastartuju auto, se mi spouští autorádio. Nejraději poslouchám, teď z důchodu posloucháme tady Český Budějovice, tam jsou krásné pořady a ty Budějice u nás běží vlastně nepřetržitě. My si je pouštíme i v ložnici, máme rádio a posloucháme potichonku. To rádio vlastně běží celou noc a se přitom krásně usíná. A takhle to u nás rádio vlastně České Budějovice běží vlastně nepřetržitě.
0: No a my jsme za to, pane Vladimíre, samozřejmě rádi, že posloucháte Český rozhlas, protože tím pádem budeme žít, jak se říká. Bylo by to smutné, kdybychom neměli posluchače. Pro koho bychom vysílali? Sami pro sebe, to by byla hloupost.
1: Poslouchám taky vás, Noční rynku, každý den poslouchám Noční rynku, pak teprve odcházím spát, občas se dovolám, no, když chci něco říct. Je to úžasný pořad, tahle Noční rynka, a jsou tam témata někdy opravdu jako silný. Tak to je všechno.
0: Děkuju, pane Vladimíre, zdravím do Třeboně. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávu od paní Jany, která napsala: dobrý večer všem linkařům a dnes hlavně zdravím vás, paní Jano. Pamatuji si, jak jsme společně s prarodiči poslouchali rádio a je tomu už 65 let. Pro babičku a dědu byl poslech rádia svátkem. Jejich oblíbeným pořadem bylo Na pěknou notečku. Jak se na to těšili. Práce kolem domu už byla hotová a oni si sedli ke stolu a nikdo nemluvil, aby ty lidové písničky bylo hezky slyšet. Pamatuji si na zpěváky pana Jošku Severina nebo Boženu Šebetovskou. To byly doby, kdy jsme ještě neměli televizor, takže i Vánoce byly spojeny s poslechem rádia. A co teprve na Silvestra? To byly několikahodinové pořady plné vtipů pana Jiřího Štuchala, Jaroslava Štercla nebo Josefa Kobra. Vše bylo prokládáno hudbou a písničkami Ljuby Hermanové, Jiřího Vašíčka nebo Josefa Zímy. Tehdy byly velkými hity Zlaté střevíčky nebo Má malý stan v podání Karla Štědrého a Valdemara Matušky. Byla to krásná doba, protože žili moji prarodiče a samozřejmě rodiče. Žili jsme spokojeně v domě, který už několik desetiletí nestojí. Českému rozhlasu děkuji za krásné chvíle, které jsem strávila v jeho společnosti. A dnes kromě noční linky mám ráda toulky českou minulostí, napsala paní Jana. Paní Jano, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek. Teď už skupina Elán bude nám zpívat píseň Že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě půl hodiny můžete volat do noční linky na téma, tedy na rozhlasové téma, kdy se vás vyptávám, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu Českého rozhlasu, dříve Československého. Vyptávat se budu i pana Václava z Plzně. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem kvůli tomu tématu zůstal vzhůru, protože mě to zajímá.
0: Ano.
1: Hodně, protože v 90. letech jsem dělal v Česku hodně externistů.
0: Ano.
1: Dělal jsem křesťanský pořad a k tomu ještě jsme upravovali čili na pokračování.
0: Aha.
1: Upravil jsem pro rozhlas 12 knížek, no, a žádný škváry.
0: Ano.
1: Souženicin, Valtár, Jindřich Šimon Bár a takový podobný. Mm-hmm. Takže jako docela pěkný věci. A tenkrát to režíroval Miroslav Buriánek.
0: Pamatuju si ho.
1: Úžasný umělec plzeňský a plzeňský herci tam chodili to namlouvat. My jsme s nimi samozřejmě spolupracovali, takže nějaký ty herce taky jsem poznal. A teď byl

0: páskem, a tady musel ten pomocník toho technika přivez ze sklepa, prostě z toho archivu. No, v té době začaly CDčka v těch 90. letech, tak se to potom postupně modernizoval. Ale chci se vrátit k těm vašim otázkám. Já si myslím, že rozhlas je potřeba, aby zůstal a musí být odlišnej od soukromých rádií.
1: Ano.
0: Na první pohled, když jdete po té stupnici, na první pohled musíte poznat, že ten rozhlas je profesionální. Já jsem
1: Pane Václave, promiňte, že vám teď skočím do řeči. Jenom jste asi se někde uhnul, protože přerušovaný je signál. Tak aby vás posluchači... Tak, teď už je to lepší. Tak.
0: Takže tím je zavolal pan ředitel, udělali jsme si kafe a pustil si ten hodinový pořad a půjde, tak co tomu říkáš? Já jsem se toho nemůžu nějak hodit. On není to špatný, ale ještě si to buď celý napiš, nebo to technikovi, ať to vystřihá. Já jsem tam během hodiny a mě tohle to dneska tak strašně bolí. Já když poslouchám pořady, ať už České rozhlas nebo soukromé, ale hlavně i televizi. A když ti redaktoři, to je za každým třetím slovem To je tak naprosto profesionální. Prostě mluvme pomaleji, zrychlá se mluva, to je jasný. A proto oni mluví rychleji, než jim běží mozek. Proto tam jsou ty mezery.
1: Rozumím.
0: Mluvme pomaleji, bude to zřetelnější. A všichni ti staří to prostě tomu budou rozumět. Potom by jsem si moc přál, kdyby víc té tvorby, té čerby. Já vím, že to je starý, ale těch archivek jsou ohromný množství prostě starých záznamů.
1: To máte pravdu.
0: Čas od času vrátit, jo. To je další věc a potom si říjte o posluchače. Vy jste říkali, nebo jen do toho, jestli se dovedeme představit život bez rozhlasu, no a těžko, ale samozřejmě, že ještě v komerční době se financuje to, co má nějaký smysl, anebo co prostě dává peníze. A tady jde o ty posluchače. Ty mladí, tady jsem tam byl v tom sobotu, tak já, i když jsem 65, tak s mým synem jsme to byli nejmladší.
1: Rozumím.
0: Všichni ti zájemci o rozhlas byli 70+, jo. Takže ti mladí těmto, no, ty mají v uších vražení sluchátka, jdou po ulici, spadnou klidně pod auto, jo. A neužijou o tom, co poslouchají.
1: Ano, pane Václave. Jste tam? Slyšíme se, pane Václave. Moc se omlouvám, ale ten signál byl opravdu přerušovaný. Doufám, že nám posluchači alespoň z části rozuměli, protože váš příspěvek byl samozřejmě velmi na místě, jako když jste v Českém rozhlase Plzeň spolupracoval a pracoval. Tak mě to moc mrzí, ale asi nebyl úplně ideální signál. Paní Jana z Poděbrad napsala: Milá paní Jano, miluji všechny pořady s Karlem Sladkým z Hradce Králové. Písničky Od srdce s ním jsou balzámem. Pan Karel má nádherný hlas a krásnou češtinu. Navíc je to, jak jsem se přesvědčila, při dni otevřených dveří velký fešák s šarmem. Je radost ho poslouchat a také noční linka s ním měla úroveň. Mirek napsal: Dobrý večer, je mi 57 let a rozhlas poslouchám od malička. Počínaje stanicí Hvězda, soukromými stanicemi konče. Díky stanici Vltava a pořadu Větrník, na který jsem se těšil každý pátek ve 20:30, jsem byl v kontaktu s rockovou muzikou. Byly to 70. a 80. roky minulého století, kdy tohoto hudebního žánru bylo v éteru velmi málo. Zvláště hudební redaktor Jaromír Tůma, který doposud má tento pořad na jednom soukromém rádiu, měl na tu dobu velký přehled o muzice. Recenzoval nová hudební alba a díky němu jsem poznal spoustu nových kapel. Tenkrát jsme je nahrávali přes mikrofon na magnetové kazety. Dnešní mladí by to asi nepochopili, ale byli jsme za to hodně vděční. Přeji všem posluchačům pohodové jarní dny, napsal Mirek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dobrý den. Dnešní noční linka s vámi mi velmi rychle utíká, bavíme se o mé vášni, o rozhlase a já jsem moc ráda, že voláte, že píšete a že máte Český rozhlas rádi, protože samozřejmě mě i mým kolegům to dělá velkou radost. Co bude povídat pan Miloslav, který nám volá z Podkrkonoší, to se dozvím právě teď. Dobrý večer, pane Miloslave.
1: Dobrý večer.
0: Bavíme se na téma rozhlasu. Vyptávám se samozřejmě, kam sahají vaše první vzpomínky na poslech pořadu, jaké máte rád pořady, tedy, které patří mezi vaše oblíbené a tak dále a tak dále.
1: Já jsem ročník 49 a už tak od nějakých 4-5 roků bylo to, že já jsem byl s matkou přechodně doma sám, táta byl s přeraženou páteří v nemocnici a máma večer šla třeba do chlíva a mě posadila k rádiu. A to bylo perfektní. To slítila stupnice. Já jim si pamatuju třeba hru Radusa Mahule na to. Na to pamatuju jako dneska. A pak se to... Pak máma neměla moc času, ale každý sobotu jsme, každou sobotu jsme poslouchali Meteora, protože jí to zajímalo taky. No a potom v 60. letech, že bylo, já jsem poslouchal Houpačku a
0: ano.
1: Vím, že se tam objevil už Karel Kryl a bratřičku Zavírej Vrátka a když jsem to zavolal kámošovi, který moc neposlouchal, tak si to poslech a říkal, je to parádní dot, ten pořad. No, to byly ještě takový odevřený ty, že jo. Já teď byla, předevčírem bylo tablo a tak jsem chtěl volat, tak je nedovolal jsem se, ale třeba teďka řeknu, že jedna maturitní otázka byla taky v souženici jeden den Ivana Denisoviče, že jo. Tenkrát to bylo v maturitních otázkách z ruštiny. No a jinak teďka rádio poslouchám, mám teda už i digitální.
0: Tedy dabové, ano.
1: Ano. A Hradec teda poslouchám hodně, hlavně odpoledne poslouchám Radio Bazar. To co? A tak celkově přes den. Někdy to přehodím také třeba i na Prahu na dvojku.
0: Ano, ano.
1: A nebo hnedka vedle mám radiožurnál, jen malinko pomotočím a je radiožurnál, ale převáží to Hradecký vysílání.
0: Tak to budou mít kolegové taky velkou radost. Moc děkuju, pane Miloslave, i za váš příspěvek do noční linky. Ano.
1: Karel, to je...
0: Myslíte Karel Sladký?
1: Sladký, ano. Toho poznám, člověk on pozná po... Jo, ještě jsem chtěl říct, jak jsem poslouchal ty pohádky, když jsem byl malý ještě v těch 5 letech.
0: Ano.
1: Jak člověk potně a jen jsem viděl svítit tu stupnici a já jsem si představoval celý ten děj, víte? Že to strašně pomáhalo jako budovat...
0: Fantazii, ano.
1: A to jsme se takhle s posledním kolegou jako to mluvili, že člověk všechno si měl představit a bylo to jako, když jsem zavřel oči, tak jsem to měl jako televizi. A pak přišel ten špatný okamžik, kdy jsem viděl poprvé zapnutou televizi, poprvé to nebylo barevný a za druhý to bylo sotva vidět, to byla ta 4001, taková velká bedna s malou obrazovkou vlevo nahoře a ještě to šlo bídně, no. Bylo to velký zklamání tenkrát, to už jsem možná tenkrát říkal v tom vstupu.
0: No moc děkuju, pane Miloslave. Přeju krásnou dobrou noc.
1: Minule jsem mluvil taky s váma. Je to
0: ano,
1: dobrý.
0: Ano, říkal jste mi, a to je, že už je to rok a půl, čas strašně letí a já mám radost, že se vám podařilo dovolat zrovna mě.
1: Ne, já jsem předevčírem jsem se strašně chtěl dovolat na to, jak bylo to tablo.
0: Ano, ano.
1: V Brně. A my jsme měli pěkný tablo v Pardubicích. že si mohlo děvče přiložením ruky k nějakému kapacitnímu snímači, se rozběhly světýlka pod našima fotkama a mohlo si vybrat studenta.
0: Mm-hmm.
1: Že se to zastavilo po nějakých chvilce a to, když tak to panu vyběřte, ten je dobrý, ten z Brna. Ten
0: myslíte Boris Kapitánčík?
1: Kapitánčík, ano.
0: Moc děkuju, pane Miloslave. Dáme zase šanci dalším. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Jsem rád, že jsem vás slyšel a že jsem vás poznal hned.
0: Taky. Děkuju.
1: A tak jsem si říkal, že to je znamení, že musím zkusit to volat.
0: Tak fajn. Tak to jsem moc ráda. Naslyšenou. Panu Miloslavi předám zprávu, kterou napsala paní Zdena a Josef, tedy manželé z Berouna. Nechápu tu směšnou diskuzi ohledně rozhlasového poplatku. Když to půjde ze státního rozpočtu, stejně to zaplatí všichni a někde se na to bude muset vzít, takže třeba zvýší daň z nemovitosti. Myslím, že v dnešní době nikoho těch 200 korun měsíčně nezabije. A tato máme krásné pořady v Českém rozhlase a hlasy vybírám podle hlasů. Takže máme s manželem rádi Roberta Tamchinu, Karla Sladkého, Vásiano a ještě pana Kučeru. Navíc jmenovaní máte kultivovaný projev a mluvíte přirozeně příjemně. Tak, jak se má. Děkuji manželé z Berouna, Zdena a Josef. Moc děkujeme. Ráda kolegům vyřídím, budou rádi a máte pravdu. Myslím si to taky, ale to víte. Tak to prostě někdy na tom světě chodí. A já se k tomu radši nebudu vyjadřovat, protože jsem zúčastněný člověk. Takže mám radost, že i úplně ty nezúčastnění to chápou stejně. Teď už ale další písnička. Kateřina Marie Tichá nám bude zpívat Plamen.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku, ve které si povídáme o rozhlase, o vaší lásce, vášni k rozhlasu. Vyptávám se vás, kam sahají vaše první vzpomínky na první poslech pořadu československého, nyní českého rozhlasu. Vyptávat se budu i paní Dany, která nám volá z Blatné. Dobrý večer, paní Dano.
1: Krásný dobrý večer vám, všem posluchačům, vám Janičko. A já jsem spojená s tím českým rozhlasem opravdu od malinka, co si pamatuju, tak já nějak v 4-5 letech, a to už je hodně dávno, abych se přiznala. No a vzpomínám si vždycky na ty nedělní pohádky.
0: Ano.
1: A si vzpomínám i na rozličky raní, jak byla taková znělka byla, a pak se cvičilo. Jo? To já jsem kvůli tomu i vstávala brzy ráno. Ale víte, co pro mě bylo nejdojemnější? Českém rozhlase, spojení s českým rozhlasem. Mě bylo 17 roků a přijela jsem domů s Ústí nad Labem na prázdniny. A přišel 21. srpen a úplně do dneška slyším, jak mě tatínek zbudil.
0: Mm-hmm.
1: A vlastně vysílal tenkrát rozhlas. Ona vlastně televize vždycky končila o půlnoci a on mě prostě zbudil. A říká, prosím tě, co se to děje? A já hrozně plakala, že bude válka prostě. A ta okupace prostě, to je 21. srpna, která začala.
0: Ano.
1: To mě do dneška prostě z toho mrazí, když vám to jenom vyprávím. A pak jak ten rozhlas vlastně volal i o pomoc.
0: Ano.
1: Vlastně, ano. Protože to bylo tak velice dojemné, že já to prostě do dneška mám v těch uších.
0: Že se to vrylo do paměti, že jo?
1: Ano. No a protože už mám nějaký ten pátek za sebou, tenkrát mi bylo 17, jo, vlastně v tom srpnu. A kam ty prázdniny byly takové bouřlivé, tady jezdily vlastně německý tanky potom a ten rozhlas byl jediný spojení vlastně. Mě už pak televize ani nezajímala, protože ona v podstatě taky tak nějak nevysílala, bylo to. A já jsem viděla ten film Vlny, takže si to zase znovu připomínám, ale fakt je, že český rozhlas mě dal do vínku mnoho zážitků. Slyšíme se?
0: Ano, ano.
1: Já jsem myslela, že už mě neslyšíte, ne, že tam něco zapítalo.
0: Ne, ne.
1: No, prostě příjemný zážitků i těch, které mrazí do dneška. A je to prostě krásná vzpomínka. Taky rozhlas po drátě jsem se... A dneska mám doma ve svém bytě 3 rádia, kde se ladím. Já tady ladím Plzeň, protože
0: ano.
1: Plzeňsko, o tom mluvil jeden pan posluchač přede mnou. Plzeňsko
0: pan
1: je...
0: Pan Václav, ano. Ano.
1: Ano. A pak teda Budějce, ale jinak teda si to přelaďuju. Samozřejmě, jak potřebuju, nemám dat. Ale když přijedu do zahrady, tak tam si pouštím taky rádio, taky český rozhlas vlastně. A prostě poslouchám tam, co tam naladí bylo. To může to problematičtější. A vzpomínám si, jak svítila fakt ta obrazovka na tom starém rádiu, jak jsme to poslouchávali, jak jsem měla i gramofon. A víte, co mě nejvíc baví? Hudba.
0: já vím, paní Dano.
1: A
0: za ty roky už se známe. Ano.
1: Písničky, protože které všechny jsou krásné. A vůbec za české písničky, protože ta naše písnička česká, ta je tak hezká.
0: Máte pravdu, paní Dano.
1: Mějte se moc krásně.
0: Děkuju za příspěvek do noční linky.
1: A zdravíčko všem a krásné jaro. Krásné.
0: Dobrou noc, děkuju.
1: Dobrou noc.
0: Přidám zprávu, kterou napsal na adresu linka@rozhlas.cz pan Mojmír ze Svitav. Nemám televizi, trvale mám naladěný český rozhlas Pardubice od rána do noci. Pokud můžu, nevynechám folkové pohlazení, také dostavník. Býval jsem tramp a moc rád bych jezdil na vandry i teď, ale zestárl jsem a sotva chodím. Celý život jsem sbíral pohlednice, teď mi posílají přátelé fotky přes Facebook. Jsem pravoslavný kněz, se nyní už kaplan důchodce, ale občas můžu při liturgii energii pomáhat. Zdravím všechny, kdo poslouchají noční linku a přeju jim štěstí, zdraví, splnění všech dobrých přání a požehnání Boží. Děkuji, pane Mojmíre, i vám. Paní Johanka napsala, všechno, co to bylo jmenováno, jsem měla a mám ráda. Ale chci vám napsat, co měla nemocnice v Praze v Londýnské ulici, dnes už neexistuje, za výborný nápad pro pacienty. V polštáři byl zabudovaný rozhlas po drátě, který jsme si mohli libovolně pouštět celé dny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Daniela napsala: Dobrou noc všem posluchačům, kteří se celý večer vyznávají ze své lásky k tomuto médiu. Za války se u nás scházeli tatínkovi přátelé a poslouchali Londýn. Mě pokaždé odnesli do postele, kde jsem musela být v 7:30. Naučila jsem se poslouchat rozhlasové hry. Nedělní pohádka byla doma samozřejmostí a taky koncert posádkové hudby a pak i všelijaké sportovní reportáže. U dědy, kam jsem jezdila na prázdniny, se denně večeřilo za doprovodu rozhlasových zpráv a znělky ku předu levá, zpátkyní krok. Když mě pak vybrali při konkurzu na hlasatelku dětského vysílání 7 hlásek, byla jsem štěstí bez sebe. V roce 1960 jsem do rádia nastoupila a domnívala se, že tady na tom vysněném pracovišti budu až do důchodu. Proto jsem si vybrala na vysoké škole specializaci rozhlas. Přišel srpen 1968 a zatímco jeden z předchozích posluchačů vzpomínal, jak už unavený seděl v té době u rádia a poslouchal, já byla celý týden v rozhlase za mikrofonem. Celá republika oceňovala naši práci, všichni nám fandili. Možná to trochu připomíná současné nadšení. Pak přišly komise, přišlo vystřízlivění. Většina nás byla odejita. To všichni vědí, ale nevím, zda si poctivě ti starší připomenou, jak rychle nechtěli mít se svými rozhlasáky nic společného a velmi rychle přijala posluchačská obec prověřené pracovníky. Je mi to trochu líto, ten rychlý obrat společnosti, a přeju si jediné, aby se to už neopakovalo, napsala paní Daniela. Paní Danielo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky ve čtvrtek 28. května. Téma jsem pro vás vybrala o vaší oblíbené knize. A tak mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili. Dnes už se můžete těšit na Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce, kterou bude zajímat, co se učíme od mladých. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jan Werich jednou podotknul, že na divadle vzácnější než klaun je ženský klaun. A hned přidal, že u nás obdivuje dva výborné ženské klauny. Vedle paní Stely Zázvorkové přidal ještě na ten piedestal nebo trůn další výbornou herečku, totiž paní Ivu Janžurovou.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jednou na adresu Ivy Janžurové, to prý zase na divadelní fakultě směrem k ní pronesla paní Olga Scheinflugová. Vy jednou uberete a bude to ono. No, hlavně, že máte z čeho ubírat. A jak se to tedy má s Ivou Janžurovou a oslavou jejich narozenin, to už na sebe kdysi dávno prozradila společně ještě s Pavlínou Filipovskou v jednom z rozhlasových toboganů.
2: Já jsem prohlásila s dostatečným předstihem, že se žádná oslava nebude a je to úžasný, ale že budeme slavit pořád, tak zhruba od 5. května, že začneme. A ono to tak vychází i v divadle třeba. A jinak, napekla jsem na divadelní oslavu, teď jsem se chlubila v zákulisí, takový francouzský gužerí se tomu říká, sírový buchtičky k vínu. A jinak, nevím, děti běhali podo mě, čichali, ono to nádherně voní a říkali, doufám, že nám tady necháš. A já jsem říkala, tady máte zbytek těsta, dopečte si.
3: Jsme na vlnách Českého rozhlasu. No a nás napadlo podívat se do rozhlasového archivu. Nechte se překvapit, pozor, schválně, jestli uhodnete, z čeho to je první nejstarší záznam Ivy Janžurové v našem archivu.
4: Chci vás dostat z frenského vězení. Prosím?
5: Já jsem nic neřekla.
4: Vás to ve Fren baví?
5: Moc ne.
4: Vaše rodina už zkusila opravdu víc než dost. Jak dlouho už je váš otec ve vězení?
5: No, už to bude 7 let.
4: No. Vaše matka se znovu vdala, vaše sestra je v nemocnici.
5: No, bylo by to ohromná legrace, kdyby to nebyla pravda.
4: No, nejhorší je, že tak lpíte na tom Forténovi.
5: Vy jste si ho předvolal?
4: Ne, mám tady takovou fotografii. Poznáváte ji?
5: Jsem já.
3: Iva Janžurová. A samozřejmě doplním, určitě jste poznali Václav Voska. Paní Ivo, vzpomínáte rok 1961 na Ťuknu, vy jste řekla, ještě to bylo na škole, vzpomínáte si na tuhle první vaši rozhlasovou hru?
2: No, je to hanba, ale nevzpomínám.
3: Já vám připomenu, Děti soudního dvora se to jmenovalo.
2: Tak děkuju, to je hezká příležitost. Takovému bilancování, ke kterému my nepřistoupíme, víš?
3: Ne, to v žádném případě. My jsme nechtěli truchlit, proto jsme
6: hned... Ale Voska, to byl krásný mužský a pan herec.
2: S tímhle tím báječným člověkem, já nevím, určitě jsme spolu vystupovali v těch Alfonze Karáska svatba.
6: No ještě, na svatbě, ano,
2: tam.
6: Ano.
2: Tam byl taky s náma, naše, ale to nebylo tak jeho největší jako klady komedie, ale samozřejmě výtečný herec vždycky. Ale hrála jsem s ním komedii Čaj s citronem a byla jsem těhotná a hodně. Dělali jsme to v nějakém studiu ve Vysočanech. A on tam byl špatný vzduch, to bylo tak nějaký improvizovaný studium. A to dítě, neboli Sabinka, strašně kopala ve mně, jo. Neměla kyslíku dost. To se pak dočetla, že to většinou se dostaví. A ten pan Voska seděl naproti mě a říkal, chcete vědět, co budete mít? Tenkrát nebyl ještě, že jo.
3: Sona.
2: A já pám, no tak řekněte, pal holku. Prostě to uhát, no. Takový byl čaroděj Voska.
3: Krásná vzpomínka.
2: Hezky.
3: Poměl prakticky jen dvě možnosti tenkrát. V nejhorším byste dneska vyprávěla, že to neuhod. Ale takhle je to lepší, to máte pravdu. Nechci nějak snižovat hodnotu historky.
6: Ale můžu k tomu něco?
3: Když to bude kratší než 3/4 hodiny, Pavlínko, protože Karel má teď další píseň.
6: Ano. My jsme s Ivuškou máme hodně společného. Společní práce, zaplať pámbu, tedy hlavně díky panu režiséru Zdeňku Podskalskému. A potom taky nám se ty životy tak křížily. My byli simultánně těhotný. Každá s jiným.
3: No, to zase... Cože, obě s Karlem? Ne, to...
6: Ne, on měl už dost tou dobou. A my se také těhotný, to jsme čekali v obě ty první holčičky a tak jsme se potkali na procházce, každá s jiným, na Hradčanech. A bylo to na prvním nádvoří a tak my jsme byli tak blažený, jak jsme se šinuli tam vy. A teď jsme se vítali, nemohli jsme k sobě ani. A, a, A Evuška říká, já jich chci hodně, a pan, no jasně, nejmíň 6. Tak, a takhle vypadáme po dvou, viď?
3: Já myslím, že teď je ideální chvíle, Karle. Já myslím, že lépe si tu píseň, kterou teď budeš zpívat, nemohl ani vybrat. Můžeme poprosit?
7: Má první láska se dnes vdává.

a cítím, že mě chybí síla. Říct ti dneska naposledy, moje drahá, čím to, že

0: Karel Štědrý. Posaď se u nás, Karle, v přímém přenosu toboganu. Dnes slavíme, protože ani jedna nechce slavit narozeniny, proto slavíme narozeniny Ivy Janžurové a Pavlíny Filipovské, aniž bychom věděli, která je vlastně starší, která je mladší, zatím ještě mlžíme. Karle, tady máš vodu, chtěli jsme ti nabídnout víc, nechtěl jsi, my máme taky dobrý kafe tady v tobogánu, víš, nechtěl jsi, no já vím, že jsi zvyklý na svoje. Tady je mikrofon. Prosím tě, otázka je jasně položená a blížíme se k prvnímu překvapení pro vás, dámy. Vzpomeneš si, kdy jsi viděl Pavlínu Filipovskou a Ivu Janžurovou úplně poprvé? Víš, situace, někde jdeš, co tohle?
1: Jo, to je hra na paměť tady, jo. Ne, ale víš, co je nejhorší, když se potkají dva přátelé, hovoří spolu, pak se rozchází a ten jeden tomu druhému říká, jo, prosím tě, promiň, já jsem zapomněl, jak se jmenuješ. A ten povídá, no to jsi mi zaskočil, můžu ti ráno zavolat? Pavlínu o tom vím, že jo, tu jsem poprvé viděl, když udělala konkurs do Semaforu.
0: Tady jsme si vzpomněli a Iva Janžurová...
2: Já bych Karlovi možná trošku napověděla, my jsme se asi někde míhali kolem Rudolfu natáčení, ale vzpomeneš si ještě, jak jsem za tebou přišla s prosbou, jestli bys mi nenahrál nějaký kazety, že jsem si koupila přehrávač.
1: Aha,
2: a
1: jo.
2: Vnikli jsme do tvého
0: Karle,
2: bytu.
0: Karle, nedělej, že si vzpomínáš. Tohle taky vždycky dělám, když nevím.
2: A já musím říct, že on je úžasný člověk, protože je neuvěřitelně ochotný, přátelský, zdvořilý. Já nevím, jestli bych našla v tomto smyslu lepšího, podobného. Představte si, že jsme mu vnikli do bytu a chtěli jsme, aby nám dal nějaký filmy a on nám skutečně půjčil, nebo tenkrát se to ještě snad nepřehrávalo, ale asi byla tam film Lakáš, který se jmenoval.
1: Lakáš o Fall, ano.
2: A to nás tak rozradostnil, ten film, když jsme ho viděli na tom, jako první film na videu. A za to jsem ti celý život vděčná, já si na to vždycky vzpomenu, s jakou laskavostí jsi to pro nás
1: teď
2: udělal.
1: Teď už mám i jiný bonbonky, to bych tím... No, na tohle si pamatuju náhodou, protože já jsem strašný filmový fanda, mám asi 5000 filmů a vždycky, když říkám, když nemůžete něco najít, zavolejte mi, já vám řeknu, kde to najdete, nebo vám to přetočím, nebo vám... Tak víš, tak tyhle ty vzpomínky, ty mi zůstávají v paměti.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
4: To je ta pestrost rozhlasové práce. Dopoledne je spontánní Iva Janžurová u rozhlasového mikrofonu jako vypravěč na veřejné nahrávce v přímém přenosu před diváky a pro posluchače a už odpoledne třeba zase úplně jiná, jak to ve studiu při natáčení vyžaduje pan režisér a taky role paní Higginsové ve slavném Pygmalionu.
5: Co tu děláš? Mám přijímací den?
6: No. Já vím, mami, proto jsem přišel.
5: Henry, máme přeci nějakou domluvu. Kdykoliv se tu objevíš, urážíš moje známé.
6: Mám pro tebe práci.
5: Práci pro mě?
6: Ano, jde o jedno děvče.
5: Děvče? To je báječné.
6: Nemám na mysli erotický vztah.
5: No. Škoda.
6: Prosím tě, nemůžu utrácet čas s mladýma holkama a pak mám přece tebe.
5: Víš, co bys udělal, kdybys mě skutečně měl rád, Henry?
6: Oženil se, viď?
5: Ne. Přestal bys se tu promenovat a vytáhl bys ruce z kapes. Děkuji. A teď mi povídej o té dívce.
6: Přijde tě navštívit.
5: Já jsem ji pozvala?
6: Ty ne, já ji pozval. Po tobě bych to nemohl chtít.
5: Prosím tě, proč?
6: Totiž ona je docela obyčejná květinářka. Sebral jsem ji na ulici.
5: A pozval ji na můj přijímací den.
6: Neboj, naučil jsem ji slušně mluvit a co se týká chování, dostala přesné instrukce. Má se držet dvou témat. Počasí a zdravotního stavu.
5: Zdravotního stavu? Taková lehkomyslnost, Henry.
7: Paní Ainsford Hillová s dcerou a synem.
6: Krište, pane.
8: Dobrý den, paní Higginsová.
7: Kulí vám, madam.
9: Dobrý den.
5: Můj syn Henry.
8: Váš slavný syn. Tolik jsem toužila se s vámi seznámit, pane profesor.
6: Těší mě, madam, slečno.
2: Taky mě těší. Jak pak se máte?
6: Vy jste mi nějak povědomá.
2: Ale.
6: No ano, nemám páru odchud, ale váš hlas znám.
2: Ano.
6: Řekněte kulíba.
2: Kulíba.
6: Ne, to je fuk. Jak se máte vy?
2: No, teda.
5: Bohužel musím říct, že můj slavný syn se neumí chovat. Doufám, že vám to nevadí.
2: Ale kdepak?
8: Ani v nejmenším.
6: A my už jsme se taky někde viděli, mladíku, ne? Kdepak to jenom mohlo...
9: Ne, to bude nejspíš omyl.
6: Vlastně máte pravdu.
9: Já.
8: Plukovník Pickering.
10: Dobrý den, paní Higginsová.
5: Plukovníku. To je od vás hezké, že jste přišel. Znáte se s Ainsford Hillovými?
10: Madam, slečno, pane, velice mne těší. Řekl vám Henry, proč jsme tady?
6: Ne, přerušili nás.
5: Henry, už je toho dost.
8: Překážíme?
5: Ne, kdepak. Přišli jste zvlášť vod.
6: Ale o čem teď k sakru budeme mluvit?
5: Henry, na večírcích Královské akademie budeš jistě duší společnosti, ale při méně závažné příležitosti jsi nemožný.
6: Vážně, promiň.
2: Máte moje sympatie, pane Higginsi. Já například konverzovat neumím. Kdyby lidi byli upřímní a říkali, co si doopravdy myslí.
6: Proboha, jen to ne.
9: Ale proč?
6: Předpokládáte, že by bylo příjemné, kdybych já teď vyrukoval s tím, co si doopravdy myslím?
2: Bylo by to tak strašně cynické.
6: Cynické? Zprosté by to bylo.
8: Slečna Doolittlová. Ruku líbám, paní Higginsová. Pan Higgins mi řekl, že vás mohu přijít navštívit.
5: Jistě, ano. Jsem velmi ráda, že vás poznávám.
6: Děkuju, maminko.
10: Dobrý den, slečna Doolittlová.
8: Och, vy zde, plukovníku.
11: My jsme se už museli někde vidět, slečna Doolittlová.
8: Těší mě, madam.
11: Moje dcera Klára.
8: Těší mě.
11: Můj syn Frodo.
8: Těší mě.
9: Určitě jsem už měl to potěšení.
8: Skutečně?
6: Pickeringu, už to mám ten večer před divadlem.
10: Máte pravdu.
6: Zatraceno, práce.
5: Henry, prosím tě.
6: Pardon.
5: Co říkáte? Bude pršet?
8: Nevýrazná brázda nižšího tlaku vzduchu na západě britských ostrovů se zvolena posunuje směrem k východu. Neočekáváme tedy žádné výraznější změny. Ale co je na tom k smíchu, mladíku?
9: Pardon.
11: Jen, aby se neochladilo. Všude řádí chřipka. U nás v rodině si ji každé jaro všichni svorně proděláme.
8: Moje teta zemřela na chřipku. Prý. Ale já jsem přesvědčena, že tu starou ženskou sejmuli.
5: Sejmuli?
8: No to vám Bůh řek, proč by na chřipku měla ona skápnout z rovinka, když se před rokem ze záškrtu vylízala. Všichni si mysleli, že je po ní, ale táta jí ládovala do krku rup, až se vzpamatovala takovým pofrem, že překousla žličku.
11: Bože můj.
6: Bože můj.
8: Houby, chřipka. Někdo ji sejmul, to vám říkám já.
11: Sejmul? Co to znamená?
10: Ale to je nový konverzační výraz. Aha. Znamená to někoho zabít.
11: Sraci, nemyslíte, že někdo vaši tetu zabil?
8: Aby ne. Ale co je na tom k smíchu, mladé? Řekla jsem snad něco, co jsem neměla?
5: Ale kde pak? Začnu Doolittlová.
6: To už je ale hodin.
8: No tak! Tedy je mi to velice líto, ale budu se muset omluvit. Je už pozdě. Potěšením mi bylo. Naschledanou.
5: Naschledanou.
11: Bylo mi potěšením, slečno.
2: Ten váš nový konverzační styl je báječný, slečno Doolittlová.
8: Naschledanou, pane plukovníku.
10: Naschledanou, slečno Doolittlová.
9: Nepůjdete náhodou pěšky přes park, slečno Doolittlová? Jestliže ano...
8: Pěšky, já... doprčit. Tedy nikoli. Já si beru taxi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pygmalion G.B. Shoah, to je klasika anglického stylu humoru. Prosím, další stváří i Ivy Jenžurové. Ale rozhlasový archiv může nabídnout i něco zemitějšího. Z českých luhů a hájů, totiž třeba Drdovi Dalskabáty Hříšnou ves a Ivu Jenžurovou, co by Pleisnerku, vedle Jiřího Sováka, který přichází z pekla v převleku v Dalskabátech probudit hřích.
2: Kostelník říkal, že jste mě volal.
3: Ano, ano. Dostalo se mi na vás velkých stížností.
2: Od kostelníka, co?
3: Chci s vámi po dobrém, bez mrzutostí.
2: To vy jste pořád takovej mrzutej, pane faráři. Není vám něco?
3: Jsem unaven od tíhy úkolu, který mi byl uložen. Rád bych zde vymítil hřích a špatnost.
2: I to se moc nenadřete. Zdejší lidi nemají na hříchy čas.
3: Mýlíte se. Vím ti předobře, že v Dalskabátech se to hříchem jen hemží. Ďábel obchází dnem i nocí.
2: Rohatej? I kdepak. U nás je moc vlhká krajina.
3: Všude je. I tady musí být.
2: Prosím vás, to bych musela vědět. Jsem pořád mezi lidma.
3: Slyšel jsem, máte důvěrnosti s ženskými. To nemusí být hřích. Ale svému pastýři musíte všechno svěřit.
2: To jako, že bych měla donášet.
3: Nahlížet do lidí. Člověk je stvořen ke hříchu. Žena zejména.
2: Jen dejte ženským pokoj. Každá má svých starostí dost.
3: Já je musím spasit. To je moje poslání. Klekněte, i hned vás vyspovídám.
2: Nedělejte si se mnou starosti.
3: Odmítáte svatou spověď? Chybujete. Nebudu trpět, aby můj dům byl semeništěm hříchu.
2: Kvůli mým hříchům fara nespadne. Ta jedna sednička mrňavá, co tu mám.
3: Už nemáte.
2: Co?
3: Od této chvíle ne. I hned ji vykličte.
2: Cože? A kam se mám vrtnout? No, aspoň čásek poshovte.
3: Tak se pokořte. Pokorným bývá odpuštěno.
2: Co po mně vlastně chcete?
3: Abyste se vyznala ze svých hříchů. Klekněte.
2: No, když nedáte jinou.
3: Budete mi pomáhat v mém bohulibém díle.
2: Co, špehovat lidi? Donášet? Tak to teda ne.
3: Píškytle.
4: Co radšej velebnosti?
3: Vyklíďte tuto hříšnici ze světničky, která nyní náleží vám.
2: Já půjdu sama. Však mě někdo v Dalskabátech veme do podruží.
3: Ven z Dalskabátu! Nebudu chřtít ani odávat. Jestli tu v Dalskabátech někdo vezme tuto čarodejnici do svého domu.
2: Tak půjdu jinam. Však ten svět není tak mizernej, aby si v něm poctivá ženská nenašla kousínek místa.
4: Ta vymajzla, jak pomejdle. No jo, ale kdo jim teď bude vařit? Manča umí jen couračku a kucmoch.
3: Tak si pozvu kovářovu ženu. Když je kovář hříšník, aspoň kovářku odvrátím od cesty nepravosti.
4: Co pak pěkná je a vařit umí, ale kováři nepustí. Hlídají jako oko v hlavě.
3: Tak kovář žárlí, co? A kovářka je podle všeho prostopášnice.
4: Každá by byla, kdyby se nebála.
3: Skvěle, výborně, piškytle. Přiveďte mi sem.

0: Co pak je to v tom listí? Že by myšlata? Už to si držím. Co tu jenom... A nechce to ven. Tak, polez, polez. No. Koukejme, kozla. Komu pak asi utek?
1: Nejsem. Kozel.
0: Krindy, pindy, ono to mluví. Nejsi ty čert? Ty tady strašíš lidi, co? Co?
1: Ty strašíš jim. Přijde v noci ani živá noha.
0: Nestrašíš? To by se mi hodilo. Klícka je to pěkná. Tak ukaž, jak to děláš. Ale pořádně.
1: Ale až v noci.
0: Ne, pod mě není nic vidět. Koukej strašit hned.
1: Já jsem dělával bezhlavýho psa.
0: Tak ukaž. To je všechno?
1: Ohnivý pometlo. Plameny mi šly z krku, jen to fíčelo.
0: Tak dělej a nemluv. Co to blábolíš, dělej ohnivý pometlo?
1: To se musí něco říct.
0: Dělej, no?
1: Pust mě, to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelunde trempontan de grukucí písek. Já to netrefím.
0: Je?
1: Já zapomněl to pravý zaklínadlo.
0: Tak mi aspoň podpal dříví v kamnech, to umíš?
1: Jo.
0: No vidíš? Aspoň, že něco. Ušetří se ze sirky. Postavím na polívku, od rána jsem neměla v hubě. Pár brambor mám, pár hřípků taky.
1: Sakra, babo, ne, rozčilím, roznesu tě.
0: Kolíbala bába čerta.
1: Roztrhám tě na čučky, kruč, cajda, fix, hajda.
0: No vím, to máš z toho. Už máš jistě let a nesmíš trojčit jako mladík. A ke všemu si celý zastudenej. Marš na pec, já ti spařím trochu lipovýho květu.
1: Herdik, baba, ta je ostrá. Počkej, já se rozpomenu.
0: Nikomu tak dobře není, jako je těm v pekle. Dříví nikdy nekupujou a se dají teple. Trnky, brnky, starý hrnky. Já tady zůstanu. U faráře to nebyl taky žádnej med, tak co bych to neskusila u čerta? Chudák. Smrká, frká, kaše. Co pak ho můžu vyhnat do lesa? Neboj se. Slyšíš? Mě tady nepřekážíš. No? Budeš taky jíst? Nebo nemáš hlad?
1: Puj.
0: No dobře, tak si trucuj. Nechceš, neubude.
2: Teta! Ozvěte se!
0: Hele, kovář. Už asi veze to mý harampádí do kácně.
1: Do horor.
0: Zahrab se rychle do listí. Kdyby tě tady lapil, tak tě roztrhne.
1: Oh, kdo ví, řekli.
0: Kováři, jste to vy?
2: Už vás hledám půl dne. Chytla vás tak římavice?
0: A dobře, že chytla. Koukněte, už mám o střechu postaráno.
2: Vy chcete zůstat tady? Praj tu i čerti strašívali.
0: Ale, já se nebojím ani chlapa čertů, abych se bála.
2: No, tak vám to teda složím. Dorotka čeká na pěšince u vozejku.
0: Kovářka? Co pak to, že se vydala s váma?
2: Má novinu. Pěknou. Však vám to sama poví. Kam si dáte postel, teta?
0: Kam? Někam ke zdi.
2: Nejdřív to listí vyhodíme, darmo by překáželo. Sakra. Ono je nějak moc živý. Aby tam nebyl nějaký neřád. Praštím tam radši sakerou.
0: Jen to nechte, myši tam mají mladý. Stačí dupnout.
2: No dobře, ale kdyby něco, teta...
0: No, kdyby tu nějaký čert dělal neplechu, to víte, že vás zavolám.
2: Já bych mu sedřel kůži. Co myslíte? No. Je dobrá.

0: a čertí kůže?
1: Je, je, to nevíte? Zrovna na kovářskou zástěru. Jenom se musí ještě zaživa hodně vymlátit kladivem. Ona je potom pěkně vohebná a vláčná.
0: Já bych ji vzal na kovadlinu, ten by zpíval, až by si hubu roztrh.
1: Jebaj z toho listí nemeho. Marš do pece a buď tam sticha.
2: On je zlej, vy.
1: No, slyšel jsi, ne? Hajdy.
2: Já už jdu.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Hudbou tu zmíněnou rozhlasovou inscenaci Drdových dáskabátů doplnil hudebník, muzikolog a taky znalec historie a kořenů lidové písničky nad jiné, pan Jaroslav Krček. A co byste neřekli, taky dávný kamarád Ivy Janžurové. Poznáte je, když si společně zaspívali?

0: Tak já jsem s Jaroslavem Krčkem právě ty jižní Čechy začala vnímat úplně jinak, a sice přes folklor. Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině, ale podařilo se mi na studia, na pedagogickou školu zase do Českých Budějovic a tím jsem se už dostala k tomu folklóru a k Jaroslavovi Krčkovi, k Zorce Soukupový, kteří pracovali v tom folklóru a scházeli jsme se na různých strážnicích s tím souborem Úsvit se jmenoval v Českých Budějovic. A mně se to tak hrozně zalíbilo a ty písničky, všechny, které jsem se tam naučila, tak teď budu učit svoje vnoučky a už jim to teď zpívám, ačkoliv jsou strašně malinký, ale myslím si, že jim to strašně lahodí a že se přitom usmívají a že to budou zase jihočeši vlastně, i když jsou Pražáci.
1: Vám ale ty jihočeské písničky nestačí, protože vy si i skládáte písničky.
0: No, ale právě myslím si, že ty jeho české písničky ve mně vytvořily takovej pevný základ pro tuhle tu tvorbu. Já skládám písničky tak, že si rovnou začnu broukat nějaký text a rovnou mám tu melodii k tomu. Ale vždycky se mi zdá, že právě v těch mých takhle samovznícených melodiích je obsažena ta melodika těch jeho českých písniček.
1: Vy jste původně tedy chtěla být učitelkou. Ale pak jste vystudovala DAMU, potom jste šla do Liberce, což já považuji za velmi důležité, protože v Liberci se narodil Vlasta Burián a vy jste se pak vlastně stala, mohu použít slovo, komičkou?
0: No, můžete.
1: A to mi vrtá hlavou. Teď mladá dívka, tak se být vždycky krásná, teď se maluje, když to komička, vy byste byla ochotná si možná i vypíchnout oko, když by to rozesmálo, jo?
0: Jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala, já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu matematickou.
1: No, v podstatě to je podobné.
0: No, ale možná, že jo, Stelinka Zázborková vždycky říká, ona umí nádherně lichotit, vždycky říká, že můj, jestli to tak můžu říct, talent, ona to tak říká, souvisí s tím, že jsem fyzikálně, matematicky schopná. A já jsem jako odjakživá tu matematiku docela uměla, na rozdíl od mnoha mých kolegů, kteří si stěžovali, že matematika jim nikdy nešla. A vždycky jsem se strašně ráda bavila takovým řešením v těžkých úloh, což začínalo třeba pletením svetrů, ale já jsem nepletla hladce v obraci, já jsem musela vyzkoumat vždycky, jak se dělá nějaký opravdu složitý vzor, který nikdo nedoved rozřešit, tak mě to začalo bavit v tu chvíli. Takže tahle ta šikovnost nebo tahle ta schopnost, ta Stelinka říkala, že jako s tím souvisí s tím herstvím, že si umím jako přijít k té roli s takovou předem stanovenou konstrukcí propočtenou vlastně. Pak vlastně musíte tu stavbu, kterou si představujete, zapomenout a vlastně se do toho zase vložit s emocema a s takovým temperamentem a s nějakou chutí zcela nematematickou, bych řekla.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Já si vzpomínám, že Matuškovi jednou přijeli, to byly, myslím, narozeniny pana prezidenta Havla, na tu oslavu a přivezli si svého syna z Ameriky a teď říkali, to je paní Janžurová, on tak jako koukal a oni byli nespokojení s jeho reakcí, jak říkali, no včera, dnes a zítra.
2: Ano, ano, ta populární scénka Felixe Holzmana Včera, dnes a zítra, světou, která už tak doslova zlidověla. Ani tentokrát ve výběru svého partnera, nebo tedy partnerky, Felix Holzman rozhodně nešlápl vedle. A že to není vůbec jednoduché být v takovém dialogu sám za sebe a ještě bystrým a pohotovým nahrávačem hlavnímu protagonistovi. Trochu ve stínu té nejznámější spolupráce Ivy Janžurové a Felixe Holzmana zůstává jiný jejich společný skeč. Seznamovací kancelář.
3: Seznamovací kancelář? Kdo je? Jo, ano, ano, ano, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
4: Dobrý den. Já nevím, jestli jsem tady správně.
3: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
4: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledá.
3: No prosím, tak vezměte prosím
4: ano,
3: místo.
4: Ano, děkuji. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
3: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
4: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
3: No, jinak byste sem asi nepřišel.
4: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým, tedy za účelem... Tedy, jak bych to řekl...
3: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
4: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
3: No, to se dá předpokládat.
4: Aha, no jo, to je pravda. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou. Asi by to šlo.
3: To je snad samozřejmé.
4: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
3: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
4: No tak nemožný, to taky zas není, že jo?
3: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
4: No tak normální, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale to je úplně normální manželství.
3: No jo, no. Vaše sestra.
4: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy. Kdy prostě...
3: No, poslyšte. My tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
4: Obojího pohlaví?
3: Ovšem, pouze tak.
4: A to jenom lidi obojího pohlaví?
3: No ano, co se vám na tom zdá divného?
4: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
3: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
4: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, abych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
3: No, dobrá, tak ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
4: Ano.
3: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
4: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
3: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
4: Nevedete, aha. No tak já nevím, co tady máte na skladě tedy.
3: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
4: Jo takhle, aha, no tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
3: Štrapácnějšího?
4: Ano, ano.
3: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
4: No tak něco, no, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
3: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
4: Ano.
3: V případě, že u té ženy zůstanete.
4: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda se...
3: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
4: Jo, takhle, ano.
3: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
4: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
3: Sekačku.
4: Sekačku, ano.
3: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
4: No vidíte, tak to bych bral teda,
3: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
4: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
3: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
4: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
3: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
4: Nekuřáka a abstinenta?
3: Ano, myslím, že takového něco říkala.
4: A říkáte nekuřáka a abstinenta?
3: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
4: No ne, jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
3: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
4: Jo, takhle proto. Ano. A
3: tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
4: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
3: Ne, to je velmi pohledná žena.
4: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
3: Ano,
4: nevypadá.
3: Ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
4: Jo, myslíte?
3: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
4: Ano, já to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
3: Prosím?
4: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
3: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
4: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
3: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
4: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
3: Odřený zadek?
4: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
3: boule?
4: Nevím.
3: No jo. No tak to je normální, ne?
4: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
3: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
4: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
3: Váš soused?
4: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
3: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
4: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
3: Prosím
4: no,
3: vás.
4: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já no, nevím.
3: Tak to se stane.
4: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
3: No, to víte, všechno nemůže mít tak akorát.
4: No jo, já nevím, jestli doufám, že bude mít aspoň v pořádku ten vejfu.
3: No, to já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
4: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
3: No.
4: Tak zatím naschledanou.
3: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
4: Ne, já nejsem na nás.
2: Zasloužený potlesk pro paní Ivu a její velký a rozhodně nejen komediální dramatický talent. Začali jsme dnes pohádkou a pohádkovou písničkou taky skončíme. S přáním dobrých dnů ve zdraví a zase někdy brzy naslyšenou.